Na stanici Český rozhlas D-dur posloucháme operu Joaquina Rossiniho Wilhelm Tell. Právě doznělo druhé dějství. Třetí dějství se odehrává před sídlem císařského místodržícího Gesslera. Lidé se musí klanět jeho klobouku zavěšenému na vysoké tyči. Tell se jako jediný odmítne pokořit. Život si má vykoupit tím, že šípem z kuše sestřelí jablko postavené na hlavě vlastního syna. To se mu díky jeho velkému střeleckému umění podaří. Když však prohlásí, že druhý šíp byl v případě, že by synka zranil, určen Gesslerovi, je zajatý a odvlečen žoldnéři. Jeho syna Jamieho zachraňuje Gesslerova dcera Matilda.

Na stanici Český rozhlas D-dur posloucháme operu Joaquina Rossiniho Wilhelm Tell a zbývá nám už jen čtvrté dějství této grand opera. V něm přibíhá Matilda k Tellovu domu s Jemim a dává se jako rukojmí do rukou horalů. Vypráví, že Tell je odvážen na lodi přes rozbořené jezero do Kisnachtu a hrozí mu smrt. V té chvíli si Jemmy vzpomene na domluvený signál, zkuše zapálí vlastní domov a ohněm tak dává signál k všeobecné vzpouře. Tell v bouři řídí loďku a nakonec z ní vyskočí a odstrčí nohou zpět na jezero. Je zachráněn. Habsburská vojska jsou poražena, Gesslerův hrad padne.

0: Na stanici Český rozhlas D-dur jsme poslouchali italskou verzi opery Gioacchina Rossiniho Wilhelm Tell. Účinkovali Ambroziánský operní sbor a Národní filharmonický orchestr, dirigent Ricardo Chai, osobě a obsazení Wilhelm Tell, bariton Cheryl Miles, Arnoldo, tenor Luciano Pavarotti, Matilde, soprán Mirella Freni, Gualtiero ve francouzské verzi Walter, basbariton Nikolaj Giaurov, Melchtal, basbariton John Tomlinson, Jamie, mezzosoprán Della Jones, Edvige, Hedvika, mezzosoprán Elizabeth Connell, rybář, tenor Cesar Antonio Suarez, Loitoldo, bariton Richard van Allen, Gessler, bas, Ferruccio Mazzoli, Rodolfo, tenor Piero de Palma, lovec, bariton John Noble. Vysílání připravila a slovem provázela Jana Vašatová.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

0: Tématem dnešního Dakápa je fuga v opeře. To je samozřejmě nadsázka, protože kdo kdy slyšel pořádnou fugu v opeře, to není možné. Opera je dramatický útvar, kde jde o něco úplně jiného, než o míšení kontrapunktických hlasů.
1: Já bych vás přerušil, Lukáši. Je pravda, že běžná fuga v opeře není tak často ke slyšení.
0: Ano, to si myslím.
1: Jistě. Protože tam ty pěvecké hlasy jsou limitovány textem, jsou limitovány dramaturgickou stavbou té opery. To všechno je pravda. Ale přesto kontrapunktická práce v opeře, ta je velice častá. Přece když vezměte jakýkoliv ansámbl, od duetu až po ty velké, kde se sejdou solisté a sbor, to jsou přece velké kontrapunktické scény. A dokonce se tam právě stane to, že v těchto momentech najdeme i tu kýženou fugu. Uslyšíme tam třeba důsledný nebo naznačený kánon, různá fugáta a někdy i zřetelnou expozici fugy, ale tu brzy, ta více textovost jednotlivých postav, tedy jednotlivých hlasů, rozpráší do zcela jiné roviny. Takže my vás dnes, milí posluchači, stejně pozveme do divadla a na představení takové opery, v níž fuga bude významným stavebným prvkem. A začneme po pořádku předehrou. Té, kterou teď uslyšíme, je přesně 108 let. A je to uvertýra k poslední z 21 oper Wolfganga Amadea Mozarta k opeře Kouzelná flétna.
0: Začíná třemi tajemnými akordy, které jsou předzvěstí onoho známého trojího zatroubení Sarastrových neviditelných heroldů. Z tajemného až mystického adágia se vyloupne rychlá, šumivá, čtyřhlasá fuga. A je to fuga se stálou protivětou. Fuga je uprostřed provedení přerušena právě onou trojicí akordů, které už známe. A po nich bezprostředně pokračuje ve spěchajících drobných hodnotách fuga až ke svému vrcholu.

0: Pojďme teď dále, k jiné příhodě. Byl jednou jeden Švec, který se však daleko více proslavil jako básník. Byl také členem onoho cechovního zařízení, které bylo založeno kdesi ve Frauenlobe počátkem 14. století a které nahradilo rytířské minnesängry. Byl-li někdo básník, skladatel a pěvec v jedné osobě a navíc byl řádně vyučen v nějakém řemesle poctivém, mohl být po velmi přísném přijímacím řízení přijat za člena tohoto cechu, který sám sebe nazval hrdě Meistersinga, neboli mistři pěvci. K jejich poctě a hlavně k poctě ševce básníka Hanse Saxe napsal Richard Wagner operu o jednom nadutém a jednom moudrém mistrovi, o dvou zamilovaných a ještě o pěvecké soutěži v městě Norimberku, která se konala léta páně, řekněme, 1559.
1: A v tomto městě jednoho letního večera dojde k výměně názorů mezi mistrem moudrým, Saxem, a mistrem, řekněme, poněkud nadutým, což je městský písař Sixtus Beckmesser. K ním se pak přidávají pozvolna probouzení, stále méně pokojní měšťané, až je z toho fuga, jejíž vrcholící vřavu sklidní až místní strážce pořádku, tehdy zvaný ponocný.

0: Alban Berg patří ke generaci tvůrců pevně spjatých se silně agresivní vlnou expresionismu, která na počátku tohoto století nesmazatelně poznamenala evropskou kulturu. Berg byl spolu s Antonem von Webernem žákem a snad ještě více přítelem Arnolda Schönberga, který byl jedním ze zakladatelů proslavené umělecké skupiny Modrý jezdec v Mnichově, reprezentovaný tehdy osobnostmi jako Hans Arp, Vasilij Kandinský a později i Paul Klee. Myslím, že je dost důležité si toto připomenout, protože ti všichni, zejména Klee a Kandinský, předznamenali vývoj nejen výtvarného umění příštích let, ale ovlivnili estetické názory svých současníků, mladší tvůrčí generace i celé kulturní veřejnosti v širokém okruhu.
1: A v té době velkého kvasu a třesku se v německé literatuře objeví jméno až dosud téměř neznámé, zapomenuté. Jméno Georg Büchner, lékař, básník a rebel, který zemřel roku 1837 ve věku 24 let. Jeho literární odkaz je velmi skromný. Dvě hry a jedno dramatické torzo, které je provedeno až 75 let po svém napsání a které zaujme Albana Berga natolik, že uprostřed první světové války a možná právě těmi hrůzami inspirován, začíná pracovat na jeho zhudebnění. Trvalo pak ještě dost dlouho, než jeho operu Vojcek uvedl v Berlíně slavný německý dirigent Erich Kleiber a o rok později v Pražském národním divadle Otakar Ostrčil. To bylo tuším roku 1926. Berg rozvrhl Vojcka do tří jednání, každé toto jednání pak do pěti obrazů a každý obraz je komponován na podkladě, na půdorysu určitého konstantního formálního principu. Tak například druhé jednání má tyto části. Sonátová věta, fantazie a fuga, largo, scherzo a rondo, tedy jakýsi malý symfonický cyklus.
0: Poslechněme si tedy druhý obraz druhého jednání, kdy perverzní doktor sugeruje zbabělému hejtmanovi, co si o náhlé smrti a zesměšňuje ho i jinak. Hejtman strachy doslova kňučí. Vojcek, který náhodně jde kolem, vyslechne jejich rozhovor, který je plný narážek na jeho ženu Marii a na tambor majora. Je z toho zděšen tak, že zbledne. Doktor předstírá jakousi lékařskou pomoc, tambor major mele své ohavné narážky dál, Vojcek zděšeně utíká pryč. Alban Berg sám označuje tuto scénu jako trojitou fugu. Chtěl bych skromně poukázat, že hlavní těžiště polyfonní práce je, podobně jako už u Richarda Wagnera, v hlasech orchestrálních.
1: První téma přednese anglický roh, v zápětí na to pak druhé téma je v pizzikátech violončel a v tubě, ale současně ho uslyšíme i v pěveckém partu doktora. Třetí téma se poněkud opozdí a uslyšíme ho v sólovém trombónu.
2: Die langen Bärte, was wollte ich noch sagen? Die langen Bärte.
3: Ein langer Bart und auch den Kinn.

Mir wird ganz schwindlig von den Menschen.

0: Obraťme teď pozornost jinam, k úsměvnějšímu námětu a pojďme zase jednou do českých luhů a hájů. Tím prosím nemíním Smetanovu symfonickou báseň, kde bychom také cosi jako fugu našli, ale mám na mysli jednu českou operu, náhodou také Smetanovu.
1: Doklady o Smetanově polyfonní invenci a kontrapunktické umění najdeme v jeho díle mnohokrát. Když bychom namátkou vzali jen jeho klavírní skladby opus 1, vedle nich třeba třetí větu smyčcového kvartetu D-mol, předehru k Prodané nevěstě, nehledějiš ke vzpomenutým luhům a hájům. Uvědomíme-li si, jak dalece uvolnili romantikové a zejména ti z doby povágnerovské klasickou harmonii, jak si přizpůsobili již klasikové a později, hlavně zásluhou Antonína Reichy, romantikové pravidla pro stavbu fugy, tak poznáme, že Smetana ani nemohl koncipovat předehru ke svému tajemství jinak, než jak ji napsal. Uprostřed předehry užije fugový princip. Téma této fugy známe už od začátku uvertýry. Vystaví přísnou fugovou expozici, po ní začne provedení, v němž se kupí jedna těsna na druhou. Na vrcholu uslyšíme ještě jednou v žestových nástrojích hlavu tématu a nastoupí kratičká mezivěta, která nás uvede do posledního dílu fugy, ale to je bujaré kypící allegro. Jenže posloucháme-li trochu pozorněji, poznáme, že je vystavěno v podstatě ze základního motivu předešlé fugy. Tak je to fuga nebo ne?

Smetanova předehra nás přivedla do světa opery úsměvné. Zůstaňme zde i v posledním zastavení naší dnešní besedy o fuze. Giuseppe Verdi užívá fugy velmi sporadicky. Dvakrát v Requiem, ve třetí větě svého jediného smyčcového kvartetu a na závěr své poslední opery Falstaff. Když už se všechno vysvětlí a všichni se shodnou, že nejlépe se směje ten, kdo se směje poslední, rozloučí se maestro Verdi s publikem a s vámi, milí posluchači, dokonce v češtině, touto fugou. Se Kašparem rodí, se Kašparem rodí.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Vincenzo Bellini byl o 9 let mladším současníkem Gioacchina Rossiniho a za svůj 34-letý život se díky 10 operám postavil po bok oslavovaného mistra. Zprvu se také Rossinim inspiroval, ale od svých 26 let a opery Pirát, která byla psána na první objednávku z milánské La Scaly, rozvíjel svůj vlastní styl. Pro něj jsou nejtypičtější široce klenuté árie postavené na několika taktových motivech. Rumunská sopranistka Angela Georgiou je teď hlavní ženskou hrdinkou Imogenou v árii ze závěru druhého dějství opery Pirát Vincenza Bellini.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Pavel Vranický, předehra k opeře Poštovní stanice. Komorní filharmonii Pardubice řídí Marek Štylec.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Zřejmě nejslavnější skladbou Joaquina Rossiniho je předehra k opeře Wilhelm Tell. Již napsal na Schillerův námět o švýcarském vlastenci. Mimochodem je to jediná z 39 Rossiniho oper, psaná ve stylu velké francouzské opery s mohutnou výpravou, početnými sbory a balety. Však také Wilhelma Tella složil v Paříži jako svou poslední operu. Pak se jako skladatel, hvězda tehdejší Evropy, odmlčel a během následujících 38 let téměř nekomponoval. Čestná výjimka, po 12-leté pauze vzniklo jeho skvostné Stabat Mater. My ale zůstaneme u zmíněného Wilhelma Tella a oné slavné předehry, která se otevírá volně, pomalu plyne a teprve poslední asi 3 minuty po břeskné fanfáře se rozezní ten nejznámější hudební motiv nejen této, nejen Rossiniho, ale všech oper všech dob. National Philharmonic Orchestra a Riccardo Chailly.

To byla předehra k opeře Wilhelm Tell Joaquina Rossiniho. National Philharmonic Orchestra řídil Ricardo Chailly. Bach vytvořil pro svou druhou manželku Annu Magdalénu, která byla výbornou zpěvačkou, knížku árií a písní. Ne všechny ale napsal sám Bach. Poslechněme si dvě písně z této sbírky, z nichž ta první, přestože je to nádherná melodie, rozhodně není Bachova, nýbrž jiného barokního skladatele Gottfrieda Heinricha Stölzla. Zpívá Emma Kirkby.

0: Chorál je duchovní zpěv, původně jednohlasý, který zpívají věřící během liturgií. Chorály často nesou všeobecně známé ikonické významy. Skladatelé duchovní hudby chorály upravují a přebírají do svých skladeb. Dělal to tak Bach ve svých kantátách, paších a varhaních skladbách. V české tvorbě se takto pracuje s husitským a svatováclavským chorálem.
1: Felix Mendelssohn Bartholdy byl během svého krátkého života oceňován jako klavírista, skladatel a dirigent. Velmi ale miloval ještě jeden nástroj, který také bravurně ovládal, i když veřejně na něj hrál poměrně zřídka. Byl to nástroj královský, varhany. Při svých častých cestách prý Mendelssohn vždycky hledal kostely a chrámy, aby v nich mohl hrát a improvizovat na varhany. Byl tím nástrojem doslova fascinován, i když pro něj nenechal moc skladeb. Toto je jedna z nich. Allegro, chorál a fuga D-dur, které zahraje britský varhaník Tom Vinpenny.

D-dur, vaše tónina. Antonio Salieri, symfonia z divadelního divertimenta. Prague Symphonia Orchestra diriguje Christian Benda.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Symfonie číslo 45 Fis-moll Josefa Haydna je proslavená především finální větou, během níž hudebníci postupně odcházejí ze scény. Ale i první věta stojí za pozornost. Dílo vzniklo na podzim roku 1772 v Haydnově první vrcholné tvůrčí etapě, a to v období stylu Sturm und Drang, bouře a vzdor. Tohle německé myšlenkové preromantické hnutí v literatuře spojené s Goethem a Schillerem, kladoucí důraz na emocionalitu, se do hudby promítlo jakýmsi citelným neklidem a emočním vypětím. Typické jsou synkopy, tremola ve smyčcích, dynamické zvraty, melodické skoky i odvážnější harmonie. A to vše najdeme i u Haydna, dokonce hned od prvních taktů. Ukáže nám to Akademie staré hudby s Christopherem Hogwoodem.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Snad žádný ze starých mistrů nesformoval přechod od renesance k baroku tak, jako Ital Claudio Monteverdi, mistr především madrigalů a motet, světských a duchovních vokálních děl. Zatímco jeho rané madrigaly vycházejí z chromatické a složité polyfonie pozdní renesance, postupně Monteverdi přijal nový styl a jeho opera Orfeo znamenala začátek nové éry. Napsal několik oper a také stovky madrigalů a duchovních děl, tento ředitel kůru u svatého Marka v Benátkách a později kněz Claudio Monteverdi. My si poslechneme překrásný madrigal Zefiro Torna z Monteverdiho sbírky z roku 1632. Jedná se o skladatelovo kongeniální zhudebnění sonetu, v němž je vzýván Zefir, západní vítr, aby svým návratem probudil jaro, roztančil květiny, nechal zpívat ozvěnu v horách a snad i lásku, aby autor sonetu nebyl tak sám. Monteverdiho půvabný madrigal Zefiro Torna zpívají Magdalena Kožená a Anna Prohaska za doprovodu souboru La Cetra Basel.

Albert Russell, učitel Bohuslava Martinů a námořník. Symfonie číslo 3 G-moll, finální věta, Brněnskou filharmonii řídí Václav Neumann.

Così fan tutte, ossia la scuola degli amati. Takové jsou všechny, aneb škola milenců. Opera buffa Wolfganga Amadea Mozarta na libreto osvědčeného spolupracovníka Lorenza da Ponte. Ten měl prý zpracovat jakousi velikou vídeňskou milostnou aféru, která měla pobavit dokonce samotného císaře Josefa II. Ve zkoušce věrnosti sice dvě sestry, Dorabella a Fiordiligi, nakonec neobstojí, takže se může v závěru opery konstatovat, že takové jsou všechny. Ale i tak je konec šťastný, dívky se svými mládenci usmíří. Déle než Dorabella odolává svodům lásky Fiordiligi, která také v prvním dějství zpívá árii Come scoglio, jako skála stůjme pevně. Lucia Pop a Mnichovský rozhlasový orchestr řídí Leonard Slatkin.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Dmitrij Šostakovič, valčík z hudby k filmu Sofia Petrovskaja, opus 132 Šostakovičův. Royal Concertgebouw Orchestra řídí Ricardo Chailly.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Jako jeden z největších skladatelů renesance byl už za svého života i dlouho po něm, prakticky dodnes, oslavován Josquin des Prez. K jeho nesmírné popularitě přispěly nejen úchvatná melodická invence, nápadité imitační techniky i záliba v lidových písních, ale jistě i fakt, že jeho oblíbená díla se počátkem 16. století velmi rychle šířila díky vynálezu nototisku. Josquin komponoval všechny druhy tehdejší hudby, od motet a mší až třeba k francouzským šansonům i italským kancónům. Měl obdiv mnoha mocných své doby, včetně členů rodu d'Este ve Ferraře, v jeho službách působil. Tady je Josquinova La Spagna, pětihlasá skladba pro instrumentální soubor v nahrávce katalánského Esperionu 21 a jeho zakladatele a uměleckého vedoucího, gambisty Jordiho Savala.

Jednu z efektních a slavných operních árií najdeme ve finálním dějství opery Turandot z pera italského operního skladatele a hlavního představitele takzvaného verismu Giacoma Pucciniho. Příběh o čínské princezně Turandot a princi Kalafovi. Ona árie začíná slovy Nessun dorma, ať nikdo nespí. Nikdo nemá spát, dokud princezna nezjistí jméno záhadného prince. A on v té árii zpívá, že nad lstivou princeznou přeci jen zvítězí. Vincerò. Mimochodem, ono vysoké aha, které se tenoristé snaží vždycky udržet co nejdéle, je v Pucciniho partituře obyčejná kratičká šestnáctina. To Luciano Pavarotti ji prodloužil a držel až na samé hranici lidských možností. Tak si tu Kalafovu árii poslechněme právě v podání legendárního hlasu Luciana Pavarottiho. Dále zpívá sbor Johna Oldise a Zubin Mehta vede Londýnský filharmonický orchestr.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Dnes to zní téměř neuvěřitelně, ale italský barokní mistr Antonio Vivaldi, kněz, pedagog, houslista, skladatel, zkomponoval 500 koncertů. Nejslavnější z nich jsou ty ze čtveraročních dob. 4 koncerty ze souboru 12 koncertů. Tyto 4 mají jasný program. Každý koncert byl doplněn vysvětlujícím sonetem. Možná, že je napsal samotný Vivaldi. Rozhodně je ale podepsán pod jejich hudbou, ergo nejčastěji nahrávanými a provozovanými koncerty všech dob. Jaro, léto, podzim, zima. Ze zimy teď vybíráme 3. větu, popisující prý divokou radost sklouzání po jiskřivém ledu i z poslechu meluzíny. Slavné to tóny hrají virtuozy Praga s Oldřichem Vlčkem.

0: Chorál je duchovní zpěv, původně jednohlasý, který zpívají věřící během liturgií. Chorály často nesou všeobecně známé ikonické významy. Skladatelé duchovní hudby chorály upravují a přebírají do svých skladeb. Dělal to tak Bach ve svých kantátách, paších a varhaních skladbách. V české tvorbě se takto pracuje s husitským a svatováclavským chorálem. Franz Schubert, předehra D-dur, orchestr Prague Sinfonia řídí Christian Benda.
1: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-dur.

0: Dobré ráno, máme právě 6 hodin.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Stavební řízení by mohlo zrychlit. Sněmovna opět schválila novelu stavebního zákona. Policisté se častěji setkávají s agresí řidičů. Do českých kin vstupuje pokračování kulturní magické posedlosti. A čekejte převážně oblačno až polojasno s teplotami do 21 stupňů. Poslanci opět schválili novelu stavebního zákona, kterou do sněmovny vrátil Senát. Návrh má podle vládní koalice hlavně zrychlit stavební řízení a zřídit centrální stavební správu. Opozice namítá, že předloha povede k destabilizaci stavebního řízení a přispěje taky k legalizaci černých staveb. Premiér Andrej Babiš z ANO ale návrh zákona označil za revoluční.
3: Tady se čekalo na územní rozhodnutí v Praze někdy 10 let. Teďka díky tomu, co jsme udělali, a je to revoluční zákon, od 1. ledna 2028 všichni občané, když si požádají o stavební povolení, tak dostanou do 30 dnů jedno razítko, jedna žádost. Ano.
2: Rychlejšího povolování staveb má novela docílit taky vznikem centrální stavební správy. Úřad rozvoje území by nově zaměstnal úředníky, kteří teď pracují pro obce a kraje. Roste agresivita řidičů vůči policistům při silničních kontrolách. Častější jsou slovní útoky i fyzická napadení, jak vyplývá z odhadů policie. Přesnou statistiku k agresi u silničních kontrol ale nevede. Příčinou takového chování je kromě alkoholu nebo drog i frustrace, jak říká dopravní psycholog z Filozofické fakulty Univerzity Palackého Matouš Šucha.
4: Může to být rychlá jízda, protože někde chci být rychle, nestíhám a podobně. A vlastně to přistížení při porušení dopravních předpisů, tu frustraci jako prohloubí a agresivní reakce je jedna z možných reakcí, jak člověk nebo řidič frustraci zvládá.
2: Fyzické napadení policisty je trestným činem, za který hrozí trest odnětí svobody na 4 až 15 let. Hasiči letos o prázdninách často vyjížděli k požárům v přírodě. V celé republice jich likvidovali 1630, což je zhruba o 360 více než loni. Situaci ovlivnilo i dlouhodobé sucho. Například na jižní Moravě se počet požárů porostů zvýšil dvojnásobně. Nejčastější příčiny přibližuje mluvčí krajského sboru Jaroslav Mikoška.
5: Nejčastější příčinou vzniku požáru v přírodním prostředí je lidská nedbalost. Může to být odhozený nedopalek, může to být nedohašené ohniště, ale může to také souviset s nějakou lesnickou prací. Samozřejmě nemůžeme vyloučit v řadě případů také úmyslné zapálení.
2: Požár na trajektu ve filipínské provincii Palawan nepřežilo nejméně 5 lidí a téměř 90 dalších se pohřešuje. Uvedla to pobřežní stráž. 42 lidí se podařilo zachránit. Hášení požáru a další záchranné akce komplikují vlny a silné mořské proudy. Loď plula z filipínské metropole Manila na ostrov Koron. Ten je populární mezi turisty a potapěči z celého světa. Do českých kin vstupuje magická posedlost 2. Pokračování romantické fantasy z roku 1998 znovu spojuje tehdejší hlavní představitelky Sandru Bullock a Nicole Kidman.
6: Každý muž, který si s námi něco začne, skončí 6 stop pod zemí.
7: Sestry Sally a Gillian Owensovy pocházejí z rodiny čarodějek, nad kterou po generace visí kletba. Muži, do kterých se zamilují, předčasně umírají.
8: Půlnoční margarita!
7: Původní magická posedlost tehdy u kritiků ani v kinech příliš neuspěla. Postupně si ale získala početnou skupinu fanoušků a stala se kultovním filmem. Pokračování teď příběh posouvá k další generaci rodiny Owensových. Vedle ostřílených Oscarových hereček se tak objeví třeba Maisie Williams, známá hlavně jako Arya Stark ze Hry o trůny. Režie se ujala oceňovaná dánská režisérka Susanne Bier. Film vychází z americké knižní série The Book of Magic. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
2: Počasí. Bude převážně oblačno až polojasno, zejména na horách výjimečně slabé přehánky. Teploty 16 až 21 stupňů a na horách kolem 13. Více zpráv na irozhlas.cz.
9: Radioservis představuje
10: audioknihu Doroty Ambrožové Na háčci.
11: Můj drahý synu, tento text není ničím jiným než mojí omluvou tobě.
10: Palčivý i něžný příběh o mateřství v podání Terezy Dočkalové.
11: Panika, která ve mně den za dnem narůstala, se koncentrovala do jediné hysterické otázky. co budeme dělat?
10: Na háčci. Nová audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.
12: Přihlaste se do 61. ročníku Dvořákovy mezinárodní rozhlasové soutěže pro mladé hudebníky Concertino Praga a otevřete si cestu na významná koncertní pódia. Soutěžit můžete ve dvou samostatných kategoriích, pro dechové nástroje a pro klávesové a strunné nástroje. Přihlášky přijímáme v průběhu března 2027. Podrobné podmínky a přihlášku najdete na webu Concertino Praga. Soutěž pořádají Český rozhlas a Akademie klasické hudby.

0: Mozaika.
1: Dobré ráno. Mimochodem, čím obvykle začíná váš den? Možná je to ranní sprcha, možná je to šálek kávy, možná ranní běh. Každý den začíná nějakou rutinou. A některé jsou docela obyčejné, jiné se potom mohou měnit v téměř nekonečný koloběh. A právě s představou života, sevřeného každodenní rutinou, pracuje nová inscenace Perpetuum Havel. Dnes má premiéru v pražském paláci Akropolis. Přineseme reportáž a od jedné legendy ke druhé. Před 60 lety se na televizních obrazovkách vůbec poprvé objevila vesmírná loď Enterprise a Star Trek od té doby obletěl svět i několik generací svých fanoušků. I o tom budeme mluvit. Téměř 7 minut po 7, po 6. Za celý tým přejeme hezké ráno.
2: Není kam spěchat, mezi 6. a 7. Nicolo Paganini, Nick Drake, Bohuslav Martinů a taky Charles Mingus. Nechybí Ignác Josef Plejel v podání Collegia Musicum Pragense. Tak dobrý poslech.
3: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Ignác Josef Plejel, část serenády pro dechové nástroje F-dur v 6 hodin a téměř 12 minut.
1: Slovenské národní divadlo odložilo premiéru Hamleta v režii Dušana D. Pařízka. Inscenace měla mít premiéru teď na podzim, ale vedení divadla ji přesunulo na další sezónu. Informoval o tom slovenský deník N.
0: Generální ředitelka SND Zuzana Ťapáková tvrdí, že projekt nebyl oficiálně schválený a zařazený do programu. Podle ní nebyl taky dostatečně připravený.
1: Jako další důvod uvedla třeba náročnou organizaci inscenace, která měla propojit dva prostory divadla a počítala i s přesouváním diváků během inscenace. Ředitelka činohry Miriam Kečinová a režisér Dušan D. Pařízek to ale odmítají.
0: Podle nich už přípravy inscenace skutečně začaly a od vedení divadla cítili tlak na odložení premiéry. Pařízek označil postup vedením za politickou objednávku a cenzuru.
1: Dušan D. Pařízek patří k výrazným středoevropským režisérům. Se Slovenským národním divadlem už spolupracoval. Jeho předchozí inscenace Pes na cestě získala třeba ocenění za nejlepší režii i nejlepší inscenaci sezóny.
0: Zda se Hamlet v SND vůbec uskuteční, zatím není jasné.

0: Nicolo Paganini, romance pro housle a orchestr, Josef Suk s Pražským komorním orchestrem.
1: Od premiéry kultovního seriálu Star Trek uplynulo 60 let. Televizní diváci viděli první díl příběhu o vesmírné cestě lodi Enterprise a bylo to v září roku 1966. Tehdy to ještě na velký úspěch vůbec nevypadalo.
0: Ten přišel až později a sága má dodnes spoustu fanoušků. 60 let Star Treku se slavilo i v Ostravě.
2: Sál je plný, speciální promítání jednoho z nejúspěšnějších filmů První kontakt s kapitánem Picardem na můstku se v Mžiku vyprodalo. A potlesk nakonec.
3: Já jsem přišla, protože od 6 let jsem sledovala Star Trek.
4: Proč? Řekněte proč.
3: Protože sci-fi je žánr, který lidem nabízí něco, co žádný jiný žánr nemá.
5: Miluju Star Trek, miluju ho pro jeho pozitivitu, to, jak se všichni dokážou semknout, miluju to sociologické na něm.
2: Záchrana budoucnosti na plátně a v hledišti jenom ti, kteří to mají rádi. Dokonalá kombinace, říká Roman, přijel z Brna a říkají mu podle Star Treku doktor.
6: Brno je pěkný město, ale tady je velmi akční fanklub, který zařídil takovéhle setkání, takovéhle promítání, tak i Brno chtělo prostě přijet podpořit.
4: Je krásné, že jste seděli až do posledního titulku.
6: No samozřejmě, stína se vždyce neodchází před koncem filmu, jo.
2: Oslavu přímo v kině zorganizoval ostravský Star Trek fanklub Subspace a Ondřej Korax Konvička.
7: Většina dnešních filmů vědecko-fantastických se točí kolem různých dystopií a podobných negativních věcí. A Star Trek je o tom, že se lidstvo vydalo do vesmíru a nebyla to katastrofa. A to je takové nadčasové téma, které fungovalo dobře v 60., 70., 80. letech a samozřejmě i dneska. A proto se tady sejde tolik lidí a proto se Star Trek celosvětově dlouhodobě těší takové popularitě, jaké se těší.
2: Fanoušků a příznivců Star Treku je podle něj v Česku spousta a rádi se vrací až do dob, kdy se série vysílala ještě na černobílých obrazovkách, anebo sledují naopak novinky ve Star Trekovském vesmíru. Z Ostravy Martin Knitl, Český rozhlas.

0: To byl můj film.
1: Poslouchejte historii české kinematografie od Kříženeckého do současnosti.
0: V 50 epizodách vás provedou Alice Aronová, Jana Podskalská, Kristýna Roháčková, Tomáš Pilát a Martin Hrnčíř.
1: Celá série nyní na webu vltava.rozhlas.cz.

0: Josef Růžička a Jaroslav Šaroun s Českou filharmonií ve skladbě Bohuslava Martinů. 6 minut před 6:30.
1: A v Praze začíná hned na několika místech přehlídka Czech Design Week. Hlavním výstavním prostorem bude Galerie Mánes, dále Dům u Zlatého prstenu v Týnské ulici, taky Rottmajerova vila ve Střešovicích a nebo Muzeum Prahy na Florenci.
0: Festival dává příležitost zavedeným značkám i začínajícím autorům. Ve výstavní síni Mánes zájemci uvidí tvorbu českých i zahraničních designérů.
1: A mimochodem, kurátor celého festivalu Lukáš Pipek za námi přijde do studia a bude to krátce po 8:00.

0: Things and what they used to be, věci už nejsou, jak bývaly. Je to název skladby, která zní tak trošku jako povzdech. Jenomže tahle hudba je důkazem, že některé věci naprosto nestárnou. Blues Mercela Ellingtona vzniklo na začátku 40. let minulého století. Aktuálně je 6 hodin a 30 minut.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy dnes začne rozhodovat o budoucnosti několika kateder a ústavů. Vedení navrhuje například začlenit katedru sinologie do ústavu asijských studií nebo spojit katedry divadelní vědy, filmových studií a ústav hudební vědy. Změny mají zjednodušit strukturu fakulty a ušetřit desítky milionů korun ročně. Části studentů a akademiků se ale navrhované změny nelíbí. V Bratislavě dnes budou jednat premiéři zemí Visegrádské čtyřky. K rozhovorům se připojí i irský premiér Michael Martin. Jeho země totiž momentálně předsedá Radě Evropské unie. Předsedové vlád budou jednat o příštím evropském rozpočtu. Premiér Andrej Babiš z ANO už dříve apeloval hlavně na zachování kohezních a zemědělských fondů. Na jednání chce otevřít taky téma zdražování pohonných hmot. Poslanci dnes ve druhém čtení projednají návrh na konec pravidelného zdražování dálničních známek. Jejich ceny se teď každý rok mění podle inflace a rozšiřování dálniční sítě. Vláda chce, aby příští rok zůstaly na letošní úrovni. Roční známka by tak dál stála 2570 korun. Podle předsedy SPD Tomia Okamury tím kabinet plní jeden ze svých slibů. V Paříži dnes končí mezinárodní vesmírný summit. Zástupci 120 zemí, biznisu nebo vesmírných agentur tam jednají třeba o nastavení pravidel kosmické spolupráce, vývoji evropského satelitního systému IRIS nebo budoucnosti mezinárodní vesmírné stanice. Ta má na konci roku 2030 ukončit provoz. A čekejte převážně oblačno až polojasno, zejména na horách výjimečně slabé přehánky. Teploty 16 až 21 stupňů, na horách kolem 13. Více zpráv na irozhlas.cz.

0: Posloucháte Vltavu a ranní mozaiku, teď Josefa Eiblera, finále symfonie číslo 1, kterou jsme nabídli v 7 minut po půl sedmé, jsem chtěl říct.
1: Je to komplikované s tím časem, tak já ještě přidám pohled do kalendáře. Dnes máme čtvrtek a je 10. září. Blíží se výročí narození prezidenta Václava Havla. Jemu také částečně věnujeme naše vysílání. Vězeňská cela, 4 stěny a rutina, ze které se nedá vymanit. Bezejmený vězeň kolem sebe napíná ostnatý drát a den za dnem čelí ubíjející prázdnotě. Pražská Laterna Magika uvádí novou inscenaci, která nese název Perpetuum Havel.
0: Vychází z pantomimického libreta prezidenta a dramatika Václava Havla z roku 89 a propojí

0: je fyzické divadlo s videoprojekcí.
1: Možná si vzpomenete, a už jsme o tom také mluvili, Perpetuum Havel mělo světovou premiéru v létě na prestižním festivalu ve francouzském Avignonu.
0: Ten tak vůbec poprvé do svého hlavního programu zařadil inscenaci v premiéře. Teď míří do pražského paláce Akropolis.
2: Je to život vězně, kterému se pomalinku rozpadá tělo, pomalinku se mu rozpadá i duše, protože ten tlak je obrovský.
3: Říká režisér Petr Boháč o inscenaci z vězeňské cely, kterou diváci uvidí vůbec poprvé v podání profesionálního divadla.
2: A on vytváří protisílu proti tomu, aby přežil. A na konci se utkává nejenom s tím systémem, ale sám se sebou. Havel to shrnul, nebo to dílo napsal do jednoho dopisu. On to ještě musel zkrátit, protože mu to cenzor nepustil, protože těch slov bylo víc, než měl dovoleno.
3: V jediné roli bezejmenného vězně se představí ruský performer Roman Zotov-Mikšin.
4: Nikdy jsem nečetl pořádně jeho dílo a teď tu jednu věc za druhou a jsem hrozně nadšený a nemůžu uvěřit, jak je geniální vlastně.
3: Směje se tanečník. Divadlo nepracovalo jen s fikcí, ale i s realitou. Na vzniku hry se totiž podílely běloruské vězeňkyně.
4: Tancovat před nima, to byl obrovský šok a neuvěřitelně těžká práce pro mě, protože co já jim můžu sdělit. A i přesto se to povedlo do určité míry, jo? Nebo i přesto se to povedlo podle nich.
3: Vězeň svědomí, to je podle režiséra Boháče někdo, kdo obětuje své bezpečí, klid a možná i rodinu ve jménu pravdy.
2: Takovýhle lidé v zemích, jako je Rusko, ale Vietnam, Turecko, Čína, samozřejmě Irán, asi bychom jich našli hodně. Tak takovéhle země tyhle lidi trestají. A trestají je tak, aby nešli vidět, no, aby bylo na ně zapomenuto.
3: Jejich fotografie uvidí návštěvníci v paláci Akropolis během představení. První reprízu má Perpetuum Havel v sobotu 12. září. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.

0: Náš dramaturg Jan Kincel pro vás vybral nahrávku Patricia Barber z roku 2002 v 6 hodin 43 minut.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: A budeme moc rádi, když si na Vltavu uděláte čas ještě odpoledne od 16 hodin 30 minut, si nenechte ujít akcent. Jeho hosty budou historik a pedagog Jan Bárta a Andrea Landovská z Národního institutu pro kulturu. Je to dcera Pavla Landovského. Legendární herec, dramatik i disident by letos, stejně jako Václav Havel, oslavil 90.
0: Akcent připomene i hru Audience, ve které Landovský stvárnil nezapomenutelného Sládka. A to jak v původní rozhlasové nahrávce z roku 1978, tak ve slavném záznamu inscenace z roku 1990 v režii Jiřího Mencla.
2: Akcent tedy od 16:30 odpoledne, ale už v 13:30 vám nabídneme v tradiční rozhlasové povídce poměrně humorný příběh Lupiči v Hammerpondu. Napsal ho Herbert Georg Wells. Zlodějček Watkins si vyhlédne šperky jedné lady a k jejich krádeži se vydá v poněkud neobvyklém převleku.
0: Číst bude Richard Fiala, tady je ukázka.
3: Pokud jde o Hammerpond, patří snad k nejhezčím koutům Sussexu. Dožívá tu ještě spousta doškových střech. Kamenný kostelík s hrotitou věží, přikrčený pod kopcem, je jeden z nejpěknějších a nejméně dotčených přestavbami v celém hrabství. A bukový háj a hotová džungle kapradí, již se vine cesta k rozměrnému sídlu, jsou neobyčejně bohaté na to, čemu mazalové a fotografové říkají křoví. Takže pana Watkinse, když přijel se dvěma panensky čistými plátny, s brusunovým malířským stojanem, krabicí s barvami, aktovkou, geniálně vymyšleným skládacím žebříkem, páčidlem a kotouči drátu, vítalo s nadšením a také se zvědavostí už půl tuctu jiných bratránků od palety. To sice činilo masku, již si zvolil velice věrohodnou, současně se však na něj sesypala hora uměnovědných žvástů, proti nímž byl jen zcela nedostatečně vyzbrojen.
2: Tak my jsme slyšeli krátkou ukázku z naší odpolední povídky Lupiči v Hammerpondu, kterou napsal H.G. Wells, autor slavných sci-fi románů Válka světů nebo Stroj času. Poslouchejte Vltavu také ve 13 hodin a 30 minut.
0: Teď skladbu Georga Filipa Telemana Část sonatýny pro zobcovou flétnu.

0: Vrcholné umění spojující nesmrtelné příběhy, dechberoucí emoce a podmanivou hudbu.
1: Osudová dramata i lehkovážné komedie přináší operní večer na Vltavě.
0: Nahrávky z celého světa i z rozhlasové fonotéky, které jinde neuslyšíte.
1: Poslouchejte každou sobotu od 20 hodin na Vltavě.

0: vídeňští filharmonikové a John Eliot Gardiner v části s enigmy Edvarda Elgara.
1: Pojďme si teď poslechnout dnešní ranní úvahu. Co když někoho nejdřív považujeme za obtížný hmyz a teprve potom zjistíme, že jsme mu celou dobu křivdili? Dnešní úvaha římskokatolického kněze Petra Beneše je o holubech, ale také o předsudcích a o tom, proč bychom se měli k druhým dobře chovat dřív, než zjistíme, že už je pozdě.
2: Podílím se na vyhnání holubů z místa pod mým oknem, kde celé roky žili, družili se, množili, pokorně sedali na vejcích a krmili mladé, dokud nevylétli z hnízda. Můj vztah k nim prošel velkou proměnou. Nejprve mi byli lhostejní. Než jsem se přestěhoval do staré zástavby na Vinohradech, znal jsem je jen z parku a náměstí. Až když jsem se stal jejich sousedem, zjistil jsem, že aniž bych to tušil, sdílím kulturně mi vštípené předsudky o jejich nečistotě, nebezpečí pro zdraví a především o škodlivém vlivu na naše národní zlato, tedy památky různého druhu. Poté, co se stali mými nejbližšími sousedy, předsudky a předvědění se aktivovaly překvapivě rychle a bez jakéhokoliv rozumového zpracování na mé straně. Holubům jsem vyhlásil válku. Tedy chtěl jsem. Jenže vyhlášenou válku musí druhá strana přijmout, což holuby zjevně nedělali. Byli si až překvapivě vznešeně vědomi toho, že tu jsou déle než já. Celé noci mě budil jejich hlasový projev, obdivuhodně mnohotvárný a silný, působený nejen hrdly, hrtany a čímsi uvnitř jejich těl, ale i křídly a šikovně využívanými nástroji, třeba kovovou bednou od klimatizace. Boj s nimi, zesílený mou žárlivostí na novou sousedku, která si s nimi vyprávěla a krmila je, vyplnil podstatnou část mé deníkové knihy jedna věta. Jenže život pokračuje i po textu. Z holubů se nakonec stali mý přátelé. Nemohl jsem totiž nepozorovat jejich obdivuhodné sociální dovednosti, inteligenci, dojemnou péči o vajíčka a mladé a hlavně houževnatou pokoru. Chodí sice jako odevzdaní žebráci pod nohama lidí, kteří posedávají před početnými vinohradskými pekárnami a kavárnami, ale jdou si přitom pevně za svým. Podobně pohanské ženě z Evangelia, kterou ani trochu neurazilo, když ji Ježíš přirovnal k psíkům, živícím se ze zbytku svých pánů, protože věděla, že jde o zdraví dcery a nějaká pýcha jí může být ukradená. Začal jsem vnímat, jak jsme k holubům nespravedliví. Žijí s námi odedávna a nemohou za to, že tu jsou. Množství ani existence nejsou jejich vinou. Přečetl jsem o nich lecos. S potěšením jsem zjistil, že jejich pověst se přece jen mění. Stavějí se například městské holubníky, kde se reguluje jejich reprodukce. A prý ani s těmi nemocemi to není až tak zlé. Nejsou to žádní potkani mezi ptáky. Čímž ale Černého Petra jen posouváme směrem k potkanům. Navíc v dějinách hráli holuby, zejména ti poštovní, velkou roli. Mnohé armády musely proti nim užívat zvláštní taktiku. Ještě větší roli pak hrají v umění a v teologii, kde se holubice vyskytuje na počátku nového světa po potopě a později je dokonce symbolem samotného Boha, Ducha Svatého. Myslím si, že účinnost tohoto symbolu, jejich vnímání jako provetářů, chudáků, těch, co překážejí pouhou přítomností, jen zesiluje. Jenže před pár dny se začal připravovat odsun holubů, jejich vyhnání. Na Řím se však právě posedávali dva mladí samečci a jedna holubička. Nedokázali ještě létat. Sebral jsem veškerou odvahu, jak vidno mocí nemám, a šel jsem se jich zastat. Už na začátku jsem je ale trochu zradil. Snad abych si připravil půdu pro vyjednávání s řemeslníky, začal jsem tím, že vím, že holuby tu být nemohou, že lidem v domě vadí, že vlastně ani já o ně moc nestojím, ale... A k tomu měl ten kolaborantský úvod sloužit, nemůžeme zabít či vydat smrti ty, kteří tu už jsou. Účel byl dobrý, ale dobře jsem se necítil. Už tou argumentací jsem přeběhl na stranu protivníka, na němž závisí mé bydlení. Teď je tedy mým úkolem hlídat, kdy mláďata vyletí. Dnes to zkusila, nejprve holoubci, pak i holubice. Vnímal jsem, jak jsou z toho trochu udiveni a viděl jsem je pak hrdě se procházet před svými okny. Netuší, že spokojené dozrání a dosažení dospělosti znamená konec holubí kolonie. Možná proto se celý život bojíme dospět, rozvinout své možnosti úplně, protože nějak tušíme, že to sebou ponese vyhnání. Ptám se teď sám sebe, zda má smysl ještě naposledy ptáky jemně přikrmit zdravou stravou, protože tím, co sbírají po městě, si zkracují život. Jenže má smysl, aby byl delší, A je dobré hrát čestně až do konce? Na rozdíl od holubů totiž vím, že zítra budou muset být už jinde. Nade dvorem bude síť. A zatímco holuby si prý pamatují obličej člověka, já je v houfu na náměstí nerozeznám. Což může být dobře z principu. V každém budu vidět toho svého a podle toho se k němu budu dobře chovat. Jenže to jsem přece měl dělat od jak živa.
1: Římskokatolický kněz Petr Beneš nám připomněl to, jak snadno přijímáme předsudky vůči celé skupině, dokud nezačneme poznávat jednotlivce.
0: Posloucháte Vltavu ve čtvrtek 10. září. Za 4 minuty bude 7.

0: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
1: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
0: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
1: 12. září od 18 hodin.
0: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.
2: Pátek 11. a v sobotu 12. září proběhne v Jihočeském Písku 17. ročník hudebního festivalu Kůl v plotě. Více než 20 solových vystoupení na 5 scénách v historickém centru města Písku. Vystoupí Stuart McCallum, Manu Lui, Kristina Barta, Jegor Zabelov, Jolly Joker Deluxe a mnoho dalších. Prodlužte si léto a přejďte za námi do Písku. 11. a 12. září festival Kůl v plotě. Hlavním mediálním partnerem akce je Český rozhlas Vltava.
3: Hezké čtvrteční ráno, teď je 7 hodin.
0: Český rozhlas Vltava, zprávy.
4: Sněmovna přehlasovala Senát a potvrdila zavedení EET. Ruský útok na obchodní a zábavní centrum v ukrajinském městě Sumy zabil 2 lidi a 20 jich zranil. V pražském Rudolfínu dnes koncertuje Česká filharmonie s jeho korejským klavíristou. A čekejte převážně oblačno až polojasno s teplotami do 21 stupňů. Poslanci potvrdili obnovení elektronické evidence tržeb. Hlasy koalice sněmovna přehlasovala senátory, kteří EET vrátili s výhradami. Ze systému například chtěli vyjmout bezhotovostní platby. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO, takový návrh v době plateb kartou nebo QR kódy nedává smysl. Od EET si slibuje narovnání podnikatelského prostředí.
5: ET 2.0 je jeden z klíčových projektů naší vlády. Je to moderní evidence tržeb, která odpovídá dnešní době bez účtenky. Každý si využije pokladní zařízení. Vyvíjíme aplikaci webovou pro ty, kdo by chtěli používat chytré telefony. Teď jsme spustili web informační.
4: Opozice pozitivní dopady EET nespochybňuje. Třeba podle ODS vláda trestá poctivé živnostníky. Návrh teď posoudí prezident. O budoucnosti několika kateder a ústavů dnes bude jednat Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Senátoři mají projednat 4 návrhy na sloučení, například katedry synologie s Ústavem asijských studií nebo katedry pedagogiky s katedrou andragogiky. Studenti a část akademiků kritizují rychlost přípravy a podle nich nedostatečnou komunikaci ze strany vedení fakulty. Obávají se, že spolu s plánovaným propouštěním ovlivní výuku a budoucnost některých oborů. Akademici se proto spojili v iniciativě Pospolitost a vyzývají senátory, aby návrh v této podobě neschválili. Vysvětluje vedoucí katedry divadelní vědy Barbara Topolová.
6: Je to prostě tak radikální zásah do fakulty a nejenom do našich oborů, že jaksi by si to zasloužilo asi větší pozornost a větší koncepčnost a větší promyšlenost.
4: Podle vedení mají změny fakultě ušetřit desítky milionů korun ročně. Útok ruské střely na obchodní a zábavní centrum ve východu ukrajinském městě Sumy zabil 2 lidi a dalších 20 zranil. Oznámil to velitel oblastní vojenské správy Oleh Hryhorov. Jednu oběť hlásí taky Kyjev po dopadu dronu na výškový obytný dům.
7: Při dronových útocích na Kyjev se Rusové trefili do 2 vysokých věžáků. Jedna žena zemřela po zásahu 9-patrové budovy. Podle postu na síti Telegram kyjevského starosty Vitalie Klička je zraněných 17 lidí. Jsou nejen z 9-podlažního domu s názvem Comfort Town, ale také ze 24-patrového domu, kde výbuch dronu zničil byty v několika podlažích. Bezpilotní letoun dopadl také na tržiště ve městě Chmelnický, západně od Kyjeva. Bylo to už po zavírací době. Hasiči museli likvidovat požár, který výbuch způsobil. Z Kyjeva Pavel Novák, Český rozhlas.
4: Poslanci dnes ve druhém čtení projednají návrh na konec pravidelného zdražování dálničních známek. Jejich ceny se teď každý rok mění podle inflace a rozšiřování dálniční sítě. Vláda chce, aby příští rok zůstaly na letošní úrovni. Roční známka by tak dál stála 2570 korun. Podle předsedy SPD Tomia Okamury tím kabinet plní jeden ze svých slibů. Opozice návrh kritizuje. Piráti například upozorňují, že stát přijde o část příjmů a vláda nevysvětlila, jak výpadek nahradí. Česká filharmonie dnes vystoupí na Mezinárodním hudebním festivalu Dvořákova Praha. V rámci koncertu v pražském Rudolfínu zazní i skladatelův Karneval.
8: Ten si Antonín Dvořák v 19. století nepředstavoval jako rejmasek, ale spíše jako obraz života. Pod taktovkou šéfdirigenta orchestru Semjona Byčkova vystoupí i jeho korejský teprve 22-letý klavírista Yoon Chan Lim. Chybět nebude ani výběr skladeb ze Smetanovy symfonické básně Má vlast. V rámci festivalu Dvořákova Praha vystoupí Česká filharmonie ještě jednou, a to na závěrečném koncertu 23. září. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
4: Počasí. Bude převážně oblačno až polojasno, zejména na horách výjimečně slabé přehánky. Teploty 16 až 21 stupňů, na horách kolem 13. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Dobré ráno, září, tak to je tak trošku poslední stránka jedné kapitoly a první stránka kapitoly další. Léto pomalu mizí, my se vracíme k tomu pravidelnému rytmu, kulturní sezóna, ta je opět rozběhnutá naplno. No a právě teď se potkávají taky dvě různé podoby kulturního podzimu, tedy film a divadlo. Sezóna velkých filmových festivalů končí, než ale zhasnou poslední festivalová světla, tak nás ještě čeká přehlídka v Torontu. No a česká stopa tam letos bude opravdu výrazná. Mimo jiné díky režisérce Viktorii Štěpánové, jejíž film Folklore získal studentského Oscara a v Torontu se už za pár dnů rozhodne, jestli získá zlatou, stříbrnou anebo bronzovou medaili. No a z filmového plátna zpátky na jeviště v divadle D21 dnes tvůrčí tandem Jakub Vašíček a Tomáš Jarchovský představí poslední část své trilogie o československých prezidentech. Rozhovor s nimi pochopitelně taky přineseme.
2: Nabídneme nahrávku Franka Sinatry, potom třeba hudbu Jana Křtitele Jiřího Nerudy nebo Wolfganga Amadea Mozarta. Nechybí Dmitrij Šostakovič a v úvodu César Franck, druhá část smyčcového kvartetu D-dur.
3: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Kvarteto města Prahy a César Frank u nás na Vltavě v 7 hodin a 11 minut.
1: V pražském divadle D21 dnes představí poslední část trilogie o československých prezidentech, po Háchovi a po Benešovi. Teď přichází na řadu Gustáv Husák.
0: Prezident s nejdelším obdobím ve funkci a s životem plným paradoxů a absurdit a taky ticha.
1: Zarputilého mlčení o věcech, o kterých by se ale mluvit mělo. Tak co všechno se za Husákovým tichem skrývá?
0: Na to se ptala režisérů Jakuba Vašíčka a Tomáše Jarkovského naše redaktorka Veronika Jošková-Štefanová.
2: Nikdo nechtěl dostat špagát. Asi kromě tebe. Ty ses rozhodnul, že se necháš třeba pověsit jim na truc.
3: Gustáv Husák je představován jako inteligentní muž s dramatickým životem. On byl komunisty, souzen, odsouzen, mučen, ale přesto byl ten, který začal Československo normalizovat. Jak s těmito všemi okolnostmi pracujete ve vaší hře i ve vaší inscenaci?
4: Tak to je právě samozřejmě ta nejtěžší otázka. Nevím, jestli se na ní dá jednoduše odpovědět, ale zároveň nám z toho vyplývá, že Husák byl prostě muž, který samozřejmě byl strašně silný, který nevíme, jak před tím nešel toho vězení, ale každopádně potom byl jako velmi, velmi tvrdý. Ale jak byl tvrdý k sobě, tak dokázal být evidentně tvrdý i k těm ostatním. Možná i to ticho jeho je právě jako nějakým projevem jeho tvrdosti a nějakým způsobem se to tam samozřejmě objeví v té inscenaci.
5: Připravili tě o práci, o postavení, o přátele, o mě. Do země tě zadupali, doufali, že tam chcípneš.
3: Jak jste si hledali k osobě Gustáva Husáka s Tomášem Jarkovským cestu k tomu scénáři, k té hře samotné? Jaké materiály jste prostudovali, co vás zaujalo a co vás třeba samotné překvapilo?
4: Tam právě samozřejmě jistým smyslu je fascinace. Když se člověk vezme třeba Antonína Zápotockýho, Pars pro toto, to není člověk, který by temnou stránkou jako nějak fascinoval. Ale to právě to vězení a to, že on byl prostě velmi jako charismatický, inteligentní a velmi tvrdý, že vlastně asi v tom vězení dokonce on přečkal věc. Že o nikom jiným jako vlastně nevíme, kdo by tohle všechno ustál. A zároveň myslím, že ta cesta byla jako dvojznačná v tom, že my jsme se snažili, protože prostě žijeme v nějaký době a něco si jako myslíme, tak jsme se snažili tomu vlastně nepodlehnout.
3: S jakými postavami se v inscenaci setkáme, tedy kromě postavy prezidenta Gustáva Husáka?
4: Vystupuje tam tedy Leonid Brežněv, dvě jeho manželky, Magda a Věra Husákovi a Laco Novomestský básník, jeho velký přítel. Pak je tam ještě jedna postava a ten nevím, jestli chci propálit, která to ještě dost jako rozštípne.
3: Jaké situace vyvolává setkávání Gustáva Husáka s těmito postavami?
4: To, že se nacházíme v době, kdy už jsou všechny ty postavy mrtví a on už je sám na hradě, je to v roce 87, tak jsou to jeho vzpomínky, nebo se nějakým způsobem ocitáme prostě v jeho hlavě a Gustáv si vzpomíná, nebo možná nevzpomíná, možná se i představuje, to je otázka, jak k tomu přistoupí, jak na věci, které jsou vlastně dost šílený, tak na věci, které jsou vlastně jako hezký.
5: Taková banalita. A ty mi kvůli tomu necháš zavolat vrtulník i s doktorem. Jako by zrovna vlázník žádného doktora neměli. Ne, to pro mě musí přiletět pan primář bratislavské ortopedie, protože se přece soudružka manželka prezidenta. Jaká pak manželka? Kdyby ti Brežněv neřekl, že si mě máš vzít, aby si se mnou příští rok přijel na Krym jako se svojí ženou, nikdy by si mě nevzal.
3: Jaká témata vy se snažíte akcentovat prostřednictvím této inscenace?
4: Jistý typ nostalgie po tom, co tady bylo v té společnosti přetrvává, tak je to jedno z těch témat a zároveň se nějak pracuje s tou nostalgií samotného toho Husáka, který zase nějakým podivným způsobem je nostalgický povězení, protože to jsme se vlastně dozvěděli i z četby těch materiálů o něm. Takže vlastně ta nostalgie toho Husáka a té společnosti po tom vězení je téma, který by tím mohlo procházet.
6: Kdybys mě neměl, ani bys se neoženil. A když Jirka umřela, kdo ti pořád volal, aby ses neupil k smrti, tvůj druh Leonid?
4: Myslím si, že asi se dá říct, že se to vlastně odehrává v metru, který je zároveň trošku Pražským hradem, protože ta stanice je Hradčanská nebo Hrad. Protože je to jedna z těch věcí, který Gustáv Husák tady prostě udělal, kterou vlastně všichni používáme a asi se mu to dá přičíst k dobru, rozumím mu to asi k dobru je přičítáno.
0: Jsme zvědaví, jaká bude inscenace Husákovo ticho. Shodou okolností jsem ty dvě předchozí od dva Vašíček Jarkovský navštívil. Husákovo ticho má premiéru dnes na scéně Pražského divadla D21.
1: Tolik tedy Divadlo teď film. Sezóna velkých filmových festivalů pomalu končí, než se ale zablesknou poslední hvězdy na červeném koberci. Tak nás ještě čeká přehlídka v Torontu a právě tam zamíříme za pár minut.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

0: Jan Křtitel, Jiří Neruda, Ole Edvard Antonsen a anglický komorní orchestr.
1: Nemá prosluněné pláže jako Cannes, nemá ani lázeňskou kolonádu jako Karlovy Vary, ale přesto patří Mezinárodní torontský filmový festival mezi přední filmové přehlídky a taky pravidelně se na něm představují čeští filmaři.
0: 51. ročník kanadského festivalu začíná právě dnes a letos nabídne i dva snímky s českou stopou.
1: A filmařka Viktorie Štěpánová z pražské FAMU tam převezme svého studentského Oscara.
2: Tady v tom videjku se divneme do světa předků a tradic.
3: V 16-minutovém experimentálním filmu Volklore sledujeme fiktivní influencerku Vivi. Ta během jednoho roku provází diváky sezónními lidovými zvyky.
2: Protože folklore is the new way.
3: Ty jsou často součástí módních trendů, reklamních kampaní nebo sociálních sítí. I proto hlavní postava mluví jazykem mladé generace.
4: Protože já jsem se nějak snažila přetransformovat přesně tady ty tradice toho tradičního roku venkovského, ale nějak mluvou, kterou by rozuměli třeba přesně jakoby Gen Z.
3: Popsala Viktorie Štěpánová před několika týdny ve vysílání Českého rozhlasu.
4: Že mně vlastně přijde, že to je úplně to stejný, jenom trošku jiná forma, že vlastně jakoby příběhy a bajky jsou vlastně to stejný jako vlogy a nářečí je stejný jako tady ty anglicismy, které používáme jenom v té nové době.
3: Autorka je první českou vítězkou studentského Oscara v kategorii alternativních a experimentálních snímků. Ocenění převezme režisérka 14. září právě v Torontu, kde udělí americká akademie zlaté sošky mladým filmařům a filmařkám poprvé. Tuzemskou stopu mají ale na kanadském festivalu i další dva snímky. Jedním z nich je česko-španělský dokument Nácvik revoluce režisérky a herečky Pega a Hangarány. Ta v příběhu mapuje s pomocí animací, rodinných záběrů nebo záznamů z protivládních protestů 40 let konfliktů v Iránu. Snímek už získal cenu pro nejlepší dokumentární film ve francouzském Cannes. Česká koprodukce se podílela také na animovaném filmu Please, tedy prosím, švédské režisérky Anny Manzaris. Loutkový snímek vypráví o osamělosti a potřebě lidského kontaktu. Hlavní postavu namluvil také známý švédský herec Stellan Skarsgård. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.

0: Mirror, mirror. Tak to je vlastně takový malý hudební rozhovor. Chick Corea napsal skladbu pro saxofonistu Joea Hendersona a jakoby do ní ukryl princip zrcadlení. Melodické nápady, které se odrážejí, vracejí a zároveň si odpovídají. Máme 7:30, pěkné ráno.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Mladí lékaři můžou dostat od Všeobecné zdravotní pojišťovny stipendium až 480 tisíc korun. Musí se ale zavázat k tomu, že budou 5 let pracovat v některé vybrané lokalitě s horší dostupností lékařské péče. Žádosti VZP přijímá do poloviny října. Zájmy o pediatry, dětské a dorostové psychiatry a praktické lékaře. Český rozhlas a České radiokomunikace 10 minut po 2:30 otestují systém varování obyvatel. Česko se tím zařadí mezi první země, které tuto technologii zkoušejí. Systém by v budoucnu mohl posluchače rychle upozornit třeba na povodeň, požár anebo jinou závažnou mimořádnou událost. Nejčastěji se na displeji místo názvu stanice objeví slovo jako alarm nebo alert. Přijímač může i blikat. Digitální rádia se probudí a začnou hrát nebo se přeladí na radiožurnál. Americká vláda podle prezidenta Donalda Trumpa vyplatí každému dospělému občanovi v přepočtu přes 100 000 korun v případě, že v nadcházejících volbách vyhrají republikáni. Šéf Bílého domu to prohlásil na sjezdu republikánské strany v Dallasu. Podle aktuálních průzkumů ale mají větší šance na výhru v obou komorách amerického parlamentu opoziční demokraté. Volby budou ve Spojených státech na začátku listopadu. Letošní letní měsíce byly celosvětově nejteplejší v historii. Období od června do srpna vyrovnalo rekord z roku 2024. Uvedl to evropský projekt pro sledování klimatu Copernicus. Letošní srpen podle něj byl taky nejteplejším měsícem v historii. Průměrná teplota vzduchu u zemského povrchu byla skoro 17 stupňů Celsia. Provázely ho rekordní sucha. Extrémně nízký průtok tak byl třeba na Dunaji, Rýnu, Labi nebo Séně. A čekejte převážně oblačno až polojasno, zejména na horách výjimečně slabé přehánky. Teploty 16 až 21 stupňů, na horách potom kolem 13. Více zpráv na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: V Praze začíná Czech Design Week, tedy festival současného designu a umění, a o programu budeme mluvit už za půl hodinky se zakladatelem a kurátorem akce Lukášem Pipkem.
2: V Plzni pokračuje Mezinárodní festival divadlo. Ve 12 hodin začíná ve Velkém divadle inscenace Na větrné hůrce v podání divadla J.K. Tyla.
1: Kostel svatého Jana Nepomuckého

0: Wolfgang Amadeus Mozart, část sonáty pro housle a klavír. Hrály nám Olga Šroubková a Miroslav Sekera.
1: Chvilku se zastavím u čtení, protože umí úžasnou věc. Na chvilku vás přestěhuje jinam, do nějakého cizího života, do jiné doby, do světa, který bychom si sami snad nikdy nevymysleli a někdy i k tématům, kterým se v běžném životě třeba i vyhýbáme. Dobrá knížka nás přitom nemusí uklidnit ani pobavit. Může nás znepokojit nebo překvapit. A dnešní knižní výběr pro nás má publicista Jan Nejedlý.
2: Všestranný umělec Jaromír Plachý, čerstvý čtyřicátník, je ilustrátorem, grafikem, animátorem, tvůrcem komiksů i počítačových her. Na svém kontě má řadu knižních titulů pro dospělé i malé a nejmenší čtenáře, ať už díla doprovodil svými ilustracemi, anebo je pojednal celé autorsky. Dalším jeho ryze solitérním počinem na poli literárním a výtvarném se stala publikace Kostlivec Jára, v níž se vyrovnává se smrtí svého otce.

0: naší společnosti totiž smrt, tedy naše osobní smrt, nikoli smrt jako dramatický umělecký efekt, představuje stále tabuizované téma, které ze života vytěsňujeme, ačkoliv se týká každého z nás. Svět nám nabízí odpovědi náboženské či filozofické, ale žádné z nich nás plně nezbaví obav a otázek. Jak říká belgický básník Maurice Maeterlinck, život je tajemství a smrt je klíč, jenž je otevírá, ale ten, kdo otáčí klíčem, mizí navždy v tajemství. A tak se umělci snaží znovu a znovu tázat po tajemství lidské konečnosti. Jaromír Plachý tak činí hravě, s notnou dávkou fantazie a neotřelé imaginace, s ironickým humorem sobě vlastním. Nahlíží na smrt dětskýma očima, které vidí nepochopitelnou realitu obrácenou na ruby a projektuje si ji jako syreální příběh, pod nímž prosvítá smutek, ale i naděje, neboť, jak říká irský dramatik G.B. Shaw, život je plamen, který stále dohořívá, ale pokaždé vzplane, když se narodí dítě. Knihu vydalo nakladatelství Cesta domů. Nakladatelství Gnóm nabízí Atlas pekla. Tak se jmenuje próza, která čtenáře zavádí do temných, doslova pekelných zákoutí hororu. Autor, Američan Nathan Bellingroot, říká v úvodu: hororová beletrie by měla podrobit drsnému výslechu všechno, co v nás vyvolává spokojenost. Je to ďáblův advokát literatury. Autorovy příběhy nás zavádějí do míst, kde jakoby se rozevřel zip reality a vtáhl nás do jiných temných světů. Příběhy, vyprávěné různými styly, propojuje autorova imaginace, lavírující mezi hororem, surrealismem a dark fantasy. Knihu přeložili Jakub Němeček a Žaneta Čonka. I pod posledním titulem je podepsána Američanka, pseudonymní Victoria Básquez, a její knihu byste taktéž našli v oddělení napínavé literatury. Román Klub odsouzených přináší neotřelou zápletku. Hlavní hrdinka žije v obležení novinářů, neboť její otec byl obviněn z vraždy 5 mladých žen. Jako záchrana přichází pozvání na setkání klubu pro potomky sériových vrahů. Kromě dramatické linky, které tato schůzka přinese, nabízí kniha i reflexe příbuzenského poměru se zločincem. Snažil jsem se otce nenávidět. Nezvedal jsem mu telefon, dopisy jsem házel do koše. Ale když mi zavolal advokát, že stanovili datum popravy, uvědomil jsem si, že otce má člověk jen jednoho, tak jsem ho začal navštěvovat. A víš co? Vůbec se nelišil od toho, jak jsem si ho pamatoval, říká další protagonista, jehož stejně jako ostatní pálí otázka, zda po otci nezdědil víc než jen jméno. Knihu přeložil Pavel Pokorný, vydala Euromedia Group.
1: Smrt viděná dětskou optikou, temné světy hororu i otázka, co všechno si člověk může nebo nemusí nést v sobě po rodičích. Tohle jsou témata knížek, které nám přinesl publicista Jan Nejedlý.
2: Už známe architekty roku 2026, podrobně o tom za chvíli. Za necelé 3 minuty bude 7:45.
3: It's silly to say, maybe you make everyone feel this way. I'm telling my heart, this ain't no place for love to start.

0: Posloucháte Vltavu a ranní mozaiku ve čtvrtek 10. září. Máme téměř minutu po 7:45.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Architekty roku 2026 se stali Lukáš Éhl a Tomáš Koumar. Stojí například za návrhem Smetanovy lávky v Litomyšli nebo Suchdolského mostu. Porota ocenila jejich dlouhodobý přístup k architektuře, který podle ní bez ohledu na módní trendy posiluje význam krajiny a městských prostor.
0: Cenu architekt obcím získal městský architekt Lipčic nad Vltavou Milan Kopeček. Porota ocenila především spolupráci na koncepci rozvoje města. Vytvořili například systém odborných konzultací, který má pomáhat předcházet urbanistickým chybám a spolupracují taky s vysokými školami.
2: Ocenění architekt roku se letos udělovalo po 18. a získávají ho osobnosti, které v uplynulých 5 letech výrazně přispěly k rozvoji české architektury. Tak všem oceněním srdečná gratulace.

0: Dmitrij Šostakovič a Singapur Symphony Orchestra. Teď malá pozvánka k vizitce po 10. dopoledne. Poslouchejte, protože se budeme bavit o regionální historii a kulturním životě v Broumově. Hostem bude pedagožka Gymnázia Broumov Šárka Rambousková a dojde řeč i na sobotní koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu, který se v tomhle městě koná.
1: Na vizitku si ještě musíme nějakou tu chvilku počkat. Na básnění už rozhodně ne, je za 10 minut 8 a tak prostor dostává výtvarník, hudebník František Skála.
2: Básnění.
3: Báseň z roku 96, která jako obvykle byla recitována na olšanských hřbitovech. Tak před se kaboní po vlakem blanou mraku nebe kryje, závojem šera duši halí, vyslyše v perun prozbu mojí a připozakryl nevhodný slunce jas. To, aby starý Kyry s leskem nerušen, mohl se s druhým, třetím za soumraku sejít, promluvy ponuré si pod kloboukem hýčkat, v hnízdečku olisalém tyglíkem lebky svojí. Zatuchlý raglán eben holubí, oteklé tělo tvary sakaplní, po skráních svraskalých se kluže mastný vlas, pod sakem celuloidu krusta, jež se broukem vlní. Hle, tamhle jdou postavy odeznělé, nesmíš je rušit v jejich komemoru. Viděl jsi je loni, za rok přijdou zas, zažehnout vosku kalich k patě hrobky staré, chviličku blekotat o trudu světa bolu. Budou tu zase v listí kejklovat, prostydlá zápěstí si dlouze protřepávat, v bublině oka hledat matný fleš, slovíčkem nechutným lichotky pomlaskávat, horlivě kvitovat začínající pleš. Rozkládat lejstra z dřevních brašen, přehrávat bez publika svůj věčný recitativ. Budou si připíjet nazmar a svoje aktentaše richtovat vesele na chmurný světastativ. Richtovat vesele, obrázky pozizovat, sbírkové předměty do kufrů vetchých plnit, v budovách veřejných drze se roztahovat, na slávy výsluní se zaslouženě slunit. Zdánlivě nesmyslné chytře, když ošetříš, domnělá nejapnost stává se pohodou. Ti staří trulanti vědí, co nejvíc sype. Teď už jsou vysmátí, teď už jsou za vodou. No to je taková standardní prostě báseň, která pojednává o setkání na den komemorace zesnulých, které se opakuje již mnoho a mnoho let. A to znamená, že trošku neprávem je tato poezie nazývána počítačovou, protože tam už ty témata se potom opakují, neboť se nedá do nekonečna ten zmar popisovat jinými slovy, takže možná počítač by takovou báseň mohl udělat taky pěkně. No, ale jinak tato báseň někde byla uložena a opět objevena, takže já jsem ji takhle vytáhl na světlo.
1: Výtvarník František Skála tedy přednesl jeden ze svých vlastních textů. Vůbec poprvé tahle báseň zazněla na shromáždění tajné organizace BKS u příležitosti Dne komemorace zesnulých na olšanských hřbitovech v Praze roku 1996.
0: Jazz s námi bude až do 8. Andy Faskou, nahrávka z poloviny 90. let, album Big Man's Blues.

0: Hezké ráno, teď je 8 hodin.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Poslanci přehlasovali Senát a potvrdili zavedení EET. Na Slovensku dnes budou jednat premiéři Vyšegrádské čtyřky. Řešit chtějí pohonné hmoty i dlouhodobý rozpočet Evropské unie. Pražské národní divadlo dnes v Paláci Akropolis uvede inscenaci pantomimického představení Perpetuum Havel. A čekejte převážně oblačno až polojasno s teplotami do 21 stupňů. Sněmovna potvrdila zavedení elektronické evidence tržeb. Poslanci hlasy koalice přehlasovali senátory, kteří EET vrátili s výhradami.
3: Senátoři chtěli od elektronické evidence osvobodit bezhotovostní platby. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO takový návrh, ale v době plateb kartou nebo QR kódy, nedává smysl.
4: Senátní změna by tak nepomohla poctivým podnikatelům, ale vytvořila by další prostor pro obcházení pravidel.
3: Podle ministryně EET narovná podnikatelské prostředí. To opoziční poslanci znovu zpochybňovali.
5: Pro nás byla elektronická evidence tržeb vždy symbolem nedůvěry státu vůči svobodnému a soukromému podnikání.
3: Říká poslanec ODS Vojtěch Munzar. Návrh teď posoudí prezident, stejně jako novelu stavebního zákona. I změny ve stavebním řízení poslanci večer potvrdili a koaličními hlasy přehlasovali Senát. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
2: Mladí lékaři můžou dostat od Všeobecné zdravotní pojišťovny stipendium až 480 tisíc korun. Musí se ale zavázat k tomu, že budou 5 let pracovat v některé vybrané lokalitě s horší dostupností lékařské péče. Žádosti VZP přijímá do poloviny října. Zájem je o pediatry, dětské a dorostové psychiatry a praktické lékaře, jak říká mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová.
6: Prostředky budou vyplaceny přímo mladému lékaři, tedy nikoli školiteli jako v případě rezidenčních míst. Z fondu obecně prospěšných činností je VZP připravena uvolnit ještě letos částku 90 milionů korun.
2: Premiéři zemí Vyšegrádské čtyřky se dnes sejdou v Bratislavě. Spolu s irským premiérem Michalem Martinem budou jednat hlavně o vysokých cenách energií a pohonných hmot, ale i příštím evropském rozpočtu. Irsko teď předsedá Radě Evropské unie a vede tak jednání o jeho podobě.
7: Země Vyšegrádské čtyřky chtějí při jednání o příštím evropském rozpočtu hájit hlavně peníze na rozvoj regionů a zemědělství. Premiér Babiš z hnutí ANO chce otevřít také zdražování pohonných hmot. To spojuje mimo jiné s válkou na Blízkém východě.
8: Očekáváme nějaké společné řešení na úrovni Evropské unie.
7: Je to teprve druhý summit premiérů V4 po více než dvouleté odmlce. Spolupráci v minulých letech oslabovaly hlavně rozdílné postoje k válce na Ukrajině a vztahům s Ruskem. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
2: Krajský úřad Jihomoravského kraje spouští vlastní náborovou kampaň. Kromě standardního zveřejňování pracovních nabídek začne potenciální uchazeče taky aktivně oslovovat. Chce se tak zviditelnit na pracovním trhu, kde o zaměstnance soupeří se soukromým sektorem. Kampaň s názvem Pracuj tam, kde změníš kraj, představuje jednotlivé profese, pracovní náplň i podmínky. Její obsah vychází taky z dat od více než 300 zaměstnanců úřadů a z průzkumu mezi veřejností, jak říká mluvčí hejtmanství Petr Holeček.
9: Ten ukázal, že zkušenost zaměstnanců a představy veřejnosti se v některých oblastech liší. Platí to například u pestrosti práce. Zatímco 88% zaměstnanců je spokojeno s její rozmanitostí, mezi veřejností ji takto vnímá 62% respondentů. Podobný rozdíl je patrný také u rozhodovacích pravomocí.
2: V pražském paláci Akropolis má dnes premiéru inscenace Perpetuum Havel. Ta vychází z dopisu, který Václav Havel napsal v roce 1989 své manželce Olze z vězení.
10: Je to život vězně, kterému se pomalinku rozpadá tělo, pomalinku se mu rozpadá i duše, protože ten tlak je obrovský.
11: Říká režisér Petr Boháč o inscenaci z vězeňské cely, kterou diváci uvidí vůbec poprvé v podání profesionálního divadla.
10: A on vytváří protisílu proti tomu, aby přežil. A na konci se utkává nejenom s tím systémem, ale sám se sebou.
11: V jediné roli bezejmenného vězně se představí ruský performer Roman Zotov-Mikšin. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
2: Počasí. Bude převážně oblačno až polojasno, zejména na horách výjimečně slabé přehánky. Teploty 16 až 21 stupňů, na horách potom kolem 13. A více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Mozaika. Dobré ráno, máme 8:05, vítejte u poslechu dnešního ranního vysílání Českého rozhlasu Vltava. A už teď můžu slíbit, že následující hodina bude tak trošku designová. Designu si často ani nevšimneme nebo si ho neuvědomujeme. My ho potkáváme v ulicích, v budovách, v předmětech, které denně používáme, i v dopravě, která nás každý den vozí městem. No a právě Praha teď nabízí hned několik příležitostí podívat se na svět kolem sebe trošku pozorněji. Například začíná už 13. ročník festivalu současného designu a umělecké tvorby Czech Design Week. Až do neděle bude propojovat galerii Mánes, Muzeum Prahy a další pražská místa a především etablované autory s nastupující generací designérů a umělců. O tom všem si budeme povídat za chviličku. Za designem se také vydáme do Benátek, kde kromě filmového festivalu stále probíhá letošní bienále výtvarného umění. No a nakonec něco, co budeme moci za pár týdnů už sami vyzkoušet. Na Petřín se zanedlouho vydá nová, už čtvrtá generace lanové dráhy.
1: Náš dramaturg Jan Kincel pro tuhle hodinu vybral Josefa Haydna, taky Johanna Sebastiana Bacha nebo Charlesa Aznavoura a jeho nahrávku z roku 1961. Jako první polonéza z opery Ruselka Antonína Dvořáka v podání Moravské filharmonie v Olomouci.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedí.

0: Moravská filharmonie Olomouc s dirigentem Petrem Vronským 12 minut po 8.
1: Etablované autory, ale i začínající designéry a umělce představí čtyřdenní festival současného designu a umělecké tvorby Czech Design Week v Praze. Startuje dnes, potrvá až do neděle.
0: Hlavní přehlídku s téměř stovkou vystavujících nabídne galerie Mánes, zatímco Muzeum Prahy poprvé přivítá čtvrtou edici kurátorské výstavy New Generation s výběrem talentů nastupující generace.
1: Designovou část výstavy letos kurátoruje Lukáš Pipek, zakladatel festivalu, a s námi už je ve studiu. Vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Co konkrétně letos nabídne hlavní přehlídka v galerii Mánes?
2: Galerie Mánes je vždycky místo, kde chceme ukázat to nejzajímavější, co se za ten rok urodilo z té mladé generace mladých designérů. To znamená, objíždíme vlastně celý rok školy anebo vernisáže a děláme si sami nějakou rešerši a sledujeme ty autory na dálku, aniž by vůbec věděli, že je sledujeme, a sledujeme, jak se vyvíjí, jak na sítích anebo třeba na nějakých jiných platformách, a jestli vlastně mají nějakou průpravu, jestli to není jenom nějaký jako výkřik v tu chvíli, co vytvořili, anebo jestli mají nějakou stopu a za sebou nějaký svůj rukopis.
1: Podle čeho se potom pozná skutečný talent nastupující generace? Podle čeho se pozná, že to není jenom výkřik, ale že je to dlouhodobější kontinuální práce?
2: To se pozná tím, že jelikož já jezdím vlastně všechny tyhle ty jak klauzury a semestr na Umprumce, na Slovensko jezdíme i do Polska, Německa, tak vlastně ty autory sledujeme pravidelně a sledujeme, jak jsou čilí, co se týká, jak mají udělaný portfolio, tudíž jak to mají nafocený, jestli mají produktové fotografie, s kým to fotějí, jestli už měli nějakou výstavu a jak mají a zvládají vlastně nějaký výstupy, není to třeba jako tisková zpráva, ale jestli mají už web koupený, jestli mají dohledatelný Instagram. A všechno tohle to se spojuje. Musíte mít pěkný fotky, abyste vlastně prorazili někde prostě v tom světě. Ten svět je dneska online, všichni posloucháme online hudbu, filmy online, a to umění a design je online taky. Takže musíte být dohledatelný a musí to být prostě kvalitně nafocený. Ten horší, ta druhá část horší je, že pak poznáte autora, který má drive a je super, ale vy víte, že potřebuje pomoc, což zase my děláme za ten festival, že potřebuje prostě kvalitní fotky, že nemá kvalitní fotky, takže my se s těma autorama, o kterých víme, že jim stačí jenom krůček té dokonalosti, aby se jim to rozjelo, tak je propojujeme, zaplatíme třeba i produktový focení, propojeme s grafikama, aby měli prostě logo, aby měli webové stránky. První, co vlastně, když už navážeme nějaký kontakt s nějakým designérem, tak jim řekneme, máte doménu? A oni vám řeknou, ne, to koupím třeba, já nevím, příští rok. A takhle jsem vlastně, když jsem poznal třeba Františka Jungwirta, tak jako první jsem se ho zeptal, máš už doménu, František Jungwirt? Ne, to, a říkám, ale už se o tobě píše. Ve chvíli, kdy se o tom autorovi někde píše, musíte mít okamžitě zablokovaný pro sebe na své jméno. A i když jste student, je vám 15, na své, musíte každý myslet, vy chcete být autoři a designéři a zároveň je to v obchod a každý prostě si tu doménu může pak koupit a pak se s váma bude hádat různí zprostředkovatele v zahraničí, že vám prostě prodají doménu, kterou vám vyfoukli.
0: Nejsou to jenom výstavy v galerii Mánes a nebo v Muzeu hlavního města Prahy. Program nabídne třeba v Domě u Zlatého prstenu projekt ABC 70 let plných překvapení. Co tam návštěvníky čeká?
2: Tam vlastně, my jsme tu spolupráci chystali už nějakou dobu a já jako mě, kolik mi je? Já už nevím, kolik mi je? 45. No, já jsem vyrůstal s Abíčkem, takže Abíčko je pro mě prostě kultovní časopis a myslím si, že dnešní my jako v tomhle věku, ale i ty mladí prostě děti a střední vrstva, tak vlastně na tom vyrůstají. Je to ikonický časopis, je tam interaktivní výstava, projektuje se tam ve 3D projektorech historie Abíčka, je to velmi pěkný, vizuálně záživný, takovej
1: retro, vizuální, trošku?
2: Ne, je to vizuálně perfektně propracovaný. Jsou tam jedny z nejmodernějších projektorů, který projektují na stěny. Samozřejmě tam i můžou si tam návštěvníci, mělo by se tam i prohlídnout jedno z prvních časopisů nebo hábíček prvních úplně. A prostě slaví 70 let a mě vůbec nedošlo, když jsme se o tom bavili s kolegama z hábíčka, tak mě vůbec nedošlo, že jim je 70. Je to teda ve spolupráci ještě školou s Holarkou, kde vlastně probíhá i výstava grafických prací. Náš festival je hodně zaměřený na grafiku. Používáme nebo snažíme se být trendy v té grafice, proto třeba, když se podíváte dneska na galerii Mánes, je vždy synonymem toho, že je tam polep přes všechny čtyři okna, aby to vizuálně vypadalo tak, jak to má vypadat. Když jedete na Maison, Object, různý mezinárodní, Londýn, Paříž, tak to máte takhle prostě, všechno to musí vizuálně pěkně vypadat.
1: V Domě u Zlatého prstenu, tedy projekt ABC, 70 let plných překvapení, ale vy chystáte taky doprovodný program a tentokrát tam nebude chybět téma umělé inteligence. Do jaké míry design propojuje právě AI?
2: No, víte, to je taky takový, když najížděla ta vlna AI, tak já jsem umělecký ředitel a Jakub Dulínek je ředitel. Ten s tím přišel, že prostě říkal, hele, tohle je prostě věc, která, to prostě je super věc. My samozřejmě využíváme na různé věci, tak jako asi všechny i média, některý k tomu přistupujou, nenecháváme si o té AI úplně do všeho povídat, nepuštíme je do nějakých, aby rozhodovala nebo něco nahrazovala za nás, ale využíváme ten nástroj také. Ale vlastně v tu chvíli, když to nastupovalo, tak jsme si mysleli, že to je jenom taková nafouklá bublina a že to brzo jako odjede. Tak to bývá, jako máte dneska ohebný telefony, Včka, všechno prostě je to nějaký trend, co frčí i ve skle nějaký tvar, tak prostě jsme si mysleli, že to pofrčí pryč. No ale ono ne, on se tady je furt. A vlastně to graduje a dneska to máte prostě v mobilu, takže tam to AI vlastně se zaměřujeme na tím, že máme jednoho z generálních partnerů, který ho tady samozřejmě asi říct nemůžu, jednoho z globálních výrobců, tak to AI samozřejmě používá na úpravu fotografií, na úpravu textu. Dneska máte AI zapracovaný, když máte diktafon, tak vám to hned přepíše. To prostě nebylo nic takového a jste dneska... Jsme v digitálním světě, akorát si ho musíme hlídat a my hledáme cestu, kde to je dobrý a kde ne. Zároveň zde v rámci AI je hrozně tenkej let nad tím, aby někdo přes AI netvořil, nedělal kopie designu. To je hodně, hodně špatný. Používal to dřív přes Pinterest. Se hodně lidí, kteří neměli nějakou duši k tomu vytvořit nějaký design, tak se podívali na Pinterest, já to tak teda aspoň tak bral, a vlastně některé ty věci, které někde tamhle v Londýně někdo navrhnul, tak to vzali přes ten Pinterest. A dneska někdo vezme něco, co už někdo vytvořil a zadá AI, vytvoř si něco takového, ale chci, aby to bylo trošku jiný než tenhle ten autor. A bohužel dostávám se tam velmi tenkou věc. A máme k tomu právě i diskuzní v Manesu, diskuzní tu okýnko s panem Nohelem, který vlastně dělá autorský právo i AI. A je to velmi, bude to do budoucna podle mě velký strašák pro designéry.
0: Nepochybuju, že si návštěvníci festivalu Czech Design Week víc tedy zjistí třeba na té diskuzi a na dalších programech. Zakladatel akce Lukáš Pipek a letošní přehlídka současného designu. Děkujeme za pozvánku, mějte se moc hezky.
2: Já taky děkuji za pozvání a přijďte na festival.

0: Samara Joy v 8 hodin 24 minut na vlnách Českého rozhlasu Vltava.
1: A máme dobrou zprávu. Dvě díla Českého rozhlasu postoupila do nejužšího finále Mezinárodního festivalu Pri Italia, který patří k nejstarším přehlídkám televizní, rozhlasové a online tvorby v Evropě. V kategorii drama se mezi tři nejlepší dostala rozhlasová kompozice Jiřího Adámka Austerlice Matko Boží Vyžeň Putina.
0: Do top 3 v kategorii hudba postoupil taky radioartový a soundartový projekt, který pro Český rozhlas vytvořil hudební skladatel a zvukový designer Martin Ožvold a Elia Moretti. Tenhle projekt zkoumá samotný prožitek z poslechu.
1: A jinak o výsledcích letošního ročníku se rozhodne na přelomu září a října. Výsledky budeme sledovat. Teď se ale přesouváme do Benátek, protože v Benátkách tento týden probíhá Mezinárodní filmový festival, ale paralelně s ním jsou pořád ještě k vidění expozice letošního ročníku Bienále výtvarného umění. To letošní nese název In Minor Keys, tedy v molových tóninách.
0: Zaměřuje se mimo jiné na hledání tišších a intimnějších způsobů, jak dnes komunikovat prostřednictvím umění. Do Benátek už zdravíme výtvarného publicistu Matěje Forejta. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, já doufám, že se dobře slyšíme.
1: Slyšíme se výborně, Matěj. Benátské bienále, to už se odehrává 4 měsíce. Jaká aktuálně panuje na místě atmosféra?
2: Aktuálně se včera po horkých dnech Benátky hodně schladily deštěm a jak jste správně říkali, paralelně tady probíhá i filmový festival, to znamená, že třeba linky Vaporetta na Lido, kde probíhá festival, jsou teď hodně přeplněné a taky je možné na Bienále trochu netypicky potkávat lidi s festivalovými akreditacemi, protože festival má stejného pořadatele jako právě sesterské Bienále. A pro návštěvu festivalu mají tím pádem návštěvníci festivalu díky tomu zvýhodněné vstupné. Takže vlastně to všechno, co tady probíhá, je trochu tak dohromady jedna akce, která má jednoho společného pořadatele.
0: Co jste zatím z expozic letošního Bienále viděla?
2: Já jsem měl možnost zatím vidět kromě několika národních expozic mimo ty hlavní areály Bienále, vidět všechny expozice Giardini do Arzenále. Na ten zbytek hlavních expozic se plánuju vydat dneska, až se opět otevřou brány Bienále od 11 hodin. To znamená, že zatím jsem viděl asi jednu polovinu toho, co se dá v těch hlavních areálech Bienále vůbec vidět.
1: A jako každý rok je ústřední výstavou Bienále Mezinárodní expozice. Zaujala vás letos a jak funguje ten hlavní koncept nazvaný V molových tóninách?
2: Mě letos zaujala určitě, tak jako je to už v posledních letech nejenom na Bienále, ale i třeba na Kaselské dokumentě a na dalších podobných akcích zvykem, tak velký prostor dostává mimo evropské umění, takže Bienále je opět zároveň i určitým oknem do oblastí, jejichž umění je pro Evropany méně známé. Ten koncept In Minor Keys si myslím, že v současném světě funguje velmi dobře, je i určitým statementem vůči třeba probíhajícím konfliktům, který se přelil samozřejmě, jeden z nich se přelil i na Bienále třeba tak, že se pořadatelé Bienále dostali opravdu do střetu i s evropskou politikou kvůli tomu, že na program zařadili opět po pauze třeba ruský pavilon, kvůli nějakým politickým sporům odstoupila i porota, která by vybírala nejlepší národní expozici, to se letos neděje. Takže je vidět, že i na Bienále se dějí ty politické záležitosti a že i ve světě umění má vlastně smysl nějakým způsobem klidnit a volit možná nějaká méně ostrá vyjádření. Z té mezinárodní expozice za zmínku, alespoň v rychlosti, za mě určitě stojí třeba abstraktní malby libanonské malířky Hališer nebo kresby velmi propracované, zábavné a velmi jako skvělou technikou zpracované švýcarského umělce Sabiana Baumana, který ale zároveň vystavuje i keramické práce, protože keramika má letos na Bienále velmi velký prostor. No a zajímavá byla třeba i instalace, která je v Padiglione Centrale v Giardini pod stou kurátorce mezinárodní expozice Koyokuo, která bohužel zemřela ještě dřív, než se mezinárodní expozice otevřela a pro bienále tu expozici potom po náhlé smrti kurátorky dokončoval její tým spolupracovníků.
0: Česko se v Benátkách letos prezentuje netradičně společně expozicí se Slovenskem. Co vás zaujalo na ní, Matěj?
2: No, na české expozici mě zaujalo určitě to, že si myslím, že velmi dobře funguje. Přes různé kritické komentáře, které jsem zaznamenal v Praze od spousty známých a od spousty lidí z té umělecké scény, musím říct, že tady v Benátkách z mého pohledu, tak jak třeba pozoruju i divácké reakce, ten český a slovenský pavilon a hlavně tedy ta česká videoinstalace Jakuba Jansy funguje velmi divácky vděčně, sedí tam velké množství lidí, kteří vydrží ukoukat třeba i celé to 15-minutové video, reagují na ten film docela dobře, smějí se v místech, kdy se mají smát, takže si myslím, že ten český příspěvek letos není vůbec špatný, dokonce i v některých žebříčcích zahraničních časopisů, které národní pavilony navštívit, vychází opět i ten český, byť to tedy není takový zásah do té mezinárodní scény, jako se povedl Evě Koťátkové minule. No ale ještě bych zmínil možná z toho dalšího, kromě českého pavilonu, co se tady dá vidět, za mě zatím opravdu jedním z absolutních vrcholů bienále je trochu překvapivě rakouský pavilon letos. Z minulých zkušeností jsem nikdy od rakouského pavilonu už mnoho nečekal. Ty expozice nebyly úplně z těch nejvýraznějších, letos je to úplně jinak. Expozici pro rakouský pavilon připravila umělkyně a performerka Florentina Holzinger. Jedná se o živou performanci, takže člověk, kdykoliv tam přijde, tak vidí vlastně živé performerky celodenně, které velmi syrově tematizují lidskou tělesnost. Je třeba si na tu expozici docela dlouho počkat, čeká se i víc jak hodinu. A v 18 hodin před uzavřením areálu Giardini se zavírá už celý pavilon, a to takzvaným posledním zvoněním, kdy performerka, a včera to byla osobně Florentina Holzinger, vleze do těla obrovského zvonu, skutečného zvonu, který je zavěšený před tím pavilonem. Zavěsí se hlavou dolů do toho zvonu na místo srdce zvonu a svým pohybem ten zvon rozezní. Je to extrémně silný moment, kdy opravdu jakoby to lidské tělo je tam najednou v nějaké velmi jako extenzivní pozici a přihlížející opravdu v tu chvíli ani nedutají.
1: To bych taky nedutala, další, to zajímavé. No,
2: ano, mezi ty další zajímavé národní pavilony pak patří třeba Japonsko, které tematizuje queer rodičovství, kdy návštěvník dostane pětikolovou panu Nemluvněte, se kterou prochází vlastně tou expozicí, nebo řecký pavilon, který Platónovo podobenství o jeskyni zpracovává formou fetiš hudebního klubu. No a řada pavilonů taky zavede publikum na úplně netradiční, netypická místa mimo ty hlavní areály, takže třeba díky expozici Demokratické republiky Kongo jsem se podíval do prostor uvnitř Benátské městské nemocnice, která svými tedy historickými sály určitě stojí taky třeba za návštěvu, a už samotná cesta jenom do té expozice může být vlastně docela pozoruhodným zážitkem.
1: No, říkal jste, Matěj, že jste viděl přibližně polovinu expozic, tak jsem zvědavá, co vás ještě čeká. V italských Benátkách tedy aktuálně probíhá nejenom filmový festival, ale i letošní ročník bienále. Mějte se hezky, zdravíme do Itálie.
2: Já děkuju za pozvání a těším se zase na slyšenou.

0: Dreno Capison, David Ferry a část sonáty pro housle a čembalo číslo 5 Johanna Sebastiana Bacha. 9:05.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Už to snad nebude trvat dlouho a na pražský Petřín se zanedlouho rozjede čtvrtá generace lanové dráhy. A jak bude vypadat?
0: Moderní vzhled, čistý design nebo velká panoramatická okna a charakteristické mrkající nebo flirtující světelné detaily.
2: Ano, taková bude nová dráha na Petřín od designérky Anny Marešové. O kabinách, které získaly ocenění German Design Award 2025, si přímo s Annou Marešovou povídala naše reportérka Zuzana Filipková.
3: Miluje veřejnou dopravu a také Petřín. Obě její vášně se setkaly na návrhu nové lanové dráhy. S designérkou Annou Marešovou se setkáváme v jejím studiu na Pražské Letné. Povídáme si přímo u modelu těchto nových vozů. Jak mi Anna říká na začátek, z toho, že ze studiem Anna Marešová Designers vyhráli tuto soutěž, byla v šoku.
4: Jsem si říkala, jestli máme vůbec šanci, protože tam přihlásili velký studia ze zahraničí i my jsme fakt jako malý studio, ale zase je pravda, že jsme do toho dali všechno. No.
5: Já říkám, že to byl takový David a Goliáš. A bylo to zajímavé, protože pak jsme měli dělat ten model k tomu ještě. A já jsem klukům říkám, hele, musíme to fakt udělat tak, aby jsme se hlavně nestrapili. A já jsem pak zjistila, že jsme byli fakt asi jediný, kdo dělal takhle jako ten model s tím prosklením, že tam byli pak ty Rakušáci a Němci a ty měli ten model plný. To znamená, že vůbec tam neměli, já se tady lepila prostě ještě samolepky, vozíčkář a kočárek a prostě to zábrlíčko, co vidíte na tom modelu, tak je kovový a všechno se to udělalo, aby to odpovídalo, takže já jsem pak se smála sama sobě, že člověk si tu laťku někdy postaví tak vysoko a má pocit, jako, že to furt je málo, pak zjistíte, že jste jako najednou to přeskočili. No.
6: Pojďme možná k té samotné kabině, protože já ji tady vidím teďka jako model zmenšený. Co pro vás bylo důležité, když jste o tom přemýšleli, jak by ta kabina měla vypadat a jaký pocit by v ní lidé měli mít?
4: Obecně to platí u těch dopravních prostředků. To má být hodně přirozený proces, to znamená, že tam jako přijdete a intuitivně víte, kam se třeba postavit, nebo že ten prostor je tak jakoby čistý a přehledný, že vás nemáte. A další věc je to, že já u těch věcí přemýšlím hodně nad tím, aby ta cesta byla co nejpříjemnější. A u té lanovky tam samozřejmě to je o tom výhledu.
6: My se podíváme na vaše stránky, tak tam je i lanovka na ještět, tramvaj. Vlastně by se dalo říct, že jste v tom už zkušená v těch dopravních prostředcích nebo v těch kabinách, teda zejména.
4: Tak nějaká, jako řekla bych, že nějakou zkušenost mám. Musím říct, že to je docela jako něčím podobně, jako když se dělalo T3 kupé, což je jeden vůz, který jezdí po Praze. A v podstatě ta lanovka, protože vznikaly dva ty vozy, tak je to taky svým způsobem prototypová výroba, jo? Protože když pak děláte sériovou výrobu, tam se s tím počítá trochu jinak a třeba tam vymyslíte nějaký díl, který pak se odformuje a dělá se několikanásobně krát. Akorát tady prostě se muselo fakt řešit to, že třeba ty věci, že se něco nedá úplně odformovat, nebo že by ta forma na ty dva kusy, protože ještě ta lanovka není zrcadlově stejná, ona prostě jak jde do kopce, tak ten čumák a zadek má úplně jiný úhly. Když budu brát ty rohy, 4 v té lanovce, tak to nejsou 4 stejné rohy, jsou to vždycky 2 a 2.
6: A kdybychom měli trochu popsat ten interiér, působí to opravdu tak jako čistě a prostorně. Je to hlavně asi na to, aby se tam vešlo více lidí, aby tam i stály lidé, ale je tam pár těch sedaček. Je to tak vymyšlené.
4: Tak sedaček tam je maximum, co jsme tam mohli dát.
6: A kolik jich tam je?
4: 15 sedaček plus jsou tam ještě ty opěrky nahoře,
6: jo.
4: Což mě vlastně baví i v tramvaji, že ani nesednete, ale jenom se prostě popřete příjemně. Ano. A ty jsou samozřejmě taky z té překližky, která je vlastně na těch sedačkách sklopných. Což vlastně my jsme vypozorovali, že v té staré lanovce to fungovalo tak, že lidi nastoupili. Samozřejmě pokud nebylo narváno a takový ty večery, kdy tam je méně lidí, tak si sedli na sedačku a v momentě, kdy se ta lanovka rozjela, si stoupli.
6: Takže chtěli
4: no,
6: vidět.
4: Chtěli vidět. Jasný, takže vlastně je to takový, že ty sedačky se na nich sedí příjemně velmi, ale samozřejmě, že potřeba tu kapacitu zvýšit, tak jsou sklopný.
6: A vy jste říkala z překlišky, takže jenom kdybyste třeba měla i popsat možná barvu toho dřeva.
4: Nebo no ona vlastně ta lanovka není nějak extrémně barevná, je to vlastně velmi střídmá kombinace barev, z velké části je bílá s černýma detailama, podlahu má tmavě šedou, nerezový tyče a ty sedačky jsou zkombinovaný světle šedá, to je tam, kde ten plech taky světle šedá a ten povrch

0: střech je právě z ohýbaný překližky. Mm-hmm. Takže to má barvu dřeva.
1: A mluvila jste o interaktivních prvcích. Když jsem se dívala na ty vizualizace, tak ta lanovka tam vlastně jede a když se potkají, tak na sebe mrknou. Je to
0: jedna
1: tam?
0: Mrkne jedna a druhá zčervená. Je to udělané tak, že to je naprogramovaný, že nikdy nevíte, která bude mrkat a která červená. Což je hrozně vtipný, že jsme to šli testovat, tak já jsem vždycky musela udělat dvě skupiny, protože oboje jsme to natáčeli, jsme nikdy nevěděli, jestli budeme zrovna v té, která červená nebo která mrká. A je to vlastně hrozně zajímavý pocit. Já když jsem tam vlezla poprvé a najednou jsem věděla, že to nemůžu jako ovládat a ono si to udělá, co chce. A teď jsme tam byli vlastně s kolegou a ten jezdil v té druhý. On furt mrkal a já jsem furt červenala a pak jsme vylezli na tom nebovizísku a on říkal, já mám teda smůlu dneska, že to bylo strašně vtipný. Že jako mám to fakt takový vlastně zvláštní zážitek, že nevíte, co vás vlastně jako čeká. No.
2: Dodává Anna Marešová, se kterou si v následujícím dílu budeme povídat také o tom, proč nová lanovka na Petřín právě mrká a červená.
3: A už teď celou sérii o lanovce na Petřín najdete taky na našem webu, tak se podívejte, uslyšíte tam i její zajímavou historii a pochopitelně uvidíte dobové, ale i současné snímky.
4: Před námi nahrávka Charlesa Aznavoura z roku 1961. Za 4 minuty bude 9:15.

0: Vyrozumění a sanace audience.
1: Slavné hry Václava Havla.
0: V původním znění i v premiéře.
1: V září a v říjnu na Vltavě.
0: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: Jean France, část dechového kvintetu číslo 1 a Monet kvintet u nás na Vltavě.
1: Do kin vstupuje francouzský film Guru režiséra Jana Gozlána. Hlavním hrdinou je kouč osobního rozvoje, který si získá větší vliv než politici a film se přitom ptá, kde končí pomoc druhým a kde začíná manipulace.
0: A proč jsme ochotni svěřit svůj život do rukou novodobých gurů? Snímek už viděla i filmová publicistka Jana Podskalská. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Jenom jak režisér uchopil scénář Jeana Battisty Delafona. Je Guru typická psychologická studie? Můžu to tak říct?
2: Jenom do jisté míry. Jenom ještě řeknu, že Jan Gozlan byl také, se podílel na scénáři, takže tím způsobem zasahoval vlastně do toho příběhu. On ho vlastně líčí jako takového typického manipulátora, byť tedy ze začátku to není úplně jasné. Vlastně ta první třetina filmu je zajímavější než ten zbytek, bohužel. My ho sledujeme vlastně jako takového charismatického muže, který svá setkání s lidmi, kteří chtějí nějakým způsobem změnit svůj život, protože on vystupuje tedy jako velmi vlivný životní kouč, koncipuje téměř ve stylu takových jako show, obehrává se to ve velkých sálech, kam chodí lidé, kde jich je stovky a on má takové velké pódium se zadní projekcí, kde ukazuje, jakým způsobem je možné změnit svůj život. Je to tak velmi, velmi honosné, velmi, velmi takové až teatrální a samozřejmě postupně ukazuje tu manipulaci, jakou pracuje při setkání s lidmi, kteří samozřejmě se stávají z valné většiny na něm na nějakým způsobem závislí, což pochopitelně také vadí některým politikům. My ho vlastně ukazujeme ve chvíli, kdy se objeví takový jako požadavek a začne být jako sledován i médii, že by vlastně podobní koučové měli procházet nějakým odborným studijním vzděláním a dostávat nějaké jakoby vlastně téměř vysokoškolský diplom, aby bylo tady jasné, že jsou prověření psychologicky, čemuž on se začíná bránit. Takže je trošku pod tlakem, ale vlastně je škoda, že tenhle ten začátek, který je takový jako slibný, se postupně vlastně začíná lámat v to, že ho ukazuje jako typického šarlatána a podvodníka, který se pak už jenom snaží udržet si nějakým způsobem svoji prestiž a svoje výsadní postavení a začíná být vlastně velmi předvídatelný.
0: V hlavní roli Pierre Niney, který prakticky nezmizí z plátna. Podařilo se mu jen vytvořit postavu s takovým charizmatem, aby jí divák podlehl?
2: Herec je velmi dobře vybrán, musím pochválit Pierre Niney, který je častým mimochodem spolupracovníkem právě pana režiséra Gozlana, si tady s tou rolí skvěle pohrál, on tak podařilo se mu, myslím, tak jako dobře balancovat na té zneklidňující hraně mezi empatickým vůdcem, který se vlastně tváří z kraje jako takový ten, který rozumí lidem, se kterými se potkává, jde mu skutečně o jejich jako vnitřní blaho nebo životní blaho a zároveň mezi tím egoistou, vlastně, který v sobě má svoje vlastní temné démony. Nicméně, jak už jsem říkala předtím, vlastně je škoda, že klidně to mohlo jít ještě dál a mohli jsme ho vlastně vidět jako takového typického muže dvojí tváře. Tam si myslím, že ten scénář má svoje slabiny a Pierre Niney by to bez pochyby uhrál, ale dostal tenhle prostor a ten samozřejmě naplňuje tedy beze zbytku. Trochu hůř jsou na tom ti zbývající herci, třeba Anthony Bayona, který hraje jednoho z jeho vlastně účastníků těch setkání, a který se promění v takového dalšího vlastně zneužívajícího muže, který začne si osvojovat právě praktiky svého guru a postupně ho začne ohrožovat v jeho postavení. Nicméně ta role je napsaná hodně černobíle, takže to člověka trošku po chvíli začne bavit, jsou tam pak už takové jakoby neuvěřitelné momenty, kdy ho začne nějakým způsobem taky ovládat, což je škoda. Ale ještě bych ráda zdůraznila, že zajímavý je snímek obrazově, že hodně tomu pomáhá kamera Antoana Saniera, který líčí tak jako pěkně v takových jako temnějších barvách ten chladný svět bez života, v luxusu, který vlastně Valséra obklopuje s takovými těmi nalinkovanými každodenními rituály. On se začíná, vždycky se proponoří se do studené vody, běhá lesem, cvičí, dělá takové ty svoje tradiční kolečka, která místy působí až trochu směšně, ale to vlastně celý vlastně tak studený, hodně studený svět, kde vlastně není moc prostor pro emoce, tak ta kamera skutečně tam se hraje svoji důležitou roli a tam si myslím, že Saniere velmi tomu filmu pomáhá.
1: Těch snímků o manipulaci je pochopitelně v kinematografii mnohem víc. Přináší Guru oproti těm starým něco nového?
2: No bohužel musím říct, že příliš ne, trošku jsem si od toho víc slibovala. Je to vlastně o muži, který jenom snoje nějaké plány na takové jako sobecké udržení svojí reputace a svého postavení navzdory tomu, co vlastně od něj ti jeho vlastně členové těch setkání očekávají, takže se zpronevěří svým způsobem svému povolání. Je to o takovém tom zboštění určité profese, což samozřejmě o těch guru, je to takové jako módní téma, objevuje se to i v jiných filmech a jiných seriálech. Takže v tomhle směru se vlastně nikam dál neposouvá. což je škoda. Je to takový ten démonický pohled prostě na jednoho z takových jako klíčových lidí ve společnosti, kteří občas přebírají vlastně roli těch politiků, protože se tváří, že rozumí lidem víc a jdou na to samozřejmě jinými způsoby a jinými cestami, které mají prověřené než ti politici, proto jsou třeba úspěšnější. Nicméně v téhle souvislosti bych jenom ráda připomněla ještě film Mistr, kde hrál Philip Seymour Hoffman, také takového jako guru vlastně, který se povedl mnohem více, daleko víc tam ta psychologická vlastně kresba tohohle muže, který je vlastně velmi nejednoznačný a takový jako chlap dvojí tváře, jak jsem o tom mluvila, to v tomhle směru je tady daleko hlubší a působivější podívanou než guru, který zůstal takovým jako vlastně průměrným snímkem, alespoň za mě.
0: Francouzský film Guru, v hlavní roli tedy Pierre Nina, už je v českých kinech. Recenzi nabídla Jana Podskalská, děkujeme, mějte se hezky.
2: Já díky za pozvání. Krásný den.

0: Dobrý den, je právě 9 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Po nočních ruských útocích je na Ukrajině nejméně 9 mrtvých a více než 40 zraněných. Ruská armáda udeřila na východní Sumskou oblast a Mykolajiv na jihu země. Podle šéfa Mykolajivské regionální správy jsou ve městě poškozené sklady, administrativní budova a obytné domy. Naopak v ruské Voroněžské oblasti zemřela jedna žena a dva lidé jsou zranění po dopadu trosek bezpilotních letounů. Moskva informovala taky o ukrajinském úderu v dagestánské Machačkale. V ruském nejjižnějším regionu úřady na několika místech hasily požáry. Hasiči letos o prázdninách častěji vyjížděli k požárům v přírodě. Po celé republice jich likvidovali 1630, což je zhruba o 360 více než loni. Například na jižní Moravě se počet požárů porostu zdvojnásobil. Petřínská lanovka se po dvouleté rekonstrukci vrátí do provozu. Cestující začne vozit v úterý 22. září. První vozy vyjedou ze stanic Újezd a Petřín v 7 hodin ráno. Jezdit budou zhruba v 10-minutových intervalech až do 22 hodin a 15 minut. Jednorázová jízdenka zdraží ze 60 na 100 korun. Pro držitele dlouhodobých kupónů pražské integrované dopravy se nic nemění. Bez změny zůstávají taky 24-hodinové a 72-hodinové jízdenky. Zdarma budou lanovku dál využívat děti do 15 let a seniori nad 65. Česko-italské přátelství připomenou koncerty italského pěveckého sboru Cima d'Oro z Ledra. Poprvé vystoupí dnes ve 14 hodin v Buštěhradu u Kladna, v 17 hodin potom ve Valštejnské zahradě v Praze. V pátek se hudebníci představí při obnově historického kříže v Chyňavě u Berouna a o víkendu se přesunou na Olomoucko. Koncerty připomenou rok 1915, kdy byli obyvatelé italského údolí Ledro během první světové války nuceně vysídleni do Čech a na Moravu. A čekejte převážně oblačno až polojasno, zejména na horách výjimečně slabé přehánky. Teploty 16 až 21, na horách 13. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Mozaika. Vítejte u poslechu Dobrý den, nový den, 10. zářijový, nové události, nové začátky. No a jedna výrazná novinka, ta se týká i pražské Libně. Studio Alta se po 3 letech vrací do svého vlastního domu, do zrekonstruovaných prostor bývalého panského pivovaru. Přibývá nový divadelní sál pro 200 diváků, taky zázemí pro umělce, ale třeba i kavárna a zahrada. Alta tím ale neotevírá jenom nový prostor. Po 3 letech fungování bez vlastního domu se vrací s představou, že kultura může být otevřená nejenom divákům, ale i umělcům a také lidem, kteří žijí v okolí. A tak si o tom za chviličku budeme povídat.
1: A budeme taky hrát Ludvika van Beethovena, Giuseppe Tartini před 9:30 nebo Felix Mendelssohn Bartholdy po ní. Jako první Marie Putnerová a album Zelená oblaka, růžové stromy. Tady je Píseň na černo.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Marie Putnerová na Vlnách Vltavy v nahrávce Dva roky staré, 7:07 dopoledne.
1: A teď jedna novinka. Nezávislé kulturní centrum a kolektiv, který rozvíjí pohybové umění a performance. To je Studio Alta. Dlouhé 3 roky čekalo na chvíli, kdy znovu otevře dveře své vlastní budovy a teď se do zrekonstruovaných prostor bývalého panského pivovaru v pražské Libni vrací v plné síle.
0: S novým sálem pro 200 diváků, zázemí pro umělce, kavárnou i zahradou. Co všechno chce Studio Alta do nového prostoru přinést a jakou podobu má mít jeho další kapitola?
1: Tak o tom všem si budeme povídat s ředitelkou Alty Lídou Vackovou. Vítejte u nás, Lído, dobrý den.
2: Dobré ráno.
0: 3 roky jste fungovali bez vlastního vnitřního prostoru, teď se tedy vracíte do budovy s divadelním sálem pro 200 lidí. Co pro vás tenhle prostor znamená a co všechno nového umožní?
2: No, ten prostor pro nás asi znamená hlavně zisk v podstatě domova. Domova s tím, že opravdu vlastně od roku 2019 jsme putovali přes Invalidovnu do Libně, ale vlastně neměli jsme záchody uvnitř, neměli jsme topení, to znamená, že se konečně dostaneme do nějakého standardu 21. století.
1: Studio Alta tedy během té rekonstrukce působilo hlavně ve veřejném prostoru v Libni jako takové. Proměnila právě tahle zkušenost třeba i vaši představu o tom, jak má vaše nové kulturní místo, váš nový domov, jak má fungovat?
2: No, myslím, že určitě nás to velmi ovlivnilo. Ono už nás ovlivnilo to stěhování do Invalidovny. Vlastně tam jsme si uvědomili, jak je pro nás podstatný prostor zahrady, taky, což jsme v Holešovicích neměli. A vlastně přišlo nám zásadní začít vykukovat ven. A to se nám v Libni teďka vlastně během té 3leté rekonstrukce daří a dařilo upoutávat na sebe pozornost v podstatě na ulici, když to tak řeknu, ale zároveň se vlastně vzít do rukou taky témata, které se týkají veřejného prostoru, které jsou možná víc angažovanější, ať pro tu lokalitu nebo nějaký širší společenský téma. Tak to je asi vlastně hlavní věc, která nám tam utkvěla, ve které chceme určitě pokračovat i při tom, když budeme mít už jako možnost být uvnitř.
0: Já tu komunitu vidím i v tom, že říkáte, že chcete mít teď naplno otevřený dům. Co si pod tím můžou posluchači představit, kteří můžou zamířit do Alty třeba poprvé?
2: No, naše vize vlastně netkví v tom mít prostor, který bude uvádět každý večer nějaké představení a bude vlastně uzavřený sám do sebe. Ta idea Alty obecně je to, že my chceme vytvářet prostor, který je otevřený vlastně pro ostatní i pro jejich nápady a myšlenky a zároveň vlastně umožňuje rozvoj tvorby umělecký, to znamená, že to není jenom o představeních, jakože se tady ocitneme a už jsou hotové. Není to tak, potřebujeme vlastně mít rezidenční prostory, takže to máme v tom prostoru vlastně pro umělce, pro jejich rozvoj a zkoumání, ale zároveň třeba vlastně k prostoru je poměrně velký prostor zahrady, který chceme otevírat komunitě místních ve formě komunitní zahrady, která není oplocená a nejsou tam jako jednotlivý označený jménem záhonky. To jsme si zkusili už na Invalidovně, potom máme už vyrobenou komunitní saunu, kterou se budeme teďka snažit dát do toho režimu užívání pro ostatní. No a takhle pokračujeme po malých krůčkách, aby vlastně i ostatní mohli ten prostor využívat společně s námi.
1: Zrovna jsme s Františkem před chviličkou vzpomínali na to, jaké to bylo, když Alta ještě sídlila v pražských Holešovicích, což byla taky jedna vaše etapa. Já jsem k vám kdysi chodila se svými tehdy malými dětmi na různé inscenace, na představení, na workshopy, na dílničky. František dělal dlouho scénický tanec, takže u vás i tančil. Čím, Lído, ten nový prostor v pražské Libni naplníte?
2: No vlastně neřekla bych, že přicházíme jakoby ze vším úplně novým. Naše vize je prostě pokračovat v tom, co umíme, bych řekla. To znamená, a čemu se chceme věnovat a dlouhodobě se tomu věnujeme, to znamená pohybové umění a performance. Vlastně se trochu stala taková jakoby asi širší definice Alty i v tom, že chceme spolupracovat vlastně mezisektorově hodně, chceme být prostorem, který je vlastně nějakým mostem mezi uměním a vlastně dalšími společenskými obory a vlastně v podstatě ta vize asi v té největší šířce je to, že chceme být nějakým prvkem, který posiluje odolnou občanskou společnost.
0: Budou pokračovat mezinárodní spolupráce nebo umělecké výzkumy?
2: Určitě, my máme teď zrovna otevřené vlastně další 4 programy rezidencí, které jsou vyhlášeny na příští rok už. Současně my jsme vlastně jakoby ten rezidenční prostor nabízeli non-stop, v podstatě jsme v tomhle nepolevili, naopak víc jich přibylo, těch jednotlivých liních, a ty jsme se snažili vlastně udržet stůj co stůj. A v tom budeme pokračovat. Zároveň jo, Alta je velmi vlastně mezinárodní prostor. Narážíme i na to, že možná jsme víc známí v zahraničí než v České republice, a opravdu to renomé mě potkává všude, když cestuju a jezdím po konferencích, ale zároveň se na nás vlastně vždycky lidé, kteří se zabývají tím podobným, co my, anebo i jinými uměleckými formami, tak se na nás vlastně kontaktují a chtějí vidět Altu, chtějí slyšet to, jak věci děláme. Takže chceme sdílet i do mezinárodního kontextu to renomé.
1: A jak Studio Alta bude posilovat svůj vztah s občanskou společností a s místními komunitami, tak o tom si s Lídou Vackovou budeme povídat za chvilku.

0: Rondo pro klavír Ludvíka van Beethovena hrál pianista Ronald Brautigam. Teď 14:10 dopoledne.
1: A vracíme se zpátky k pražskému studiu Alta, které už zanedlouho najde zázemí v pražské Libni, v budově bývalého pivovaru, a naším hostem je Lída Vacková. Lído, už jsme to zmínili, Alta chce současné performativní umění propojovat, a to s občanskou společností i s místní, možná libeňskou, ale možná i jinými komunitami. Co může takovéhle propojení přinést umělcům a co potom obyvatelům Libně?
2: To propojení je důležitý pro ty umělce z hlediska toho, že mnohdy se pouští ta performativní umělecká scéna vlastně do témat, který nemají tak hluboce prozkoumaný. My, o co se snažíme, tak je vlastně propojovat je s organizacemi, které se tím opravdu jako zabývají. To znamená například, když jsme dělali projekt se slovenským souborem Odivo, tak vlastně jsme adaptovali jejich dílo v Norena a k tomu jsme přizvali spolek Mila, který se zabývá péčí, protože péčí o... A těma vlastně tím životem těch pečujících osob v podstatě. Takže tam vlastně my spojujeme nebo snažíme se spojovat ty expertízy, to je jedna věc, která je, myslím, velmi validní vlastně pro ty umělce, kteří bádají a snaží se vlastně nějakým jiným způsobem veřejnosti ukázat nějaká témata. A další věc je, že se střetáváme hodně s tím, že lidi se opravdu jakoby nechávají se ovlivňovat nějakým názorovým proudem a vlastně často jim chybí kontexty. Takže v tomhle duchu nám přijde hrozně důležitý propojovat vlastně i ty samotné performance a témata s dalšími kontexty, ať si na ně každý může udělat trošku vícelistvý názor.
0: Panský pivovar má tedy nový sál, zázemí pro umělce, kavárnu i zahradu. Jak to tam teď vypadá? Už je všechno ve finále?
2: No, řekla bych, že blížíme se mílovými kroky. Samozřejmě naše představa byla, že všechno skončí mnohem dřív. Už si to všichni hodně přejeme, myslím, bytostně. Ale zároveň, jak to bývá u každé rekonstrukce, tak jsme nabrali časový sklus, takže teďka vlastně není ten prostor ještě zkolaudovaný. Jsou tam stěny připravené na ty nátěry, jsou tam stěny připravené na dlaždičky, vlastně dokončujeme fakt veškerou infrastrukturu do napojení a do plného provozu, ale myslím si, že ještě nějaký týden nám to potrvá, než to přijde to ten slavnostní moment, kdy otevřeme té veřejnosti úplně naplno s povolením úřadu.
1: A tušíte, kdyby ten slavnostní moment mohl nastat?
2: Já doufám, že nastane v říjnu. Teď nám vlastně jakoby nejvíc samozřejmě My jsme připraveni, bych řekla, dokonce jsme i administrativně připraveni, což jsme si mysleli, že bude největší zádrhel, ale vlastně ty dodavatelské firmy mají samozřejmě nějaká zpoždění, technologicky vždycky u rekonstrukcí se objeví další a další věc za rohem, která se odkryje dloubnutím do cihly, takže to nás potkalo vlastně během prázdnin, tak tím se ten prostor vlastně výrazně zpomalil, protože ty firmy musely přestat pracovat a čekalo se na rozhodnutí, co dál. Ale teď myslím, že jsme nabrali jako druhý dech, tak já doufám, že říjen nám to jistí.
0: Podzimní program má představit české i zahraniční osobnosti, kolektivy. Na co byste nás pozvala?
2: Určitě bych vás pozvala v říjnu na premiéru kolektivu Alice Miner a Company, což je nový projekt, který se jmenuje Lessons of Touch. Je to vlastně opravdu pohybové dílo. Je to docela velký kolektiv 14 lidí, je to mezinárodní kolektiv a myslím, že to bude taková hezká oslava vstupu vlastně tam, kam patříme.
1: Alta slaví 18 let a zároveň otevírá úplně novou kapitolu. Kdybyste měla za pár let vstoupit do panského pivovaru v pražské Libni, co byste v něm chtěla, Lído, prožívat?
2: Asi bych se tam chtěla cítit dobře. A asi se vším všudy, jak to kdo má rád, prostě necítit se tam cize, cítit prostor, který má nějakou autenticitu a genialoci a dýchá.
0: My se o tom přijdeme společně s posluchači určitě přesvědčit. Studio Alta má tedy novou scénu v rekonstruovaném panském pivovaru. Naším hostem byla ředitelka Lída Vacková. Děkujeme za návštěvu.
2: Děkuji moc, hezký den.

0: DJka Rádia 1 Jana Kománková i spirituální vizionářka Elis Coltrane.
1: Ale taky nejnovější album jihoafrické skupiny BCUC nebo současná polyfonní hudba.
0: To vše v září ve Vltavském sedmém nebi.
1: S Monikou Načevou, Pavlem Klusákem a Petrem Doruškou.
0: Každý den v 7 večer.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Gypsy Blue, skladba a Freddy Hubbard, původně od Teeny Brookse. Nahrávka z roku 1960. Posloucháte nás v 9 hodin a téměř 31 minut.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: K 90. výročí narození prezidenta Václava Havla jsme pro vás připravili velký projekt a nazvali jsme ho Měsíc s Václavem Havlem. Podívejte se na náš web vltavarozhlas.cz a najdete tam všechny detaily. Jak vůbec ale dnes nahlížet na myšlenky Václava Havla?
0: Nová publicistická série Vltavy Promyslet Havla hledá odpovědi společně s filozofy Alicí Koubovou, Tomášem Koblíškem a jejich hosty.
2: Pojďme si poslechnout krátkou ukázku z prvního dílu. Moderuje Karolína Koubová.
3: O myšlenkovém odkazu Václava Havla už bylo napsáno mnoho. Přemítal o něm leckdo. Tak jak budeme promýšlet Václava Havla my, aby to dávalo smysl?
4: Mně přijde, že jeho myšlení je silný v tom, že je schopen odhalovat něco, čemu Ladislav Hejdánek říká filozofem, a to znamená témata své doby, která byla nějakým způsobem neviditelná pro ostatní. A to, co je na nich zajímavé, je, že nejsou jenom dočasná. Že ta témata, se kterými Havel přichází, tak mají i nějakou nadčasovou hodnotu. A je to tak, že když ostatní nějakým způsobem mají vyřešeno, tak on začne upozorňovat na problém. A není to z jeho strany jenom ochota, ale nějaký instinkt nebo dokonce i životní potřeba. Protože si myslí, že jakmile máme pocit nějakého zobecnitelného řešení, nějakého problému, jakmile jsme příliš spokojeni sami se sebou, tak se začínáme přibližovat nějakému sebeobelhávání a vzdalujeme se tomu, čemu on říká život v nějakého otevřenosti, rozmanitosti a dynamice.
3: Jak bude chtít promýšlet Havla Tomáš? Jaká perspektiva tě bude bavit?
5: Asi kromě toho, co tady zmínila Alice, tak já bych k tomu dodal, že bych rád třeba trochu jako objevoval nebo vynášel na povrch věci, o kterých se u Havla zatím mluvilo trochu míň. Já mám třeba dojem, že Havel je někdo, kdo opravdu skvěle rozumí jazyku, že dokáže číst různé situace, ať už od rozhovoru někde v samoobsluze až po nějakou státní propagandu. A podobně jako Alice bych řekl, že on dokáže někdy ty věci hrozně zajímavě komplikovat. Třeba dám takový příklad Havlovy úvahy o propagandě. Tak co je její účel? No tak všichni si na to asi odpoví tak, no prostě šíří nějakou ideologii, vštěpují vám nějaké, řekněme, články víry té dané ideologie. Ale Havel si třeba všímá, že velmi často to v té propagandě nefunguje tady tím způsobem, že ona třeba nějaká ta propagandistická prohlášení nebo slogany mají za cíl třeba jenom testovat lidi, jestli jsou loajální. Vůbec vás ta propaganda nemusí chtít o něčem přesvědčit, ale jenom prostě poslouchá, jestli budete to taky opakovat, anebo jestli budete ticho. A to je něco, čeho si Havel všimne, že prostě ta propaganda nutně nemusí být taková ta indoktrinářská. A je to třeba něco, co člověk může vztáhnout i k současnosti, když se jako zabýváme nějakými současnými politickými slogany nebo i sloganem jako v jiných sférách společnosti, že často to nefunguje tak, že by někdo tím sloganem chtěl o něčem přesvědčit, ale jenom tak jako ten mocný testuje, jestli jste pořád na té jeho straně barikády, tím, že to budete taky opakovat, nebo tím, že budete ticho. A to je něco, co třeba jako Havel dobře vidí, a to je jeden z důvodů, proč se vyplatí ho číst.
1: Promyslet Havla. Rozhovory o klíčových myšlenkách Václava Havla. Sérii Promyslet Havla poslouchejte na Vltavě v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
0: Na webu Vltavy a v aplikacích najdete celou sérii Promyslet Havla už teď. Ve vysílání má nový díl premiéru

0: Symfonický orchestr Českého rozhlasu slaví 100 let.
1: Poslouchejte jubilejní koncert z festivalu Dvořákova Praha.
0: Pod taktovkou nového šéfdirigenta Eliase Grandiho. Dvojkoncert Jana Kučery ve světové premiéře uvedou houslista Daniel Matejča a violončelistka Sakura Toba.
1: Dále zazní Debussyho Faunovo odpoledne, Schulhoffova první symfonie či Ravelovo hypnotické bolero.
0: Přímý přenos z Dvořákovy síně Rudolfina naladíte na Vltavě v úterý 15. září od 20 hodin.

0: Harry Connick Jr. a album True Love – Celebration of Cole Porter. Za chvíli bude 9:45, přejeme dobré dopoledne.
1: Občas se to stane, že někoho nejdřív považujete za obtížný hmyz a teprve později zjistíte, že jste mu celou dobu křivdili. Dnešní úvaha římskokatolického kněze Petra Beneše je o holubech, ale taky o předcudcích a o tom, proč bychom se měli k druhým dobře chovat dřív, než zjistíme, že je pozdě.
2: Podílím se na vyhnání holubů z místa pod mým oknem, kde celé roky žili, družili se, množili, pokorně sedali na vejcích a krmili mladé, dokud nevylétli z hnízda. Můj vztah k ním prošel velkou proměnou. Nejprve mi byli lhostejní. Než jsem se přestěhoval do staré zástavby na Vinohradech, znal jsem je jen z parku a náměstí. Až když jsem se stal jejich sousedem, zjistil jsem, že aniž bych to tušil, sdílím kulturně mi vštípené předsudky o jejich nečistotě, nebezpečí pro zdraví a především o škodlivém vlivu na naše národní zlato, tedy památky různého druhu. Poté, co se stali mými nejbližšími sousedy, předsudky a předvědění se aktivovaly překvapivě rychle a bez jakéhokoliv rozumového zpracování na mé straně. Holubům jsem vyhlásil válku. Tedy chtěl jsem. Jenže vyhlášenou válku musí druhá strana přijmout, což holuby zjevně nedělali. Byli si až překvapivě vznešeně vědomi toho, že tu jsou déle než já. Celé noci mě budil jejich hlasový projev, obdivuhodně mnohotvárný a silný, působený nejen hrdly, hrtany a čímsi uvnitř jejich těl, ale i křídly a šikovně využívanými nástroji, třeba kovovou bednou od klimatizace. Boj s nimi, zesílený mou žárlivostí na novou sousedku, která si s nimi vyprávěla a krmila je, vyplnil podstatnou část mé deníkové knihy jedna věta. Jenže život pokračuje i po textu. Z holubů se nakonec stali mý přátelé. Nemohl jsem totiž nepozorovat jejich obdivuhodné sociální dovednosti, inteligenci, dojemnou péči o vajíčka a mladé a hlavně houževnatou pokoru. Chodí sice jako odevzdaní žebráci pod nohama lidí, kteří posedávají před početnými vinohradskými pekárnami a kavárnami, ale jdou si přitom pevně za svým. Podobně pohanské ženě z Evangelia, kterou ani trochu neurazilo, když ji Ježíš přirovnal k psíkům, živícím se ze zbytku svých pánů, protože věděla, že jde o zdraví dcery a nějaká pýcha jí může být ukradená. Začal jsem vnímat, jak jsme k holubům nespravedliví. Žijí s námi odedávna a nemohou za to, že tu jsou. Množství ani existence nejsou jejich vinou. Přečetl jsem o nich lecos. S potěšením jsem zjistil, že jejich pověst se přece jen mění. Stavějí se například městské holubníky, kde se reguluje jejich reprodukce. A prý ani s těmi nemocemi to není až tak zlé. Nejsou to žádní potkani mezi ptáky. Čímž ale Černého Petra jen posouváme směrem k potkanům. Navíc v dějinách hráli holuby, zejména ti poštovní, velkou roli. Mnohé armády musely proti nim užívat zvláštní taktiku. Ještě větší roli pak hrají v umění a v teologii, kde se holubice vyskytuje na počátku nového světa po potopě a později je dokonce symbolem samotného Boha, Ducha Svatého. Myslím si, že účinnost tohoto symbolu, jejich vnímání jako provetářů, chudáků, těch, co překážejí pouhou přítomností, jen zesiluje. Jenže před pár dny se začal připravovat odsun holubů, jejich vyhnání. Na Řím se však právě posedávali dva mladí samečci a jedna holubička. Nedokázali ještě létat. Sebral jsem veškerou odvahu, jak vidno mocí nemám, a šel jsem se jich zastat. Už na začátku jsem je ale trochu zradil. Snad abych si připravil půdu pro vyjednávání s řemeslníky, začal jsem tím, že vím, že holuby tu být nemohou, že lidem v domě vadí, že vlastně ani já o ně moc nestojím, ale... A k tomu měl ten kolaborantský úvod sloužit, nemůžeme zabít či vydat smrti ty, kteří tu už jsou. Účel byl dobrý, ale dobře jsem se necítil. Už tou argumentací jsem přeběhl na stranu protivníka, na němž závisí mé bydlení. Teď je tedy mým úkolem hlídat, kdy mláďata vyletí. Dnes to zkusila, nejprve holoubci, pak i holubice. Vnímal jsem, jak jsou z toho trochu udiveni a viděl jsem je pak hrdě se procházet před svými okny. Netuší, že spokojené dozrání a dosažení dospělosti znamená konec holubí kolonie. Možná proto se celý život bojíme dospět, rozvinout své možnosti úplně, protože nějak tušíme, že to sebou ponese vyhnání. Ptám se teď sám sebe, zda má smysl ještě naposledy ptáky jemně přikrmit zdravou stravou, protože tím, co sbírají po městě, si zkracují život. Jenže má smysl, aby byl další? A je dobré hrát čestně až do konce? Na rozdíl od holubů totiž vím, že zítra budou muset být už jinde. Nade dvorem bude síť. A zatímco holuby si prý pamatují obličej člověka, já je v houfu na náměstí nerozeznám. Což může být dobře z principu. V každém budu vidět toho svého a podle toho se k němu budu dobře chovat. Jenže to jsem přece měl dělat od jak živa.
1: Úvahu o tom, jak snadno přijímáme předsudky vůči celé skupině, dokud nezačneme poznávat jednotlivce, přinesl římskokatolický kněz Petr Beneš.
0: Dál nám hraje Haasovo kvarteto a je tu Leoš Janáček.

0: Zůstáváte s Vltavou a ranní mozaikou ještě stále v 9 hodin a téměř 54 minut.
1: My se za chviličku v dnešní vizitce tak trošku vrátíme zpátky do školy, navštívíme Broumovsko, možná i tamní gymnázium, protože hostem ve vizitce bude Šárka Rambousková, kterou si pozval Ondřej Cihlář. A Ondra už to všechno dovysvětlí, proč. Vítej u nás.
2: Ano, dobré dopoledne, děkuju, dobrý den. Ano, na gymnázium se určitě dostaneme, protože naše zmíněná hostka je tamní učitelkou, ale její význam je samozřejmě mnohem větší, jak už to u skvělých gymnazijních učitelů v těchto městech bývá, a sice ona je velkou kulturní hybatelkou celého regionu, celého kraje, a je to důležité proto, protože Broumov loni byl vlastně nejmenším vůbec městem, které se kdy ucházelo o Evropské město kultury. Bohužel bylo poraženo Českými Budějovicemi, i když bohužel v uvozovkách, protože já se na to velmi těším, ale teď se těším na Broumovsko, aby jsme zjistili, co všechno se tam dá prožít a proč vůbec si toto město trouflo vlastně na boj o takový titul. Takže to všechno nás čeká příští hodinu.
1: Minimálně na Broumovsku už tuhle sobotu se odehraje velký koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu s názvem Mozart a jeho přátelé. I o tom bude řeč. Šárka Rambousková za okamžik, hostem Ondřeje Cihláře v dnešní vizitce. Ať se to povede.
2: Já děkuju.
0: V Akcentu budeme vzpomínat na Pavla Landovského, stejně jako Václav Havel by zanedlouho oslavil 90. Přijde jeho dcera Andrea Landovská a taky pedagog Jan Bárta a historik Jan Bárta. V 16.30 začátek.
1: A ještě jeden termín přidám, 6 ráno. To je čas, ve kterém i zítra začne ranní mozaika. Budou se na vás těšit František Šedivý
0: a Nadežda Hávová.

0: Je přesně 10 hodin, dobré dopoledne.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Inflace v Česku v srpnu meziročně zrychlila. Spotřebitelské ceny byly o 1,9% vyšší než před rokem. V červenci byl růst 1,7%. Meziměsíčně ceny vzrostly o 0,3%. Údaje dnes potvrdil Český statistický úřad. Proti plánovaným změnám na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy dnes protestují studenti a část akademiků. Kritizují hlavně rychlost přípravy a obávají se dopadu na výuku. Akademický senát fakulty dnes začne rozhodovat o slučování některých pracovišť. Vedení školy ujišťuje studenty, že budou moci své obory dokončit. Polská letiště v Lublinu a Řešově dnes ráno krátce přerušila letový provoz kvůli preventivním vojenským operacím. Na síti X to oznámila Polská agentura pro leteckou navigaci. Vojenské letectvo operacemi reagovalo na ruské vzdušné útoky na Ukrajinu. Obě letiště provoz obnovila po 8. hodině. V českých kinech je ode dneška k vidění hudební dokument Oasis Look Back in Anger. Sleduje loňský návrat kapely na koncertní pódia a usmíření dlouho znesvářených bratrů Liama a Noela Gallagherových. Nabízí dosud zveřejněné záběry ze zkoušek, zákulisí i koncertů a také jejich první společné rozhovory po více než 20 letech. Snímek měl světovou premiéru 5. září mimo soutěž na filmovém festivalu v Benátkách. A čekejte převážně oblačno až polojasno, zejména na horách výjimečně slabé přehánky. Teploty 16 až 21 stupňů, na horách potom kolem 13. Více zpráv na iRozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: Město Broumov na Náchodsku má něco přes 7 000 obyvatel a přesto se v posledních letech stalo jedním z nejzajímavějších kulturních míst v Česku. Z někdejšího pohraničního města je teď centrum umění, vzdělávání a komunitního života. Právě v Broumově zahraje už tuto sobotu v klášterním kostele svatého Vojtěcha symfonický orchestr Českého rozhlasu. Půjde o koncert Mozart a jeho přátelé a Vltava ho bude také živě přenášet. No a Broumov se stal před časem také nejmenším městem v historii, které postoupilo do finále soutěže Evropské hlavní město kultury v roce 2028. Jeho příběh ukazuje, že kulturní život nemusí kvést jen ve velkých městech, ve velkých centrech a že právě kultura může pomáhat proměňovat i odlehlé regiony. No a jednou z těch, kdo kulturní život v Broumově pomáhá utvářet, je náš dnešní host Šárka Rambousková, učitelka českého jazyka a základů společenských věd na Broumovském gymnáziu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: V dnešní vizitce Šárku Rambouskovou přivítal Ondřej Cihlář. No a my se vraťme zpátky k našemu hostu, protože Šárka Rambousková se věnuje regionální historii a do města i mezi své studenty zve zajímavé osobnosti kulturního i společenského života. O Broumově, jeho minulosti, současnosti a o tom, co všechno může kultura s městem udělat i s jeho obyvateli, bude právě dnešní vizitka. No já už jsem vás tady přivítal, jsem rád, že jste přijela z tohoto města. Já jsem na Broumovsku v dětství trávil několik letních táborů. Aha. U Pěkova.
2: To hodně lidí má takhle spojené právě s těmi letními tábory.
1: Je to tam nádherné, krajina, která je vlastně za tím valem pískovcových skal a za Ostašem je krásná, ale přesto jsem tam měl pocit tehdy i párkrát potom, když jsme tam hráli s Vostopětkou, že je to město trošku odlehlé. No. Tak by mě zajímalo, jestli se vám podařilo napojit se už na další centrální části Česka, anebo naopak sílí vazba na Polsko.
2: No, já myslím, že se nám podařilo napojit se, určitě ano. Nicméně Broumov je pořád místo, které je opravdu schované tam v tom výběžku s tím, že spousta lidí, která přijíždí třeba do Broumova autobusem, tak už jako nepočítá s tím, že by za těmi pasy, za tím lesem, prostě ještě něco bylo. To je třeba případ mého muže, když šel úplně poprvé v životě do Broumova, protože já jsem broumovská opravdu i jako po prarodičích a tak, že mé matka je prostě Němka, takže, nebo poloviční Němka, takže tam mám prostě kořeny a já v domnění, že teda budu žít prostě v civilizaci, jak já říkám, se svým budoucím mužem, takže budeme určitě bydlet minimálně v Hradci Králové, protože mně to přišlo všechno vždycky jako malinké. A můj manžel, když se poprvé v životě dostal do Broumova, přičemž teda s tím, že na těch pasách váhal, jestli vůbec neměl už někde vystoupit, že to není možné, tak nakonec usoudil, že vzhledem k tomu, že dělal triatlon a další věci a že se mu Broumově líbí, tak jsme tam prostě zůstali. Takže já vlastně vyjíždím neustále někam, abych se mohla do Broumova vracet a dělat tam to, co dělám.
1: No skvělý je, že jste vyjela také sem na Vltavu do vizitky, do dnešní vizitky. Připomínám našim posluchačům, že kdybyste se chtěli na cokoliv Šárky Rambouskové zeptat, nejenom na tedy broumovský region a kulturu v něm, tak pište e-mail na adresu vizitka@rozhlas.cz. Nicméně pojďme se vrátit zpátky. Vy jste zmínila, že jste potomkem tedy rodiny, která je broumovská, což není úplně typické, protože po druhé světové válce toto město, které bylo zejména osídleno německým obyvatelstvem, bylo naprosto vysídleno a zůstaly tam tedy jenom zlomky původních obyvatel. Jak to zamávalo tím městem a je to tam zná dodnes?
2: Zamávalo to velmi tím městem, protože když bych to třeba srovnala s malou policí, která je na české straně, tak to vlastně ten vztah k tomu místu a k tomu městu se tam utvářel 300-400 let a tady se to prostě přetrhlo v tom roce 45-46 a pak se vlastně to, ten Broumov stál na těch několik let takovým místem úplně po tom prvním divokém odsunu, tak se opravdu jako vyměnili lidi hrozně rychle, protože si prostě přijeli pro ty věci, které tam ti Němci museli nechat. Pak byl Broumov trochu taky za trest, protože prostě lidé z Hradce a podobně byli prostě za trest jako majitelé firem nebo případně představitelé té buržoazní společnosti, tak byli vlastně do Broumova odsunuti vlastně za trest. Pak se do Obroumova v roce 47 přistěhovala taková malá komunitka volyňských Čechů. Mm-hmm. No a vlastně teprve, vlastně ti první lidé, kteří se tam narodili v tom roce 46-47, tak teprve začali vlastně zakládat nějaký ten vztah k tomu městu. Ale teď už bych řekla, že vlastně už vyrůstá třetí generace Broumováků, takže už si to město asi vzali k srdci. Ale byl to trošku složitý přístup. Bylo to takové jako náročné. Dlouhý vývoj, zkrátka.
1: Nechci do toho šťourat příliš, ale je zajímavé to, že vaše rodina z Broumovska odsunuta nebyla.
2: No, byla celá, kromě babičky, kromě mé prababičky, tak pradědu odsunuli a bylo to takové podivné. Je to taková smutná historie.
1: Je to zvláštní, určitě chápu, rozumím tomu. Také máme v rodině sudetské Němce a ta rodina se tak zvláštním způsobem rozptýlila. Tam to bylo ovšem zase z oblasti Ostravska a Bohumínska, která vlastně do těch Sudet také patřila. Pojďme se vrátit k vám, k vaší práci na gymnáziu. Tak jaký vy cítíte, že máte potenciál a možnost vlastně kulturně působit ještě mimo klasickou osnovu toho, co máte na gymnáziu vyučovat?
2: Cítím jako velký, protože ve 21. století se prostě nemůže učit tak, jako na gymnáziu učili mě, protože já jsem vlastně to gymnázium absolvovala. A tak prostě mám díky tomu, že se vlastně Broumov fakt otevřel a vlastně máme úplně exkluzivní výhodu, kterou nemá skoro nikdo, a to je vlastně rezidenční domeček spisovatelů v Klášterní zahradě. A vlastně každý měsíc přijíždí do Broumova posledních 10 let určitě vždycky buď překladatel, nebo spisovatel, básník, novinář. No a to je samozřejmě jasné, že když je máme kousek přes náměstí, takže je prostě oslovíme.
1: Že se
2: a že prostě
1: vytěžit.
2: Přijdou do hodin. A je to super, protože oni přijdou. Ono je to zajímavé a vždycky je to strašně skvělé pro ty studenty, protože nevidí ty mrtvoly v těch čítankách, ale vidí, že spisovatelé jsou prostě živí lidé, že mají nějaký příběh a že jsou vždycky hrozně fajn. A ti mý studenti se vlastně naučili, což mě přijde úplně jako nejlepší věc, naučili prostě číst, respektive se taky třeba těch autorů ptát na různé věci. A prostě je to strašně, vždycky strašně nosná věc, včetně toho, že někdy vznikají takové, když takové jako nechci říkat přátelství, to je asi silný výraz, ale oni se pak třeba vzájemně ještě kontaktují nebo se potkají a je to super. A já právě jsem zjistila, že třeba Míša Marková, překladatelka, která přeložila vlastně několik knih, které jsme potřebovali do výuky, tak potom studenti si připravují takové jako výstupy, já jsem četl tohle a chci o tom mluvit, tak přiběhl s knihou a říkal, paní učitelko, to je ta Míša, jak tady byl. Takže je to úplně jako skvělá věc a to bych třeba nikde jinde neměla. I když jsem měla trošku i takovou jako krizi broumovskou, což já občas mám, že bych jako mohla jít třeba učit někam jinam, tak jsem jako vyrazila prostě, dokonce tady v Praze jsem chvíli na jednom gymnáziu, to jako na zkoušku a pak jsem zjistila, že vlastně vůbec není žádná výhoda učit to mě. Jako já mám úplně geniální kabinet, veliký, krásný. Mám prostě studenty úplně skvělé, kteří jsou úplně stejní jako ti ostatní. Vůbec to není tak, že jsme za stěnami, srnky, neumíme jít s příborem, to vůbec není pravda.
1: To bych si ani netypnul.
2: No, ale občas se to tak jako o nás tak jako tradovalo. Ty jsi
1: ještě mi řekněte jednu věc. Mám zkušenost s celou řadou menších měst, kde se velmi daří právě tomu, co jste popsala, nějakému tomu propojování s celou řadou různých kulturních lidí. V Litomyšli, kam zajíždím, kvete architektura v Týně nad Vltavou, které zase v Jižní Čechách, tak se probouzí celá řada různých dalších aktivit. Jsou to všechno města kolem 10 000, to znamená zhruba velikosti Broumova. A jeden z největších problémů a potíží, kteří tam cítí místní, je to, že mladí talentovaní lidé, kteří tam odmaturují, pak jdou na vysokou školu nebo jdou zkrátka za prací někam dál, tak vlastně se nevrací.
2: No, to je problém i Broumova.
1: Jakým způsobem je přitáhnout zpátky? No, přišla jste na to?
2: Ne, nebo přišla bych na to, nebo nevím, vlastně nepřišla, ale já tomu vlastně rozumím. Já bych, když si představím sebe, tak nebo prostě kohokoliv, kdo vyjde prostě gympl, jde na vysokou, což se těší. Obzvlášť osmileté gymnázium, to je opravdu jako nářez těch 8 let prostě v jedné škole, v jedné budově, nejlepších, pořád stejní lidé, takže oni fakt už stříhají metr, že už bude konec a že se konečně jako dostanou na ty školy a pak si prostě pak třeba vyrazí do světa, ale čas od času se stane i takový zázrak, že se pak třeba náš absolvent vrátí, protože si v Broumově postaví dům, protože si tam třeba vychová děti, ale ta práce, kterou tam jako třeba chtějí, tak to tam samozřejmě není, takže pokud jsou třeba online, nebo jsou to třeba, nevím, prostě najdou tam práci úplně minimálně, jo, tak to je možná ten problém, ale jinak jako vrací se a to je vlastně dobře. A navíc je super, že vlastně kde kamkoliv já vyrazím, tak vždycky narazím na svého studenta nebo absolventa gymnázia i na takových místech, která třeba by se neočekávalo, že budou.
0: Třeba v New Yorku.
2: Třeba v New Yorku. takže je to vlastně, já bych to neviděla, takže je velký problém, že se ti mladí nevrací. Je to velký problém, ale rozumím jim. Jako rozumím jim. Já v jejich věku jsem si taky myslela, že se už nikdy nevrátím.
1: Chápu to, máme před sebou první píseň, která je Where the Wild Roses Grow, což je tedy pravděpodobně na Broumovsku.
2: No, ano.
1: Nika Cave and the Bad Seeds a Kylie Minogue. Proč jste ji vybrala, tuhle píseň?
2: Já jsem ji vybrala, protože to je taková píseň, která mě provedla takovým obdobím, kdy mi umřel táta a on měl teď 4. září narozeniny. Mm-hmm. A vy jste mi zrovna v tu chvíli, kdy jsem si na něj vzpomněla, tak vlastně napsali, abych poslala písně. Tak a protože jsem na toho tátu tímhle způsobem vzpomínala, tak jsem to tam rovnou napálila.
1: Takže to je píseň, kterou tady posíláme za ním.
2: Ano.
1: Nepravděpodobně, no a samozřejmě všem vám, kteří tuto píseň máte rádi, připomínám dotazový e-mail vizitka@rozhlas.cz, na kterém se můžete Šárky Rambouskové, učitelky a kulturní pracovnice z Broumovska na cokoliv doptat.

0: Poslední slova písničky Nicka Cavea patřily Kylie Minogue, dohrála píseň Where the Wild Roses Grow. Posloucháte vizitku, tou dnešní vás provází Ondřej Cihlář a naším hostem je Šárka Rambousková, učitelka češtiny a základu sociálních věd na Broumovském gymnáziu, ale samozřejmě také, řekněme, kulturní aktivistka. Snažil jsem se nahradit to slovo pracovnice něčím lepším. Nicméně pojďme zpátky k vaší činnosti, která tedy samozřejmě tryská z vaší pedagogické činnosti, ale důležité je, že vy vlastně tu roli učitelky v uvozovkách přesahujete na mnoha úrovních a já bych se teď chtěl dostat k dotazům na konkrétní vaše činnosti. Vy už jste zmínila, že spolupracujete s různými rezidenty v tom takzvaném literárním domečku, kteří tam jezdí, ať už jsou to překladatelé nebo autoři samotní, ale jsou tam často také rezidenti zahraniční. Tak by mě zajímalo, jestli i s nimi nějakým způsobem je propojujete se studenty, nebo dokonce jestli tam vznikají nějaká ta přátelství, tak jak jste to zmínila.
1: To určitě je fajn, protože jezdí vlastně hodně překladatelé z němčiny. Respektive Goethe Institut občas posílá i německé autory a protože vlastně u nás ve škole máme taky výuku němčiny a kolegyně němčinářka je výborná, takže jsme se vždycky domluvili, že třeba v semináři nebo jak učí malé skupiny, tak vlastně si zve právě ty třeba zrovna konkrétně ty německé překladatele vlastně do hodin a vlastně spolu vlastně tvoří, pokouší se třeba o překlady a je to strašně jako zajímavé a pak jako velkou skupinu tvoří polští autoři, kteří přijíždějí vlastně do Broumova pracovat a to je teda vynikající spolupráce i proto, že máme vlastně kolegyni Ivonu, která u nás učí angličtinu a zároveň teď, protože vystudovala i polštinu, tak vlastně učí i polštinu a máme vlastně už třetí ročník studentů, kteří se věnují polštině, protože máme vlastně na gymnáziu možnost výběru několika předmětů, respektive jazyků.
0: Zároveň Polsko máte za humny.
1: A Polsko máme za humny. Takže se to velmi hodí. A navíc jsem zjistila, že spousta mých studentů vlastně nezná to polské příhraničí. Takže tam vlastně jako vyrážíme. Jedna otázka zněla výborně. Jeden student mi říkal, paní Štolko, Anna Svidnická, když jela za Karlem IV., tak to Tutově musela přes Broumov. Takže tím pádem jsme vymysleli akci Po stopách Anny Svidnické a vyrazili jsme do Svidnice, což je vlastně město kousíček u nás za hranicí a právě kolegyně polštinářka se tam narodila a zajistila nám vlastně perfektní prohlídku a vlastně i částečně v angličtině, částečně v polštině, takže se to hrozně hodilo.
0: No vzhledem k tomu, že učí angličtinu a polštinu, přesně. Tak naprosto v jejich oborech.
1: No a potom byla na rezidenci vlastně autorka dětských knih z Vroclavy, Magdalena Zaremská. A tam jsme se jako sedli úplně nejvíc a tak jsme samozřejmě vyrazili do Vroclavy se studenty s tím, že Magda nám udělala vlastně průvodkyni a Vroclav je město, které je vlastně spojené i vlastně s Českým královstvím, takže jsme to fakt užili. No a vlastně takovou jako třešničkou na dortu byl pak Krakov. A to byla vlastně jako taková jako závěrečná akce v Oktávě, abychom to jako uzavřeli ta polská města. Takže to bylo strašně fajn a vlastně v tomhle pokračujeme. Přičemž někdy se fakt stává, že vznikne fakt přátelství, což třeba s tou Magdou jako se prostě navštěvujeme, píšeme si, je to prostě fajn.
0: Zní to skvěle, je tady možná už takový mýtus o tom, že zájem Poláků o Čechy je větší než Čechů o Polsko. Zdá se, že to úplně nepotvrdíte.
1: Ne, úplně ne, nevím. Je to takový přesně mýtus, nebo takový předsudek, který je, že oni nás mají rádi a my je ne. Mm-hmm. Tak to bych teda úplně, já to vidím ve své bublině.
0: Byste to narovnala?
1: No jenom prostě víc té bubliny, víc toho předsudku a s těmi lidmi se potkat, protože když se prostě, to je stejné jako nikdy nemůže do Paříže, protože tam jsou příšerné věci a prostě říkali v televizi, prostě ne, prostě víc té bubliny, musíte z toho Broumova prostě vyjít, abyste se tam vrátili s tím, že jako se nám tady žije krásně.
0: Zdá se mi, že tím, že vlastně navazujete a vytváříte tu vazbu na Polsko a kontakty a tak dál, takže to je možná i pro broumovské docela novinka. Mm-hmm. Čím to je, že ten Broumov ležící 10 kilometrů, možná menší vzdálenost od polské hranice, vlastně neznamená, že by byl vstupní branou pro nás do Polska, protože to je přece země, která podle všeho se velmi dynamicky rozvíjí.
1: Určitě.
0: A i například z divadelního prostředí já vím, že opravdu divadla je tam více a spoustu českých režisérů a autorů tam jezdí, protože za to dostane docela výrazně lépe zaplaceno.
1: No, tak já myslím, že se to už vlastně trošku potvrzuje, protože hnedka za hranicí je vlastně, jsou ty Gury literatury, které vlastně dělá Olga Tokarčuk, která vlastně bydlí za hranicí kousíček. A myslím, že to je vidět, že se prostě otvíráme tomu Polsku, že se tam jezdí. My máme vlastně i autobusy, vlaky, které přes léto jezdí do Polska. Turisté tam hodně se jako dostávají přes hranici, tak si myslím, že už to taky neplatí, že prostě jsme nějak uzavření. Navíc teda samozřejmě většina Broumováků a těch místních z těch vesnic, kde to třeba blíž do Polska než do Broumova, tam jezdí nakupovat. Takže bych řekla, že to otevřelo. Že už jako tu hranici nevnímáme jako takový ten pás zoraný, kam se nesmí, ale že to prostě propojuje.
0: Tak to je skvělé. Samozřejmě tomu fandím dál, ať to pokračuje a to vzájemné obohacení jako dále probíhá. Dalším vaším tématem, o který se snažíte na Broumovsku, je uchovávání historické paměti. Ten region je zajímavý tím, že vlastně vždycky byl na pomezí těchto dvou zemí, i když pravda je taková, že ta hranice vedla různě. Chvíli ty regiony patřily, řekněme, ke koruně české, jindy ke Slezsku, které nebylo tak rozděleno, jako je teď. Ostatně zmínila jste také Vroclav, tedy Vratislav, hlavní město Slezska, což je region, který je rozdělený mezi Českou a Polskou, i když teda asi 80% slezského území leží v Polsku. Ano. Tak jaká je pro vás ta nejzajímavější historická kapitola vlastně tohohle regionu?
1: No tak já se snažím, my jsme se vlastně v rámci paměti národa snažíme mapovat prostě lidi, kteří si pamatují ještě ty staré časy a případně zapojit do těch takových těch medailonů. To se nám daří už dlouho, to už děláme dlouho. A pak vlastně v souvislosti s tou pamětí národa mě napadlo jako zapojit prostě i do jiných projektů. Takže v rámci semináře, který jsme s kolegou vymysleli, s kolegou historikem, máme prostě seminář 20. století. A to je seminář, kde se věnujeme prostě kultuře, politice, historii z pohledu světa, z pohledu Evropy, z pohledu Československa a z pohledu Broumovska. Protože broumovský dějepis 20. století šel trošku jinudy než třeba ten československý. Takže vlastně jsme si takový cíl jsme si dali, abychom vlastně do toho semináře zvali lidi, kteří mají prostě co říct těm dětem a zároveň jsme vlastně začali pátrat v historii třeba právě těch sudetských Němců, takže jedna skupina mých studentů prostě udělali úplně exkluzivní práci, kterou jsme přihlásili tady na Mezinárodní studentskou konferenci do Prahy, která vlastně mezi českými a slovenskými studenty se vlastně utkají v takovém jakoby boji o nejlepší práci na téma menšin. A tam vlastně ta jejich práce byla tak jako dobrá, že vlastně přesáhla tradice toho, nebo normy toho středoškolského studia. A tak dostali cenu jakoby zvláštní, protože prostě nespadli do těch středoškolských pravidel. A pak jsme vlastně tuhle práci, protože to byla práce o tom, jakým způsobem lidé, kteří leží v broumovských hrobech, když to řeknu takhle jako morbidně, tak jak jejich potomci třeba žijí dál, prostě za tou hranicí byli odsunuti a podobně. A oni fakt spojili prostě jednotlivé mrtvé s živými a udělali takový fakt jako genealogický v podstatě strom. A protože do Broumova vždycky v září, shodou okolností tenhle týden jsou v Broumově zas staří lidé, potomci těch, kteří museli odejít, nebo dokonce i pamětníci ještě Broumova, tak my jsme jim to při hodině němčiny prostě, respektive v němčině jim to prostě studenti představili, přičemž se pak začali ozývat, to je teta, to je moje rodina. No a pak byli vlastně studenti vlastně strašně krásně ocenění v Mnichově. Prostě sudetský Landsmannschaft jim vlastně dal cenu za to, že vlastně otevřeli ty staré rány a že se snaží o zbližování. Takže to bylo strašně fajn.
0: Skvělé je, že tyto aktivity, tak jak jste to zmínila, s tím sudetským Landsmannschaftem vlastně dneska už slouží ke smiřování vlastně těch nových generací, což potvrdil také sjezd v Brně, který byl před prázdninami. Což bohužel spousta lidí nechápe a stále mají pocit, že je to nějaké otevírání starých rán. Vidíme i v tomto příkladu ale v tomto případě, že se jedná spíše o navazování kontaktů a vlastně znovu vlastně nacházení cesty k sobě.
1: A ti studenti už nemají vůbec žádný předsudek, oni už to vidí prostě svýma očima, oni na to mají svůj názor a nepotřebují mít prostě takové to Němec Čech, ale prostě opravdu to bylo, já jsem fakt byla jako dojatá tím, jakým způsobem se toho ujali, jak to zvládli.
0: To zní celé velmi nadějně, tak doufám, že to bude pokračovat. Nicméně vy jste zmínila ty menšiny, které na Bromovsku také jsou. Je tam také velká romská menšina, já si na to pamatuju, když jsme tam díky Petru Bergmanovi, což je taky velmi aktivní kulturník tohoto regionu, tak jsme tam hráli s Vostopětkou a vím, že jsme mezi publikem měli spoustu Romů. Tak by mě zajímalo, jak vlastně se tam tahle ta otázka řeší na rovnává a vlastně jak to soužití pokračuje?
1: Tak pokračuje stále, ale je to jako hodně složitá otázka. Pravda, že já jsem jenom jako v podstatě pozorovatel, protože já vlastně fakt jsem v bublině, která se točí kolem toho gymnázia, těch přátel a tak dále, ale je tam prostě tenhle ten fenomen tam vždycky byl, vždycky bude a prostě ten způsob, jak spolu komunikovat je samozřejmě strašně složitý, protože se třeba teďka do Bromova přistěhovalo víc lidí, kteří s tím Bromovem nemají nic společného, prostě se tam přistěhovali, protože tam bylo možné se ubytovat, protože prostě ten obchod s chudobou prostě v Broumově funguje, bohužel, a na to nesáhne město ani omylem, protože to je prostě věc nějakého nastavení státu, takže je to taková jako trošku smutnější kapitola.
0: Co se týká nějakých programů, které třeba by mohly vzniknout i na gymnáziu právě v rámci třeba nějakého pocitu, potřeby vlastně propojovat tyhle ty komunity většiny s menšinou.
1: To jsme třeba taky měli, protože jsme měli studenty, kteří byli hodně jako hudebníci, měli kapely, takže vlastně jako teďka to řeknu tak, jak to říkáme u nás, takže s cikánama prostě hráli a bylo to vždycky úplně fajn, takže ono to je zase otázka nějakého jako jednotlivého přístupu, to prostě nejde generalizovat, že město je takové nebo takové, on je takový. To prostě si to vyzkoušet. No.
0: Chápu to, máme před sebou další píseň You Look Like Rain od kapely Morfín. Proč jste ji vybrala?
1: No to se mi strašně líbí prostě.
0: Prostě protože se vám to líbí.
1: No já jsem ji kdysi objevila, jednou jsem to slyšela a mě přijde úplně charismatický prostě ten zpěvák. Prostě se mi to líbí, úplně strašně mi to jako naladilo, takže ji mám ráda vždycky, když jsem tak jako v nějakém neúplně dobrém stavu, tak tam mě teda vždycky vrátí do reality.
0: Říká broumovská Šárka Rambousková, kterou posloucháte v dnešní vizitce a jakýkoliv dotaz na ní směřujte na e-mail vizitka@rozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: Ano, už jsme se přehoupli do druhé půlky vizitky, jak nám ohlásila Janka Plotková, respektive její nahraný hlas. Vy posloucháte vizitku, kterou uvádí Ondřej Cihlář a dnes je se mnou ve studiu Šárka Rambousková, učitelka českého jazyka a základu společenských věd na Broumovském gymnáziu, ale také velká kulturní hybatelka. No a my se pojďme dostat k další vaší oblíbené činnosti a to jsou různé kulturní osvěty a besedy s osobnostmi. Pravidelně do Broumova jezdí významní lidé kulturního a společenského života, například třeba disidenti, signatáři Charty 77, tak nám povězte, jestli tam vlastně mají nějaký vztah k tomuto regionu, protože v nedalekém, řekněme, místě na Trutnovsku měl v Hrádečku svou chalupu Václav Havel, tak jestli třeba trošku nějakým způsobem i Broumov je tímto říznut.
2: Určitě, je říznut velmi, protože v Šonově, což je kousíček od Broumova, bydlí můj kamarád Standa Pitaš, což je vlastně chartista, bojovník za svobodu a prostě strašně přímý člověk, s kterým shodou okolností, co se týká Václava Havla, teď zrovna aktuálně připravujeme 90. Václava Havla, takže vyrazíme prostě, jak jsme zvyklí, prostě starým autobusem, erťákem na Hrádeček a Standa prostě studentům tam prostě o Václavovi Havlovi něco řekne, protože se osobně znali a se Standou máme prostě vynikající spolupráci ještě dávno před vším. To začalo tím, že za Standou do Šonova jezdil Ivan Martin Jirous, Petr Placák, Čuňas, si nemůžu teď honem vzpomenout na jméno. A vlastně Standa mi vždycky nabídl, jestli by bylo možné, že by třeba se mohli potkat i ve škole, což jsem samozřejmě okamžitě řekla, že to možné je. Takže když třeba ve třídě, v mé třídě na mé židli seděl prostě Ivan Martin Jirous, tak já jsem mu, on byl prostě geniální a byl prostě strašně milý a bylo vtipné, že on má vlastně trošku trému, což jsem teda vůbec nečekala, nebo nikdo jsme to nečekal. A tak já jsem mu přečetla takový rozbor, který vydalo ministerstvo školství, respektive nějaký ústav pedagogiky o tom, jak máme učit Magorovi labutí písně. Načež Magor chvíli to poslouchal, pak se na mě takhle podíval s tím pivem, mimochodem broumovským pivem v ruce a říkal, ty vole, takhle jsem to vůbec nenapsal. Takže mě bylo úplně jasné a bylo to fajn, že ti studenti jako pochopili, že literatura není to, že se naučíme to, co se máme naučit, ale že je to prostě to, co na mě dýchá, jak to cítím já a takhle se to snažím dělat. A prostě díky Standovi jsme vlastně, nebo Standa nám vždycky zprostředkoval ten pocit toho člověka, který vlastně nic neudělal, ale prostě komuši ho zavřou, že prostě musíte žít prostě v totalitě, můžete žít se zvednutou hlavou a prostě on má strašně hezký vztah k těm studentům, tak pak jsme ještě vymysleli vlastně takový výzvu.

0: Nehledě na to, že Standa má ještě samozřejmě úplně exkluzivní klub, kam vlastně zve kapely a různé osobnosti kulturní, které zase samozřejmě nepatří do toho mainstreamu.
1: A ten je v Broumově.
0: A ten je v Broumově, je to klub Eden a tam teda vždycky jako, tam když přijdete, tak jste vždycky jako doma. Tam je to fajn.
1: To zní skvěle, pojďme díky této vizitce vytvořit pozvánku do Broumova, protože tady píše pravděpodobně vaše kamarádka Jana Vínerová. Mm-hmm. No, milá Šárko, moc zdravím a poslouchám, je to živé, zajímavé, moc se mi to líbí. Pokud by se podařilo ještě pár námětů, radí vám tady, ať zmíníte Za poklady Broumovska, Broumovská klávesa, Českopolské dny poezie, také Broumovské diskuze, zdá se, ano, že se toho v Broumově děje skutečně
0: hodně.
1: Samozřejmě také musíme zmínit všechny různé kulturní akce, které jsou kolem Broumovského kláštera, které iniciuje pan Školník, také akce, které iniciuje Petr Bergman, ano, který tedy si snaží také mapovat architekturu broumovských kostelů, které jsou velice zajímavé, protože jsou z období baroka, jsou mimořádné. Tak řekněte mi, na co byste vy pozvala takhle posluchače, co máte ráda vy?
0: Tak já mám hrozně ráda Broumovské diskuse, protože to je vlastně projekt agentury pro rozvoj Broumovska a vlastně kláštera. A to je prostě projekt vynikající, protože do Broumova prostě přijedou osobnosti z různých míst a z různých oborů a vlastně na jednom místě během 3, respektive 4 dnů vlastně představují svoje názory, svoje postoje k určitému tématu a zase, abych přihřála svoji polívku, tak vlastně moji studenti těm osobnostem, těm hostům vlastně dělají takové stíny. To znamená, že se jim věnují a prostě ty 4 dny, když ti lidé se pohybují po Broumově třeba poprvé, tak se s nimi potkají, ukážou jim prostě, kde co je a zároveň jsou takovými i tajemníky. No a zase vznikají zajímavé věci, protože moji studenti se prostě naživo potkají se sociology, politiky, politologi, filozofy, ústavními právníky a zase je to zkušenost, kterou prostě by běžně neměli, kdyby nebyli v Broumově.
1: No zdá se, že gymnázium je pro setkání a zprostředkování těchto kontaktů zásadní institucí. Zásadní je určitě i to, co se děje tedy v Broumovském klášteře.
0: Určitě.
1: Bylo už zmíněno také v souvislosti s Broumovem, že to bylo nejmenší město, které se ucházelo o ten titul, ano, Evropské hlavní město kultury, který má připadnout tedy vítěznému městu, co jsou České Budějovice v roce 2028. Máte pocit, že ten Broumov a celý ten region by na to vlastně měl?
0: Mám ten pocit, určitě měl.
1: Co to všechno je, co to Broumovsko nabízí, kromě toho, co vy jste teď zmínila?
0: Tak to, co jsem zmínila, to, co vlastně zmínila i Jana Vínerová, tímto zdravím, ale vlastně možná díky tomu, díky té nominaci nebo díky tomu přihlásit se do takového odvážného programu se vlastně jako ten Broumov rozproudil, protože začátek byl velmi vlažný a obzvlášť jako místní z toho neměli úplně dobrý pocit, ale vlastně se ukázalo, že fakt můžeme zvednout hlavu, což já vlastně chci, když těm svým studentům říkám to, že jste z Broumova, neznamená, že jste horší, ale naopak, jako že se můžete klidně jako tu hlavu zvednout úplně stejně, ale s tím, že to musíte dokázat, protože jako být nejlepší v Broumově je super, protože nejlepší středoškolák v Broumově být je velká výhoda, protože tam je jenom jediná střední škola. Že?
1: Tak a teďka zásadní otázka. Nakolik se tomuhletomu kulturnímu vzedmutí díky němu proměnil Broumov a hlavně obyvatele? Máte pocit, že už to skutečně to město proměňuje, že už lidé si uvědomují vlastně, že ten význam kultury je neocenitelný?
0: No, tak zase budu mluvit za svoji bublinu a to si myslím, že určitě je. Na druhou stranu vidím i to, že se opravdu třeba i v tom běžném městě, když to takhle divně řeknu, se vlastně lidé začínají být zvyklí na to, že tam jsou třeba turisti, že se opravdu dějí tyhle akce. Teďka je prostě v Broumově pro mě úplně jako exkluzivní prostor se otevřel a to je prostě stará, krásná kavárna Herzog, Café Herzog, což byla vlastně do roku 45 nádherná prostě kavárna vídeňského typu. A tady teď 2 měsíce otevřená, takže vlastně i ten prostor vlastně kultivuje ty lidi a já si myslím, že se to prostě pomalu, ale jistě daří, že prostě ti lidé se otvírají té kultuře.
1: Máme tady před sebou další píseň Zuzany Navarové, Zatím hodně pus. Proč jste ji vybrala?
0: Zuzana Navarová je moje oblíbená písničkářka, skladatelka, byla mi vždycky hrozně sympatická, navíc je z Hradce Králové, jsem v Hradci studovala.
1: Je tam navíc skvěle představení v Klicperově divadle.
0: Usnu a vstanu, to je prostě doporučuji všem, i když bych to neměla říkat, že to není Broumov, ale doporučuji všem.

0: Je to prostě Zuzana Navarová.
1: Je mi fajn a je mi skvěle, jen se nesmím ani hnout.

mísit, tak ti volám, že až příště, příště přijď mě uhasit. Zatím hodně pus, jinde víno zkus a rhythm and blues. Je mi fajn a je mi skvělé, v zdravém těle zdravý duch. Je mi fajn.

0: No a teď už se dostáváme k poslednímu vstupu s naším dnešním hostem, Šárkou Rambouskovou, učitelkou českého jazyka a základu společenských věd na Broumovském gymnáziu, ale také kulturní hybatelkou tohoto regionu, jednou z mnoha, kteří tedy Broumovsko takto rozhýbávají. Vy jste mi tady začala říkat během písně, že teď toho máte před sebou ještě hrozně moc a já jsem vás zastavil, abyste si to nechala až do vysílání. Mm-hmm. Tak co vás všechno čeká?
1: Tak teď mě čeká úplně nejblíž. Mě čeká zítra vlastně setkání právě se sudetskými Němci, kteří přijeli do Broumova. Takže takové jako podvečerní setkání.
0: A vy jste němčinářka?
1: Nejsem.
0: A, takže se bavíte anglicky?
1: No, anebo já rozumím německy úplně všechno, ale nechci mluvit, protože já jsem taková ta alte Schule, že když to neumíš přesně, tak to nebudeš říkat. To se nedělá.
0: Znám tyhle ty lidi, je to trochu nevýhoda.
1: Ano, je to velká
0: nevýhoda.
1: Já jsem
0: naopak střelec, že se nebojím z pěti slovíčky v podstatě hovořit o všem jako a je to teda občas chyba.
1: Ano, všichni mi to říkají, hlavně mý dva synové, ale prostě mami, tak to řekni. Ale prostě mám to v sobě. Fakt, jako já jsem chodila na němčinu k takovému drsnému panu němčináři na základní škole a asi to ve mně je pořád.
0: Je to škoda, ale nevadí, tak důležité je, že rozumíte. No. Nicméně, co vás čeká dál?
1: Čeká mě, tak to je to nejbližší, pak teda teď zrovna plánujeme 24. září přijede do Broumova. Díky tomu, že náš absolvent Michal Hrubý, redaktor, jazzista, vlastně má takový projekt s panem básníkem Milošem Doležalem, tak přijedou vlastně do Broumova k mým studentům nebo k našim studentům pro vyšší gymnázium, mají takový literární pořad a já jsem pana Miloše ještě umluvila, takže zůstane do druhého dne a právě v tom semináři 20. století bude vyprávět o tom, jak vlastně popsal příběhy broumovských mnichů, kteří byli v Šonově v roce 1945 krutě zabiti a k tomu přidá ještě příběh z doňovského faráře, který vlastně vydal teď jako nedávno, jsou to právě ty osudy toho divokého odsunu a on byl tak strašně milý, že prostě zůstane, tak to se moc těším. Pak teď zrovna jsem v telefonickém jednání s Geisler z Hofkomedianten, kteří vlastně nám nabídli už v loni takový projekt, který je skvělý, protože je zase přeshraniční, takže přijedou i naši studenti nebo spolustudenti z Polska.
0: Hofkomedianten ten jsou spojení tedy
1: s Kuksem,
0: ano, což je také nedaleko.
1: Ano. Takže vlastně to je taky taková ta regionální záležitost a protože to letos fakt teda loni strašně moc osvědčilo, tak letos máme jako druhý díl. No a my vlastně ještě s těmi Hofkomedianten jsme se vlastně domluvili, takže oni mají takové komorní divadlíčka pro třeba, které se hodí do třídy, takže já vlastně máme občas ještě i tyhle ty malé věci, takže to je to. Pak teda ten Václav Havel s tím Standou, 90 let.
0: Ano, připomenutí tedy těch nedožitých 90 let.
1: Ano, pak je Paměť národa brzy zase, pak máme právě tu mezinárodní studentskou konferenci, kam pojedeme se třemi osudy třech Němců, přeživších v Broumově, takže to je další.
0: No je poslouchám to s velkým respektem, musím říct, že opravdu je vidět, že se vám daří jako propojovat vlastně všechny možnosti, jak umožnit studentům setkání s celou řadou skvělých osobností na maximum. Možná tomu odpovídá i ohlas, který přišel od našeho posluchače Jiřího Kašpara z Poličky, který píše: dobrý den, děkuji za dnešní vizitku a moc pěkný rozhovor. Broumovsko je krásné a s vaším hostem má velké štěstí. Pozdraví, tak k tomu se připojím.
1: Tak děkuji moc. Každopádně já nejsem asi úplně hýbatel kultury, jako spíš chci rozhýbat ty studenty, aby prostě to, já jim, jako, je to prostě, vrací se mi to. Je to prostě pro mě jako energie. Jako fakt, že vidím, že to má cenu. Takže to mi přijde fajn.
0: Tomu rozumím. Ještě nám řekněte, jestli provázíte stále v kostele svaté Markéty?
1: Pozor, to se o mě říká, že provázím, ale ono se to stalo tak, že když začaly vlastně broumovské kostely, respektive to otevření broumovských kostelů, tak jsme s panem farářem, který mimochodem je soused u nás před gymplem, je takové náměstíčko a tam je vlastně kostel, fara, ještě chybí hospoda, to třeba dopadne, jsme se potkali, že bylo 30. června, byl konec školního roku a on mi říká, tak potřebuji někoho, kdo by chodil do Markéty. A Markéta je moje prostě totálně srdeční záležitost. Já, když jsem byla malá holka, tak jsem tam tudy chodila s babičkou, prababičkou a říkala jsem si, že bych tam někdy jako chtěla být sama v tom kostele, což se mi jako přihodilo. Takže já tam vlastně ze svých osobních egoistických důvodů, vždycky, když jsem v Roumově v létě, tak tam vlastně jsem, ten kostel je otevřený, lidé tam chodí a mě je jako blbé tam jako nic neříkat. A o té Markétě se dá říct spoustu krásných věcí, takže jsem to propojila. Ale to není jako, že jsem prostě nějaká průvodkyně, ale prostě jako egoistka sobkyně, která si tam prostě žije ten svůj život krásný s Markétou a mezi tím tam přijdou lidé, tak se o to podělím. Ale není to tak, že bych to měla jako v popisu práce. A navíc já za to nic nechci, já jsem ráda, že tam můžu chodit.
0: Hmm. No tak to je vynikající přístup, tak to je velké štěstí. Jenom řekněte nám trošku, vlastně ono se mluví o těch broumovských kostelech, kostelech Broumovské, jako o speciální vlastně takové architektonicko-krajinné vlastně atrakci, tak čím jsou vlastně takhle mimořádné?
1: Tak oni jsou mimořádné právě tím, že jich je takhle hodně pohromadě. Já jsem teda teďka laik, ale můj kamarád Petr Staněk, který vlastně se těmi kostely zabývá, jejich architekturou, je vlastně... Mimochodem teda učí v Broumově v Zušce, ale je to zástupce ředitele Zušky, ale věnuje prostě pozornost té architektuře a věnuje se jí velmi dlouho. Tak vlastně jsou to jako speciální kostely na takových úplně skvělých místech a je to vlastně to baroko, které my v Broumově prostě kamkoliv vyrazíme, tak vždycky narazíme do baroka. Takže je super, že se ty kostely teď vlastně opravují, protože oni byly v hrozném stavu a tak se postupně jako vstávají z mrtvých, tak úplně jako to Broumovsko vstává z mrtvých, tak s nimi i ty kostely, takže je to vlastně fajn. A já bych se třeba ještě zmínila kostel z mrtvých vstání, což je kostel evangelický, který stojí v Broumově, je to kostel vlastně mých evangelických předků. Dneska tam, a to je právě můj kostel, jaksi oficiálně, protože paní farářka, která volala, tak to je vlastně náš kostel, který je taky jako ve stavu, který by potřeboval trošku z mrtvých vstát a zatím se teda snažíme a uvidíme.
0: Tak v názvu už to je, tak no, snad se to podaří i jako vetknout do zdí. Jaký vy teď máte pocit, že jako jaké teďka hlavní téma Broumova je to, které vy cítíte jako to nejaktuálnější? Jestli by se to dalo vlastně nějakým způsobem...
1: No tak teď si myslím, že úplně hlavní nejaktuálnější téma jsou volby. Takže teď to tak jako rezonuje, teď jsou, dokonce bude volební taková nějaká debata alá Česká televize, ale já vůbec nevím, jako já se netroufnu říct, jaké je jako téma, protože je to různé, každopádně nevím, prostě neumím to úplně přesně teďka jako definovat, co je v Broumově špatně, protože mi se nezdá, že je v Broumově něco tak strašně špatně. Mm-hmm. Ale jak jsem prostě s těmi studenty, kteří jsou prostě energičtí a prostě vidí do budoucnosti jenom to pozitivní a já to takhle mám, protože já si vždycky, když jsem byla malá, tak jsem si tak jako tajně otáčela kouzelným prstenem, jaké by to bylo, kdyby byl opravený klášter. Je. Jaké by to bylo, kdybych si někdy mohla sáhnout na Madonu na Broumovském Mariánském sloupu na náměstí. Stalo se mi to. Jaké by to bylo, kdybych mohla být sama v Markétě. Stalo se mi to. Takže já nejsem pesimista.
0: No to jsou všechno krásná splněná přání, tak jaký máte teďka? Co vás ještě čeká? Protože je vidět, že to vaše otáčení tím arabeliným prstenem funguje.
1: Já teďka otáčím hlavně, aby byli všichni moji blízcí prostě v pohodě, aby byli zdraví, abychom si nedělali prostě zbytečné nervy se vším, abychom se nenáviděli, co občas stane. No a asi musím trošku zabrzdit, protože zjišťuji, že mám úplně plný diář, tak zatočím kouzelným prstenem, jestli by to třeba nešlo trochu zbrzdit, tak uvidím.
0: No tak snad jo, tak vaše návštěva tady v Praze to brzdění úplně jako nepotvrzuje.
1: No ale já sem jezdím prostě jako guilty pleasure, takže já musím prostě z Broumova odjet, abych se tam mohla vrátit a být zase spokojená, protože jsem v minulém životě asi zřejmě byla městský člověk.
0: Což teda znamená, že musíte z Broumova občas do toho města vyjet.
1: Každý měsíc aspoň 3 dny.
0: Jo, no tak dobře, jsem rád, že aspoň vaše návštěva ve Vizce tomu pomohla. Naším dnešním hostem byla učitelka českého jazyka základu společenských věd na Broumovském gymnáziu Šárka Rambousková. Já vám přeju a držím palce a přeju vám hodně sil do další práce a rozloučíme se písní Letní romance Roberta Křesťana. Proč touhle?
1: No, protože jak kdysi v prváku na Gimplu mě Roberta Křesťana naučil poslouchat můj spolužák Jarda a tak mě to tak jako provázalo neustále a když už jsme u těch regionů, tak Luboš Malina je vlastně náchodák, který s ním hraje v kapele a prostě zase je to prostě charismatický hlas pro mě a když je zase nejhůř, tak zase třeba poslouchám tyhle ty texty, protože mě baví ty jeho texty taky.
0: Jezdí Robert Křesťan do Broumova?
1: Do Náchoda.
0: Do Náchoda.
1: Ale tak, to je blízko.
0: To je blízko.
1: Tak.
0: No tak dobře, tak vám moc děkuju. Ať se ve všem dále dobře daří. Děkuju. Loučíme se s Šárkou Rambouskovou a od mikrofonu se loučí také Ondřej Cihlář.
1: Děkuju. Děkuju za pozvání. Ještě jsem stále v šoku, že jsem byla pozvána, tak snad to za chvíli přejde.
0: Rádo se stalo. Naschledanou.
1: Děkuju.

0: 16. září od 16 hodin se ve Valštejnské zahradě v Praze uskuteční Festival paměti národa. Přijďte s námi oslavit 25. narozeniny paměti národa. Čeká vás hudba, příběhy pamětníků, debaty, živé podcasty nebo vystoupení orchestru Ježkovy stopy. Těšit se můžete na program pro celou rodinu. Více informací na pamětnároda.cz. Generálním partnerem je Český rozhlas.
1: Ukáž, co to tady máš? Výstava o psech v Národním zemědělském muzeu? Aha, a není prostě pes jako pes? Jo tak, tenhle hlídá stádo před vlkem. A tenhle? Pastevecký pes. V čem je rozdíl? Neštěkej, já si to přečtu. Pes, odvěký pomocník stát, výstava v Národním zemědělském muzeu v Praze. Tak to si nenechám ujít. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Seznamte se s přáteli Wolfganga Amadea Mozarta.
3: Vychutnejte si koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu s dirigentem Vojtěchem Spurným.
2: Klasicistní hudba živě z kostela svatého Vojtěcha v Broumově.
3: V sobotu 12. září od 18 hodin na Vltavě.

0: Hezké dopoledne, je 11 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Sněmovna odmítla senátní úpravy zákona o elektronické evidenci tržeb a potvrdila původní vládní verzi zákona. Senát chtěl z EET mimo jiné vyjmout bezhotovostní platby nebo farmářský prodej. Pro senátní verzi zákona nehlasoval žádný z poslanců. Pro sněmovní verzi pak hlasovalo 104 poslanců vládní koalice. Opozice hlasovala proti, případně se zdržela. EET se má obnovit od příštího roku, tentokrát už bez nutnosti tisknout papírové účtenky. Zákon teď dostane k podpisu prezident. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský je na návštěvě Kanady. S tamním premiérem Markem Carneym chce mluvit hlavně o posílení ukrajinské protivzdušné obrany a přípravě na další válečnou zimu. Ukrajina se pátým rokem brání ruské agresi. Zelenský to řekl po příletu v Calgary. Zároveň ocenil Kanadu jako jednoho z nejbližších partnerů své země. Letošní letní měsíce byly celosvětově nejteplejší v historii. Období od června do srpna vyrovnalo rekord z roku 2024. Uvedl to evropský projekt pro sledování klimatu Copernicus. Letošní srpen podle něj byl také nejteplejším měsícem ve historii. Průměrná teplota vzduchu u zemského povrchu byla skoro 17 stupňů Celsia. Provázela ho rekordní sucha. Extrémně nízký průtok tak byl třeba na Dunaji, Rýnu, Labi nebo Séně. Petřínská lanovka po rekonstrukci sveze první cestující v Praze v úterý 22. září. Nové vozy s kapacitou 100 lidí vyjedou ze stanic Újezd a Petřín v 7 hodin ráno. Lanovka bude v provozu každý den do 22.15. Jednotlivé spoje budou jezdit v 10-minutových intervalech. Oprava dráhy a pořízení nových vozů stálo víc než 270 milionů korun. A počasí bude převážně oblačno až polojasno, výjimečně se slabými přehánkami. Teploty 16 až 21 stupňů Celsia, na horách naměříme kolem 13. A více zpráv najdete na webu iRozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Máme téměř 3 minuty po 11. hodině. K mikrofonu už usedla Dagmar Kopečková. Přeji hezký den a čtvrteční Polední Vltavu zahájím otázkou. Dá se do nějakého, řekněme, jakž takž jednotného tvaru pospojovat hudba z několika kontinentů a oblastí? Izraelský jazzový, ale také k různorodé etnické muzice tíhnoucí kytarista a zároveň kontrabasista Tal Mashiach se o to pokouší na svém 2. albu. A podle muzikanta, hudebního publicisty a také komentátora Českého rozhlasu Plus Ondřeje Konráda, jehož vítám ve studiu, se mu to originálním způsobem daří. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: U nás je Tal Mashiach zřejmě zatím spíše neznámý umělec, je to tak?
2: To zcela určitě, on je víceméně neznámý i celosvětově, maximálně doma v Izraeli. Tohleto album, ze kterého si budeme hrát, se jmenuje Who's Around, čili kdo je okolo, nebo kdo přichází, by se dalo říct, nad parče na té desce je obrovská spousta hostů právě z různých oblastí kulturních, tak je to teprve, jak říkám, jeho 2. album. Nicméně už za to první byl nominován na Grammy v oblasti právě etnické hudby. On je vynikající kytarista, v podstatě akustický, i když také i dokonce na téhle desce hraje byť střídmě na elektrickou kytaru, a zároveň je výtečný kontrabasista. Je to prostě velmi talentovaný muzikant a jeden z mnoha izraelských umělců, hudebníků, tedy mladší generace, nebo řekněme dneska už ti nejstarší z nich, kteří se prosadili ve světě, jsou, řekněme, středního věku, ale za ním přišla celá další vlna nových. Vůbec izraelský jazz je hodně na vzestupu už vlastně tak, řekněme, 20 let, nebo možná ještě víc, od objevení Avishaje Cohena, kontrabasisty. Toto album je skutečně pestré, jak říkám, podílí se na něm celá řada hudebníků z nejrůznějších oblastí. Byť to první píseň, nebo první ukázku, tedy instrumentálku, hrají vesměs Izraelci, on sám tedy na kytaru, pianista Gadi Lahadi, ten je dost známý, stejně jako bubeník Ofri Nehemaja. No a hlavně ta především stěžení postava té nahrávky klarnetistka Anat Cohen, která je skutečně už světová hvězda, působící ve Spojených státech už dlouhodobě. No ale na kontrabas zase hraje muzikant z Řecka a celá ta nahrávka, ta je písně, která se jmenuje Tita, má velmi silně brazilský nebo vůbec latinskoamerický charakter.

0: Jak zaznělo v úvodu na albu Who's Around, ze kterého dnes posloucháme ukázky a za kterým tedy stojí hudebník Talmáš Jach, jsou prvky hudby z vícero oblastí. Ze kterých například?
1: No, já už jsem zmiňoval, že ta úvodní nahrávka má hodně takový latinsko-americký, především tedy brazilský charakter. Mimochodem, asi si posluchači povšimli, jak byla ta skladba Tita celá proaranžovaná, propracovaná. Talmáš Jach je výborný skladatel, byť takový eklektický, on nedělá žádné výboje moderní, ale vychází z nejrůznějších žánrů a všechno to tak pěkně kombinuje dohromady právě i s těmi etnickými prvky. To se projevuje například té následující nahrávce, která se jmenuje Kréta, což zcela jasně upomíná na tu tedy helénskou kulturu hudební. No a také právě kontrabasista, který hrál na té první ukázce, je z Řecka, pane Gioiti s Andreou, který zároveň zpívá tu píseň. No a právě typickým strunným nástrojem řeckým je buzuki a Konstantino Revelas hraje na buzuki a samozřejmě Talmáš Jach na kytaru.

0: Nejen instrumentální skladby najdete na albu Who's Around, o kterém si povídáme s Ondřejem Konrádem, jak už jsme se přesvědčili u písně Kréta. My jsme už zmínili několik jmen umělců, kteří se na nahrávání desky podíleli. Nebyli to ale zdaleka všichni, je to tak?
1: Je to tak. Já jenom připomenu, že v tohleté Krétě, kterou jsme teď slyšeli, opět byl slyšet klarinet Anat Cohen. On mimochodem Talmašek také občas s ní hrává. Anat Cohen je jedna z největších izraelských hudebních hvězd, stejně jako její bratr, který se jmenuje shodně jako ten slavný kontrabasista, o kterém jsem mluvil, Avishai Cohen. Ještě dokonce má Anat třetího bratra, to je zase saxofonista. Oni také někdy vystupují jako Free Cohens. No ale k těm jménům na tomhletom albu. Určitě to je u nás dobře známý a nedávno v Praze vystupující trumpetista Itamar Borochov, který dělá hodně zajímavou hudbu. No a nebo ti, kteří se podílejí na té dnešní závěrečné ukázce, což je dvojice muzikantů z Gruzie, ve skladbě, která se jmenuje Ayaru, figuruje především saxofonista a zároveň vokalista, který se říká pouze jenom Kanzi. No a na perkuse hraje Elip Imelishvili. No a tentokrát uslyšíme Talmašiacha nikoliv na kytaru, ale na kontrabas, což je jeho druhý nástroj, který ovládá také mistrovsky, i když především se projevuje jako kytarista. A hlavně já si tady myslím, že během dalších let o Talmašiachovi ještě hodně uslyšíme.
0: Muzikant, hudební publicista a také komentátor Českého rozhlasu Plus Ondřej Konrád byl se mnou dnes ve studiu. Děkujeme, hezký den.
1: Já taky díky.

0: kytarista a kontrabasista Tal Mašiach a jeho druhé album Who's Around. Celkem třemi ukázkami z této desky jsme zahájili čtvrteční polední Vltavu. Hezký den a dobrý poslech.
1: Letní dovolená, písčité pláže, nekonečné moře.
2: Avšak kde si pod hladinou?
1: Na bezstarostné rekreanty číhá žralok bílý.
2: Kultovní čelisti ve filmovém létě na Vltavě.
1: Poslouchejte četbu na pokračování od 27. srpna denně od 6:30 večer.
2: Nebo na vltava.rozhlas.cz.

0: americký zpěvák, skladatel, kytarista a jeden z nejvýznamnějších amerických písničkářů 20. století Paul Simon ve vysílání Vltavy. Je 11 hodin 25 minut.
1: Kultura v rytmu dne.
2: Osudy, povídky a spousta hudby.
1: Polední Vltava. Vždy od 11 do 2.
0: Už za pár minut bude naše vysílání patřit osudům. Tentokrát nás jimi provází výtvarník Jiří Andrle, který 14. září oslaví své 90. narozeniny. Dnešní čtvrtý díl nás zavede do 50. let minulého století. Začínáme už za okamžik, tak zůstaňte s námi.

0: New York Jazz Quartet vás provází čtvrtečním vysíláním Vltavy s datem 10. září. Je 11:30 a před námi je čtvrtý díl rozhlasového vzpomínání malíře, grafika, ilustrátora a sběratele Jiřího Andrleho. Pořad připravila a uvádí Bronislava Janečková v technické spolupráci s Ladislavem Reichem. Příjemný poslech.
1: Osudy. Čtvrtý díl vzpomínek akademického malíře Jiřího Andrleho nás zavede především do Prahy, kde tento malíř a grafik studoval. Po maturitě na Vyšší škole uměleckého průmyslu se rozhodl pokračovat na Akademii výtvarných umění. Jsou temná 50. léta.

Když tenkrát se nám zdálo, že čas se zastavil, ale oni ty 4 roky utekly tak překotně rychle a najednou tu byla maturita. Mezitím už jsem udělal zkoušky na Akademii výtvarných umění, kde vlastně ty zkoušky byly jenom formální, protože moje desky, moje mapa s pracemi, který jsem dělal na průmyslovce, byla tak výmluvná, že já jsem byl vlastně přijat bez zkoušek. Ti kantoři byli tak výborní, že nás tak připravili, dali nám takový základy kresby. Kresba je základ všeho, říkali. Tak jsme kreslili v renesančním stylu. Ukazovali nám rytiny Dürerovi. Já do dneška vlastně jsem se v té kresbě téměř nic nepřiučil, protože už na tu akademii jako 19-letý jsem přišel vyzbrojený jako kreslíř výborně. 6-letý studium na akademii mě čekalo. Oni nás, ti kantoři na té střední grafické škole, tak báječně motivovali. My jsme měli za úkol pořád nosit po kapsách skicáky a kreslit všecko. Když jsme šli po stromovce, kreslili jsme. Když jsem jel ve vlaku, kreslil jsem to, co jsem viděl kolem sebe. V tramvaji kreslil jsem, v internátu jsem kreslil.

opět musím opakovat o těch kantorech, jak to pro ně muselo být strašně těžký, když nás v té potemnělé době 50. let učili to vědomí, v jaké době oni se zrodili. Mnozí z nich se zrodili v minulém století a potom prožili válku první, prožili válku druhou, byli vychováni v morálce republiky TGM a pak přišel ten hrozný zlom a oni si museli být vědomi toho, že se lepších nebo jiných zítřků nedožijí a přesto se té role těch kantorů, aby udrželi kontinuitu, kulturní kontinuitu v této zemi, zhostili tak.

ten velký dotyk, to velký setkání s tím světem, který přišlo, když jsme potom přestoupili na Akademii výtvarných umění, předčilo všecko očekávání, protože už jenom potkávat starý pány profesory na chodbách, starý pan profesor Max Švabinský, tenkrát zrovna nakreslil Julia Fučíka z profilu. My jsme si ho vážili z poštovních známek všesokolských sletů a z jeho litografií a z jeho leptů třeba letní den, kde pod obrovskými stromy na louce krásná dáma oblečená do dlouhých šatů, který byly typický pro rok 1910, tenkrát ten lept v té době tak vzniknul, pod slunečníkem se prochází pod vzrostlými stromy a nad těmi stromy plujou bílí mraky jako hrady. Nebo jak kreslil na kamenu litografickým, když kreslil motýla, ta ruka se mu tak klepala, ale jak se ta ruka s tou litografickou křídou dotkla litografického kamene, tak najednou se ta ruka zastavila a jemně kreslila tykadla a křídla motýlí. A my jsme na to koukali jako na zjevení, protože ten starý pán v sametovém baretu tvořil, náš idol tvořil. Pan profesor Max Švabinský maloval olejovými barvami obrovský plátno, pomaloval na téma žní a tam nesou krásné kypré české dívky v náručích snopy, těžký snopy

0: dní nebo tři neděle jsme si říkali tu větu kouzelnou, to zaklínadlo, to nejsou ženy, to jsou démoni.
1: To bylo v roce 1956, když jsme byli u pana profesora Švabinského. To byl talent, takový už se dneska nerodí. Jak ten uměl kreslit portréty? Bedřich Smetana, F.X. Šalda. To nám vždycky zdůrazňoval pan profesor Vodrážka. Podívejte se, jak nakreslil pan profesor Švabinský portrét F.X. Šaldy, jak mu odstávají uši, to už je vidět, že ten F.X. Šalda, že už měl souchotě ve vyspělým stádiu, protože to jsou typicky odstávající souchotinářský uši. Takhle ty kantoři nás učili koukat se na portréty. Nebo co nás úplně bralo, byl TGM dřevoryt. Půl figura TGM u stolu. To bylo takový řemeslo dřevorytecký. On byl taky pan profesor Švabinský žák Maxe Pirnera na akademii, ale hlavně byl žákem Julia Mařáka. Byl narozen v roce 1873, tedy o 8 let dřív než Pablo Picasso. A pan profesor Švabinský byl neobyčejně plodný umělec se širokým polem působnosti. Poštovní známky, jaký udělal Max Švabinský, ty byly nejkrásnější a dodneška patří k nejkrásnějším známkám. Nebo bankovky. 1000 koruna od Maxe Švabinského. No, to je klenot mezi bankovkami ve světovém měřítku dodneška. To byl svátek pro oči. No a nám zejména se líbily začátky jeho tvorby, které byly poznamenaný symbolismem a secesí. Na obraz splynutí duší, na tom jsme mohli oči nechat. To jsme se koukali v galerii dlouho, to jsme študovali každý záhyb oděvu, každý výraz tváře. Tam je tak něžně objímá dívka, která je skloněná v bílých šatech nad mládencem. Ta dívka má zavřený oči, protože zřejmě si uvědomuje, že duše dívky a duše mládence zrovna teď v tom okamžiku splynula. Tak něžně svírá v dlaních hlavu mládence, ale ten, jak ten se kouká, to někdy, až půjdete do Národní galerie, tak se podívejte na splynutí duší. Ten výraz očí toho mládence, jak si uvědomuje tu něhu té dívky a zároveň ty jeho vytřeštěný oči, který se koukají někam do strašné dálky, do nekonečná asi. Podobně se dívá do nekonečná sedící dívka na takovým rozkvetlým kopečku, kde kvete vřes, ale jsou tam krásně namalovaný i houby, mochomurka, červeno-bílá a ten fialovej vřes. Chudej kraj se jmenuje ten obraz. A vrchol díla Maxe Švabinského jsou okna, neboli vitraje, neboli vitráže. Nevím, jak je to správně. Někdo říká vitraj, někdo vitráž. Ve svatém Vítě. No a právě tomuto věhlasnému portrétistovi, který portrétoval tak významné osobnosti, přišla toho jednoho dne ta paní Fučáková, že by chtěla podle fotočky, fotografie nakreslit portrét svého muže. A to nemůže ten váš manžel přijít sám. Mně by se to podle něj dělalo líp než podle fotky. A ten pán, který paní Fučíkovou, Gustu Fučíkovou doprovázel, se naklonil k Maxi Švabinskému a něco mu zašeptal. A pan profesor Švabinský pokýval hlavou a řekl, ach tak, no jistě. A kdy byste to potřebovali, tu kresbu? Přijďte se zeptat za měsíc. Za dva. To ne, pane profesore, my bychom to dneska potřebovali večer dát do tiskárny Rudého práva, aby to zítra vyšlo, víte? K narozeninám, k výročí. Vzpomínky na mého muže Julia Fučíka, národního hrdiny. Dobře, tak večer přijďte. Ale profil Julia Fučíka, i když vznikal za těchto zvláštních, bizarních okolností, se nám, studentům grafické školy, stejně líbil, jako všechny portréty Maxe Švabinského. Vonilo to tam olejovými barvami a bylo tam šero. Byly tam sametový potažený křesla, sofa, koberce na podlaze a všecko to bylo takový tajemný, jako prostor, ve kterým se nejenom čas zastavil,

ale daleko větší cuknutí času zpátky jsme poznali v ateliéru profesora Vratislava Nechleby, který maloval staromistrovskou technikou, jako dřív malovával Rembrandt van Rijn, nebo Franz Hals, nebo Peter Paul Rubens. Mistr staromistrovské malby, pan profesor Vratislav Nechleba, měl také svůj ateliér, taky tam bylo šero, dokonce tam lítali moly. A taky tam byly skříňky plný motýlů a skříně plný minerálů, mušlí, korálů mořských. A na podlaze byly koberce. A tam jsme mohli pozorovat, jak moly neúprosně vyžírají třeba všechny kytičky, které měly barvu lososový červeně. Zřejmě jim ta vlna obarvená tímto přírodním barvivem tak zachutnala, že ty moly mrchy, ty červy šly po té barvě, takže všechny květy leknínů zmizely a nahradili je taková šedě šedá drť, která zbyla po tom řádění těch červů. No bylo to takový zároveň i smutný, jak se tam jednak zastavil čas a jednak ten nemilosrdný čas toho ničení těch všelijakých havětí drobných postupuje neúprosně dál a žere panu profesoru Nechlebovi jak koberce, tak ale i paví péra, který tam měl zastrčený v hliněných a cínových džbánech, měl tam i velký skleněný akvárium, kde byly namalovaný na skle, to byla taková veliká koule a tam byly velký plachetnice a spoustu hliněných holandských dýmek a spoustu rozmalovaných obrazů a na štaflích byla slavnostně instalovaná uhlokresba zasklená portrét našeho prezidenta, prvního dělnického prezidenta Klementa Gottwalda. Jo, tento pán, který maloval bankovní rady, prezidenty koncernů, tak taky musel malovat prvního dělnického prezidenta Klementa Gottwalda. A všude byly zatažený záclony, právě proto tam ty moly mohly tak řádit. Pan profesor Nechleba mistrovsky modeloval, když maloval zátiší, tak modeloval předměty nenapodobitelnými světelnými efekty. Třeba světlo na džbánu, který se kulatil a mizel ve stínu. To jsme chtěli umět každej. Byl taky žák Maxe Pirnera, jako pan profesor Švabinský. A byl to zkušený portrétista. Portrétoval třeba doktora Karla Kramáře nebo herce Eduarda Vojana a taky i prezidenta Klementa Gottwalda nebo Antonína Zápotockého, vidíte, to už si pletu. A mluvil tak tiše a tak se mu klepal hlas. Kdežto pan profesor Otokar Nejedlý, jak jsme mu říkali oťas, když mluvil, tak to mohlo být klidně slyšet až na Strossmayerově náměstí. Pana profesora Otakara Nejedlýho jsme přímo zbožňovali. Byl to člověk tak zcestovalej. A jeho knížku, Malířovi toulky po Evropě, Ceylonu a Indii, to byla lahoda pro nás. Z oken jsme viděli jeho staříčkej, auto americký armády, vojenský, ještě tam byly zbytky po Bílý hvězdě na dveřích, kterým vozil svý žáky do plenéru, protože pan profesor Nejedlý byl krajinář. A tam se učila krajinomalba a on naložil svý žáky a odvez je někam třeba do jižních Čech nebo na Šumavu, protože pan profesor Otakar Nejedlý se proslavil malbami bojišť první světové války. Třeba slavný obraz byl bojiště u Terónu. Ten teda měl barvy na těch obrazech, to byla taková ta expresivní barevná nadsázka. Tam ty barvy na jeho obrazech přímo hořely. Třeba obraz Korkové duby na Korzice. To byla nepředstavitelná nádhera. No a jak ty barvy na obrazech Otakara Nejedlého plály, tak taky plály a pálily kušny, jak říkal pan profesor Nejedlý, žákům, když jim pan profesor uvařil, protože ten nešetřil orientální pálivý koření, když dělal kuře, tak tam nasypal tolik kary a tolik pálivých paprik, že ještě druhý den ty žáci, co to snědli, si museli schlazovat pálící ty rty, který jim pálili po těch ostrých kořeních. To byl gurmán, to byla persona. Kušna v plamenech, tomu říkal těm svým jídlům a strašně se smál. Je to škoda, že čas nám neúprosně bere ty vzácní lidi, ty poklady. Ale zase se rodí druzí a my nevíme,
Některý poklady už se narodili a jsou mezi námi a třeba zrovna teďko sajou z mateřského prsu mlíko. No vidíte. Moc nám bylo dáno, když někdo chtěl, tak mohl brát plnými hrstmi. Už od dětství všecko to, co nám bylo dáváno, od maminek, lásku, něhu, řeč, zpěv, od našich otců odvahu, poctivost, čest, od ptáků letících po nebi jsme mohli brát touhu po vzletu, od oblaků putujících po nebi jsme mohli brát touhu po dálkách, od stromů jsme mohli brát odanost a pokoru. Od starců a stařenek jsme se mohli učit smíření s neúprosným rychlým během času. Život uteče, holenku, než se naděješ. Do 50 se to vleče a pak je to úprk, říkala babička, že se člověk nestačí divit. 40 je stářím mladých, 50 je mládím starých, 60 ještě dále, pak už jen tak, co ti Bůh nadělí. Věčnost a nekonečno. Jak říkal Bohumil Hrabal, z hlediska věčnosti subspecie eternitatis, že to nekonečná věčnost tady bude pořád, na věky věků. Že to je krásný, vlastně, v podstatě, že to je krásný, když ten náš život na zemi je konečný. A až skončí, tak tuto nekonečno a věčnost bude na věky, navždycky. Tak přeludně se mi hotají světla hvězd, velký vůz, Kasiopeia, Kasiopeia, Jupiter, Saturn, že je tam to, co se vymyká představě člověka. Nekonečno a věčnost tam je. Jak je to možné, že něco takového vůbec může existovat? Prostor, který nekončí. I až my tu nebudem, to je to, co nás nepřímo nutí, abychom si vážili každé vteřiny našeho bytí.

My jsme neřekli všechno. Třeba pan profesor Vlastimil Rada. Z jeho ateliéru pořád zněla krásná klasická hudba. Ten už tenkrát měl gramorádio s dlouhohrajícíma deskama. A když měl Beethovenovu třeba 5. nebo 6. symfonii, tak jí měl třeba na 10 deskách. Těch velkých, těžkých, černých. Pořád žil v závoji krásné klasické hudby. Mendelssohna, Bartoldiho, Johanna Sebastiana Bacha, Wolfganga Amadea Mozarta. A pan profesor Rada se pořád usmíval a tak šipalsky mluvil. A jednou, když jsme jeli na školní výlet, tak si vyprávěl s kolegama profesorama vtipy a pan profesor Vladimír Sichra se na něj vrhnul, když jsme vystoupili v autobuse ve Znojmě. A takový širák, elegantní, klobouk, šedivej. Jako kdybych to dneska viděl, napařil panu profesorovi Radovi až na uši s poznámkou. Takový staromódní brďák, taková hučka. A pan profesor Rada se smál a říkal, kde to přece každej o mě ví, že já mám rád starý staromódní věci, ne? Smysl pro humor v těchto končinách je malej. Je tu sice taková pokora, ale my, jako kdybychom nedokázali se radovat a být šťastný, jako jsou třeba jiný národy. Když se babičky někdo zeptal, jak se vám daří, paní Zajíčková, babička se smála a řekla, nestojí to ani za hovor. A neřekla, že se jí daří špatně, to se jaksi nehodilo. To jenom u nás, v naší generaci, teď v této zemi, se naříká.

S klukama jsme vyráželi kreslit do míst, kam nás posílali naši kantoři. Malá strana, Nerudovka. My jsme tenkrát měli za úkol kreslit všecko. A tu sochu toho Karla IV., když jsme se postavili ke křižovnickému kostelu a nahlíželi jsme tu sochu Karla přes jeho levý rameno, tak to bylo. To teda bylo něco, jo. To nemohli se na nás kantoři zlobit. No to vypadalo, jako že císař Karel vykonává malou potřebu, no. Protože bylo vidět jenom levý rameno s levou rukou a ta pravá ruka, která svírala nějakou roli pergamenu a z ní visela pečeť, vypadala přesně tak, jako kdyby ten veliký náš císař čůral, no. My jsme to kreslívávali a páni profesoři se tak jako usmívali a neříkali radši nic. Pak ta galerie soch na Karlově mostě. Úžasná. A do letiše šumící řeka. A tenkrát byl Karlův most lidu prázdnej. Tam jsem třeba byl sám. Dokonce z jedné zahrady, která byla u domu pod Petřínskou strání, se ozývalo kokrhání kohoutů. No a takový město, to dá rozum, si mysl a cit podmaní.

Samozřejmě, zvláštní kapitolu hrála menza v právnické fakultě. Tam jsme se scházívávali, kluci z filozofické fakulty, z Umprum, my z akademie jsme tam jezdili na obědy. I kluci, který studovali herectví na Damu a Famu, Honza Tříska, Honza Kačer, to jsme byli generace. Kluci z filozofie psali básničky, Jarda Jirza, já jsem ilustroval první báseň Proti slunci, myslím, se jmenovala ta jeho báseň, Jirka Grůša, Jindra Bořecký, a já jsem s nima jednou šel na pivo, to bylo hrozný, na Betlémský náměstí do Rybár, nebo já nevím, jak se to tam jmenovalo. Tak a teď teda do dneška to vidím, jak jsem do sebe lil jedno pivo za druhým a vypil jsem jich 6 a v životě už jsem se o nic podobného nepokusil. Já jsem myslel, že se mě rozskočí hlava. 6 piv.

0: My jsme se učili a mysl nám prostupovala krása antického umění, umění barokního, renesančního.
1: Ale na každou neděli jsem jezdil domů do Pavlíkova.
0: Vystoupil jsem v sobotu odpoledne z autobusu ve 3 hodiny a ani jsem našel domů. Hned jsem šel našim pomáhat, aby nedělali až do noci. Jednou jsem tam zažil něco tak, co se mě tak hluboce vrylo do paměti. Já jsem mydlil starýho pana Vidru. Bydlel za kostelem. Hodně přes 90 mu bylo. Měl tvář zrytou vrázkama. Tam měl jako, když velká voda vymele rýhy do vyprahlý země. Ten portrét pana Vidry, to bych mohl nakreslit ještě dnes. On tak trpělivě seděl a když jsem tou štětkou mydlil, se snažil promydlit mu ty fousy, to byla pěkná dřina. Dostat se štětkou úplně až na pokožku, protože ty chlapy celý týden se neholili, aby v sobotu odpoledne byli na neděli pěkný, tak v sobotu odpoledne si zašli k nám do krámu a myslím, že holení stálo korunu. No co to bylo za peníze? Táta se nadřel jako kůň, já taky nakonec. No a kecalo se o všem možným. Zrovna vyprávěli, jak krávy ve společný stáji pořád točí hlavu k vratům a každá čeká na to, až se v těch vratech objevím a až jí z kapsy něco vyndám dobrýho. Stačí jabko a je šťastná ta naše stračena, protože ví, že jsem na ní nezapomněl. To víš, holka, vždyť na tebe pořád vzpomínáme s mámou a říkáme, jak se tady asi máš, jestli na tebe netáhne. To víš, u nás si se měla jako v peřince. A táta už si bral do ruky břitvu, sklání se nad namydlenýho pana Vidru a už přikládá břitvu k tváři. Najednou ruka s břitvou tátovi klesá, protože tvář pana Vidry se celá chvěje pláčem.
1: Toho jsem se na starý kolena dožil. Proč nám to udělali? Teďko se jede všecko podle sovětského vzoru, ale já tam byl jako legionář ve válce. Tam jsou tak obrovský lány země a úrodný země, ale oni nikdy neviděli pluh. Oni to neznají. To je všecko tak zastaralý. Vždyť ten národ kam to dotáhne? Vždyť je to národ, který od rána do večera jenom pije vodku. A to tady máme teďko mít a hospodařit podle jejich vzoru. Víte, jak jsme tomu říkali? Říkal pan Vidra. Rudý temno. Lidský život tam nemá cenu. Mezitím panu Vidrovi mejdlo na tváři voschlo. Jiříku,
0: trošičku pana Vidru přejeď. Tak musíme, pane Vidro, to doholit, ne?
1: Jo, jo, musíme, musíme. No a s takovejma zážitkama já jsem vždycky sedal večer na autobus ve 17:45 a odjížděl do Prahy, abych se za týden zase vrátil.

0: Je za námi čtvrtý díl osudu malíře, grafika, ilustrátora a sběratele Jiřího Andrleho. Pořad připravila a uváděla Bronislava Janečková v technické spolupráci s Ladislavem Reichem. Další epizodu nabídneme opět zítra. Hezký den, je 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Poslanci přehlasovali Senát a potvrdili zavedení EET. Prezident Spojených států Donald Trump varoval před neúspěchem republikánů ve volbách a v případě výhry slíbil $5,000 každému dospělému občanovi. Na Mezinárodním hudebním festivalu Dvořákova Praha dnes vystoupí Česká filharmonie. A bude oblačno až polojasno, teploty 17 až 21 stupňů. Sněmovna potvrdila zavedení elektronické evidence tržeb. Poslanci hlasy koalice přehlasovali senátory, kteří EET vrátili s výhradami.
2: Senátoři chtěli od elektronické evidence osvobodit bezhotovostní platby. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO takový návrh, ale v době plateb kartou nebo QR kódy, nedává smysl.
3: Senátní změna by tak nepomohla poctivým podnikatelům, ale vytvořila by další prostor pro obcházení pravidel.
2: Podle ministryně EET narovná podnikatelské prostředí. To opoziční poslanci znovu zpochybňovali.
4: Pro nás byla elektronická evidence tržeb vždy symbolem nedůvěry státu vůči svobodnému a soukromému podnikání.
2: Říká poslanec ODS Vojtěch Munzar. Návrh teď posoudí prezident, stejně jako novelu stavebního zákona. I změny ve stavebním řízení poslanci večer potvrdili a koaličními hlasy přehlasovali Senát. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
0: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO je na cestě na jednání Vyšegrádské čtyřky v Bratislavě. Předsedové vlád Česka, Polska, Maďarska a Slovenska se tam mají setkat také s irským premiérem Michaelem Martinem. Jeho země teď předsedá Radě Evropské unie. Babiš před odletem do Bratislavy řekl, že chce na schůzce mluvit například o zdražování pohonných hmot. Unie by podle premiéra mohla pozastavením systému emisních povolenek ETS vyrovnat vysoké ceny energií, způsobené válkami na Blízkém východě a na Ukrajině.
5: Ty ceny i plynu a ropy, to všechno má vliv i samozřejmě na ceny energie, na elektřinu. Takže pokud chceme pomoci zásadně, tak by měl být ten systém ETS 1 zastaven a ETS 2 odložen.
0: Americký prezident Donald Trump slíbil každému dospělému občanovi Spojených států v přepočtu přes 100 000 korun, pokud v nadcházejících listopadových volbách zvítězí republikáni. Prohlásil to na sjezdu republikánské strany v Dallasu. Splnění návrhu by americkou státní kasu mohlo stát zhruba desetinásobek dosavadních nákladů na válku proti Íránu. Trump taky řekl, co by podle něj znamenala prohra republikánů.
6: Takže vás žádám, abyste předstírali, že na hlasovacím lístku je moje jméno, protože pokud prohrajeme, ztratíte své hranice, ztratíte své daňové úlevy, ztratíte svou bezpečnost a ochranu, ztratíte své bohatství, projdete si peklem, stejně jako před 2 lety.
0: Po nočních ruských útocích je na Ukrajině nejméně 9 mrtvých a víc než 40 zraněných. Ruská armáda udeřila na východní Sumskou oblast a Mykolajiv na jihu země. Podle šéfa Mykolajivské regionální správy Georgie Rešetilova jsou ve městě poškozené sklady, administrativní budova i obytné domy. Naopak v ruské Voroněžské oblasti zemřela jedna žena a 2 lidé jsou zranění po dopadu trosek bezpilotních letounů. Moskva informovala taky o ukrajinském úderu v dagestánské Machačkale. V ruském nejjižnějším regionu úřady na několika místech hasily požáry. Kreml oznámil i údery na ukrajinský přístav Černomorsk a 2 plavidla nedaleko Oděsy. Informace nelze nezávisle ověřit. Česká filharmonie dnes vystoupí na Mezinárodním hudebním festivalu Dvořákova Praha. V rámci koncertu v pražském Rudolfinu zazní i skladatelův Karneval.
7: Ten si Antonín Dvořák v 19. století nepředstavoval jako rej masek, ale spíše jako obraz života. Pod taktovkou šéf-dirigenta orchestru Semjona Byčkova vystoupí i jeho korejský teprve 22-letý klavírista Yoon Chan Lim. Chybět nebude ani výběr skladeb ze Smetanovy symfonické básně Má vlast. V rámci festivalu Dvořákova Praha vystoupí Česká filharmonie ještě jednou, a to na závěrečném koncertu 23. září. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Bude oblačno až polojasno. Na horách se výjimečně vyskytnou slabé přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách naměříme kolem 13. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout. A více zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz.
8: Zažijte komfort, který nezná hranice, a vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.

0: Polední Vltava.
1: Dagmar Kopečková přeje hezký den a dobrý poslech. Máme aktuálně 6 minut po 12. hodině a po zprávách se opět vracíme ke kulturním tématům. Italské Benátky stále žijí filmem. Letošní 83. ročník se ale pomalu blíží ke svému konci. O Zlatého lva usilují více než 20 filmů zavedených i méně známých režisérů. A ty nejzajímavější dnes probereme s Martinem Hrnčířem, se kterým tak volně navazujeme na naši letní sérii To byl můj film. Hezký den.
2: Hezké poledne. Tak v tom prvním bloku se podíváme na ty nejočekávanější tituly letošní soutěže, na to, co konkrétně přivezli třeba Werner Herzog nebo Martin McDonagh nebo Florian Zeller. No a potom v druhém bloku se přesuneme k opačnému pólu festivalu, tedy teprve k těm novým vycházejícím jménům, která se snaží na té nejstarší filmové přehlídce světa najít svou cestu až možná tedy k nějakému vysněnému Oscaru.
1: Zůstaňte s námi i nadále, k tématům se dostaneme už za pár minut.

0: Joseph Boloň de Saint-Georges, část jeho koncertu nám zahráli japonská houslistka Fumika Mohry a komorní filharmonie Pardubice. A my jsme ve studiu s Martinem Hrnčířem, řeč bude o benátském filmovém festivalu. Už jsme naznačili, že do italských Benátek letos přijeli promítat své novinky, hlavně zavedení autoři. Kteří to jsou a co přivezli?
1: Tak v soutěži jsou nové filmy tedy od Wernera Herzoga, Nannyho Moretiho, Hirokazu a Koredy nebo Martina McDonagha, takže jde o samé mistry, kteří už mají za sebou desítky let dlouhou kariéru. Festival navíc otevřel také uzavedený autor Danny Boyle, a to svým dramatem Ink o počátcích Ruperta Murdocha a jeho akvizici ztrátového deníku The Sun, který pak proměnil v jeden z nejčtenějších bulvárů v Británii. Pro kontext dodám, že Dannyho Boyla, tak tohoto režiséra si můžete pamatovat třeba díky filmům jako Trainspotting nebo Milionář z Chatrče. Nicméně ten úvodní snímek festivalu vypráví o roce 1969, kdy Rupert Murdoch koupil upadající britský deník The Sun a najal tehdy editora Larryho Lambda. Ten měl právě za úkol udělat z toho Sunu takový senzacechtivý bulvár, který ale nakonec předstihl i konkurenční Daily Mirror. Režisér Danny Boyle sám ale řekl, že nechtěl Murdocha vykreslit jako nějakého jednoduchého záporáka, ale ukázat, jak ta jeho metoda, taková směs senzace, celebrit a instinktů pro nižší půdy čtenářů, vlastně předznamenala mnoho z toho, jak dnes vypadají bulvární i zpravodajská média po celém světě. Snímek navíc vychází z divadelní hry Jamese Grahama a na zahajovacím večeru sklidil 4minutový potlesk ve stoje. A k tomuto se taky ještě budu několikrát vracet k těm potleskům, protože to je něco, čím se tedy v Benátkách a obecně na těch velkých festivalech hodně měří ten původní úspěch těch filmů. Mezi ty stálice patří také Werner Herzog, který má kromě hraných titulů za sebou také řadu dokumentů. Do Benátek letos ale přijel s novinkou nazvanou Bucking Fastard. Herzog do něj obsadil skutečné sestry Rooney a Kate Marovi jako fiktivní dvojčata, které mluví v unizónu a dokonce i sdílejí sny, ale osudná jim je pak jejich společná posedlost s jedním mužem, kterého hraje Orlando Bloom, a to je nakonec dovede až k soudnímu sporu, který se zvrhne v i takovou mediální smršť. Je to jeden z mála filmů, které letos poběží i na těch dalších velkých podzimních festivalech v Torontu, které dnes začalo, nebo pak také v New Yorku. No a abyste si udělali představu, jak herečky vlastně ve filmu mluví, tak tady je krátká ukázka.
2: And in church, you said something about church.
3: Yes, oh yes, yes, yes. The Sunday service was almost over when he came. He came. The door burst open.
1: Často se v titulcích filmových webů také zmiňuje už tedy zmíněný Martin McDonagh a jeho film Wild Horse 9, tedy Divoký kůň 9, ten se odehrává v roce 1973, také historické drama, tehdy tedy těsně před vojenským převratem v Chile, abychom to ukotvili. V příběhu sledujeme dva agenty CIA, ty hrají John Malkovich a Sam Rockwell, kteří jsou původně ze Santiago v tom filmu, ale jsou vysláni na Velikonoční ostrov. Malkovičova postava má ale rakovinu, bere heroin, ale ne kvůli nějaké euforii, ale aby mírnil tu bolest. No a mezi těmi monolitickými typickými sochami pak najde i neočekávané pouto k jednomu divokému koni. Podle svědků měla premiéra 13-minutovou ovaci ve stoje. Dodám také, že irský režisér Martin McDonagh vyniká takovými skvěle napsanými dialogy, černým humorem a silnými dramatickými zvraty. Můžeme připomenout třeba film V Brugách, který je tedy někdy lehce brutální. A do třetíce zmíním ještě francouzského autora Floriana Cellera a jeho Bunker nebo Bunker. Jde o psychologické drama, ve kterém Javier Bardem hraje architekta, který má za úkol postavit jednomu boháči bunker. Nejen ale ten velký pracovní tlak, tak ten začne skomírat na základě toho, že tedy s manželkou mají další spory, tu hraje tedy Penelope Cruz, no a celý ten vztah je pak takovým tím hlavním dramatickým motivem toho filmu.
0: Můžeme tedy říct, že jsme zmínili opravdu všechna ta velká jména, která jsou spojována s tímto ročníkem.
1: Nezmínili jsme úplně všechny, je jich tam opravdu hodně a určitě bych přidal i jihokorejského režiséra Lee Chang-donga, který se do Benátek vrací po 8 letech od svého uznávaného snímku Hoření. Ten jeho nový film Possible Love, tedy možná láska, nebo možná by se to dalo přeložit i jako možnosti lásky, tak sleduje dva manželské páry z naprosto odlišných světů, které svede dohromady natáčení jednoho dokumentu o propuštěných dělnících po jedné násilné stávce. V hlavní roli se objeví Chon Do-jon, která si už za spolupráci i s tímto režisérem na filmu Tajné sluneční světlo odnesla cenu za nejlepší herečku nebo pro nejlepší herečku v Cannes a podle řady kritiků by podobný úspěch mohla zopakovat i v Benátkách. S nimi sklidil tedy 6,5minutový potlesk ve stoje, což tedy nic nenaznačuje, ale tehdy šlo o jednu z nejdelších ovací.
0: No a ty jsi na začátku zmínil také italského herce, producenta a režiséra Nanni Moretiho.
1: Ano, a to je možná právě ten nejpřekvapivější návrat celého festivalu. Moretti od svého kontroverzně přehlíženého filmu Palombella Rossa z roku 1989 do Benátek vůbec nepřijel. Všechny své další filmy premiéroval v Cannes, kde také získal i Zlatou palmu. Teď se ale vrací se snímkem Stane se to dnes v noci, takovým milostným dramatem podle povídek izraelského spisovatele Eshkola Neva. A navíc je to vůbec první Morettiho film, ve kterém si sám nehraje hlavní roli. Natáčení také ještě navíc spozdil tedy infarkt, který režiséra postihl uprostřed postprodukce. Ještě ale uvidíme, jak vlastně filmy zhodnotí porota, ve které zasedla také jako předsedkyně Maggie Gyllenhaalová, kterou jsme mohli letos mimochodem vidět i ve Varech, takže uvidíme, jak ten její tým rozhodne.
0: My se teď na okamžik vrátíme k hudbě, za chvíli v rozhovoru s Martinem Hrnčířem budeme pokračovat. Teď si připomeneme zmíněný snímek Trainspotting, který se stal kultovním i díky svému soundtracku.

0: Lou Reed a Perfect Day, soundtrack ke snímku Trainspotting. My se vracíme k povídání s Martinem Hrnčířem. Přesuňme se tedy k tomu druhému pólu festivalu. Kde letos v Benátkách hledat tu novou generaci?
1: No, tak v těch vedlejších sekcích, tak tam tedy jsou určitě zajímavé objevy, nicméně uvidíme, co bude rezonovat po festivalu. Mezi ta nejzajímavější jména ale patří Lance Oppenheimer, který je mu 30 a dosud natáčel dokumenty a do hlavní soutěže přijel se svým hraným debitem Primetime. To je o kontroverzní americké reality show To Catch a Predator, tedy nachytat predátora, ve kterém moderátor, původně tedy v roce 2006 Chris Hansen, na kameru chytal muže, kteří si domlouvají přes internet schůzky s různými nezletilými. Trochu něco jako potom zopakoval tady u nás Vít Klusák, i když tedy to mělo razantnější formu. Hansena hraje Robert Pattinson a někteří kritici mluví o filmu jako o jednom z nejpřesnějších portrétů amerického mediálního šílení nedávné doby. Obecně ale pak někteří reportéři zase zmiňují, že film si úplně neví rady s tím, jaké má být to jeho morální poselství, jestli tedy nachytává predátory, nebo jak pak s nimi dále nakládat, ale sami si budeme moct udělat obrázek sami po české premiéře, která je naplánovaná na 3. prosince.
0: To je ale zajímavý přerod od dokumentu k hranému filmu. Rezonuje na festivalu třeba i někdo z už zavedených herců, který taky prochází přerodem a zkouší roli režiséra?
1: Ano, je to tak. Z těch nejznámějších jmen rezonuje na benátském festivalu také oscarový herec Casey Affleck. Podobně jako jiné hvězdy v předchozích letech přijel tentokrát v roli režiséra, třeba Scarlett Johansson, tak ta byla už taky na jiných festivalech takhle uvedená jako režisérka. Na italském festivalu promítá Casey Affleck své mysteriózní drama, takový gotický horor nazvaný Campany. Odehrává se v jednu zimní noc roku 1975, kdy na vánoční večírek nezvaně dorazí taková tajemná žena a začne vyprávět příběh, který se postupně propojí ještě se dvěma staršími dalšími historkami z předchozích generací. Obecně ale podotknu, že se do soutěže, do té hlavní soutěže, takto žánrově vyhraněné tituly dostávají tedy velmi zřídka, takže toto je taková výjimka.
0: Pardon, kdo další zastupuje tu úplně novou generaci filmařů?
1: Pak je tu také ještě další skupina jmen, která se objevuje právě v té sekci Horizonty. Horizonty, která je od začátku právě určená debitantům. Letos tam poprvé v historii festivalu představuje svůj celovečerní debit bangladejská režisérka Rubait Hossain. Dále tam také soutěží kamerunský režisér August Bernard Kouemo Yangu. No a to jen tak naznačuju, protože to jsou možná jména, která budou rezonovat v těch dalších letech, ale jejich kinematografii asi tolik posluchačů nezná.
0: A jsou v soutěži jména, která jsou tak trochu mezi mistry úplnými nováčky?
1: Tady bych zmínil vlastně Andrea Palaura, italského režiséra střední generace, který v hlavní soutěži představuje The Echo Chamber, tedy taková místnost ozvěnou. Ve snímku se objevuje třeba Alicia Vikander. Natočil ho podle scénáře, který kdysi nedokončil Bernardo Bertolucci, kde vlastně o takový milostný příběh dvou lidí, kteří se k sobě nedokáží přiblížit, ale nedokáží se ani vzdálit. No a pak je tu také už samozřejmě zmiňovaný Hirokazu Koreda, který tedy není nováčkem, ale jehož lookback vlastně vychází z prostředí manga Takuo Fujimota, to jsou tedy japonské komiksy, a sleduje vlastně v příběhu dvě mladé mangaky, což je tedy název právě pro autory nebo autorky japonských komiksů, které mají vlastně velmi odlišné povahy, ale nakonec se rozhodnou, že budou tvořit společně ty obrazové příběhy.
0: A když se ještě na závěr na ten letošní ročník podíváme čistě divácky, co si z Benátek 2026 vlastně odnést?
1: Řekl bych, že hlavně ty dva protipóly, které už jsme naznačili, které se letos vlastně výjimečně silně potkávají na jednom místě, na jedné straně tedy mistři jako Herzog, Martin McDonagh, nebo po 37 letech i ten zmíněný Moretti, kteří možná právě přivezli jedny z těch nejosobitějších snímků své kariéry. O tom svědčí už tedy ty dlouhé ovace. Uvidíme, jak ale filmy obstojí u diváků. No a na druhé straně tady pak je také ta nová generace, která sice v hlavní soutěži zatím tolik místa nemá, ale o to silněji se právě prosazuje i v té sekci Horizonty. Můžeme ještě jednou tedy připomenout Lence Oppenheima a ten přichází z dokumentu z raného filmu, takže vtiskují nějak tomu filmu i ten syrovější rukopis. A také uvidíme ještě, jak se potom do diváckého zájmu promítnou sekce, jako je Venice Immersive, což tedy vlastně je sekce věnovaná VR filmům, kde jsme měli už v minulých letech také nějaká zastoupení a to jsou možná takové ty inovativnější formáty a na ty jsem zvědavý, jak se dostanou také do kin, protože si myslím, že nabízí velmi poutavé nějaké příběhy, ale také velmi intimní nějaké doteky s těmi příběhy.
0: Martin Hrnčíř byl se mnou dnes ve studiu. Děkuji, hezký den.
1: Naslyšenou.

0: Promyslet Havla. Rozhovory o klíčových myšlenkách Václava Havla. Audiosérie Českého rozhlasu Vltava.
1: Mně přijde, že jeho myšlení je silný v tom, že je schopen odhalovat témata své doby, která byla nějakým způsobem neviditelná pro ostatní. A to, co je na nich zajímavé, je, že nejsou jenom dočasná, že mají i nějakou nadčasovou hodnotu.
2: Jaké jsou možnosti jednotlivce proti systému moci? Je dnes Havlova představa života v pravdě přežitá? Může nás dnes ještě inspirovat jeho uvažování o politické statečnosti? O tom přemýšlíme s filozofkou Alicí Koubovou, filozofem Tomášem Koblíškem a jejich hosty. Rozhovory o tom, co nám dnes mohou přinést Havlovy myšlenky, poslouchejte od 7. září 2026 na Českém rozhlase Vltava. Naslyšenou se těší Karolína Koubová.
0: Sérii Promyslet Havla poslouchejte na Vltavě v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
3: A já ještě doplním, že celý 6-dílný seriál je už nyní k poslechu na webu Vltavy a v aplikaci Můj rozhlas. Ve vysílání vám jednotlivé epizody budeme nabízet vždy v sobotu od 17 hodin a první díl už tuto sobotu 12. září.

0: Tvorba Bohuslava Martinů v podání Miroslava Ambroše a Karla Vrtišky vás provází čtvrtečním vysíláním. Je 12 hodin 34 minut. V českobudějovickém studiu Českého rozhlasu vznikla nedávno nová desetidílná rozhlasová četba z románu jihočeské autorky Dity Kůtové Zlá babička. Nyní je komplet k poslechu na webových stránkách stanice nebo v aplikaci Můj rozhlas. K jejímu poslechu nás právě teď pozve dramaturgyně Martina Toušková, která četbu připravila. Dobrý den do Českých Budějovic.
1: Hezké odpoledne z Českých Budějovic.
0: Zlá babička, to je možná takový trochu zvláštní název pro spoustu lidí, dokonce protimluv, protože přece babičky bývají většinou hodné. Kdo je tedy vlastně ta zlá babička?
1: Zlá babička je hlavní hrdinka příběhu a jmenuje se Marie. My budeme sledovat její osud od dětství vlastně až do smrti a časově to pokrývá zhruba druhou polovinu 19. století a první polovinu století 20. Ten příběh, a to je zajímavé, je inspirovaný jednou konkrétní ženou a je to příběh o prababičce autorčina muže. Sama autorka Dita Kůtová prozradila, že když kdysi přišla do rodiny svého muže, všichni tam o té jedné ženě mluvili tak, že je to strašně zlá ženská, respektive byla to strašně zlá ženská, která nikdy s nikým nevyšla, s každým se dostávala do sporu a nakonec se strašně nehezky zachovala ke svému manželovi, celoživotnímu alkoholikovi. A tak se autorka rozhodla, že zkusí zrekonstruovat život té příbuzné, o níž všichni mluvili jenom jako o zlé babičce. Chtěla zjistit, jestli ty zkazky o ní jsou pravdivé a co jí vlastně v životě potkalo, že byla taková, jaká byla. A zjistila třeba to, že její otec kdysi, když byla ještě hodně malá, úkladně zavraždil jednoho svého souseda ze vsi a šel za to samozřejmě do kriminálu. Takže na Marii pak děti po celé dětství pokřikovali dcero vraha. Takže špatný start. No a po odpykání trestu se její panovačný a despotický otec vrátil z vězení a už tam se doslechl, že má doma o jedno dítě navíc.
2: Ticho. A pak strašný řev. Řev a řinkot nádobí, třesk skla a tupé rány. Tisknu si ručičky na uši a vytřeštěně se dívám na Štěpánka. Štěpánek upustil míček a rozplakal se. Postaví se na vratké nožky a batolí se ke dveřím. Ve dveřích se objevuje maminka, je celá rozcuchaná. Vytržený pramen vlasů jí padá z hlavy přes rudé, mokré tváře na roztržený rukáv. Popadne Štěpánka do náruče a běží s ním přes dvůr. Ve vratech se na okamžik zastaví. Otočí se. Dívá se na mě. Maminko.
0: To byla krátká ukázka. Můžete pokračovat, Martino?
1: Tak to jsme slyšeli vlastně krátkou vzpomínku té Marie na to, co jí v dětství potkalo ten hřmotný muž, který se právě vrátil z kriminálu, to byl její otec a vypudil z domova její maminku, nevěrnou ženu i s tím levobočkem

0: Budějovic, kde také žijí. No a ten její příběh knižní se stejně jako její životní příběh odehrává v jižních Čechách.
1: A navíc, pokud se nepletu, tak ho načetli jihočeští herci, respektive herečky.
0: Je to přesně tak. Dvě herečky jihočeského divadla. Daniela Bambasová, kterou jsme slyšeli v té ukázce, a Natália Drabiščáková. A ještě jedna žena se na vzniku té desetidílné četby, která nemusí být jenom pro ženy posluchačky, podílela, a to je režisérka Martina Šlegilová.
1: Zlá babička je k poslechu na stránkách Českého rozhlasu a v aplikaci Můj rozhlas komplet ještě zhruba měsíc a za představení četby děkujeme do Českých Budějovic dramaturgyni Martině Touškové. Hezký den.
0: Vám taky. Naschledanou.
2: Polední Vltava. Hudba a kulturní aktuality.

Roman Patočka, Libor Mašek a Vojtěch Spurný nám zahráli druhou část sonáty číslo 1 G-dur pro housle a basso continuo Jana Václava Antonína Stamice. Téma proměny, vývoje a procesu zaznamenávají ve svých dílech dvě současné české výtvarnice, Sára Konečná a Tereza Štětinová. Jejich společná výstava Zrání

0: je teď k vidění v galerii European Arts v centru Prahy. Jde o dialog sochařky a malířky, který kurátorsky vedla další žena, a to Anna Pulkertová. Se všemi třemi přímo na výstavě natáčela redaktorka Zuzana Filipková.
1: Výstava Zrání nějakým způsobem zkoumá téma proměny, kterou jsme objevili, že je takovým jako propojujícím prvkem mezi jak dílem a malbou Sáry Konečné, tak sochou instalací Terezy Štětinové. Právě to téma proměny nám přišlo jako nějaká uzavřená kapitola, když to my vnímáme v těch věcech, které nás obklopují na výstavě právě Zrání, že to je takový jako proces.
2: Říká v první místnosti galerie European Arts kurátorka a kunzistorička Anna Pulkertová. Na výstavě Zrání máte až nečekaný pocit symbiózy. Plátna Sáry Konečné spolu s objekty z různých druhů kamene Terezy Štětinové působí, jako by byly v naprostém souladu, a to i barevností.
3: To bych možná navázal na to téma, který jsme tady řešili, protože jsme se Sárou právě povídali, mluvili jsme o tom, jak pracujeme se vzpomínkama, literaturou. Sára mi dokonce řekla, jakou barevnou škálu používá momentálně u obrazu, který začala vytvářet, takže já jsem i cíleně třeba hledala nějaký kameny, které budou tu barevnou škálu doplňovat.
2: Co vás zajímá za materiál?
3: Hrozně ráda pracuju s kameny, které jsou třeba pro design nebo pro nějaký komerční využití v interiérech už jakoby nepatřiční, jsou to nějaký torza, odřezky. Moc ráda pracuju s českým kamenem, se kterým ta práce je mnohem náročnější, takže je to od žuly, klasického třebíckého granitu, po mrákotín, přes nějaký typy alabastru, které už jsou cizokrajiny.
2: Dodává sochařka Tereza Štětinová, se kterou stojíme u sochy inspirované jedovatým motýlem zvaným Vřetenuška.
3: Jedním z takových mých typických pracovních způsobů je využívání patrice a matrice, protože jednak jsem studovala i klasickou grafiku a taky na vysoké škole fotografii. A pro mě negativ a pozitiv jsou vlastně strašně důležitý. To propisuju do té sochy právě tímhle způsobem, nebo způsobem gravíry, kresbou, využíváním ten kámen takovým trošku drzým způsobem, bych řekla. Vřetenuška, což je český jedovatý motýl, je jedna z mých fascinací českými jedovatými tvory. Mám ráda český jedovatý květiny, jedovatý keře, jedovatý zvířata.
2: Sára Konečná maluje hlavně postavy nebo části těla a inspiruje se hlavně tím vlastním. Často pracuje také se starými textíliemi, jako jsou především krajky. Ty potom vtiskává do obrazů.
4: Tento obraz byl jeden z prvních, kde ta krajka právě byla použitá. Tady jsem s tím nepracovala ještě, jako, že bych to vtiskávala přímo do těla, ale je tady vidět textíly na spodní straně obrazu. Symbolizuje to vlastně nějaký to spodní prádlo nebo nějakou krajinu toho těla. Tady na druhé straně máme už tu krajku vážně jenom nepatrně vtisknutou do noh postavy. To je můj hodně citový obraz. Tam to může připomínat něco jako silonky, ale zároveň nějaký otisk toho těla skrz právě vzpomínku na léto babičky.
2: A je to opravdu otisk, anebo to přemalováváte?
4: Jo, já pracuji přímo s tou krajkou, kterou mám nalezenou. Pracuji s technikou airbrushek, ji přímo vtisknu na obraz, přidržím si nějakou izolepu a právě potom jdu jemným akrylovým prachem přes tu krajku a ona tam ten obtisk vlastně zanechá. Je to taková jakoby grafická práce.
2: Na výstavě se práce Terezy a Sáry často i skvěle prolínají. Pod sochami Štětinové jsou krajky ze sbírky Sáry Konečné a ve třetí místnosti galerie najdete i téměř společné dílo. Dva velkoformátové obrazy opřené o sebe, které drží na zemi dvě sochy.
4: Ta třetí místnost, ve které se zrovna nacházíme, je moje nejvíc oblíbená a je to právě tím typem instalace, který vlastně tady napadl Terku, která ten typ instalace si chtěla vždycky vyzkoušet s nějakou malbou, chtěla jí dát do prostoru. Díky těm sochům jsme tady vytvořili tohleto Ačko mých obrazů, který bych ráda podotkla, že jsou úplně první obrazy, které tady pro tu výstavu vznikly. A právě o té instalaci to bych ráda předala slovo Terce, protože to byl jakoby její nápad.
3: Mě vždycky strašně baví s tím uměním úplně se z toho jako nezbláznit. Prostě si říct, že to je vlastně něco, co stejně všichni děláme při tom běžném životě. Je to nějaký naše jako poslání, věc, která nás fascinuje a naplňuje. A je to ale svým způsobem taky hra a neuvěřitelná vášeň. A s tou vášní by se mělo přistupovat aspoň trošku, když to jde v té instalaci. Tenhle ten konkrétní kámen jsem opravdu kupovala s tím, že k těm sářeným obrazům je úplně úžasný.
2: Dodávají výtvarnice. A v čem jsou podle kurátorky Anny Pulkertové osobité a zajímavé?
1: V tom, jakým způsobem přemýšlejí nad tvorbou, jak přistupují k tvorbě jako takové, jak jdou do hloubky, jak se s nimi dá o tom mluvit, o tom, co tvoří, jak se nespokojí s něčím, co třeba objevili už a nějakým způsobem by to pořád replikovali, protože to funguje, ale vlastně se by snaží hledat nějaká nová témata.
0: Výstavu Zrání si v European Arts můžete prohlédnout do 4. října.

0: Seznamte se s přáteli Wolfganga Amadea Mozarta.
1: Vychutnejte si koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu s dirigentem Vojtěchem Spurným.
0: Klasicistní hudba živě z kostela svatého Vojtěcha v Broumově.
1: V sobotu 12. září od 18 hodin na Vltavě.

0: Hezký den, je 13 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Kyberpodvodů v Česku výrazně přibývá. Za prvních 7 měsíců letošního roku podvodníci připravili klienty bank o bezmála 2 miliardy korun. To je skoro o 80% víc než za stejné období loni. Naopak 8 miliard se bankám podařilo zachránit. Ukazují to data České bankovní asociace. Pohonné hmoty v Česku dál zdražují, vyplývá to z dat společnosti CCS. Cena benzínu stoupla za týden o skoro 2 koruny za litr. Je tak nejdražší za poslední 4 roky. Nafta zdražila podobně. Vláda o růstu cen paliv jednala v pondělí. Rozhodla ale, že marže prodejců zatím omezovat nebude. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zahájil oficiální návštěvu Kanady. Řekl, že hlavním tématem jednání bude posílení protivzdušné obrany. S předsedou kanadské vlády Markem Carneym plánuje řešit také přípravu napadené země na zimu. Filipínské úřady dál pátrají po cestujících trajektu, který hoří u břehů provincie Palawan. Středeční havárii plavidla nepřežilo nejméně 5 lidí a dalších téměř 90 se pohřešuje. Podle stanice BBC se podařilo zachránit asi 43 lidí. Práci záchranářů a hasičů komplikují vlny a silné mořské proudy. Příčina neštěstí zatím není známá. Loď plula z filipínské metropole Manila na ostrov Koron. Ten je populární mezi turisty a potápěči celého světa. Vědci objevili v Závišově kříži z Vyšebrodského kláštera další relikvii. Jde o kus dřeva, který byl zhruba 500 let v přímém kontaktu s hlavní relikvií, tedy údajným úlomkem kříže, na kterém zemřel Ježíš. Na mezinárodním sympóziu ve Vyšším Brodě to oznámil geoinformatik neziskové organizace Naše historie Jiří Šindelář. Závišův kříž je po korunovačních klenotech a relikviáři svatého Maura třetí nejcennější středověkou zlatnickou památkou v Česku. A počasí bude oblačno až polojasno, na horách výjimečně se slabými přeháňkami. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách naměříme kolem 13. A více zpráv najdete na webu irozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Premiéra v Moravském divadle Olomouc, čtenářské vyznání Leoše Kiši a další z povídek Herberta George Wellse. I tato hodina bude překypovat kulturními tématy. Zůstaňte s námi, od mikrofonu vás zdraví Dagmar Kopečková.

Komorní filharmonie Pardubice zahájila další hodinu polední Vltavy, a to třetí částí symfonie C-dur Pavla Vranického. Moravské divadlo Olomouc zahájilo novou sezónu premiérou Dvořákovy opery Čert a Káča. Minulý pátek 4. září se v režii Dominika Beneše vydala svéhlavá Káča až do pekla, které příliš pozdě zjistilo, o jak těžký úděl se jedná. Novou inscenaci v hudebním nastudování Petra Šumníka představili operní soubor, orchestr a sbor Moravského divadla Olomouc a na serveru opera+.cz ji hodnotí Aneta Tkačenko-Peterová. Beneš podle ní ponechal příběhu pohádkový rámec a zvolil pojetí v zásadě tradiční, přesto však svěží. Nejvýraznější protagonistkou byla jednoznačně Anna Moriová v roli Káči. Na scénu doslova vletěla a její projev zpočátku působil poněkud přemotivovaně. Brzy se však usadil a pěvkyně dostala řadu příležitostí získat si diváky. Její Káča byla spíše oprsklá, svéhlavá a rozesmátá, než vyloženě zlá. Špatných vlastností jí zůstalo dost na to, aby jí člověk bezvýhradně nefandil, v mnohém s ní však mohl sympatizovat. Olomoucký Čert a Káča je podle recenzentky zdařilým vstupem do nové sezóny. Inscenace funguje hudebně i divadelně a její přitažlivost spočívá především v souhře jednotlivých složek, živosti a humoru. Má tak dobré předpoklady stát se titulem, ke kterému se diváci budou rádi vracet, ať už za jiným obsazením nebo znovu za tím, které si oblíbili. Celou recenzi najdete na serveru opera+.cz.

Alexandr Nikolévič Skriabin a druhá část jeho sonáty pro klavír číslo 2 Gismol je 13 hodin 12 minut. Teď už je před námi další díl Vltavského knižního pólu a tento týden ze své knihovny vybírá a čtenářské vyznání nabízí spisovatel Leoš Kiša. Představuje knihy, které v jeho životě hrají důležitou roli.

0: Knižní pól.
1: Psal se tak rok 1995, nebo možná 1996, když mi spolužák přinesl knihu Stráže stráže od Terryho Pratchetta. Vrazil mi to do ruky a pravil, že je to jako totálně boží a vůbec mi neřekne, proč a o čem to je a že si to prostě musím přečíst. Byla to tenkrát naše oblíbená středoškolská kratochvíle na obchodní akademii v Opavě, že každý donesl knihu, která ho nadchla a prostě ji ostatním vnutil. Měli jsme podobný vkus a tak kolovalo prakticky jenom to, co nás vždycky potěšilo. Terry Pratchett mi vystřelil mozek z hlavy podobným způsobem jako Jiří Kulhánek. Ono se to možná zdá jako různé psaní, ale mají hodně společného. Třeba onu schopnost naprosto perfektně vykreslit lidské postavy tak, že jsou sice v mnohem bizarní, plné příběhů, dokonale románové, ale přitom neuvěřitelně lidské. Cítíte, že i v těch trpaslících, mázích, zlodějích, temných spiklencích nebo vůbec podivných fantazy policajtech se skrývají různé esence lidství, skutečného lidství. Tady Pratchett stvořil fantazy svět, kde vesmírem pluje plochá země, tedy země plochá, nesená na zádech 4 slonů, kteří stojí na obří želvě, jenž si to šine pomaličku vesmírem. No a funguje v něm samozřejmě magie. Terry Pratchett byl neuvěřitelný člověk, skeptik a humanista. Na magii nevěřil, ale možná právě proto ji dokázal ve svých románech tak perfektně vykreslit jako něco, co funguje na hlavologii. Pratchett ve světě plný mágů, čarodějek, trpaslíků, elfů a různé fantazy havěti ukazuje podstatu lidské povahy. A hlavně to, co máme my lidé v hlavě, tedy hlavologii. A vy často čtete, bavíte se, smějete a pak vás ta jeho schopnost vykreslit esenci lidské duše dostane a vy si říkáte, zatraceně, tohle všechno se dá schovat do fantazy? No samozřejmě, že dá a dá se toho ještě víc. Pratchett má obrovské množství vrstev a když jeho knihy čtete třeba po páté či po desáté, jako třeba já, zjišťujete, že má těch vrstev snad nekonečno. Když jsem ho četl poprvé, užíval jsem si hlavně tu legraci, kterou si dělal z klasické fantazy. Není nad to číst nejdřív Tolkiena a pak se pustit do Pratchetta. Přinese vám to skutečný požitek toho, jak si někdo může dělat z něčeho srandu a přitom tomu zároveň ruku v ruce skládat hold. Tohle snad dokáže jenom Pratchett. Když už jsme u toho humoru, nemohu nezmínit jednu ze zásadních knih, ke které se stále vracím. Její hlavní hrdina je prostě génius. Hlavní hrdina knihy Spolčení hlupců od Johna Kennedyho Toola. Myslím, že je to nejvtipnější kniha na světě. Já vím, tohle se tvrdí asi o tisícovce jiných knih a znám lidi, kterým se nelíbí. Třeba některým jim studentům na Vysoké škole kreativní komunikace. Na její literární akademii je nutím, aby si Spolčení hlupců přečetli a naučili se z té knihy pracovat se situačním i slovním humorem. Je v ní vážně dokonale vysoustružený. A stejně jako u Pratchetta je chytrý, což je nakonec ten nejlepší druh humoru. Ignácius je v mnoha ohledech uchvatná postava, abyste se naučili, jak pracovat s literárním vtipem. Je to stejné jako v seriálech nebo filmech. Zajímavé postavy nemohou být normální, musí být nějak vyšinuté, extrapolované ad absurdum. Proto také ve všech sitcomech na sebe vždycky strhnou pozornosti coci vzadu, co zpočátku slouží jako komická vložka a ne ten původně plánovaný hlavní hrdina. A Ignácius O'Reilly je přesně takový. Nejkrásnější na něm je jeho intelektuální povýšenost, která z něj dělá nádherně panoptikální postavu a autor díky tomu nastavil dokonalé zrcadlo mnoha lidem, kteří ke světu přistupují podobně s onou intelektuální povýšeností jako právě Ignácius. Zabruslím v téhle části o humoru ještě k jednomu autorovi, který sice pár beletristických knih napsal, třeba komediální Velký průšvih, který adoroval i takový velikán jako Stephen King, ale hlavně byl vynikající sloupkař deníku Miami Herald. Ano, někteří z vás asi tuší, že jde o Davea Barryho. Ty jeho sloupky, které u nás vycházely v různých výborech, jsem miloval a dodneška je čtu svým dětem. Je to trochu složitější, protože dneska děti tak úplně neví, co jsou noviny a další věci, o kterých Barry před 20 lety psal, ale humor je to pořád skvělý. Barry byl rozhodně můj novinářský vzor a samozřejmě i lidský. Název jedné z jeho knih, sebraných sloupků a komentářů, jsem si vzal jako životní motto. Dospěju, až umřu. Když jsem dokonce Barrymu napsal, bylo to česky, jen tak z legrace. Tuším, že v tom e-mailu bylo něco jako: vážený pane Barry, jste genius a učím se podle vás psát sloupky a dělat humor. Píšu vám česky, protože se stydím a vím, že vy si to nepřečtete, takže se tolik stydět nebudu, ale stejně vám napsat chci. S pozdravem, Leoš Kiše. Musíte pochopit, že to bylo ještě před všemi těmi automatickými překladači a érou umělé inteligence, takže o to větší šok jsem měl, když mi Dave Barry odepsal slušnou češtinou, že maminka jeho asistentky je česká emigrantka a všemu přeložila a že teda děkuje za zprávu a přeje mi hodně štěstí. Jo, šťastný jsem byl, napsal mi můj vzor. Barryho knihy rozhodně seženete ještě v hromadě antikvariátů, takže pokud jste ho neznali, je nejvyšší čas to napravit.
0: Knižním pólem nás tento týden provází a o svých setkáních s knihami hovoří spisovatel Leoš Kiša. Pořad připravil Petr Šrámek a další díly najdete na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas.
2: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2,

0: Vyrozumění a sanace audience.
1: Slavné hry Václava Havla.
0: V původním znění i v premiéře.
1: V září a v říjnu na Vltavě.
0: A také na vltava.rozhlas.cz.

0: Arcangelo Corelli. Druhou část jeho koncerta Grossa číslo 9 F-dur nám zahrál orchestr Glee Incogniti.
1: Polední Vltava. Hudba a kulturní aktuality.
0: Lupiči v Hammerpondu. Tak zní název dnešní povídky anglického spisovatele Herberta George Wellse. O čem pojednává? Šperky a diamanty Lady Aveningové nedají zlodějíčkovi Watkinsonovi spát. Zámeček v Hammerpondu, kde se skrývají, patří k nejmalebnějším koutům v Sussexu a je proto oblíbeným místem všech krajinářů. Na neohlášenou návštěvu k Lady Aveningové proto Watkins zamíří v přestrojení za malíře. Povídku jsme opět vybrali z českého souboru Vynálezci zázraků a na programu bude už za pár minut.

0: Buddy Rich Big Band vás provází čtvrtečním vysíláním Vltavy s datem 10. září. Je 1:30.
1: Povídka.
0: Tvorby spisovatele Herberta George Wellse dnes vybíráme humornou povídku Lupiči v Hammerpondu. Pořad v překladu Vladimíra Svobody připravil Dominik Mačas. Účinkuje Richard Fiala v režii Jakuba Doubravy.

0: Je sporné, zač má být lupičství vlastně považováno. Zda za sport, za řemeslo nebo za umění. Na řemeslo nemá dosti vybroušenou techniku. Nároku na to, aby si smělo přisvojit název umění, zas překáží zisk, jenž doprovází jeho úspěchy. V celku se zdá být nejspravedlivější považovat je za sport, pro nějž dosud nebyla napsána přesná pravidla a v němž se ceny udílejí zcela neformálním způsobem. A byla to právě tato neformálnost, jež vedla k politování hodnému fiasku dvou slibných začátečníků v Hammerpondu. Cena, o niž se v tomto závodě bojovalo, sestávala převážně z diamantů a jiných cingrlátek patřících novomanželce Lady Avelingové. Lady Avelingová byla jediná dcera paní Montague Penksové, proslulé vynikajícími hostinami. Jejímu sňatku s lordem Avelingem nadělali noviny mnoho reklamy, zejména pokud jde o počet a hodnotu svatebních darů. A stejně tak vyzvedli i okolnost, že líbánky stráví novomanželé v Hammerpondu. Oznámení o těchto cennostech vyvolalo úplnou senzaci v jistém malém kroužku, jehož nesporným vůdcem byl pan Teddy Watkins. Takže bylo rozhodnuto, že v doprovodu plně kvalifikovaného asistenta osadu Hammerpond služebně navštíví. Člověk tak skromný a nevtíravý, jako byl pan Watkins, se pochopitelně rozhodl vykonat návštěvu inkognito a po všestranné úvaze o okolnostech tohoto podniku na sebe vzal podobu malíře krajináře a přijal nikoho nepřipomínající jméno Smith. Jel napřed. Jeho asistent se k němu podle dohody měl připojit až teprve na večer v poslední den jeho pobytu v Hammerpondu. Pokud jde o Hammerpond, patří snad k nejhezčím koutům Sussexu. Dožívá tu ještě spousta doškových střech. Kamenný kostelík s hrotitou věží, přikrčený pod kopcem, je jeden z nejpěknějších a nejméně dotčených přestavbami v celém hrabství. A bukový háj a hotová džungle kapradí, již se vine cesta k rozměrnému sídlu, jsou neobyčejně bohaté na to, čemu mazalové a fotografové říkají křoví. Takže pana Watkinse, když přijel se dvěma panensky čistými plátny, s brusunovým malířským stojanem, krabicí s barvami, aktovkou, geniálně vymyšleným skládacím žebříkem, páčidlem a kotouči drátu, vítalo s nadšením a také se zvědavostí už půl tuctu jiných bratránků od palety. To sice činilo masku, již si zvolil velice věrohodnou, současně se však na něj sesypala hora uměnovědných žvástů, proti nímž byl jen zcela nedostatečně vyzbrojen. Hodně jste vystavoval? Zeptal se ho například mladý Porson v hospodě u kočáru a koně, kde pan Watkins večer po příjezdu obratně lovil místní zprávy. Malinko, pravil pan Watkins. Ždibec tady, ždibec tamhle.
1: V akademii?
0: Jo, jistě. A v křišťálovém paláci, samozřejmě.
1: A kde byste nejraději visel?
0: Neblbněte, pan Watkins na to. Takový vtipy nemám rád.
1: No já myslel místo, kde byste mohl tu a tam něco udat.
0: Jak to myslíte? Optal se pan Watkins podezřívavě. Copak já jsem nějaký práskáč?
2: Porsna vychovali tety. Na výtvarníka to byl velice slušný mládenec. Co je to práskáč, neměl nejmenší ponětí. Usoudil však, že by měl vysvětlit, že neměl nic zlého na mysli, jelikož problematika zavěšování byla pro pana Watkinse zjevně nějak ožehavá, zkusil odvést rozhovor jiným směrem. Jdou vám figury?
1: Kde pak, Valcha, to není moje, na to já nemám hlavu. Takhle moje stará, teda moje žena, ta je na karty.
2: Vaše paní taky maluje? A kartony?
1: No ne,
2: pravil pan Porson.
1: Strašně,
2: prohlásil pan Watkins a ani to tak nemyslel, ale cítil, že se rozhovor ubírá trochu mimo bezpečnou půdu a dodal,
1: já jsem přijel namalovat hemrponský zámeček při měsíčku.
2: No ne, pravil pan Porson. To je nějaký nový směr, ne?
1: Jo, jo,
2: pravil pan Watkins.
1: Hned, když mě to napadlo, tak jsem si řekl, že by to nemuselo být špatný. Zítra večer se do toho chci dát.
2: Cože? Přece nechcete malovat v plenéru v noci?
1: Co bych nechtěl?
2: Vždyť neuvidíte na plátno.
1: Nechtěl byste...
2: Začal poté vítce pan Watkins až moc rychle vstávat a když si to uvědomil, houkl na slečnu Dargenovou o další pivo.
1: Vezmu si sebou věcičku, co se jmenuje zavírací lucerna,
2: řekl Porsonovi. Jenže teď máme novoluní, namítal Porson. Žádný měsíc tam mít nebudete.
1: Ale dům tam budu mít,
2: pravil Watkins.
1: Já totiž chci, abyste to teda věděl, malovat nejdřív dům a pak teprve měsíček.
2: A tak, řekl Porson, příliš otřesen, než aby mohl v rozmluvě pokračovat.
1: Povídali,
2: řekl starý Dargen, hospodský, který zachovával uctivé mlčení.

pražskému zámečku a umístil svou aparaturu do strategického postavení, z něhož přehlédl celý dům. Tam ho také spozoroval pan Rafael Sant, když se vracel parkem se skicami z křídového lomu. A jelikož Porsnova zpráva o novém příchozím vzbudila jeho pozornost, zabrousil k němu, aby si pohovořil o nočním krajinářství. Pan Watkins si jeho příchodu zjevně nepovšiml. Právě ukončil přátelskou rozmluvu s komorníkem Lady Avelingové, jenž se vzdaloval i se třemi psy, které měl za povinnost jít po večeři vyvenčit. Na panu Watkinsovi bylo vidět, že má napilno. Míchal zřejmě barvu. Když Sant došel až k němu, užasl, neboť ten odstín na vlastní oči spatřil. A byla to barva břeskná a jasná a tak smaragdová, jak si jen zeleň vůbec lze představit. Jež to od svého nejranějšího věku v sobě pěstoval barvocit, toliko usykl, když tuhle míchanici uviděl. Pan Watkins se otočil. Zdálo se, že je pohoršen. Co si, pro boha, počnete s tou příšernou zelenou? Řekl Sant. Pan Watkins si uvědomil, že vinou jeho snahy vypadat před komorníkem co nejzaměstnaněji patrně došlo k nějakému technickému nedopatření. Podíval se na Santa a zaváhal. No, nezlobte se, jestli to snad zní nějak vtíravě, řekl Sant. Ale opravdu ta zelená je strašně zvláštní. To je barva jak rána do hlavy. Co s ní chcete dělat? Pan Watkins vsadil na útok. Nic než rozhodnost nemohlo zachránit situaci. Jestli mě budete rušit v práci, pravil, tak vám s ní natřu ksicht. Sant odešel, jelikož měl smysl pro humor a byl celkem míru milovný člověk. Po cestě dolů z kopce potkal Porsna a Wainwrighta. Ten chlap je buď génius, nebo nebezpečný blázen, řekl jim. Jděte se prosím vás podívat na tu jeho zelenou. A šel dál svou cestou, celý rozzářen představou krásné pranice kolem stojanu, zahoustnoucího soumraku a s hojným proléváním brčálové barvy. Ale na Porsna a Wainwrighta nebyl pan Watkins zdaleka tak prudký a vysvětlil, že ta zeleň je jen podkladová barva. Ano, je to zcela nová metoda, připustil v odpověď na poznámky. On sám ji objevil. Pak se však uzavřel do sebe, prohlásil, že nehodlá vykládat kdejakému Čumilovi tajemství svého speciálního stylu a šlehl ostrým slovem po lidech, kteří čekají, kde by co okoukli u zkušeného mistra. To ho okamžitě zbavilo jejich společnosti. Soumrak houstl. Objevila se první hvězda, po ní druhá. Vrány ve vršcích vysokých stromů vlevo od domu už dávno ospale zmlkly, i na zámečku se už ztrácely všechny podrobnosti jeho architektury, zbyla jen temně šedá silueta, pak jasně zazářila okna salonu, rozsvítilo se v zimní zahradě a tu a tam žlutě zasvitla okna ložnic. Kdyby byl někdo zašel k malířskému stojanu v parku, byl by ho našel opuštěný. Jedno jediné krátké a neslušné slovo, vyvedené v zářivé zeleni, poskvrňovalo čistounké plátno. Pan Watkins měl nějakou práci v křoviscích. Jednal tam se svým asistentem, jenž nenápadně dorazil úvozem a vyhledal ho tu. Pan Watkins byl tak trochu naladěn k sebechvále nad tím, jak geniální techniku vymyslel, aby veškerá potřebná zařízení troufale a před zraky

0: všech dopravil na místo operací. Támhle je toaletní pokoj, povídal svému asistentovi. Jak odnese komorná svíčku a půjde dolů na večeři, jdem na návštěvu. Panečku, to je krása ten barák, že jo? Proti těm hvězdičkám, takhle s těma všema rozsvícenýma oknama. Na mou duši, Jime, skoro bych si přál, abych byl doopravdický malíř. Natáhl si ten drát přes cestu od prádelny, opatrně se blížil k domu, až stanul přímo pod oknem toaletního pokoje a tam začal smontovávat skládací žebřík. Byl příliš ostřílený praktik, než aby pociťoval nějaké mimořádné vzrušení. Jim zatím sledoval kuřárnu. Najednou se těsně vedle pana Watkinse, někde v křoví, ozval mohutný praskot a pád a dušená kletba. Někdo klopítl přes drát, který tam asistent před chvilkou nastražil. Uslyšel dusot nohou běžících po pískové cestičce za křovím. Pan Watkins byl jako všichni praví umělci neobyčejně plachý člověk a tak bez meškání pustil skládací žebřík a opatrně se rozběhl křovím. Nejasně vytušil, že má v patách dva pronásledovatele a že před sebou poznává svého pomocníka. Hned na to už se přehoupl přes nízkou zídku obklopující křoviny a byl na volném trávníku. Za ním následovali po jeho skoku ještě dva dopady. Byl to vyrovnaný závod v té tmě mezi stromy, ale pan Watkins byl dobře stavěný a ve výborné formě a tak získával píď za pídí nasýpající postavu před sebou. Nikdo ani necekl, ale když pan Watkins postavu dobíhal, zasáhl ho osten nepříjemných pochyb. I muž se v tom okamžiku ohlédl a vyrazil překvapený výkřik. To přece není Jim? Pomyslel si pan Watkins, jenže to už se mu chlap vrhl pod kolena a v tu ránu se váleli a prali na zemi. Pomoz mi, Billy! Křikl ten cizí člověk, když doběhl třetí. A Bill mu pomohl. A nejen jemu. Ujal se i pana Watkinse. Nejdřív jednou rukou, pak druhou a pak své pomoci dodal důrazu i nohama. Čtvrtý závodník, nejspíš to byl Jim, zjevně odbočil a pokračoval jinou tratí. K triu se zkrátka nepřipojil. Vzpomínky pana Watkinse na následující dvě minuty jsou jen velmi matné. Jak si se rozpomíná na to, jak měl palec v koutku úst prvního z pánů a jak měl o osud svého prstu značné obavy. Dále pak ví, že po několik vteřin, ne-li déle, přidržoval za vlasy na zemi hlavu toho druhého pána, jenž slyšel na jméno Bill. Utržil také nespočet kopanců do nejrozmanitějších částí těla a to, jak se zdálo, od nesmírného množství lidí. Potom ten pán, který nebyl Bill, zasunul koleno panu Watkinsovi přibližně pod bránici a pokusil se přes ně pana Watkinse přehnout. Když se jeho pocity poněkud ustálily, seděl na trávníku a 8 až 10 lidí, byla to dost tmavá noc a byl příliš popleten, než aby to stačil spočítat, stálo kolem a zjevně čekalo, až se probere. Skormouceně usoudil, že byl tedy polapen. A málem by byl vrtkavost štěstěny okomentoval nějakou filozofickou poznámkou, kdyby mu byli v řeči nebránili předchozí niterné prožitky. Velmi rychle zkonstatoval, že nemá na zápěstích náramky a pak mu vtiskli do rukou dokonce láhev brandy. To ho téměř dojalo. Taková nečekaná laskavost. Už se vzpamatoval, říkal nějaký hlas, o němž se mu zdálo, že by mohl patřit zástupci vrchního lokaje. Máme je, pane, oba. pravil hemrponský komorník, ten, kdo mu podal láhev. A jen díky vám! Nikdo na tuto poznámku nereagoval a přece nemohl pochopit, jak by se mohla týkat jeho.
1: Je z toho pěkně obluzený,
0: říkal nějaký neznámý hlas.
1: Ti vrahové ho div neubili.
0: Pan Teddy Watkins se rozhodl, že zůstane pěkně obluzený, dokud o něco lépe nepochopí situaci. Povšiml si, že dvě z tmavých postav před ním stojí vedle sebe jaksi sklíčeně a co si v držení jejich ramen napovědělo jeho zkušenému oku, že mají navzájem spoutané ruce. Dva. Bleskem se mu rozjasnilo. Vyprázdnil lahvičku a vrávoravě vstal. Něčí úslužné ruce ho podpírali. Zašuměli vlídné hlasy.
1: Podejte mi ruku, pane, ať vám ji mohu stisknout,
0: řekl jeden ze stínů poblíž.
2: Dovolte, abych se představil. Jsem vám velice zavázán. Byly to šperky mé choti Lady Eivlingové, které přilákaly tyhle darebáky až sem do domu.
3: To mě moc těší, že poznávám vaše lordstvo,
0: pravil tedy Watkins.
2: Vy jste asi viděl, jak se ti lumpové kradou houštím a vrhl jste se na ně, ne?
3: No jo, přesně tak,
0: řekl pan Watkins.
2: A to jste je měl nechat, až by se dostali k oknům a zkusili se vloupat dovnitř,
0: pravil lord Eivling.
2: To by to byli schytali ještě hůř. Stejně jste měl štěstí, že venku u brány hlídali dva policisté a že se za vámi třemi pustili. Pochybuji, že byste se byl vypořádal s oběma najednou, i když jste samozřejmě prokázal neobyčejnou udatnost.
3: No jo, to mě mělo napadnout,
0: řekl pan Watkins.
3: I když, ale člověk taky nemůže myslet na všecko.
2: Jistě, že ne,
0: pravil lord Eivling.
2: Obávám se, že vás trochu pocuchali,
0: dodal. Celá společnost se teď blížila k zámečku.
2: Vy kulháte, nechcete se do mě zavěsit?
0: A tak namísto oknem toaletního pokoje vpochodoval pan Watkins do hemrponského zámečku, mírně podroušen a nakloněn opět veselejším myšlenkám, hlavním vchodem a vedl si pod paží živého lorda.
3: No tohle,
0: pomyslel si pan Watkins,
3: tohle je tedy vloupačka ve velkým stylu.
0: Z těch vrahů se na světle vyklubali obyčejní místní amatéři, které pan Watkins ani neznal, a tak je odvedli dolů do sklepa, kde je střežili tři policisté, dva hajní s nabitými puškami, komorník, podomek a kočí, aby mohli být za svítání dopraveni na policejní stanici v Hazelhurstu. Co se toho zatím nadělalo v saloně s panem Watkinsem? Uprázdnili mu pohovku a nikdo nechtěl ani slyšet o tom, že by se ještě v noci vracel do vesnice. Lady Eivlingová ho ujišťovala, že je báječně originální a že si malíře Turnera představuje zrovna tak drsného, trochu podroušeného, statečného a chytrého chlapa se zapadlýma očičkama. Někdo donesl pozoruhodný skládací žebříček, co našli v křoví, a předváděl mu, jak se sestavuje dohromady. Popisovali mu také, jak nalezli v křovinách natahané dráty, připravené zřejmě k tomu, aby přes ně klopítli pronásledovatelé. Měl štěstí, že těmto léčkám unikl. A pak mu také ukázali šperky. Pan Watkins měl dost Filipa, aby moc nemluvil. A jak se dostal do sebe menších nesnází v rozhovoru, hned se utíkal ke svým vnitřním zraněním.
1: Nakonec ho schvátilo trnutí v zádech a zívání, kde kdo si v Turánu uvědomil, jaká je to hanba nutit hrdinu po takové rvačce k rozhovoru, takže se záhy pan Watkins odebral do svého pokoje do malé červené místnosti sousedící rovnou s pokoji lorda Avelinga. Jitro zastihlo opuštěný malířský stojan a na něm plátno s neslušným nápisem vprostřed Hemerponského parku a zastihlo také Hemerponský zámeček ve stavu značného rozruchu. Pokud Jitro někde zastihlo také pana Teddyho Watkinse a Avelingovic diamanty, pak o tom policii nepodalo žádnou zprávu.

Slyšeli jsme další povídku anglického spisovatele Herberta George Wellse. Jmenovala se Lupiči v Hammerpondu. Pořad v překladu Vladimíra Svobody připravil Dominik Mačas. Účinkoval Richard Fiala v režii Jakuba Doubravy. Ladíte Český rozhlas Vltava? Do konce hodiny nás doprovodí pianista Alan Paskva.

0: Hezké odpoledne, je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Poslanci potvrdili zavedení elektronické evidence tržeb. Koaličními hlasy sněmovna přehlasovala Senát, který chtěl návrh upravit. Z EET například doporučil vypustit bezhotovostní platby. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO, takový návrh v době plateb kartou nebo QR kódy nedává smysl. Vláda si od evidence slibuje narovnání podnikatelského prostředí. Počet lidí žádajících o azyl v zemích Evropské unie prudce klesl. Vyplývá to z údajů agentury Evropské unie pro otázky azylu. V první polovině letošního roku podalo v zemích 27 a šengenského prostoru žádost o azyl 332 tisíc lidí. To je o 17% méně než loni. Knihovna Václava Havla mění název. Nově se přejmenovala na první prezidentskou knihovnu. Informoval o tom předseda správní rady knihovny David Dušek. Havlovo jméno knihovna používat nesmí, protože k tomu už nemá souhlas Dagmar Havlové, vdovy po bývalém prezidentovi. Knihovna se už také nebude podílet na organizaci ceny Václava Havla za lidská práva. I pod novým názvem ale chce dál připomínat odkaz bývalého prezidenta a zachovat co nejvíc dosavadních projektů. Pražské kulturní centrum Vzlet dnes zahájí svou šestou sezónu. Otevřejí výstava Slova, která mění svět, na které spolupracovali děti a teenageři se současnými českými výtvarníky. Mezi nimi jsou například skupina Rafani, Epos 257 nebo ilustrátorka Magdalena Rutová. Výsledkem jsou kresby, fotografie, videa, objekty i velkoformátový banner na fasádě Vzletu. V nové sezóně Vzlet připravuje také tři autorské divadelní premiéry. První z nich Romeo Julie a rodiče uvede v říjnu. A počasí bude oblačno až polojasno, na horách ojediněle se slabými přeháňkami. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů, v 1000 metrech na horách naměříme kolem 13. A více zpráv najdete na webu irozhlas.cz. Dagmar Kopečková se loučí a na programu je odpolední Vltava s Davidem Hamrem.
1: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
2: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
1: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
2: 12. září od 18 hodin.
1: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.

Kapela Neřeš a Katarína Koščová společně, Já s tebou žít nebudu. 7 minut po 14. hodině. Věřím, že se vám dobře žije ve společnosti nejen odpolední Vltavy, která pochopitelně i dnes, tedy 10. zářijový den, nabízí svůj program a jak jinak ve vztahu ke kultuře a umění. Mimochodem, už se blíží havlovské výročí, které samozřejmě bude zrcadlit i Vltava, a my vám mimo jiné nabídneme něco z cyklu Promyslet Havla, ale zároveň stačíme i pozvat na jinou divadelní událost, která se bude vztahovat také k jinému prezidentovi. V Pražském divadle D21 totiž tvůrčí tandem Vašíček a Jarchovský představí poslední část své trilogie věnovanou Gustávu Husákovi, tedy tomu, kdo byl vlastně Havlovým protihráčem. Na hru Husákovo ticho pozveme už za okamžik. A protože je čtvrtek, tak budeme také listovat novými knihami s Janem Nejedlým, no a pochopitelně budeme zvát i na celou řadu akcí. Mimo jiné se můžete těšit na téma kytarového festivalu a to, co všechno lze na malé straně s kytarou zažít. Na Vltavě mezi 15. a 16. hodinou. Teď krátce po 14. hodině hudba Ilji Hurníka.

0: Dozněla sonáta Da Camera pro flétnu, housle, violončelo a klavír, tedy její čtvrtá část Ilji Hurníka v podání ansámbl Martinů. Teď zmíněné Husákovo ticho, což není jenom tunel na pobřeží nebo na nábřeží Vltavy, ale je to také inscenace v pražském divadle D21, na kterou vás zveme. Dnes tvůrčí tandem Jakub Vašíček a Tomáš Jarchovský představí právě tuto poslední část své trilogie o československých prezidentech. Po Háchovi a Benešovi přichází na řadu Gustáv Husák, prezident s nejdelším obdobím ve funkci a s životem plným paradoxů a absurdit. A také ticha, zarputilého mlčení o věcech, o kterých by se mluvit mělo. Co všechno se za Husákovým tichem skrývá, zjišťovala v rozhovoru s režisérem Jakubem Vašíčkem redaktorka Veronika Jošková-Štefanová.
1: Nikdo nechtěl dostat špagát. Asi kromě tebe. Ty jsi se rozhodnul, že se necháš třeba pověsit jim na tuc.
2: Gustáv Husák je představován jako inteligentní muž s dramatickým životem. On byl komunisty, souzen, odsouzen, mučen, ale přesto byl ten, který začal Československo normalizovat. Jak s těmito všemi okolnostmi pracujete ve vaší hře i ve vaší inscenaci?
3: Tak to je právě samozřejmě ta nejtěžší otázka. Nevím, jestli se na ní dá jednoduše odpovědět, ale zároveň nám z toho vyplývá, že Husák byl prostě muž, který samozřejmě byl strašně silný, který nevíme, jak před tím nešel toho vězení, ale každopádně potom byl jako velmi, velmi tvrdý. Ale jak byl tvrdý k sobě, tak dokázal být evidentně tvrdý i k těm ostatním. Možná i to ticho jeho je právě jako nějakým projevem jeho tvrdosti a nějakým způsobem se to tam samozřejmě objeví v té inscenaci.
4: Připravili tě o práci, o postavení, o přátele, o mě. Do země tě zadupali, doufali, že tam chcípneš.
2: Jak jste si hledali k osobě Gustáva Husáka s Tomášem Jarkovským cestu k tomu scénáři, k té hře samotné? Jaké materiály jste prostudovali, co vás zaujalo a co vás třeba samotné překvapilo?
3: Tam právě samozřejmě jistým smyslu je fascinace. Když se člověk vezme třeba Antonína Zápotockýho, Pars pro toto, to není člověk, který by temnou stránkou jako nějak fascinoval. Ale to právě to vězení a to, že on byl prostě velmi jako charismatický, inteligentní a velmi tvrdý, že vlastně asi v tom vězení dokonce on přečkal věci. Že o nikom jiném jako vlastně nevíme, kdo by tohle všechno ustál. A zároveň myslím, že ta cesta byla jako dvojznačná v tom, že my jsme se snažili, protože prostě žijeme v nějaký době a něco si jako myslíme, tak jsme se snažili tomu vlastně nepodlehnout.
2: S jakými postavami se v inscenaci setkáme, tedy kromě postavy prezidenta Gustáva Husáka?
3: Vystupuje tam tedy Leonid Brežněv, dvě jeho manželky, Magda a Věra Husákovi a Laco Novomestský básník, jeho velký přítel. Pak je tam ještě jedna postava a ten nevím, jestli chci propálit, která to ještě dost jako rozštípne.
2: Jaké situace vyvolává setkávání Gustáva Husáka s těmito postavami?
3: To, že se nacházíme v době, kdy už jsou všechny ty postavy mrtví a on už je sám na hradě, je to v roce 87, tak jsou to jeho vzpomínky, nebo se nějakým způsobem ocitáme prostě v jeho hlavě a Gustáv si vzpomíná, nebo možná nevzpomíná, možná se i představuje, to je otázka, jak k tomu přistoupí, jak na věci, které jsou vlastně dost šílený, tak na věci, které jsou vlastně jako hezký.
4: Taková banalita. A ty mi kvůli tomu necháš zavolat vrtulník i s doktorem. Jako by zrovna vlázník žádného doktora neměli. Ne, to pro mě musí přiletět pan primář bratislavské ortopedie, protože se přece soudružka, manželka, prezidenta. Jaká pak manželka? Kdyby ty Brežněv neřekl, že si mě máš vzít, aby si se mnou příští rok přijel na Krym jako se svojí ženou, nikdy by si mě nevzal.
2: Jaká témata vy se snažíte akcentovat prostřednictvím této inscenace?
3: Jistý typ nostalgie po tom, co tady bylo v té společnosti přetrvává, tak je to jedno z těch témat a zároveň se nějak pracuje s tou nostalgií samotného toho Husáka, který zase nějakým podivným způsobem je nostalgický po vězení, protože to jsme se vlastně dozvěděli i z četby těch materiálů o něm. Takže vlastně ta nostalgie toho Husáka a té společnosti po tom vězení je téma, který by tím mohlo procházet.
5: Kdyby jsi mě neměl, ani by ses neoženil. A když Jirka umřela, kdo ti pořád volal, aby ses neupil k smrti, tvůj druh Leonid?
3: Myslím si, že asi se dá říct, že se to vlastně odehrává v metru, který je zároveň trošku Pražským hradem, protože ta stanice je Hradčanská nebo Hrad. Protože je to jedna z těch věcí, které Gustáv Husák tady prostě udělal, kterou vlastně všichni používáme a asi se mu to dá přičíst k dobru, rozumím mu to asi k dobru je přičítáno.
0: Říká k inscenaci Husákovo ticho režisér Jakub Vašíček. Husákovo ticho má dnes premiéru na scéně Pražského divadla D21. No a my už pomalu, ale jistě připomínáme výročí nedožitých 90. narozenin Václava Havla, tedy muže, který byl antitezí Gustava Husáka, alespoň pokud jde o politické smýšlení a charakter. Nicméně havlovské téma otevřeme také dnes v odpolední Vltavě po 15. hodině.

Vajíčka tvá, do nich jak do lístku zběsilý vítr duje. Pastavec písničku si něžně poblokuje. Zatímco krávy už navždycky opouštějí tu velkou pastvinu a zhoubné květy její.

0: Jan Spálený a SPM Ocuny Blues z nedávného alba Úplně šedivý panáček. Doznívá 22 minut po 14. hodině. Dnes 10. zářijový den připomíná jsme si mimo jiné také Světový den prevence sebevražd. A k této příležitosti kolegové z archivu Českého rozhlasu pro svůj pořad Auditorium vybírají zajímavý archivní záznam. Ukázku z přednášky lékaře Vladimíra Vondráčka z roku 1937. V ní se zabýval tím, jak se v průběhu dějin měnil pohled na sebevraždu od dávných dob až po dobu, v níž sám žil.
1: Auditorium. Váš průvodce rozhlasovým archivem.
2: Názory lidstva na sebevraždu se měnily. Ve starověku byly filozofické systémy, které sebevraždu schvalovaly. Japonci ještě dnes své harakiri považují za hrdinné řešení jinak neřešitelné situace. Všecka náboženství křesťanská a názor moderního člověka sebevraždu zatracuje. Bohužel vidíme, že sebevraždy se spíše množí, než že by jich ubývalo. Výše zmíněných sebevražd, které jsou, abych tak řekl, sebevraždami fyziologickými, je poměrně málo. Převládají sebevraždy, které je nutno označit za patologické. Za patologickou sebevraždu označíme takovou, která vyvírá z odchylných duševních pochodů. Sebevražda taková může být i z ukvapeného rozhodnutí u lidí, jejich způsob myšlení není dokonalý. Mluvíval jsem se zachráněnými sebevrahy, kteří pak již v průběhu zotavování v nemocnici velmi se domáhali zdraví. O svém činu mluvili s úsměvem a studem a prohlašovali, že již nikdy takovou věc neudělali.
1: Auditorium. Rubriku připravují archiváři a rešeršisté Českého rozhlasu. Auditorium. Poslouchejte nás na Můj rozhlas.cz a sledujte na sociálních sítích. Auditorium.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

0: Jedna ze představitelek svébytného portugalského písňového žánru Marisa právě dospívala. My jsme dospěli téměř k 14:30 v odpolední Vltavě. Čas na knižní typy, protože je čtvrtek. Trojici dnešních knižních typů publicisty Jana Nejedlého spojuje téma smrti a pomíjivosti. V jeho výběru najdeme příběh potomků sériových vrahů, temný horor i knihu o vyrovnávání se smrtí otce.
1: Všestranný umělec Jaromír Plachý, čerstvý čtyřicátník, je ilustrátorem, grafikem, animátorem, tvůrcem komiksů i počítačových her. Na svém kontě má řadu knižních titulů pro dospělé i malé a nejmenší čtenáře, ať už díla doprovodil svými ilustracemi, anebo je pojednal celé autorsky. Dalším jeho ryze solitérním počinem na poli literárním a výtvarném se stala publikace Kostlivec Jára, v níž se vyrovnává se smrtí svého otce. V naší společnosti totiž smrt, tedy naše osobní smrt, nikoli smrt jako dramatický umělecký efekt, představuje stále tabuizované téma, které ze života vytěsňujeme, ačkoliv se týká každého z nás. Svět nám nabízí odpovědi náboženské či filozofické, ale žádné z nich nás plně nezbaví obav a otázek. Jak říká belgický básník Maurice Maeterlinck, život je tajemství a smrt je klíč, jenž je otevírá, ale ten, kdo otáčí klíčem, mizí navždy v tajemství. A tak se umělci snaží znovu a znovu tázat po tajemství lidské konečnosti. Jaromír Plachý tak činí hravě, s notnou dávkou fantazie a neotřelé imaginace, s ironickým humorem sobě vlastním. Nahlíží na smrt dětskýma očima, které vidí nepochopitelnou realitu obrácenou na ruby a projektuje si ji jako surreální příběh, pod nímž prosvítá smutek, ale i naděje, neboť, jak říká irský dramatik G.B. Shaw, život je plamen, který stále dohořívá, ale pokaždé vzplane, když se narodí dítě. Knihu vydalo nakladatelství Cesta domů. Nakladatelství Gnóm nabízí Atlas pekla. Tak se jmenuje próza, která čtenáře zavádí do temných, doslova pekelných zákoutí hororu. Autor, Američan Nathan Bellingroot, říká v úvodu: hororová beletrie by měla podrobit drsnému výslechu všechno, co v nás vyvolává spokojenost. Je to ďáblův advokát literatury. Autorovy příběhy nás zavádějí do míst, kde jakoby se rozevřel zip reality a vtáhl nás do jiných temných světů. Příběhy, vyprávěné různými styly, propojuje autorova imaginace, lavírující mezi hororem, surrealismem a dark fantasy. Knihu přeložili Jakub Němeček a Žaneta Čonka. I pod posledním titulem je podepsána Američanka, pseudonymní Victoria Vázquez, a její knihu byste taktéž našli v oddělení napínavé literatury. Román Klub odsouzených přináší neotřelou zápletku. Hlavní hrdinka žije v obležení novinářů, neboť její otec byl obviněn z vraždy 5 mladých žen. Jako záchrana přichází pozvání na setkání klubu pro potomky sériových vrahů. Kromě dramatické linky, které tato schůzka přinese, nabízí kniha i reflexe příbuzenského poměru se zločincem. Snažil jsem se otce nenávidět. Nezvedal jsem mu telefon, dopisy jsem házel do koše. Ale když mi zavolal advokát, že stanovili datum popravy, uvědomil jsem si, že otce má člověk jen jednoho. Tak jsem ho začal navštěvovat. A víš co? Vůbec se nelišil od toho, jak jsem si ho pamatoval, říká další protagonista, jehož stejně jako ostatní pálí otázka, zda po otci nezdědil víc než jen jméno. Knihu přeložil Pavel Pokorný, vydala Euromedia Group.
0: Kostlivec Jára, Atlas pekla a Klub odsouzených, to jsou názvy knižních novinek, které vybral a pro dnešek představil publicista Jan Nejedlý.

0: Quarteto Italiano a jeho provedení smyčcového kvartetu číslo 12 B-dur, tedy čtvrté části opusu Wolfganga Amadea Mozarta, muže, který je také spojen s Prahou. Stejně tak jako fenomén, o němž budeme mluvit právě nyní. Moderní vzhled, čistý design, velká panoramatická okna a charakteristické mrkající nebo flirtující světelné detaily. Tak tedy o čem je řeč? Ano, o petřínské lanovce. Taková bude lanová dráha na pražský Petřín od designerky Anny Marešové. O kabinách, které získaly ocenění German Design Award, si s Annou Marešovou ve čtvrtém dílu seriálu o petřínské lanovce povídá redaktorka Zuzana Filipková.
1: Miluje veřejnou dopravu a také Petřín. Obě její vášně se

0: Ještě samolepky, vozíčkář a kočárek a prostě to zábrlíčko, co vidíte na tom modelu, tak je kovový a všechno se to udělalo, aby to opravdu odpovídalo. Takže já jsem pak se smála sama sobě, že člověk si tu laťku někdy postaví tak vysoko a má pocit, jako, že to furt je málo, pak zjistíte, že jste jako najednou to přeskočili. No.
1: Pojďme možná k té samotné kabině, protože já ji tady vidím teďka jako model zmenšený. Co pro vás bylo důležité, když jste o tom přemýšleli, jak by ta kabina měla vypadat a jaký pocit by v ní lidé měli mít?
0: Obecně to platí u těch dopravních prostředků. To má být hodně přirozený proces, to znamená, že tam jako přijdete a intuitivně víte, kam se třeba postavit, nebo že ten prostor je tak jakoby čistý a přehledný, že vás nemáte. A další věc je to, že já u těch věcí přemýšlím hodně nad tím, aby ta cesta byla co nejpříjemnější. A u té lanovky tam samozřejmě to je o tom výhledu.
1: My se podíváme na vaše stránky, tak tam je i lanovka na ještět. Tramvaj. Vlastně by se dalo říct, že jste v tom už zkušená v těch dopravních prostředcích nebo v těch kabinách, teda zejména.
0: Tak nějaká, jako řekla bych, že nějakou zkušenost mám. Musím říct, že to je docela jako něčím podobně, jako když se dělalo T3 kupé, což je jeden vůz, který jezdí po Praze. A v podstatě ta lanovka, protože vznikaly dva ty vozy, tak je to taky svým způsobem prototypová výroba, jo? Protože když pak děláte sériovou výrobu, tam se s tím počítá trochu jinak a třeba tam vymyslíte nějaký díl, který pak se odformuje a dělá se několikanásobně krát. Akorát tady prostě se muselo fakt řešit to, že třeba ty věci, že se něco nedá úplně odformovat, nebo že by ta forma na ty dva kusy, protože ještě ta lanovka není zrcadlově stejná, ona prostě jak jde do kopce, tak ten čumák a zadek má úplně jiný úhly. Když budu brát ty rohy, čtyři v té lanovce, tak to nejsou čtyři stejné rohy, jsou to vždycky dva a dva.
1: A kdybychom měli trochu popsat ten interiér, působí to opravdu tak jako čistě a prostorně. Je to hlavně asi na to, aby se tam vešlo více lidí, aby tam i stály lidé, ale je tam pár těch sedaček. Je to tak vymyšlené?
0: Tak sedaček tam je maximum, co jsme tam mohli dát.
1: A kolik jich tam je?
0: 15 sedaček plus jsou tam ještě ty opěrky nahoře.
1: Jo.
0: Což mě vlastně baví i v tramvaji, že ani nesednete, ale jenom se prostě popřete příjemně. Ano. A ty jsou samozřejmě taky z té překližky, která je vlastně na těch sedačkách sklopných. Což vlastně my jsme vypozorovali, že v té staré lanovce to fungovalo tak, že lidi nastoupili. Samozřejmě pokud nebylo narváno, ale takový ty večery, kdy tam je méně lidí, tak si sedli na sedačku a v momentě, kdy se ta lanovka rozjela, si stoupli.
1: Takže chtěli
0: no,
1: vidět.
0: No, chtěli taky, vidět, takže vlastně je to takový, že ty sedačky se na nich sedí příjemně velmi, ale samozřejmě, že potřeba tu kapacitu zvýšit, tak jsou sklopný.
1: A vy jste říkala z překlišky, takže jenom kdybyste třeba měla i popsat možná barvu toho dřeva.
0: Nebo no, ona vlastně ta lanovka není nějak extrémně barevná, je to vlastně velmi střídmá kombinace barev, z velké části je bílá s černýma detailama, podlahu má tmavě šedou, nerezový tyče a ty sedačky jsou zkombinovaný světle šedá, to je tam, kde ten plech taky světle šedá a ten povrch je právě z ohýbaný překlišky, takže to má barvu dřeva.
1: A mluvila jste o interaktivních prvcích, když jsem se dívala na ty vizualizace, tak ta lanovka tam vlastně jede a když se potkají, tak na sebe
0: Jedna mrkne. Druhá zčervená. Je to udělané tak, že to je naprogramovaný, že nikdy nevíte, která bude mrkat a která červená. Což je hrozně vtipný, že jsme to šli testovat, tak já jsem vždycky musela udělat dvě skupiny, protože oboje jsme to natáčeli, jsme nikdy nevěděli, jestli budeme zrovna v té, která červená nebo která mrká. A je to vlastně hrozně zajímavý pocit. Já když jsem tam vlezla poprvé a najednou jsem věděla, že to nemůžu jako ovládat a ono si to udělá, co chce. A teď jsme tam byli vlastně s kolegou a ten jezdil v té druhý. On furt mrkal a já jsem furt červenala a pak jsme vylezli na tom nebovizísku a on říkal, já mám teda smůlu dneska, že to bylo strašně vtipný, že jako mám to fakt takový vlastně zvláštní zážitek, že nevíte, co vás vlastně jako čeká, no.
2: Dodává Anna Marešová, se kterou si v následujícím dílu budeme povídat také o tom, proč nová lanovka na Petřín právě mrká a červená.
3: Celý seriál o lanovce na pražský Petřín najdete na našem webu. Dozvíte se víc o její historii a prohlédnete si také dobové i současné fotografie. Doplňme ještě čerstvou informaci. Lanovka na Petřín začne znovu jezdit už v úterý 22. září. Na síti X to dnes oznámil pražský dopravní podnik. Nové vozy vyjedou z koncových stanic Petřín a újezd v 7 hodin ráno a svést se můžete zhruba v 10-minutových intervalech až do 22. hodiny 15. minuty.

Doznívá sonáta číslo 8 Pavla Josefa Vejvanovského, 48 minut po 14. hodině. My jsme vás už jednou do divadla zvali, bylo to divadlo 21, D21 na počátku 14. hodiny. Ještě zveme do Pražského divadla pod Palmovkou, které otevírá 79. sezónu motem Poctivá palmovka, hrou o nekorektnosti s názvem Starý bílý muž. Inscenace hry německých autorů Dietmara Jakobse a Morice Netanyahuba v režii Michala Younga má premiéru právě dnes v 19.30 ve studiu Palm Off. 94-letý úspěšný podnikatel zemře a jeho zaměstnanci mají zařídit důstojný pohřeb hodný budovatele firemního impéria. Drobný detail na smuteční stůze však spustí neuvěřitelnou lavinu nedorozumění, mezigeneračních sporů, podezření, absurdních konfliktů, které přerostou v groteskní spirálu. To je tedy stručně zápletka kusu, který můžete dnes vidět v 7:30. Autoři divadelní hry Starý bílý muž s lehkostí a ironií reflektují fenomény dneška. Genderové otázky, nerovné postavení žen ve společnosti, svět korporací, erozi tradičních hodnot a v neposlední řadě také svět sociálních sítí.

0: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
1: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
0: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
1: 12. září od 18 hodin.
0: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Dálniční známky od příštího roku možná nezdraží, počítám s tím novela, kterou poslanci posunuli do závěrečného schvalování. Ke zrušení pravidelné valorizace se zavázal kabinet ve svém programovém prohlášení. Podle koalice by dosavadním tempem zdražování mělo Česko jednu z nejdražších dálničních známek v Evropě. Se změnami nesouhlasí opoziční poslanci, podle kterých jde o populistický krok. Výnosy z dálničních známek budou chybět Státnímu fondu dopravní infrastruktury. Jen v příštím roce by mohlo jít až o 500 000 000 korun. Dva lidé zemřeli a další dva jsou zraněni po ruském útoku na Dnipro na jihovýchodě Ukrajiny. Oznámili to tamní úřady. Ten terčem úderu byl podnik na zpracování potravin. Nejméně 20 zraněných hlásí úřady po útocích na benzinovou stanici v Kyjevě a na Kramatorsk v Doněcké oblasti. Naopak Rusko informovalo minimálně o jednom mrtvém a dvou zraněných po ukrajinském úderu na ruskou Belgorodskou oblast. Státní fond audiovize rozdělí v dotacích mezi filmaře necelých 790 milionů korun. Část peněz půjde také na modernizaci českých kin, nebo nově i na podporu vývoje videoher. Většina financí půjde ale na filmové produkce. Počasí je většinou oblačno, výjimečně se vyskytnou slabé přeháňky. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů, na horách naměříme kolem 13 stupňů Celsia. Více zpráv vám přináší web irozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Karl Friedrich Abel, Sergej Prokofiev, Kurt Elling nebo právě teď autorská tvorba Martiny Trchové. To je mimo jiné hudební nabídka Odpolední Vltavy po 15. hodině.

Kousek mojí země, tak se jmenuje píseň písničkářky, kytaristky, skladatelky Martiny Trchové z alba 90% štěstí, které vyšlo před loni. Je 6 minut po 15. hodině, rok 2026, 10. zářijový den. Svátek slaví Irma, ale také Krasava, Krasomila. Dneska je mimo jiný světový den prevence sebevražd a taky národní den třeba státu, jako je Belize, nebo národní den seniorů ve Spojených státech. Jinak my také budeme zanedlouho slavit Dny evropského kulturního dědictví. To je jakýsi celoevropský svátek, připadající právě na tyto dny a budeme vás pochopitelně i tuto hodinu zvát na kulturní akce. Mimo jiné na Malou stranu, která je sama o sobě svébytným městským prostorem, ta také ožije kytarou. Kytara září, tak to je nejenom dvojsmysl slovní hříčka, ale také dvoudenní kytarový festival, o němž budeme za okamžik mluvit na Vltavě. Příjemný poslech přeje David Hamr.

0: Sonáta pro klavír A-dur opus 11, tedy třetí část hudby Friedricha Theodora Frelicha v podání Aleny Hennigové, právě dozněla. A my možná už za chvilku uslyšíme kytaru, taky úžasný nástroj, který je dedikován nejen hudbě populárně, ale i vážné, a to v rukou Petry Poláčkové. A také druhé dámy. Obě dvě jsou spojeny s akcí, na kterou vás, milí posluchači, nyní pozveme. Konec týdne totiž bude na pražské Malé Straně patřit kytarovému festivalu. Od pátku do soboty se tu koná přehlídka Kytara září a navazuje tak na tradici projektu Prague Guitar Forum, které v roce 2025 je součástí této akce. Sedmý ročník festivalu klasické kytary uvede letos čtyři virtuózní koncerty, které rozzáří podzimní Prahu. Pro dramaturgii festivalu je důležitá i pestrost a o ní budeme mluvit. Jednak s ředitelkou festivalu Nicolou Liederhaus, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A pak také s kytarovou virtuózkou Petrou Poláčkovou, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Která tady těsně před tím vstupem ještě ladila svůj nástroj, takže můžeme posluchače možná i navnadit, že prožijeme něco živě a ochutnáme tak něco z festivalu Kytara září, který letos vstupuje do svého sedmého ročníku. Tak paní ředitelka, jak se proměnil za tu dobu festival?
1: Jak se proměnil? Tak to jsem nečekala. A rozhodně se rozrůstá počet koncertů a pořád klademe velký důraz na vzdělávání pedagogů a hledáme balanc mezi těmito dvěma věcmi, mezi koncerty, mezi vzděláváním, ale ta nejvýraznější změna je asi, že skoro každý rok připravujeme publikaci didaktickou pro kytaru.
0: My o té vlastně dvojcestnosti v tom dobrém slova smyslu toho festivalu budeme ještě mluvit, o té profesionální a vzdělávací dimenzi a zážitkové. Ovšem, když tu máme jednu z interpretek, paní Petru Poláčkovou, tak se nemůžu nezeptat na vaše vystoupení naplánované na sobotu 12. září v barokním refektáři dominikánského kláštera. Připravovala jste se nějak speciálně třeba, pokud jde o výběr skladeb nebo i pro provedení koncertu, pro ten prostor, ve kterém vystoupíte?
2: Trochu ano i ne. Já většinou na koncerty beru směs stylů i více nástrojů, pokud teda cestuji autem, takže beru většinou dva nástroje, tím pádem většinou zaznívá jak hudba renesanční, tak barokní, tak romantická, tak moderní. Na ten letošní program jsem si vybrala takový best of pro mě, co ráda hraju a zároveň je to průřez vlastně koncertními skladbami nebo nahrávkami, které mě provázejí posledních 20 let.
0: Pokud nás posluchači sledují prostřednictvím videopřenosu, což můžou na webu Vltavy, tak vidí kytaru, která má nestandardní počet strun. Tak to je asi ta, řekněme, kytara méně tedy obvyklá, předpokládám, z té dvojice.
2: Ano, je to kytara, které se nezříká romantická, protože z doby romantismu a má 9 strun.
0: Otázka pro obě. Co podle vás dnes klasická kytara může posluchačům nabídnout? Zejména takovým, kteří se běžně třeba s těmi různými variacemi a formami kytarové interpretace nesetkají.
1: Pro mě to je rozhodně intimita, protože klasická kytara dokáže dosáhnout neuvěřitelně jemného piana a dokáže zahrát pouze akusticky a naplnit obrovský prostor. Takže to na ní mám ráda já.
2: U mě je to naprosto podobně, já bych ještě snad přidala barvu zvuku, která podle mého názoru kytara má asi nejvíce barev.
0: Říká Petra Poláčková, kytarová virtuózka, interpretka, která taky vystoupí na letošním festivalu. Já ještě připomenu, že už jsme o tom mluvili, že dramaturgie festivalu staví na pestrosti, má několik složek, myslí taky na různé vlastně skupiny posluchačů a návštěvníků. Jak pestrý je ten letošní program?
1: Tak pokud bychom se podívali na koncerty, tak my nabízíme mezinárodní spolupráci, česko-německý kytarový orchestr společně se solistou z Finska Patrikem Klémolou, takže se dohromady dá přibližně 25 hráčů, kteří se teprve dneska potkají poprvé a doteď se připravovali samostatně. Zítra v barokním refektáři dopoledne máme koncert pro děti, protože je pro nás důležité, aby klasická kytara, to v podání Lukáše Somra a klarinetistky Anny Paulové, byla dostupná i těmto lidem a dětem. A večer máme teda solovou kytaru Petru Poláčkovou, naprosto klasický virtuózní zážitek a v neděli menší komorní koncert Sanity Guitar Dua.
0: No a než budeme pokračovat v našem povídání o festivalu, který má také profesionální dimenzi, to znamená dimenzi, kde se potkává kytarová komunita a žáci, využijeme toho, že jste tady s nástrojem, paní Poláčková, a nabídněte něco ze svého umění. A propos, co to bude?
2: Bude to Liebeslied, takzvaná love song, milostná píseň od Josefa Kaspara Merce, který hrál na podobný nástroj, ale desetistrunný.

0: Petra Poláčková živě v odpolední Vltavě pro vás, milí posluchači, a pro nás zde. Společně zveme na festival Kytara září, kde také Petra Poláčková vystoupí 12. září v barokním refektáři Dominikánského kláštera v Praze. My už jsme mluvili o tom, aspoň tak to říkala ředitelka festivalu Nikola Liederhausová, že na kytaře oceňuje její schopnost vlastně zcela solitárně vyplnit prostor a působit na jakýkoliv typ publika. My jsme mluvili o tom, že součástí festivalu je taky Prague Guitar Forum. Popišme, o co jde, o jakou aktivitu vlastně jde.
1: Prague Guitar Forum je setkání profesionálů, které se koná ve Verichově vile tento víkend, a tou cílovou skupinou, která tam chodí poslouchat, jsou pedagogové klasické kytary, zejména ze základních uměleckých škol napříč celou Českou republikou. A my jim tam na oplátku se snažíme přinést zajímavá témata, odborníky nejen z České republiky, témata, která jsou pestrá, která nezahrnují jen pedagogiku, ale třeba i AI novinky v hudební výuce nebo psychologii, nenásilnou komunikaci. Je to velice pestré.
0: Jak fenomén AI souvisí s interpretací nebo s kytarovou hrou vůbec? Věřím, že třeba ve výchově se dá nějak využít. Je to fenomén, který prostupuje v podstatě všechny dimenze našeho života v současné době. Ale zrovna v oblasti hudby a hudební výuky bych tady ten fenomén nečekal, přiznám.
1: Tam můžeme samozřejmě zavítat do nebezpečných vod, ale nás zajímá zejména ten aspekt, jak využít nové technologie v procesu hudební výuky. Například, jak si tvořit nějaké podklady, aby se studenti mohli učit lépe improvizovat.
0: Kytara je nástroj, kterému tedy bude patřit určitě malá strana poslední dva dny tohoto týdne, přesně řečeno pátek a sobota, zcela určitě. Dvě dámy, Nikola Liederhaus jako ředitelka festivalu a také jako interpretka Petra Poláčková, jedna z těch, kteří vystoupí na koncertech zde pořádaných, tam budou určitě. Pro vás osobně, dámy, otázka závěrem. Proč si myslíte, že je kytara fenoménem, který stojí za to propagovat a prezentovat v 21. století a třeba i způsobem, jak se tak děje na festivalu Kytara září? Už jen krátce, prosím, děkuju.
2: Tak je to nástroj, který si můžete vzít všude sebou a který spousta z nás má doma a je intimní a krásně barevný.
1: Pro mě je důležité ukázat, že klasická kytara může být opravdu krásná pro všechny.
0: Festival Kytara září na pražské Malé Straně od pátku do soboty. Pozvali nás ředitelka festivalu Nikola Liederhaus a kytarová virtuózka Petra Poláčková. Díky.
2: Děkujeme.
1: Děkujeme.

0: První část Prokofjevovy první symfonie právě dozněla v 15:30 na Vltavě.
1: Odpolední Vltava, hudba a kulturní zpravodajství od 14:30.
0: Je 10. zářijový den roku 2026. V říjnu vypukne velké havlovské výročí. Budeme připomínat nedožité 90. narozeniny dramatika a také prvního svobodného polistopadového prezidenta Václava Havla. Promyslet Havla, to je taky nová publicistická série Českého rozhlasu Vltava. Filozofové Alice Koubová a Tomáš Koblížek a jejich hosté debatují o klíčových myšlenkách Václava Havla pro dnešní svět. Poslechněte si krátkou ukázku z první části. Moderuje Karolína Koubová.
2: O myšlenkovém odkazu Václava Havla už bylo napsáno mnoho. Přemítal o něm leckdo. Tak jak budeme promýšlet Václava Havla my, aby to dávalo smysl?
3: Mně přijde, že jeho myšlení je silný v tom, že je schopen odhalovat něco, čemu Ladislav Hejdánek říká filozofémata, to znamená témata své doby, která byla nějakým způsobem neviditelná pro ostatní. A to, co je na nich zajímavé, je, že nejsou jenom dočasná. Že ta témata, se kterými Havel přichází, tak mají i nějakou nadčasovou hodnotu. A je to tak, že když ostatní nějakým způsobem mají vyřešeno, tak on začne upozorňovat na problém. A není to z jeho strany jenom ochota, ale nějaký instinkt nebo dokonce i životní potřeba. Protože si myslí, že jakmile máme pocit nějakého zobecnitelného řešení, nějakého problému, jakmile jsme příliš spokojeni sami se sebou, tak se začínáme přibližovat nějakému sebeobelhávání a vzdalujeme se tomu, čemu on říká život v nějakého otevřenosti, rozmanitosti a dynamice.
2: Jak bude chtít promýšlet Havla Tomáš? Jaká perspektiva tě bude bavit?
4: Asi kromě toho, co tady zmínila Alice, tak já bych k tomu dodal, že bych rád třeba trochu jako objevoval nebo vynášel na povrch věci, o kterých se u Havla zatím mluvilo trochu míň. Já mám třeba dojem, že Havel je někdo, kdo opravdu skvěle rozumí jazyku, že dokáže číst různé situace, ať už od rozhovoru někde v samoobsluze až po nějakou státní propagandu. A podobně jako Alice bych řekl, že on dokáže někdy ty věci hrozně zajímavě komplikovat. Třeba dám takový příklad Havlovy úvahy o propagandě. Tak co je její účel? No tak všichni si na to asi odpoví tak, no prostě šíří nějakou ideologii, vštěpují vám nějaké, řekněme, články víry té dané ideologie. Ale Havel si třeba všímá, jakože velmi často to v té propagandě nefunguje tady tím způsobem, že ona třeba nějaká ta propagandistická prohlášení nebo slogany mají za cíl třeba jenom testovat lidi, jestli jsou loajální. Vůbec vás ta propaganda nemusí chtít o něčem přesvědčit, ale jenom prostě poslouchá, jestli budete to taky opakovat, anebo jestli budete ticho. A to je něco, čeho si Havel všimne, že prostě ta propaganda nutně nemusí být taková ta indoktrinářská. A je to třeba něco, co člověk může vztáhnout i k současnosti, když se jako zabýváme nějakými současnými politickými slogany nebo i sloganem jako v jiných sférách společnosti, že často to nefunguje tak, že by někdo tím sloganem chtěl o něčem přesvědčit, ale jenom tak jako ten mocný testuje, jestli jste pořád na té jeho straně barikády, tím, že to budete taky opakovat, nebo tím, že budete ticho. A to je něco, co třeba jako Havel dobře vidí a to je jeden z důvodů, proč se vyplatí ho číst.
1: Promyslet Havla. Rozhovory o klíčových myšlenkách Václava Havla. Sérii Promyslet Havla poslouchejte na Vltavě v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
0: A jak to už zaznělo, na webu Vltavy a v aplikacích najdete celou sérii s názvem Promyslet Havla už teď. Ve vysílání má nový díl premiéru vždy v sobotu od 17 hodin. Zároveň vás zveme na debatu Promyslet Havla live, která se bude konat 22. října od 18 hodin v jízdárně Pražského hradu. Tématem bude demokracie a budoucnost Evropy. Více informací na webu Vltavy.

0: Orchestr La Stagione Frankfurt, řízený Michaelem Schneiderem, provedl třetí část symfonie S-dur Karla Friedricha Abela. To je tedy něco z klasické hudby, my však jsme žánrově i tematicky rozkročeni mnohem šířeji v tématu kultury a umění. Jsou památky a muzea, do kterých třeba během výletu na dovolené míříte cíleně, místa, která vám doporučí známí nebo průvodce. Ovšem občas lze narazit na nějaké úplně náhodou. Našeho reportéra Jakuba Luckého zaujaly polepené schody v centru Reykjavíku, které ho vedly do podzemí. Na jejich konci našel muzeum islandského punku.
1: Schůdky dolů, u kterých hraje hudba, visí tu nějaké vlajky, spousta samolepek a nápis Punk Museum nebo taky Punksafn Island, islandské punkové muzeum. Tak, po schodech dolů, tady hraje hlasitá hudba. A tady nápis nejenom muzeum, ale cool muzeum.
2: Store begins there on the door, then you go inside, next one is behind the door, there's a snake way through. I suggest to read the door before you go in.
3: Vydává instrukce, jak si muzeum projít Alfur, punker duší, vlasy i oblečením a především punker, který toho hodně pamatuje. Vydávám se po jeho instrukcích.
1: Jsou tady různé cedulky, které popisují, jak se punk dostal na Island. Začínáme v roce 879, kdy byl Island kolonizován, zatím žádný punk. S tím, co já si to tady prohlížím, to muzeum, tak jak bych ho popsal, tak nejenom, že hraje hudba z reproduktoru, ale můj průvodce si krátí dlouhou chvíli tím, že sám teda hraje na kytaru.

0: We are 10 years later.
1: Říká mi se šibalským úsměvem Alfur, který kvůli mně dokonce odložil kytaru. Islandský punk prý je zajímavý, ale punkeři na Islandu prý nikdy nebojovali za nějakou jednotnou myšlenku.
2: Tady jde hlavně o to se bavit. Myslím, že to začalo tím, že se někdo opil a chtěl dělat randál. A z toho se to občas vyvine. Některé kapely možná mají politické texty, ale končí to u textů. Neuvidíte nás někde na ulicích dělat bugr. Dneska už ne. Dřív možná, když nám bylo 15, 16 a strašně jsme kalili.
1: Punk je podle něj na Islandu přijímaná hudba, taky proto, že staří punkeři už jsou dle jeho slov vlastně dědci. Když mu na rozloučenou říkám, že vypadá v tom svém koutku spokojeně, přikivuje.
0: It's my best job.
2: Tohle je ta nejlepší práce, jakou jsem kdy měl.
1: To ostatně vysvětluje, proč každého nového návštěvníka vítá slovy vítejte v mém ráji. Z punkového muzea v Reykjavíku Jakub Lucký, Český rozhlas. 1, 2, 3, 4.

0: to me. Vynikající britský muzikant Tom Misch a jeho píseň zní odpoledním vysíláním Vltavy. Ještě čas na vltavskou úvahu, než vám v 16 hodin opět nabídneme zprávy. Tentokrát z pera římskokatolického kněze Petra Beneše. Nese název Spoluvina.
1: Podílím se na vyhnání holubů z místa pod mým oknem, kde celé roky žili, družili se, množili, pokorně sedali na vejcích a krmili mladé, dokud nevylétli z hnízda. Můj vztah k nim prošel velkou proměnou. Nejprve mi byli lhostejní. Než jsem se přestěhoval do staré zástavby na Vinohradech, znal jsem je jen z parku a náměstí. Až když jsem se stal jejich sousedem, zjistil jsem, že aniž bych to tušil, sdílím kulturně mi vštípené předsudky o jejich nečistotě, nebezpečí pro zdraví a především o škodlivém vlivu na naše národní zlato, tedy památky různého druhu. Poté, co se stali mými nejbližšími sousedy, předsudky a předvědění se aktivovaly překvapivě rychle a bez jakéhokoliv rozumového zpracování na mé straně. Holubům jsem vyhlásil válku. Tedy chtěl jsem. Jenže vyhlášenou válku musí druhá strana přijmout, což holuby zjevně nedělali. Byli si až překvapivě vznešeně vědomi toho, že tu jsou déle než já. Celé noci mě budil jejich hlasový projev, obdivuhodně mnohotvárný a silný, působený nejen hrdly, hrtany a čímsi uvnitř jejich těl, ale i křídly a šikovně využívanými nástroji, třeba kovovou bednou od klimatizace. Boj s nimi, zesílený mou žárlivostí na novou sousedku, která si s nimi vyprávěla a krmila je, vyplnil podstatnou část mé deníkové knihy Jedna věta. Jenže život pokračuje i po textu. Z holubů se nakonec stali mý přátelé. Nemohl jsem totiž nepozorovat jejich obdivuhodné sociální dovednosti, inteligenci, dojemnou péči o vajíčka a mladé a hlavně houževnatou pokoru. Chodí sice jako odevzdaní žebráci pod nohama lidí, kteří posedávají před početnými vinohradskými pekárnami a kavárnami, ale jdou si přitom pevně za svým. Podobně pohanské ženě z Evangelia, kterou ani trochu neurazilo, když ji Ježíš přirovnal k psíkům, živícím se ze zbytku svých pánů, protože věděla, že jde o zdraví dcery a nějaká pýcha jí může být ukradená. Začal jsem vnímat, jak jsme k holubům nespravedliví. Žijí s námi odedávna a nemohou za to, že tu jsou. Množství ani existence nejsou jejich vinou. Přečetl jsem o nich lecos. S potěšením jsem zjistil, že jejich pověst se přece jen mění. Stavějí se například městské holubníky, kde se reguluje jejich reprodukce, a prý ani s těmi nemocemi to není až tak zlé. Nejsou to žádní potkani mezi ptáky, čímž ale Černého Petra jen posouváme směrem k potkanům. Navíc v dějinách hrály holuby, zejména ti poštovní, velkou roli. Mnohé armády musely proti nim užívat zvláštní taktiku. Ještě větší roli pak hrají v umění a v teologii, kde se holubice vyskytuje na počátku nového světa po potopě a později je dokonce symbolem samotného Boha, Ducha Svatého. Myslím si, že účinnost tohoto symbolu, jejich vnímání jako proletářů, chudáků, těch, co překážejí pouhou přítomností, jen zesiluje. Jenže před pár dny se začal připravovat odsun holubů, jejich vyhnání. Na Řím se však právě posedávali dva mladí samečci a jedna holubička. Nedokázali ještě létat. Sebral jsem veškerou odvahu, jak vidno mocí nemám, a šel jsem se jich zastat. Už na začátku jsem je ale trochu zradil. Snad abych si připravil půdu pro vyjednávání s řemeslníky, začal jsem tím, že vím, že holuby tu být nemohou, že lidem v domě vadí, že vlastně ani já o ně moc nestojím, ale, a k tomu měl ten kolaborantský úvod sloužit, nemůžeme zabít či vydat smrti ty, kteří tu už jsou. Účel byl dobrý, ale dobře jsem se necítil. Už tou argumentací jsem přeběhl na stranu protivníka, na němž závisí mé bydlení. Teď je tedy mým úkolem hlídat, kdy mláďata vyletí. Dnes to zkusila, nejprve holoubci, pak i holubice. Vnímal jsem, jak jsou z toho trochu udiveni a viděl jsem je pak hrdě se procházet před svými okny. Netuší, že spokojené dozrání a dosažení dospělosti znamená konec holubí kolonie. Možná proto se celý život bojíme dospět, rozvinout své možnosti úplně, protože nějak tušíme, že to sebou ponese vyhnání. Ptám se teď sám sebe, zda má smysl ještě naposledy ptáky jemně přikrmit zdravou stravou, protože tím, co sbírají po městě, si zkracují život. Jenže má smysl, aby byl další? A je dobré hrát čestně až do konce? Na rozdíl od holubů totiž vím, že zítra budou muset být už jinde. Nade dvorem bude síť. A zatímco holuby si prý pamatují obličej člověka, Já je v houfu na náměstí nerozeznám, což může být dobře z principu. V každém budu vidět toho svého a podle toho se k němu budu dobře chovat. Jenže to jsem přece měl dělat od jak živa.

0: Concertino Praga slaví 60. narozeniny.
1: Čeští interpreti a interpretky ve finále Dvořákovy rozhlasové soutěže pro mladé hudebníky.
0: Poslouchejte přímé přenosy z Rudolfina i Jindřichova Hradce.
1: Finálová klání a koncert vítězů živě na Vltavě
0: 17., 18. a 25. září vždy od 7 hodin večer.

Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Na Ukrajinu se na začátku listopadu vydá zatím největší česká podnikatelská mise, oznámí to vicepremiér a ministr obchodu a průmysl Karel Havlíček z ANO. Zájem firem je podle něj velký, na Ukrajinu zřejmě poletí dvě letadla. České firmy tam chtějí hledat příležitosti hlavně při obnově země. Od příštího roku jim má přímo ve Lvově pomáhat agentura Czech Business. Ministerstvo také podle Havlíčka spouští společně s Národní rozvojovou bankou speciální investiční program pro české podnikatele. Japonsko požádalo o opravu nové mapy světa. Tokiu vadí, že sporné Kurilské ostrovy jsou na mapě vyznačené stejnou barvou jako Rusko. Podle Japonska to vytváří mylný dojem, že jsou pod kontrolou Ruska, píše agentura AFP. Kurilské ostrovy po druhé světové válce obsadil tehdejší Sovětský svaz a vysídlil japonské obyvatele. Spor o ostrovy dlouhodobě zhoršuje diplomatické vztahy mezi Tokiem a Moskvou. Novou mapu před týdnem schválilo Valné shromáždění OSN. V Británii je poprvé v historii vystavený originál skoro 1000 let staré tapiserie Baye. Ta je bezmála 70 metrů dlouhá a zobrazuje dobytí Anglie Normany a bitvu u Hastingsu v 11. století. Francie tapiserii zapůjčila až do července příštího roku do Britského muzea v Londýně. O výstavu je podle BBC obrovský zájem. Vyprodané jsou všechny dostupné vstupenky až do konce roku. Počasí. V noci bude zpočátku oblačno až polojasno, od jihu postupně většinou zataženo a kránu na jihu a jihovýchodě místy s deštěm. Nejnižší teploty 14 až 10, omlouvám se, na severu a západě Čech kolem 8 stupňů Celsia, stejně i na horách. Zítra čekáme zpočátku převážně zataženo, v jihovýchodní polovině republiky většinou s občasným deštěm. Během odpoledne budou oblačnost i srážky od západu ubývat. Na východě ustanou srážky až večer. Teploty zítra vystoupí na 16 až 21 stupňů, na severovýchodě a východě na 12 až 16, maxima na horách kolem 12. Více zpráv na webu irozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Marsalis Brahms nebo Vladimír Javorský, to jsou některá jména, která ještě uslyšíte, pokud jde o hudbu ve vysílání vltavského odpoledne po 16. hodině. Teď Karla Pireš.

0: Karla Pireš, Fadu a portugalština zní vysíláním odpolední Vltavy 6 minut po 16. hodině. No a my zamíříme za typicky českým fenoménem, což je konec konců už otázka pro Sašu Michailidise, zda Landovský a filmy Svatba jako řemen vlastně jsou typicky českým fenoménem, když byl tak dlouho v Burgtheatru.
1: No, dobré odpoledne, to je vlastně hrozně zajímavá otázka, jestli je Pavel Landovský typicky českým fenoménem. Asi si dokážu představit, že do určité míry by mohl hrát Švejka, ale na druhou stranu si myslím, že v něm byla ohromující množství takové kosmopolitnosti. Něco, co vlastně naopak tady tomu místnímu prostředí jako blízké úplně není. Takže na jednu stranu ano, to velké množství alkoholu a piva, ale na druhé straně něco, co vlastně možná nám jako chybí. No,
0: no konec konců jeho nesmrtelná role v Audienci, tam ten alkohol a pivo dominovala. Věřím, že se nebudete bavit jenom o tomto.
1: Ne, rozhodně ne, protože Pavel Landovský byl opravdu velmi komplexní postavou, ne černobílou postavou, ale jeho herecké, byť vlastně, jeho herectví, byť nevystudované, tak bylo nepopíratelné a především to ohromující charisma. Je škoda, že vlastně nedostal takovou příležitost, aby mohl hrát více, především za dob normalizace, kdy byl vlastně nucen odejít. Potom následně hrál tedy v Burgtheatru ve Vídni a pak se vrátil. Tohle to všechno budeme probírat právě dneska v Akcentu nejenom s Janem Bártou, což je historik, ale také s jeho dcerou Andreou Landovskou.
0: Konec konců Landovský oslaví 90 let.
1: Zítra.
0: Havlovské výročí před námi, Landovský zítra. Více v Akcentu už za chvíli se Sašou Michailidisem a jeho hosty.
1: Díky.

0: Úspěšná česká dirigentka Nicole Kraft řídí Zlínskou filharmonii Bohuslava Martinů tak, aby nabídla, respektive aby nabídla hudbu Josefa Suka v Pohádce. Hra na labutě a pávy, to je hudba, která zazněla 12 minut po 16. hodině. My však míříme jinam, ne na jih Moravy, ale do plzeňského divadla Alfa. To totiž má nové umělecké vedení. Herecký ansámbl zůstal bez změn, divadlo tak vstupuje do své v pořadí už 61. sezóny. To, co divákům přinese nového a jaké inscenace se v Alfě chystají, zjišťovala redaktorka Jitka Doubravová.
1: Od letošní sezóny nastupuje na post uměleckého šéfa Šimon Spišák. Šimon je slovenský režisér, který je spojený zejména s tvorbou nového divadla v Nitře. Hostoval v řadě českých divadel a má za sebou řadu úspěšných inscenací.
2: Popisuje ředitel divadla Jakub Hora.
3: Loutky jsem vyštudoval a mám za sebou několik loutkových inscenací.
2: Dodává Šimon Spišák, který na postu uměleckého šéfa vystřídal Tomsu Legierského.
3: Alfa je nejen pro mě, ale myslím, že objektivně je to prostě legendárne divadlo a ísť na takúto pozíciu do takéhoto divadla je výzva pre mňa ako tvorcu, ale aj pre moje ješitné ego.
1: Na post dramaturga přichází Daniela Jermanová.
2: Pokračuje Jakub Hora.
1: Což je dramaturgyně, která má zkušenosti zejména z ostravských divadel a nyní přichází do Plzně.
2: Co myslíte, že tyto změny přinesou divadlu?
1: Dá se očekávat určitá změna rukopisu divadla díky rukopisu Šimona Spišáka, který má originální styl tvorby inscenací a interpretace textů, takže myslím, že to bude trošku možná odstup od tradičního loutkového divadla, které tady bylo preferováno.
4: Já jsem začala v Ostravě pracovat jako dramaturg v divadle Petra Bezruče.
2: Popisuje nová dramaturgyně divadla Alfa Daniela Jermanová.
4: A z činoherního divadla jsem potom přešla definitivně k loutkám, což bylo divadlo Loutek Ostrava, kde jsem několik let taky pracovala jako dramaturg.
2: Jaká je vaše dramaturgická koncepce? Jaké příběhy a témata chcete do Alfy přinášet?
4: To vychází samo sebou z toho, co se děje ve světě, jaké jsou potřeby dětí, což je strašně těžké teď sledovat a postihnout, protože všechno se tak strašně rychle mění, že i ty potřeby dětí a jejich schopnost vnímat, schopnost nějakou dobu se soustředit se taky hrozně moc proměňuje, takže tohle všechno se v tom repertoáru odráží.
2: V této sezóně chystáte 3 premiéry.
4: Na jedné už se dost intenzivně pracuje, to bude netradiční zpracování klasické pohádky, dlouhý, široký, bystrozraký. Režisérem je právě Šimon Spišák, nový umělecký šéf. Premiéra bude 9. října, bude to rodinné představení pro děti od 5 let. Další premiéra bude pro podobnou věkovou kategorii, 6+, to je. To bude autorská inscenace, poetický kabaret režiséra Radovana Lipuse, na kterém právě teď pracuje Petra Kosová, dramaturgyně, která tady byla moje předchůdkyně. A poslední premiéra, ta bude cílit na starší diváky, ne na děti, ale na mladé diváky od 14 let a to bude zpracování té nejklasičtější klasiky, jako je Romeo a Julie, Williama Shakespearea. Diváci se nemusí bát, rozhodně to nebude 3hodinová nuda, ale budeme z toho textu, který je velmi nadčasový, vytahovat to, co nás nejvíc zajímá a to, co je stále platné i v dnešní době.
2: První představení pro veřejnost je 21. září od 18 hodin. Představení Legenda Batlička na vlnách dobrodružství. Z Plzně Jitka Doubravová, Český rozhlas.

0: Doznívá píseň Kočár, interpretuje ji autorsky Vladimír Javorský, muž, kterého známe jako herce. Jedná se však zároveň o talentovaného a originálního písničkáře. Na Vltavě 19 minut po 16. hodině. A my vám také v hlavním vltavském večerním programu dnes večer od 20 hodin představíme jinou výraznou osobnost kulturní scény. Jan Mančuška byl vizuální umělec, výtvarník, držitel ceny Jindřicha Chaloupeckého z roku 2004, který zemřel předčasně ve svých 39 letech. Jeho dokumentární portrét vám nabídneme dnes večer na Vltavě pod názvem Stíny věcí. Instalace, videa, záznamy performancí, výtvarná práce s texty, divadelní hry, tvorba ve specifických prostorách. Vizuální umělec Jan Mančuška měl v skutku široký umělecký a žánrový záběr. Vysokou prestiž a byl také často zván na významné mezinárodní přehlídky současného umění. Tady je krátká ukázka.
1: Tomáš Vaněk, umělec, výtvarník, přítel Jana Mančušky. Jak jste se k sobě dostali?
2: Je toho moc, ale abych byl konkrétní, tak s Janem jsem se potkal v roce 92 na Akademii výtvarných umění. Já jsem studoval malbu u profesora Sobka, Janu Mančuška studoval kresbu u Jitky Svobodový v ateliéru. Setkali jsme se jako stážisti u hostujícího profesora modernisty Jana Kotíka. Velmi brzo jsme si tak jako padli do noty, protože jsme rádi řešili věci umění. Věci umění v tom smyslu, jak ho dělat a jak ho nedělat, vůči čemu se vymezit, jako co to znamená, jako vůbec se jim zabývat. Zajímaly nás velmi společné otázky. Rozdíl byl v tom, že Jano byl velmi vyhraněně, mám pocit, už tenkrát angažovaný, že nějakým způsobem součástí jeho myšlení bylo velká starost o svět.
0: To je tedy nabídka dokumentární tvorby, kterou budeme vysílat na Vltavě. Dokument vizuálního umělce Jana Mančušky, předčasně zemřelého uznávaného vizuálního umělce a experimentátora, uvádíme dnes večer v dokumentu pod názvem Stíny věcí. Natočil jej Miroslav Buriánek. Ještě tip k časovému poslechu, poslouchejte od 20 hodin nebo pak kdykoliv na webu Vltavy. Zítra, zítřejší mozaice, pak ve společnosti Františka Šedivého a Naděždy Hávové můžete vstávat a slyšet třeba také pozvánku do Laterny Magiky na inscenaci Perpetuum Havel nebo od Zity Senkové postřehy z Mezinárodního festivalu v Lucernu. Po případě se nechat pozvat na Lípu muziku, slavný festival klasické hudby na severu Čech. Od mikrofonu už vám dál příjemný poslech odpoledního vysílání Vltavy přeje David Hamr, za odpolední Vltavu také její editor Jan Zítka a mistr zvuku Viktor Láně.

0: Vydejte se s námi mimo hlavní kulturní proud.
1: Art Café. Pořad, který objevuje zajímavé osobnosti, zkoumá originální projekty a přináší nové úhly pohledu.
0: Nechte se inspirovat každý všední den od 17 hodin na Vltavě.

0: Socher slaví 100 let.
1: Mimořádný zahajovací koncert bude zároveň inaugurací nového šéfdirigenta Eliase Grandiho. Ten symbolicky oživí program historicky prvního koncertu orchestru Radiožurnálu. Smetanova předehra k Prodané nevěstě či Beethovenovy romance s houslistou Janem Mráčkem. Buďte součástí výjimečného večera. Slavnostní zahájení z té sezony 24. září v Rudolfinu. socher.rozhlas.cz.
2: V září vás zveme do Galerie Vinohradská 12 na výstavu fotografií s názvem Hlasy a naděje autora Pavla Němečka. Za svoje práce získal cenu Radiožurnálu v rámci soutěže Czech Press Photo. Přináší reportáže z míst válečných konfliktů. Zachycuje boji zmítanou Sýrii i atmosféru istanbulských demonstrací. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.

0: Filmy Svatba jako řemen, Utrpení mladého boháčka nebo Černý baroni, na divadle třeba Hodinový hotelier nebo Audience. To všechno spojuje jméno herce, dramatika a disidenta Pavla Landovského. 90 let od jeho narození si připomeneme zítra 11. září. Zemřel pak v říjnu v roce 2014. Čím se vyznačovaly postavy, které stvárňoval ve filmu nebo na divadle? Jaké možnosti a postoje měl Pavel Landovský v 60. letech a posléze v době normalizace? Jak se dokázal ve své profesi uplatnit po nuceném odchodu do zahraničí? Co pro něj znamenalo vídeňské angažmá a jak reflektoval dění po listopadu 89? O tom bude dnešní Akcent. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. A vystuduje s námi dcera Pavla Landovského, Andrea Landovská, která působí v divadelním ústavu, je také zpěvačkou a kostýmní návrhářkou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A potom také historik Jan Bárta, který se zabývá propojováním dějinných událostí a československé kinematografie. Dobré odpoledne i vám.
2: Dobré odpoledne přeju taky.
0: Andreo, když se podíváme my, jakožto někdo, kdo nikdy nepřišel osobně do styku s Pavlem Landovským a vidíme jeho postavy, tak vidíme zároveň Pavla Landovského?
1: Já myslím, že určitě ano, protože já jsem tak přemýšlela, nebo přemýšlela o tom, co opravdu ho charakterizuje nejvíc, a je to autenticita. Že on byl
0: to,
1: vždycky opravdu.
0: Chtějí,
1: a já třeba tak, nemám ano. ráda třeba ve filmu Anděl Exit, kdy on hraje takovýho jako takovýho primitivního hajzla, to on prostě nebyl. A já to nemám ráda, ale možná, že to nemám ráda, protože mi to prostě není příjemný, jo. Ale on vždycky do každý role, ať, i když to byl třeba Rudolf II., tak prostě do toho dal svoji autenticitu. Jo, nebyl blazeovaný, ale tam byl prostě, mu to člověk věřil, že je ten znuděný prostě císař. Takže měl široký rozmích, ale vždycky byl vlastně autentický, si myslím.
0: Jen když se vy podíváte na Pavla Landovského jako herce, tedy filmového i divadelního, tak je teda s podivem, že on přesto, že se čtyřikrát pokoušel dostat na Damu, tak ani jednou se to nepodařilo. Ale tu cestu k divadlu si našel a následně tedy k filmu. Jakého herce vlastně česká kinematografie, potažmo divadlo, dostalo?
2: No, ta odpověď je vlastně stejná jako u paní Andreje. No. Jako to je prostě autentická figura a neskonale opravdová. To je prostě, troufám si říct, když jsem nad tím přemýšlel tady na tou charakteristikou, tak je přesně tohleto. A no, na vaši otázku, jakého herce dostala československá kultura v těch 60. letech, no tak dostala Zjevení a dostala mimořádnou osobnost, která strašně moc korespondovala s tou dobovou atmosférou a s těmi uvolněnými kulturními mantinely, a prostě Pavel Landovský do toho zapadl naprosto plně a po právu se stal jednou z největších hvězd té doby.
0: Když se, Andreo, ale podíváte právě konkrétně na 60. roky, takovou tu jako zlatou éru, tak když do toho dáme Činoherní klub od roku 1966, samozřejmě i různé další filmové a televizní role, které měl, neměl jste někdy pocit, jako kdyby do určité míry byl ale zaškatulkován do jednoho typu, jako kdyby vlastně ta jeho autenticita nevedla k určitému omezení?
1: No, asi na romantického milovníka ho nikdo neobsadil, protože to prostě by byl asi nesmysl.
0: No, tak já
1: když
0: trochu
1: třeba mě Boháček, no. Utrpení mladého boháčka, on tam je takovej vlastně asi romantický, naivní moula a překrývá to tou drsností.
0: A ve Svatbě jako řemeň je také vlastně poměrně takový příjemný, no, naivní.
1: To je pravda, no, tam je takový docela hodnej.
0: Takže nemáte pocit, jen že by vlastně byl do určité míry zaškatulkován, že by se vlastně ty typy těch rolí trošku opakovaly? Že možná nedostal tak velký prostor ve filmu a v televizi?
2: Do jisté míry ano, ale zároveň, když si vezmeme celou tu filmografii, velmi bohatou z těch 60., tak vlastně vemte si, jak je tam strašně jako široká, pestrá, žánrová škála. Ať jsou to ty Judáčkově ty filmy a vyloženě vlastně takové to cinema verité, jako taková ta, no znovu jako autenticita, takové to civilní herectví, kdy vlastně jako stvárňuje, jak to nazvat, no odpozorovaný typ nějakého v úzovkách lidového představitele, ale zároveň jsou to ty Vláčilovy filmy, historické fresky, je to komediální žánr, vystupuje v seriálech, takže mám pocit, že Pavel Nodovský mohl hrát vlastně takřka cokoliv. No, samozřejmě jako milovníka asi bychom si ho jako úplně jako nepředstavili. No,
1: já k tomu jenom dodám, vlastně nikdy nehrál prince. To je, jo, to je taková ta představa toho, jakože ten romantický, všichni ty krásní herci, že jo, všichni ty hráli aspoň jednou prince, tak na prince to fakt nebylo.
0: Ale když se podíváme třeba na Já truchlivý bůh, tak tam vlastně ve své podstatě toho svůdce se měl zhostit a také zhostil. A dokonce Miloš Kopecký...
1: A tam byl takový naivní.
0: Naivní, no a přesně. A Miloš Kopecký dokonce říkal, že to je možná dobře, že ten film tak rychle zakázali, protože Landák tam byl lepší než já.
1: No. On to tam převálcoval.
0: Čím to, Andreo? Čím si to vysvětlujete?
1: No... On tam měl hodně scén, kdy mohl být opravdu sám sebou a to jsou takový ty živočišný, prostě jak tam jako stůl Jiřina Jirásková a on a jídlo, to si myslím, že prostě fakt... Jo, ale... No.
0: Jene, když se podíváme potom třeba i na to srovnání těch divadelních a těch filmových rolí, tak dostával Pavel Landovský právě díky tomu svému účinkování v Činoherním klubu ještě, řekněme, jiný a zajímavější prostor?
2: Nevím, vlastně asi jako nejsem kompetentní se tady k tomu vyslovit. Přemýšlím vlastně nad startem té kariéry. On už vystupoval v tom Radokově Dědečku automobil, to je druhá polovina 50. let, když tak eventuálně doplňte jistě, ale myslím si, že opravdu vlastně jako tu kariéru odstartoval Juráčku film Každý mladý muž. Ten film vlastně jako měl na jednu stranu nějak zobrazit Československou lidovou armádu, ale jako Juráček, se kterým vlastně mám jako pocit, váš táta měl blízké osobní vazby a že si rozuměli osobně, tak vlastně ten film pojel úplně jinak a je to obraz absurdity a je to obraz vlastně jako těch zavřených vojáků a nějaké takové jako každodennosti. A ten film byl potom jako velmi úspěšný a skladil řadu cen na mezinárodním i filmovém poli a myslím si, že to byl vlastně třeba jako spouštěč, který jako opravdu jako zasadil Pavla Landovského do veřejného povědomí širšího.
0: No. Andro, byste chtěla
1: dodat? Já k tomu dodám, já si myslím, že ten táta toho Juráčka v podstatě jakoby zbalil v tom herecko-režisérském vztahu a oni se fakt měli jako rádi a byli dost odlišní. Ale měli se rádi, ale já jsem chtěla říct, tady každá filmografie jeho začíná Dědečkem automobilem. Táta se tam v podstatě vnutil na to natáčení, vezl tam nějakou pneumatiku a všichni to uvádějí, jako že to byla role. Nebyla to role. Bylo to jeho zřejmě první zjevení se před kamerou. Ale to jsem chtěla dodat, on byl v podstatě strašně úporný. On se rozhodl, že bude herec. A teď jezdil do té Prahy, samozřejmě, že to bylo asi jakoby pařby a takhle, no tak tyhle věci se neměnějí, ale se všema se zkamarádila, všichni se ho oblíbili, protože on je k tomu donutil.
0: Ale mimochodem, když jste mluvila o tom vnucení se, i když nevím, jestli to zrovna takhle přesně probíhalo, ale v ostře sledovaných vlacích je také, ale přitom tam vůbec být neměl, prostě on se jenom přijel podívat na natáčení a dostal roli.
1: No a je tam tak výrazný, prostě jako všichni si ho tam zapamatovali, no.
3: Akcent. Jedno kulturní téma, více úhlů pohledu.
0: S Androu Landovskou a s historikem Janem Bártou se bavíme o Pavlu Landovském, který by se zítra dožil 90. To skvělé období 60. let, ale bohužel nejenom pro Pavla Landovského skončilo invazí sovětských vojsk do Československa s tím, že Pavel Landovský přes velký tlak, protože se nebál mluvit upřímně, tak zůstal vlastně až do roku 79, kdy byl nucen emigrovat do Rakouska. Ale co se dělo vlastně v průběhu těch let, kdy ještě stále mohl účinkovat na divadle až do roku 1976, byl v Činoheráku.
1: No, ale tam to bylo takový jako opravdu jednou nohou a vlastně ty čistky probíhaly, jenže tehdy třeba vyhodili Táňu Fischerova, Ivana Vyskočila v podstatě jako dneska asi neobhajitelně a tam

0: kolačka a bylo to takový divný. Bylo to divný, prostě vždycky on přišel, byl takový, jakože moc jako nekomunikoval, třeba s mámou něco řešili, taková nervozita, no nebylo to v období jako dobrý.
1: Jaké bylo z pohledu historika toto období normalizace pro Pavla Lundovského?
2: To je taky komplikovaná otázka. Pokud budeme brát začátek normalizace třeba od 69., kdy teda Husák převezme vedení strany a potom třeba první výročí okupace, to neslavně proslulé zakročení proti demonstrantům už ze strany československých ozbrojených a silových složek, tak Pavel Lundovský vzpomínal, že ti SMBáci, kteří zasahovali v centru Prahy, ale samozřejmě v dalších městech, takže ho tloukli těmi bílými pendreky, protože byl veřejně známý a křičeli na něj, my ti dáme utrpení mladýho boháčka. Jo? Tak třeba takhle. Mně přijde zajímavé, že on vlastně jako ještě někde v roce 71 vystupuje v televizi a že dělá nějakého toho posledního televizního Silvestra s tuším Eduardem Hrubešem, tam tehdy byli. Ano. No, ale je to prostě takové jako postupné mizení ze scény a z veřejného života. No, byl vlastně natolik známý a natolik viditelný, že ho možná nešlo ostřihnout úplně, ale zároveň současně s tím, tak vlastně ta jeho živelnost, nekompromisnost, pojmenovávání věcí přímočaře, tak vedly k tomu, že se stával trnem v oku. Jenom poslední poznámka, tak Karlu Hvíždalovi v soukromé spouře tak vypověděl, že třeba vrcholní ideologové si stěžovali, že tady toho sprostýho chlapa jako už nenecháme vystupovat a tak dále. Takže postupné odcházení, mizení, no, asi tak.
0: Já jsem k tomu ještě chtěla dodat, že takový jako důkaz perverznosti celý tý STB bylo to, že jeho spis se jmenoval Boháček. Což je opravdu tak nechutný a dehonestující, že dneska nad tím člověku zůstává rozum stát.
1: STB, mimo to teda, že se s nima honil v autě po podpisu charty 77, což teda musí být skvělá filmová scéna.
0: Rozváželi chartu do schránek, protože Václav Havel vymyslel, že to bude nejlepší, když to tomu Husákovi pošlou poštou. A když to bude ve schránce, tak už je to vlastně jako gesci pošty a už na to nikdo nemůže, takže oni objížděli tam okolo Dělostřelecký, tam prostě v té části objížděli autama ty schránky a jako ta historka je vlastně dneska opravdu úplně filmová.
2: A velmi známá, že jo? No. Jako vlastně, a ještě, jako, jak se potom jako zamkli v tom autě a
0: jak tam vytáhli, tam, koho to tam vytáhli?
2: Havel a Vaculík s nimi jeli.
0: Někoho, no. Že jenom nožičky takhle.
2: No,
0: jako.
2: No. A když Havel chtěl vlastně jako otevřít, on jako ještě měl to auto zamčené, tak Pavel Lundovský říkal, podívej se na ty rány, jak jako tlučou teďkon do toho, ať se jako omlátí klouby, jestli je teďkon pustíme, tak to půjde do ksichtu.
1: Když se potom podíváme do roku 1979, tak Pavel Lundovský tedy už podlehne tlaku, odjede do Rakouska.
0: Byl vyhnán.
1: Přesně tak, ale Pavel Kohout, se mu podařilo mu tam zajistit účinkování v Burgtheatru, což vlastně pro Pavla Lundovského muselo být dost významné, ale zase zároveň složité, protože strašně. Ta neznalost jazyka musela být velkou komplikací.
0: Strašně složitý, samozřejmě já si myslím, že Pavel Kohout opravdu jako velký díky má jakoby za to, že mu tam připravil teda to prostředí. Táta tu němčinu neuměl, ale jako opravdu herec se dokázal naučit prakticky cokoliv, ale on tam hrál malý role. Jo, ale měl tam setkal se tam s ruským režisérem Lubimovem, měli se hrozně rádi a on tam vždycky vlastně třeba v Čechovovi byl táta výborný, protože to cítil, takže i v malých rolích tam a ty se fakt jako měli rádi a on si tam vymýšlel svoje herecký i na malinký roli si vymyslel jakoby herecký nějaký věci, které byly zajímavý. A on tam taky působil trošku jako zjevení. Jo, oni byli skvělí tam herci, tam hrál Brandauer třeba, jo, prostě opravdu.

0: opravdu jako hvězdy rakouský, ale on byl jiný, takže ty lidi, ty diváky vlastně bavil, i když třeba říkali, no já mu úplně nerozumím, ta němčina je taková jako to, ale vlastně si ho všichni všimli v těch malých rolích, což je dobrý.
1: Jen z hlediska historika, který se věnuje filmu, tak zrovna tohleto období je asi pro vás trošku, řekněme, plonkové, protože těch rolí je tam úplně minimum, ale je tam Miloš Forman a jeho ragtime.
2: Je tam, no, tak je to spolupráce, kdy znovu, no, tak je tady tíha toho, jak to nazvat, no, exilu, nebo spíš jako vynuceného vyhnanství, a je tady snaha udržovat s někým kontakt, no, jakože že to prostředí vídeňské tak bylo pro obrovské množství lidí, kteří ať už dobrovolně nebo nedobrovolně odešli z Československa, tak bylo samozřejmě jako přirozené, blízké, ta Vídeň prostě jako je, že jo, jako nějakým klonem Prahy, nebo Praha klonem Vídně, jak chceme, ale ten, ta tíha toho exilu v případě Pavla Landovského tak vlastně jako nechtěná, že jo, vynucená, tak vede k tomu, že nejenom on, ale řada dalších lidí jako se chce jako stýkat s někým dalším, takže nejenom česká komunita ve Vídni, ale cesty do Francie, do Spojených států a snaha prostě jako společensky se udržovat v nějakém kontaktu. Takže odtud Miloš Forman. No.
0: No ne, tak oni se samozřejmě znali už z Prahy a měli se rádi, měli podobný takový ten jako natyrel a myslím si, že se měli rádi, ale tam ta role v tom ragtimeu je minimální. To spíš si myslím, že bylo zase zajímavější v Nesnesitelné lehkosti bytí, jak tam hrál s tím prasetem. Tak to měl tehdy 50. A my jsme, že jo, tak občas jsme si teda telefonovali a on říkal, slavil jsem svoje 50. s prasetem.
1: Akcent. S historikem Janem Bártou a s dcerou Pavla Landovského. Andreou Landovskou se bavíme právě o tomto výjimečném herci, který 11. září by se dožil 90. Když se podíváme zpátky do roku 1989, jaký Pavel Landovský se vrátil, Andreo?
0: No, jinej. Byl jinej. A ta doba byla taková jako zdivočelá vlastně v tom úžasným, i v takový nejistotě určitý. A on se vrátil a byl, jako měl sebevědomí toho, kdo byl ve světě, že jak to známe z Furiantu. Dával to právě najevo. A já si myslím, že si zbytečně nadělal nepřátelé s lidí, z kolegů, který tady žili a který prostě nebyli zvědaví na to, že on má to dobrý auto a tohle. A on jak zakrýval nějakou svoji jako citlivost, tak prostě občas byl asi hrozně na ty lidi vošklivej. A oni mu to vraceli.
1: Když se jen podíváte právě na filmografii Pavla Landovského po revoluci, tak samozřejmě z toho okamžitě vyskočí Černí baroni, jako ta významná, ale vlastně trošku karikaturní role, ale skvělá. Kdy vlastně se tam taky projeví ta citlivost, protože pod tou rouškou někoho nesnesitelného, ale je opravdu lidská bytost. A není to ale také způsobené tím, že to nebylo s Pavlem Landovským na natáčeních jednoduché?
2: No, přemýšlím nad tou závěrečnou scénou z Černých baronů, kdy na Masarykově nádraží všichni ti vojáci odchází do toho civilu a přijíždějí do Prahy a křičí Praha civil a dochází tam k tomu dialogu mezi Ondřejem Vetchým, respektive Vojinem Kefalínem a Teraským a on říká, nebylo to jako tak absurdní, jako ta jako a bolo a ako a povedzte mi, jo. A myslím si, že je to vlastně jako strašně jako silný, citlivý moment, který vlastně jako tu karikaturu poličťuje a je v tom něco.
0: Já bych jenom si dovolila doplnit, že já si myslím, že speciálně tohle bylo bylo dílo táty a Ondřeje Vetchýho. Oni se jako dost si asi padli do voka a že on je Syrový, Zdeněk Syrový je nechával tam dost dělat věci, které vlastně ale v té předloze nenajdeme jako nějakou lidskost Terazkyho. Že to tam opravdu dodali a že tam na tom je vidět, ale že to muselo být to natáčení složitý, ale prostě, že se to tam museli strašně ty chlapi všichni užít.
1: Když se tedy vezmeme Pavla Landovského jako oporevolučního herce, tak byly to už vlastně skutečně menší příležitosti, než jaké by si zasloužil. A možná také, než si sám o ně zasloužil, protože to opravdu bylo někdy dost složité.
2: Pokud bychom srovnali Pavla Landovského v plné síle a s plnými příležitostmi, což je teda jako ještě ten domov v 60. letech a s tím porevolučním, no tak jednoznačně, no, ten prostor vlastně už takový nedostane a vlastně jako nevím, jak to nesl váš táta, že vlastně už jako nějaká, pardon, nějaká jako skutečně jako velká role, která by byla
0: nesl to úkorně, nesl to úkorně a podle mě i odmítal jako připustit, že by nemusel být takovej velký jako frajer na to své okolí, aby ty lidi k němu přistupovali. Oni se třeba potom už i zabáli jako ho do něčeho angažovat, protože on to tam vždycky chtěl jako ovládnout. No.
1: Pokud se podíváme teď na závěr na dvě důležité hry, tak ta první je Audience. Mimochodem, my vlastně máme novou Audienci, kterou v režii Lukáše Hlavici, ta bude mít premiéru ve vysílání Vltavy 3. října, ale ten slavný záznam divadelní s Josefem Abrahamem a Pavlem Landovským z Černohorního klubu vlastně hned těsně po revoluci, tak ten je vlastně nesmrtelný. To je možná jeden z nejlepších odkazů.
0: Takhle, já myslím, že to původní natočený tam na Praze 5, natočený s Václavem Havlem, ta původní audience, že ta je fakt jako dokonalá, ale samozřejmě, že v tom, já jsem tam byla v tom činoheráku, protože jsem tam byla jako napověda a byl to nádherný.
1: Byla jste potřeba?
0: Ano.
1: Pro oba?
0: Ne, pro Pepička ne. Ten vždycky říká, ty seš svatá. Pro tátu jo, ale on zaprvé to bylo trošku takový jako, že předváděl, jako jak zapomněl teda tu češtinu. On musel všechno zveličit, jo, aby náhodou se nepřišlo na to, že opravdu jako třeba něco zapomněl nebo něco mu nejde. No, takže ta atmosféra byla úžasná a já si myslím, že je opravdu skvělý, že tady ten dokument tohohle toho představení, byly asi dvě jenom ty představení v tom činohráku, že skutečně jako je zachovaný a ten Pepa Abraham to dělal taky nádherně.
2: Zároveň součástí toho záznamu, když ta hra skončí, tak je potom i to velmi emotivní vyjádření, svým způsobem patetické, ale nepochybně jako autentické zase, že jo, jako kdy Pavel Landovský tam jako okomentuje tu tíhu, že já jsem ztratil vlast a teď jsem zpět. Je to, myslím, i tady v tom strašně silný dokument doby, kromě toho, jak je ta hra vlastně zdařila, jsou kolem ní jako ty mýty, že jo, jako Pavel Landovský vlastně si ji nepamatoval a zapadá do toho, do té dobové euforie, takže jako ta hra je nesmrtelná v mnoha ohledech, ale je tam, myslím, i jako tady ten dokument doby.
1: A úplně poslední hra, kterou zmíníme, tak to je vlastně Pavel Landovský jako dramatik, jeho hodinový hoteliér, který mimochodem budete moci slyšet na Vltavě teď v sobotu od 15:00 odpoledne v rámci rubriky Sobotní drama. Jaký vlastně byl Pavel Landovský jako dramatik, Andreo?
0: No, já mám hodinový hoteliér strašně ráda. A je to, no to už bude takových 10-12 let. Moje máma, máme v Kytlicích, kde máme chalupu, tam máme ochotnický soubor. A právě moje máma režírovala z části toho ochotnického souboru, nastudovala tohoto hodinového hoteliéra. A jak jsem to vlastně viděla mnohokrát a to, já mám v hlavě citace, to je prostě můj odkaz, který pro mě, že jsou tam prostě úžasný chytrý věci. Takže ať se to každý poslechne, je to skvělý.
1: Dnešní pořad jsme věnovali Pavlu Landovskému. 11. září, to znamená zítra, uplyne 90 let od jeho narození a ve studiu s námi byly dcera Pavla Landovského, Andra Landovská. Andro, moc děkujeme.
0: Já taky děkuju.
1: A také zároveň Jan Bárta, historik, který se zabývá propojováním dějinných událostí a československé kinematografie. Moc díky.
2: Já moc děkuju za pozvání také.
1: Od mikrofonu se loučí Saša Michailidis.
3: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.

Komfort, který nezná hranice. A vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Země Vyšegrádské čtyřky odmítají návrh na škrty v kohezních a zemědělských fondech v dalším unijním rozpočtu, řekl to slovenský premiér Robert Fico po schůzce předsedů vlád Vyšegrádské čtyřky v Bratislavě. Český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO prohlásil, že unijní rozpočet nesmí poškozovat země se silnou průmyslovou základnou. Premiéři Vyšegrádské čtyřky jednali v Bratislavě s irským premiérem Miholem Martinem. Ten během irského předsednictví usiluje o co nejrychlejší vyjednání dohody členských států na víceletém rozpočtu pro roky 2028 až 2034. Při včerejším dronovém útoku na nákladní loď v Černém moři zemřeli dva občané Azerbajdžánu. Další dva zraněné převezli do nemocnice v ukrajinském Černomorsku. Dnes to oznámilo azerbajdžánské ministerstvo zahraničí. Baku neuvedlo, která země na plavidlo zaútočila. Ruské ministerstvo obrany předtím informovalo, že ruská armáda zasáhla v Černém moři dvě lodě s nákladem pro ukrajinskou armádu. Městské divadlo Brno převede na jeviště román Miroslava Hlauča Letnice, který v soutěži Magnesia Litera 2025 získal ocenění kniha roku. Odehrává se na začátku 20. století v zapomenuté vesničce někde v rakousko-uherské monarchii, kde ještě fungují kouzla a zázraky, zatímco okolní svět ovládá racionalita, věda a technika. Světová premiéra bude v sobotu 19. září na činoherní scéně brněnského městského divadla. Dramatizaci připravil dramaturg Miroslav Ondra s Janem Šotkovským a režisérem Stanislavem Slovákem. Počasí. Zítra čekáme zpočátku převážně zataženo, v jihovýchodní polovině republiky většinou s občasným deštěm. Během odpoledne budou oblačnost i srážky od západu ubývat. Na východě ustanou srážky až večer, teploty zítra vystoupí na 16 až 21 stupňů Celsia, na severovýchodě a východě na 12 až na 16 stupňů Celsia. Maxima na horách kolem 12 stupňů Celsia. Více zpráv čtěte na webu irozhlas.cz.

0: Art Café.
1: Hezký podvečer. Při poslechu dalšího dílu pořadu Art Café vás vítá Jiří Moravčík. Letos v květnu zemřela kolumbijská zpěvačka Totola Momposina, která toho pro Kumbii udělala ve světě jako málo kdo. A když spisovatel Gabriel García Márquez přebíral Nobelovu cenu za literaturu, stála po jeho boku jako důkaz, že důvodem naší samoty je nedostatek odvahy a přemíra konvencí. Totola Momposina se stala symbolem Kumbie, hudby z atlantického pobřeží Kolumbie, zahrnující regiony s největší populací černošského obyvatelstva, tedy potomků otroků z Afriky. Původně se jednalo o tanec, měnící se přidáním nástrojů a mnoha evropských a indiánských vlivů v hudební styl, šířící se od 40. let minulého století po celé Latinské Americe jako nezastavitelná lavina. Každá ze zemí, kterou zasáhla, si Kumbii převzala odlišným způsobem v závislosti na místních tradicích. Trochu jiná kumbia se hraje v Peru, Argentíně nebo v Chile a za obrovský kulturní fenomén je považována v Mexiku. K Totole Momposině se po svém hlásí také zpěvačky, kterým se v následující hodině budeme věnovat. Lido Pimienta a Carolina Olivero z Kolumbie a Lila Downs z Mexika totiž vydali nová alba. Abychom byli přesní, Carolina Olivers album k vydání chystá až na listopad, ale z prvních singlů je zřejmé, že půjde o událost a Kumbii se dostane další fascinující variace.

0: Es cierto, yo lo único que sé es que haces las cosas porque las sientes y ya, ya no estamos en ese tiempo, las mujeres ya nos queremos sentir y queremos hablarlo y qué rico decirlo así, sin más.
1: Čtveříci Kolumbíců ze skupiny Combo Chimbita v mládí formovali metal, punk, rock a dokonce i studia klasiky. A pokud se s ohledem na to, co od ní neslyšíte, ptáte, tak ne, o tradici tehdy ani nezavadila. Propadla jí teprve tisíce kilometrů od domova v newyorském Brooklynu, což je jeden z klasických průvodních znaků emigrantské potřeby něčeho se chytit, abyste nezapomněli, kým jste, zvlášť když někde bydlíte víc jak půlku života. Do směsi kolumbijských, karibských, ale i haitských a peruánských tradičních rytmických stylů vložili členové skupiny zkušenosti rockerů, propadlých psychedelií, udržujíc nás přitom v nejistotě, co je trkne příště. A tím se z rozhodnutí zpěvačky Caroliny Oliveros, původně tvrdé rockerky, stala kumbia. Všechno, co dělám, dělám proto, že to tak cítím. Metal byl pocit, boj, poselství, jehož jsem chtěla být součástí. Ale když jsem objevil autentickou kumbii, něco se ve mně probudilo, něco, co nedokážu popsat. Prostě mám chuť brečet, křičet a tančit. Vysvětlila Carolina Oliveros, proč ji tolik uchvátila kumbia.

Už z prvních singlů je jasné, že chystané album Caroliny Oliveros kolumbijskou kumbii znovu posune do moderní doby, ale o tom si řekneme víc, až vyjde. Zatím si poslechneme její poslední singl Oye Camina.

Hudbu zpěvačky Lido Pimienta pohání elektrokumbia a rozhořčení. Tu větší, tu menší, za to se trvale. V žaludku je leží rasismus, misogynie, kolonialismus a kulturní nadřazenost západu. Po už nežijícím otci je černoška a matka pochází z kolumbijského indiánského národa Vaju, takže si prý v Kolumbii připadala jako cizinec. Během občanské války s rodinou utekla do Kanady, kde však zjistila, že před rasismem a předsudky se vlastně nedá utéct. Získala nejvyšší kanadskou hudební cenu Polaris, s albem Miss Universe pronikla na mezinárodní scénu, nicméně pocitu rozčarování z toho, že nejsme dostatečně naštvaní na vše, co se okolo nás děje, se nezbavila. Na novém albu Caribbeania trochu ubrala a položila si na něm otázku. Co by se stalo, kdyby Enya přijela do Karibiku pařit s jejími černožskými přáteli a podpořila tím myšlenku, že nejde o turistickou destinaci, ale o úctyhodné místo s nevšedním vznešeností. Na svou stranu přitom získala kanadskou zpěvačku Nelly Furtado a v houpavém rytmu skladby Hoy Por Ti spolu připomínají pravidlo karibské komunity. Dnes jsem tu pro tebe, zítra to budeš ty pro mě.

Příběhů, ze kterých jsou vaši černošti předci vynecháni a neustále je vám připomínáno, že s ohledem na svůj původ nemáte v některých hudebních žánrech šanci, začala mít Lido Pimienta paradoxně plné zuby. Dozvěděla se totiž, že zrovna ona by se neměla pokoušet o západní klasickou hudbu, protože k tomu nemá předpoklady. Takže natruc se symfonickým orchestrem natočila album La Belleza, nabízející podle ní tu nejzápadnější klasickou hudbu, zahrnující gregoriánský chorál a posedlost s hudbou k filmu Valérie a týden divů od skladatele Luboše Fischera. Vše samozřejmě protkala oslavou kultury černošské Kolumbie. Ačkoliv nové album Caribenia natočila ve skromných podmínkách na syntezátory, ke klasické monumentálnosti se vrátila v závěrečné skladbě, ve které rozjímá nad tím, že sice musela opustit Kolumbii, ale neustále se sem vrací, aby se pokusila opravit minulost.

A teď k názvu Alba Caribenia, tedy Karibik a Enya. Do skrkolomné nemyslíte? Spojovat karibské rytmy s New Age dost dobře nejde, ale to není cílem Lido Pimienty. Má spíš na mysli, jak sama řekla, milou katolickou dámu žijící s kočkami na vlastním zámku bez nutnosti vydávat nová alba, jezdit na turné a být pod dohledem médií, což je stav svobody, po kterém Lido Pimienta touží. Jinými slovy, být svobodná, aniž by se musela potýkat se šikanou toxických chlapů a neupřímných přátel.

Na novém albu Caribenia zůstává Lido Pimienta zřetelně svou, tedy kolumbijskou ženou, jihoameričankou, domorodkyní, černochkou, imigrantkou a umělkyní odmítající nechávat si vnucovat společenské a kulturní kánony. Zpívá o tom ve skladbě Libelula společně s portorickou reggaetonovou a queer umělkyní Anou Macho.

0: Café.
1: Posloucháte Český rozhlas Vltava a pořad Art Café s Jiřím Moravčíkem, ve kterém si pouštíme nová alba zpěvaček spojených s kumbí. S Lido Pimienta, kterou jsme doposlouchali, sdílí mexická zpěvačka, skladatelka a aktivistka Lila Downs podobný osud. Narodila se matce z indiánského národa Mixtéku v pohoří Sierra Madre a americkému otci. Po většinu času žila ve Spojených státech, kde vystudovala antropologii, aby nakonec skončila u hudby, vždy pevně spjaté s mexickými lidovými styly, ačkoliv do nich zaplétala rock, pop nebo se saxofonistou Paulem Cohenem jazz. Manželstvím vydrželo 30 let, než v roce 2022 zemřel, což Lilu Downs na novém albu Cambias mi mundo přivedlo poprvé v kariéře k rozhodnutí složit si všechny skladby a s heslem Mé tělo je plné kumbie jim povětšinou dodat typický mexický taneční ráz.

Lila Downs na předchozích 13 albech mnohokrát oceněných Latin Grammy nikdy nevydržovala zoufalství jako milenku. Ostré politické názory ale nikdy neskrývala a pro posluchače měla radu, aby jako ona zatřásli svým hněvem a nenávistí. Nové album nazvala Cambias mi mundo, tedy něco jako Měníš můj svět, což souvisí nejen se smrtí manžela, ale také s pocitem, že se před ní otvírá nově nalezená cesta a ze zármutku a nově nalezené lásky se pro Lilu Downs rodí možnost říct světu věci, které by ho mohly třeba změnit. A k povinnosti nemlčet přidala rozhodnutí zbavit nové skladby složité postprodukce a nechat je vyrůst

bujné taneční krásy. Proto si Kluce vzala mladého kubánského zpěváka Alexe Cubu, žijícího v Kanadě, který pochopil, co zpěvačka myslí tím, když po něm žádala, aby jí pomohl propojit bojovou náladu s osvobozujícím tancem. V titulní skladbě o ženských právech si s Lilou zaspívala kanadská reperka a LGBT aktivistka Claudia Meza, známá pod jménem Snowda Product.

Lila Downs v bezmála 60 letech zůstává ikonou mexické lidové hudby a patriotkou mexické kultury, které z pozice poloviční Američanky ve světě hájila a proslavila. Ve skladbě Tumba 7 například varuje před postupující civilizací a turismem ohrožující ochranu Monte Albana, světoznámé lokality Zapotéku zapsané na seznam UNESCO.

Chci, aby lidé vstali, tančili a řekli, ano, ty měníš můj svět, abychom ho také mohli změnit. Vysvětlila Lila Downs, proč na album zařadila roztančenou skladbu Tu falso amor, propojující mexickou hudbu s balkánskou, ačkoliv ji od sebe dělí tisíce kilometrů. A než si poslechneme, s přáním hezkého zbytku dne se s vámi loučí Jiří Moravčík.

0: Tak to jsme se dnes v Art Café ponořili do světa kumbí a jejich současných podob v hudbě Elido Pimienta, Karolíny Oliveros a Lily Dons. A žánrové novinky představil Jiří Moravčík. Co kdy kde v kultuře vám říkáme v průběhu každého všedního dne na Vltavě, ostatně od toho tu jsme. Ale otázka informačních zdrojů, které referují o aktuálním dění v kultuře, se proměňuje spolu s podobou internetu. Tuzemská regionální a alternativní umělecká scéna prosazuje různá řešení, ať už jde o digitální kalendáře událostí nebo decentralizované sociální sítě. Příklady různých praxí probereme v Art Café zítřejším, a to s Terezou Liškovou. Začínáme 2 minuty po 17. hodině. Minutu po 18. vám přejeme dobrý podvečer se stanicí Český rozhlas Vltava, Viktor Láně zpoza vysílacího zařízení a Daniela Čermáková od mikrofonu. Za půl hodiny 15. část románu Petra Benchleyho Čelistino a teď je tu Václav Vraný se svou pravidelnou čtvrteční podvečerní půlhodinkou.
1: Jazzový podvečer. O propojení losangeleské ambientní scény s jazzmeny, o tom, jak se muzikanti vyrovnávají s faktem, že jim umělá inteligence fušuje do řemesla, a možná také o pozvolné změně způsobu poslouchání hudby bude dnešní pořad. Od mikrofonu zdraví Václav Vraný.

Co je to ambient? Pokud se opřeme o definici průkopníka tohoto žánru, Briana Eno, je to hudba navržená tak, aby byla stejně tak přehlédnutelná jako zajímavá. Dnešní pořad částečně vychází z pozoruhodné analýzy americké autorky Kristin Robinson, publikované v roce 2025 v newsletteru Machine Learning amerického časopisu Billboard. Kristin říká, že uvnitř těžko uchopitelné skupiny instrumentální hudby zvané ambient existuje část hudebního biznesu, která funguje jinak než kterýkoliv jiný žánr. Ambient se totiž často poslouchá na pozadí a slouží konkrétnímu účelu, například meditaci, spánku, soustředění nebo relaxaci. To znamená, že ani ti nejúspěšnější umělci tohoto žánru se většinou sami o sobě nestávají známými osobnostmi. I přesto se tu prý dají vydělat značné peníze, respektive jde to prý stále hůř. Situace se zkomplikovala s příchodem AI generované hudby. Ambient se stal ze dne na den ohroženým druhem, což se událo poté, co za covidu paradoxně enormně vzrostl zájem o tento žánr. A jak to souvisí s jazzem? Dnes nás čeká tvorba hudebníka nastupující generace, který jednak vytěžil z covidového boomu ambientu a zároveň spolupracuje s improvizujícími, respektive, dalo by se říct, jazzovými hudebníky. Proto byl mimo jiné jedním z respondentů zmiňované analýzy Kristin Robinson. Jeho jméno je Cory Gordon, působí jako producent, multiinstrumentalista a bubeník a dnes si pouštíme hudbu z jeho desky Loam, hlína, natočené v duu se saxofonistou Nathanielem Youngem. Toto album vyšlo 22. června 2026 a o všechny nástroje, s výjimkou saxofonu i o zpěv, se postaral právě Cory Gordon.

Kořeny novodobého boomu ambientu prý sahají do období vzniku streamovacích platform kolem roku 2016 a hlavně k fenoménu redakčně sestavovaných playlistů určených pro funkční poslech. Tyto playlisty daly vzniknout takzvaným ghost artists, neviditelným hudebníkům, kteří, když se dostali do těchto playlistů, měli postaráno o slušné živobytí. Na to se automaticky navázala nová hudební vydavatelství, ovšem ta nefungují jako tradiční labely, prý provozují takzvanou hru na objem. Vydávají záplavu rychle vyrobených skladeb, které odkupují od tvůrců a jejich jedinou ambicí je dostat se na nějaký playlist a často pracují velmi nenápadně. Zajímavostí je, že zájem o mainstreamové žánry jako pop a rap prý sice v rámci funkčních playlistů upadl, ale to rozhodně neplatí u ambientu, který naopak jako náplň playlistů vzkvétá. Zajímavé taky je, že ze strany dnešního hudebníka Coryho Gordona se nejednalo ochladný business kalkul, což je slyšet jednak z jeho hudby ovlivněné ambientem, kterou si dnes pouštíme, ale také tvrdí, že ve skutečnosti sledoval Los Angeleskou ambientní scénu dlouho předtím, než začal tuto hudbu sám vytvářet. Boom ambientu pak chápe jako přirozenou reakci na chaos ve světě a touhu po nějakém meditativním, vznešeném posluchačském zážitku.

Rostoucí popularita ambientní hudby se prý ale neodehrává jenom na internetu. Je patrná také na živých koncertech. Například jedna ze stálic Los Angeleské ambientní scény, label Leaving Records, musela po skončení covidového lockdownu přesunout své pravidelné měsíční koncerty v parku na jiné místo kvůli rostoucímu počtu návštěvníků. Jeden z organizátorů na to poznamenal. Museli jsme přemýšlet jinak. Museli jsme najít způsob, jak k původně bezejmenné instrumentální hudbě připojit tvář a identitu. Z toho vyplývá zákonitý a právě probíhající vývoj, kdy se celá scéna posouvá mimo sféru pouhého pasivního poslechu k něčemu víc.

Živé koncerty ambientní hudby taky odhalují zajímavý potenciál svého blízkého vztahu ke stylu zvanému lo-fi. Lo-fi je zkratka pro low fidelity, tedy doslova nízká věrnost zvuku. Původně to označovalo nahrávky, které nejsou dokonale čisté. Je v nich slyšet šum pásku, praskání, ruch místnosti, zkreslení, nedokonalý mikrofon nebo lehce zastřený zvuk. Nejdřív to byla chyba, která se ale stala součástí žádané estetiky. Chtěným zvukem. Dnes se tím navíc běžně myslí taky určitý hudební styl nebo nálada. Klidná, nenápadná hudba, často s jednoduchým beatem, jazzovými akordy, samply a právě ošumtělým analogovým zvukem. A teď k onomu potenciálu. A můžeme ho na chvilku vztáhnout i na českou jazzovou scénu. Po příchodu AI generování hudby, která šokovala tím, jak dokonale dokáže hudebně tvořit, nechal se několikrát veřejně slyšet guru českého progresivního jazzu, basista Jaromír Honzák, že jednoho dne si lidé začnou užívat nedokonalost a začnou si vážit každé chyby, které se dopustí živý muzikant. On tehdy mluvil o situaci, kdyby muzikanty AI úplně vytlačila a zůstalo by jenom pár unikátů z masa a kostí. Ony ale takzvané chyby jsou například v duchu lo-fi jedním z požadovaných důkazů, že slyšíme hrát živého člověka a ne robota. A k nedokonalostem nám roboti přece neslouží. Ti patří tam, kde chyby nechceme. O omily se člověk může jednoduše postarat sám. A když je v umění chyba naopak žádaná, využití člověka je výhodnější. Chybujícího, nepřikrášleného, pravdivého, protože se jedná o bezpečný, osvobozený prostor, kde se možná ani lhát nedá.

Blížíme se k závěru tohoto pořadu, ve kterém jde obecně o ambient a jeho propojení s muzikanty, o nichž už se asi nedá úplně striktně mluvit jako o jazzových, ale spíš o hudebně vzdělaných, kteří mají k jazzu blízko. Co se týká konkrétních příkladů, pouštíme si jenom jednu jedinou desku, Loam, Los Angeleské dvojice Cory Gordon and Nathaniel Young, ale teď možná jako ukázku toho, že těch muzikantů je víc. Zazní ještě jeden Los Angeleský hudebník, zapojený do tamní lo-fi, ambientní a jazzové scény. Pustíme si bubeníka jménem Carlos Niño. Ten vydal 22. května 2026 album Rain Music s britským klávesistou a multiinstrumentalistou Duvalem Timothym a hostem Natem Mercerou. Pustíme si od nich jednu dobrodružnou lo-fi skladbu jako trochu ambientní a trochu jazzovou tečku dnešního podvečera, která má svého druhu hudební happy end. Od mikrofonu vám děkuje za pozornost Václav Vraný. Mějte se hezky a tuto skladbu si určitě doposlechněte až do konce.

0: O propojení losangeleské ambientní scény s jazzmeny, o tom, jak se muzikanti vyrovnávají s vpádem AI do jejich výsostných vod, anebo také o pozvolné proměně způsobu, jak poslouchat hudbu, byla tato půlhodinka, kterou připravil Václav Vraný. David Brada pro vás připravil jazzový koncert po 21. hodině. Bude vybírat z koncertu z velkého jazzového veletrhu konaného každoročně v německých Brémách mezi 21. a 23. hodinou. Můžete poslouchat jazz, tento jazzový koncert na Vltavě. No a za půl hodiny je tu Pavel Klusák se svým výběrem pro Sedmé nebe. Teď je 18 hodin 30 minut a za chvíli vás pozveme do vod nebezpečných, do vod, kde se pohybují nebezpečné čelisti.
1: Kafka, proces. Jednotlivec proti systému. Svět bez východiska. Balet Národního divadla opět uvádí inscenaci Kafka, proces v choreografii Maura Bigoncetyho podle románu France Kafky. Vtáhne vás do temného světa Josefa K. a jeho zápasu s absurdní byrokracií a anonymní mocí. Kafka Proces ve Stavovském divadle od 30. září. Více na národnidivadlo.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Česká centra vás zvou na noc literatury. Již 20. ročník literárního festivalu nabídne výběr ze současné evropské i mimoevropské scény v netradičních prostorách Prahy 7 a ve více než 90 českých městech. Přijďte 16. září od 18 do 23 hodin. Vstup je zdarma. Více na nocliteratury.cz. Nespěte, čtěte. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Četba na pokračování.
0: To není současná česká literatura. Tento román, který máme rozečtený, vyšel v roce 1974, ale je pravda, že v premiéře jej můžete poslouchat co by naší rozhlasovou četbu na pokračování. Jde o román amerického spisovatele Petra Benchleyho Čelisti dnes po 15. pokračuje Honza Hájek.

V sobotu v poledne stál Brody na Duně, odkud měl rozhled na skotskou cestu. Až dosud si nikdo nešel zaplavat. V trávě za sebou zaslechl Brody kroky a otočil se. Nějaký muž se ženou. Neměli daleko do padesátky. Oba vypasení se škrábali na písčitý násep a táhli za sebou dvě ukňourané děti. Muž měl kaky kalhoty, rozhalenku a tenisky. Žena byla navlečená do krátkých pestrých šatů, které jí odhalovaly svraštělá stehna. V ruce nesla sandály. Za nimi Brody uviděl auto s obytným přívěsem, zaparkované na skotské cestě. Mohu vám nějak pomoct? Zeptal se jich, když vylezli na vršek Duny. Je tohle to ta pláž? Zeptala se žena. Kterou pláž hledáte? Veřejná je. Tohle je ta pravá, řekl muž a vytáhl z kapsy mapu. Mluvil typickým přízvukem obyvatel Queensborough v New Yorku. Zatočili jsme ze 27. a jeli po téhle dálnici až sem. Jo, tohle je zrovna to místo. A kde je ten žralok? Zeptalo se jedno z dětí. Tlustý, asi 13-letý kluk. Povídal si, že uvidíme žraloka. Buď ticha, obořil se na něj otec a otočil se k Brodymu. Kde je ten mizerný žralok? Jaký žralok? Ten, co zabil tolik lidí, ukazovali to v televizi na třech různých kanálech. Žralok, který požírá lidi přímo tady. Žralok tu byl, řekl Brody, ale už je pryč. Při troše štěstí už se nevrátí. Muž na Brodyho asi vteřinu civěl a pak zavrčel. Chcete říct, že jsme se sem štvali celou cestu jen proto, aby jsme se dověděli, že tu žádný žralok není? V televizi nic takového neříkali. Nemohu vám pomoct. Nemám tušení, kdo vám řekl, že tady uvidíte žraloka. Snad si nemyslíte, že vyleze na břeh a potřese vám pravicí. Nedělejte ze sebe chytrýho, kamaráde. Poslyšte, pane. Brody vytáhl z opasku, který měl pod tričkem náprsní tašku a ukázal svůj služební odznak. Jsem v tomhle městě šéfem policie. Nevím, kdo jste vy, nebo co si myslíte, že jste, ale rozhodně vás nepustím na soukromou pláž a nedovolím vám, abyste se tam choval jako ludrák. Muž se přestal napadovat. Promiňte, ta zatracená tlačenice na silnicích a děti, kterými vřeští doucha, to vyvede člověka z míry. Myslel jsem si, že si toho žraloka prohlídnem, proto jsme sem přece jeli. 2,5 hodiny jen, abyste viděl žraloka? Proč? Něco dělat musíme. Děti ho ještě nikdy neviděli. Doufám, že ho neuvidí ani dnes. No, to je teda na prd, opáčil muž. Říkal si, že uvidíme žraloka, kňoural jeden z kluků. Drž hubu, Benny. Muž se znovu obrátil k Brodymu. Můžeme se tady najíst? Brody měl právo poručit jim, aby šli na veřejnou pláž, ale pokud nemají povolení k parkování, museli by svůj vůz s přívěsem zaparkovat nejméně míli od pobřeží. Řekl tedy, proč ne? Ale nenechte tady povolovat zbytky, ani obal od žvíkačky nebo jedinou sirku, jinak vás budou muset pokutovat za znečištění pláže.

Brody se podíval na hodinky. 12:15. Sáhl do tašky a vyndal vysílačku. Zmáčkl tlačítko a řekl. Jste tam, Leonarde? Pak tlačítko povolil. V okamžiku přišla chraplavá odpověď. Slyším, šéfe, přepínám. Hendrix dobrovolně trávil víkend na veřejné pláži jako třetí v trojúhelníku hlídek. Jak je? Zeptal se Brody. Děje se tam něco? Nic, co bysme nezvládli, akorát je tu pár mládenců od televize s přenosovým vozem. Natáčejí rozhovory s lidmi, jinak nic nedělají. Co se ptají? Obvyklé pitomosti. Bojíte se vlézt do vody? Co si myslíte o žralokovi? Ještě další takové hovadinky. Přepínám. Jsou tam už dlouho? Skoro celé odpoledne. Nevím, jak dlouho tady zůstanou, protože nikdo do vody nejde. Přepínám. Poslyšte, Leonarde, nemusíte pořád opakovat přepínám. Řeknu vám, až domluvíme. Rutina, šéfe. Přepínám. Končím. Brody chvíli počkal a pak znovu zmáčkl tlačítko. Pane Hooper, tady Brody, něco nového? Zdálo se mi, že něco vidím. Co? Nic to nebylo. Patrně jsem měl nějaké halucinace. Co myslíte, že jste viděl? Dá se to těžko popsat. Něco jako stín. Možná, že to způsobilo sluneční světlo. Tak dobře, zavolám později znovu. Za minutu nebo dvě budu naproti veřejné pláži. Brody se rozhodl, že se projde. V ruce držel vysílačku a loudal se k vodě. Zaslechl zvuk motoru. Na skotské cestě parkoval bílý přenosový vůz. Černá písmena na boční straně hlásala WNBC, televizní zpravodajství. Řidičovi dveře se otevřely a nějaký člověk se plahočil pískem k Brodymu. Byl mladý, měl dlouhé vlnité vlasy a zakroucený knír. Šéf policie Brody? Zeptal se, když od něj byl na pár kroků. Ano. Řekli mi, že vás tady najdu. Jsem Bob Middleton ze zpravodajství 4. kanálu. Rád bych s vámi natočil interview. O čem? O všem, co se týká žraloka. Jak to, že jste se rozhodl otevřít pláže? Brody chvíli přemýšlel a pak si řekl, trochu reklamy městu neuškodí, zvlášť teď, když možnost, že by se něco semlelo zrovna dnes, je tak nepatrná. Dobře, souhlasil. Kde to chcete natočit? Dole na pláži, dojdu pro své lidi. Zavolám vás, jak budeme připraveni. Brody neměl nic důležitého na práci, ale když už se jednou vydal na procházku, chtěl ji dokončit, zamířil k vodě. Šel kolem skupiny o mladiny a zaslechl, jak jeden z chlapců říká. Tak co? Nikdo nemá kuráž? $10 je $10. Nějaké děvče řeklo. Jdi se vycpat, limbo, nech toho. Brody se zastavil asi 5 metrů od nich a předstíral, že má zájem o něco na pobřeží. Proč? Zeptal se hoch. Je to slušná nabídka. Nevěřím, že někdo má dost odvahy. Před 5 minutami jste tvrdili, že ten žralok tady není. Chvíli bylo ticho a pak jeden z mladíků řekl. $10 na dřevo? Tady jsou, odpověděl chlapec a zatřepal 10-dolarovou bankovkou. Jak daleko mám plavat? Počkej, asi 100 metrů. To je slušná vzdálenost, ne? Jak poznám, kde končí 100 metrů? Musíš to odhadnout. Chvíli pláv a pak se zastav. Jestli se mi bude zdát, že si uplaval 100 metrů, zamávám na tebe. Platí, děvče řeklo. Ty se zbláznil, Jimmy. Proč chceš jít do vody? Těch $10 přece nepotřebuješ. Myslíš, že se bojím? Nikdo neříká, že se bojíš, ale je to docela zbytečné. Chlapec se otočil a začal se loudat k moři. Brody zavolal. Hej! A hoch se zastavil. Co je? Co chceš dělat? Zeptal se Brody a přistoupil k němu. Zaplavat si? Kdo jste? Brody znovu vytáhl náprsní tašku a ukázal chlapci odznak. Tak ty si chceš zaplavat. Všiml si, jak se hoch ohlédl po svých kamarádech. To je hotovka? Proč ne? To snad není proti předpisům. Či je? Brody nevěděl, jestli ho ostatní mohou slyšet, a proto řekl tiše. Chceš, abych ti to úředně zakázal? Hoch se na něj podíval, zaváhal a potom zavrtěl hlavou. Ne, to ne, pane, ale tak těch $10 můžu docela dobře potřebovat. Fajn, nezůstávej tam moc dlouho. Nezůstanu. Utíkal do vody. Brody za sebou slyšel kroky.
Bob Middleton proběhl kolem a volal na chlapce. Hej, hej, hej, pojď zpátky. Co chcete? Ozval se chlapec a přestal plavat. Vezmeme nějaké záběry, jak jdeš do vody. Co ty na to? Seví? Souhlasil chlapec a začal se brodit vodou zpět ke břehu. Middleton se obrátil k Brodymu. Jsem rád, že jsem ho chytil, než uplaval moc daleko. Alespoň natočíme někoho, kdo si tady dnes zaplave. Vedle Brodyho se postavili dva muži. Jeden nesl 16-milimetrovou kameru a stativ. Druhý muž nesl čtverhranou kovovou krabici, vybavenou ciferníky a knoflíky. Kolem krku měl zavěšená sluchátka. Vezmeme to tady, Voltře, řekl Middleton. Dej mi vědět, až budete připraveni. Vytáhl z kapsy notes a začal klást chlapci otázky. Starší z mužů k němu přistoupil a podal mu mikrofon. Couval ke kameramanovi a odvíjel kabel z cívky. Můžeme začít, oznámil kameraman. Potřebuji si poslechnout toho chlapce, hlásil muž se sluchátky. Řekni něco, cokoliv. Požádal Middleton mládence a přidržel mu mikrofon několik centimetrů od úst. Co chcete, abych řekl? V pořádku, poznamenal zvukař. Fajn, začneme detailem, Voltře, a rozšíříme to na celek. Mávni na mne, až budeš připraven. Kameraman se zadíval do hledáčku, zvedl prst a ukázal na Middletona. Jedem, ohlásil. Middleton se natočil ke kameře a spustil.

Prima, přikývl Jimmy. Třásl se a třel si paže. Hej, Bobe, řekl kameraman. Ten kluk by měl oschnout. Nemůže být přece mokrý, když se předpokládá, že ještě nebyl ve vodě. Máš pravdu. Můžeš se osušit, Jimmy? Jo. Chlapec doběhl pomalu ke kamarádům a utřel si tělo ručníkem. Hlas za Brodym se zeptal. Co se tady děje? Byl to ten člověk z Queensborough. Televize, vysvětloval Brody. Budou natáčet nějakého plavce. Tak, měl jsem si přinést plavky. Rozhovor se opakoval a sotva Middleton chlapci poděkoval, hoch vběhl do vody a začal plavat. Middleton se vrátil ke kameramanovi a řekl, jeď pořád dál, volce, Irvé, stáhni zvuk. Tohle pravděpodobně použijeme pro druhou kameru. Kolik toho chceš? Zeptal se kameraman, který snímal plavce. Asi tak 30 metrů, nebo tak nějak. Zůstaneme tady, dokud kluk nevyleze z moře. V každém případě buď připravený. Brody tak přivykl vzdálenému a sotva slyšitelnému motoru fliky, že jeho zvuk vůbec neregistroval. Byl neoddělitelnou součástí atmosféry pláže, stejně jako hluk vlnobití. Náhle se zvuk motoru změnil. Přešel z tichého předení v naléhavé vrčení. Brody se díval za plovoucím chlapcem a uvědomil si, že loď ostře a rychle otáčí. Naprosto nepomalu a šouravě, jako při své obvyklé hlídce. Přiložil vysílačku k ústům. Vidíte něco, Hoopere? Všiml si, že flika zpomalila a zůstala stát. Middleton zaslechl, že Brody něco říká. Vem to, Irve, řekl. Natoč tohle, volce. Šel k Brodymu a zeptal se. Co se děje, šéfe? Nevím, odpověděl Brody. Právě se to snažím zjistit. Do vysílačky řekl. Hoopere? Ano, ozval se Hooperův hlas. Pořád nevím, co to je. Ten stín, myslím. Zase tu byl. Teď ho nevidím. Možná, že mám unavené oči. Máš to, Irve? Zeptal se Middleton. Zvukař potřásl hlavou, že nemá. V moři plave nějaký kluk, pokračoval Brody. Kde? Zeptal se Hooper. Middleton vecpal mikrofon Brodymu k obličeji mezi ústa a vysílačku. Brody ho odstrčil, ale Middleton mikrofon okamžitě přistrčil zpátky asi na 2 centimetry od Brodyho úst. Tak 30 nebo 40 metrů od břehu. Asi mu nařídím, aby se vrátil. Brody zasunul přístroj do ručníku za pas, přiložil dlaně k ústům a vykřikl. Hej, ty, tam, vrát se! Chlapec neslyšel. Vzdaloval se stále víc od břehu. Kluk, který mu nabídl $10, zaslechl Brodyho volání a přišel k okraji vody. O co jde? Zeptal se. O nic, odsekl Brody. Myslím jen, že by se měl vrátit. Kdo jste? Mezi Brodym a chlapcem stál Middleton a nastrkoval mikrofon od jednoho k druhému. Šéf zdejší policie, koukej odsud vypadnout u smrkanče. Brody se otočil k Middletonovi. A vy dejte ten zatracený mikrofon od mýho obličeje, slyšíte? To nic, Irve, řekl Middleton. To můžeme přece vždycky vystřihnout. Brody promluvil do vysílačky. On mě neslyší, Hoopere. Můžete na něj zahoukat a říct mu, aby plaval ke břehu? Jistě, za minutku jsem u něj. Ryba se teď ponořila a klikatě plula několik stop nad písčitým dnem a asi 25 metrů pod flikou. Celé hodiny stopoval její smyslový systém podivný zvuk nahoře. Dvakrát vyplavala na metr nebo na dva ke hladině, dovolujíc zraku, čichu a nervovým kanálkům, aby odhadli věc, která se nad ní hlučně pohybovala. Dvakrát se zase ponořila, aniž zaútočila nebo odplavala. Brody viděl loď obrácenou k západu, jak se náhle stáčí ke břehu a odhazuje z pršky pěny od poskakující přídě. Udělej záběry té lodi, volce, řekl Middleton. V tom ryba vycítila změnu v síle zvuku. Jak se loď vzdalovala, předení motoru bylo tlumenější. Ryba se otočila, ladně jako letadlo, obsala křivku a následovala slábnoucí zvuk. Hoch přestal plavat, zvedl hlavu a podíval se na pobřeží. Šlapal vodu. Brody zamával rukama a křičel, vrať se! Chlapec taky zamával a začal plavat zpět. Plaval dobře. Otáčel hlavu doleva, aby se mohl nadýchnout a kopal nohama v rytmu s pohyby paží. Brody odhadl, že je asi tak 50 metrů od pobřeží a bude potřebovat dobrou minutu nebo i víc, než se dostane na pláž. Co se děje?
ozval se vedle Brodyho člověk z Queens.

0: Jo, kluci stáli za ním a dychtivě se culili. Nic, prostě nechci, aby plaval daleko do moře. Je tam žralok? Zeptal se jejich otec. To je žrádlo, liboval si jeden z kluků. Koukejte jít zpátky na pláž, nařídil Brody. Momentíček, šéfe, namítl muž. Vždyť jsme sem kvůli tomu jeli takovou dálku. Vypadněte! Při rychlosti 15 uzlů trvalo Hooperovi jen půl minuty, než ujel těch 200 metrů a přiblížil se k chlapci. Zastavil nedaleko a nechal motor na neutrálu. Chlapec zaslechl motor, zvedl hlavu a zeptal se, co je? Nic, řekl Hooper. Plav dál. Chlapec sklonil hlavu k hladině a plaval. Zachytila ho vlna a hodila ho ke břehu, takže se mohl už po dvou nebo po třech dalších tempech postavit. Voda mu sahala až po ramena. Začal se namáhavě brodit ven. Hooper začal s lodí couvat dál od vln příboje. Když se podíval ze zádi, zahlédl stříbrný pruh komíhající se v šedomodré vodě. V první vteřině si Hooper neuvědomil, co vlastně vidí, a i když ho náhlé poznání omráčilo, rybu zřetelně neviděl.
1: Pozor! Vykřikl.
0: Co je?
1: Zařval Brody. Ryba! Kluk musí z vody! Rychle!
0: Jimmy Hoopera slyšel a snažil se utíkat, ale voda mu sahala až k hrudi a pohyby byly pomalé a namáhavé. Vlna ho hodila do strany. Zakopl, opět se postavil a naklonil se kupředu. Brody vběhl do vody a natáhl k němu ruce. Silná vlna ho uhodila do kolen a odrazila zpět. Honem, řekl Brody. Sáhl po chlapci, který měl strachem rozšířené oči a propadl panice. Brody chytil chlapce za ruku. Přitáhl ho k sobě, popadl kolem ramen a společně vyklopítali ven z vody. Ploutev zmizela pod hladinou a ryba odplouvala zvolna zpět do hlubiny. Brody stál na písku a stále ještě držel chlapce kolem ramen. Jsi v pořádku? Zeptal se. Chci jít domů. Och, se třásl. To ti věřím. Brody ho vedl k místu, kde stáli jeho kamarádi. Obrátil se k tomu, který nabídl sázku. Zaveď ho domů a dej mu těch $10. Kluk přikývl. Byl bledý a vystrašený. Brody spatřil svou kapesní vysílačku, zmítající se v pěně u pobřeží. Vytáhl ji, otřel a stiskl tlačítko. Leonarde, slyšíte mě? Slyším, šéfe, přepínám. Byla tu ryba. Jestli je tam u vás někdo ve vodě, žeňte ho ven, bez průtahů, a zůstaňte na místě, dokud neseženu někoho, kdo vás vystřídá. Nikdo se nesmí vodě ani přiblížit. Pláže jsou úředně uzavřené. OK, šéfe, byl někdo zraněn? Přepínám. Bohu díky, nikdo, ale unikl jen o vlásek. Jasný, šéfe, přepínám, končím. Brody se vrátil k místu, kde nechal tašku. Middleton za ním zavolal. Poslyšte, šéfe, můžeme s vámi teď natočit ten rozhovor? Brody se zastavil. Měl sto chutí poslat Middletona do hajzlu, ale místo toho řekl. Co chcete vědět? Viděl jste to též, co já. Jen pár otázek. Brody vzdychl a vrátil se s Middletonem k jeho dvěma kolegům. Jo, tak začněte. Kolik toho ještě máš, Voltře? Zeptal se Middleton. Asi 17 metrů. Buď stručný. Dobrá, dej mi znamení. Jedem. Tak, šéfe, začal Middleton. To byla klika. Co říkáte? Ano, chlapec mohl být mrtvý. Myslíte, že jde o stejného žraloka, který zabil už několik lidí? Nevím, hádám, že je to ten samý. A co bude teď? Pláže jsou od této chvíle opět zavřené. Víc zatím dělat nemůžeme. Snad byste měl raději říct, že nebezpečí v Emity stále trvá. Ano, to je pravda. Co to pro Emity znamená? Potíže, pane Middletone. Jsme v tom až po krk. Podíváme-li se nazpět, šéfe. Jak vám je, že jste dal ty pláže právě dnes zpřístupnit? Jak mi je? Co je to za otázku? Mám zlost, jsem otrávený a zmatený. Zároveň šťastný, že nikdo nepřišel k úrazu. Stačí to? Jasně, šéfe, řekl Middleton s úsměvem. Děkuji vám. Odmlčil se a pak dodal. Fajn, Voltře, balíme, jede se domů a začneme tuhle motanici upravovat. Co nějaké zakončení? Zeptal se kameraman. Mám ještě asi 8 metrů. Prima, fajn, počkej moment, vymyslím nějakou moudrou větu. Brody sebral ručník a tašku a přešel Duny k svému autu. Když došel na skotskou cestu, viděl rodinku s Queensborough stát vedle svého vozu. Byl to ten lidožrout? Zeptal se otec rodiny. Kdo ví? co na tom záleží. Moc jsem toho z něj neviděl, jen ploutev. Moji kluci jsou zklamaný. Poslouchejte vy, blbče, osopil se na něj Brody. Ten chlapec málem přišel o život. Zklamalo vás, že se to nestalo? A nevykládejte, ta ryba nebyla dost blízko. Vsadím se, že jste to všechno naranžovali pro ty chlapy z televize. Zmizte odtud, pane. Vy i ta vaše příšerná familie. Ať už vás tady nevidím. Brody počkal, až muž naložil svou rodinu a věci do vozu. Když odcházel, zaslechl, jak si chlápek postěžoval manželce. Hned jsem věděl, že všichni tady budou fouňové a měl jsem pravdu, dokonce i policajti.

Stále doznívá naše filmové léto 2026. Jehož součástí je také premiérové zpracování románu Petra Benchleyho Čelisti, který proslavil americký režisér Steven Spielberg. My máme Čelisti rozdělené celkem do 20 částí. Z překladu Gizely Šmidlíkové připravil tuto četbu Michal Plzák a účinkuje v ní Honza Hájek v režii Izabely Šenkové. 16. část na Vltavě zase zítra a k odvysílaným příspěvkům do našeho filmového léta se můžete vracet na našem webu vltava.rozhlas.cz, v tomto případě také třeba ke dvoudílné adaptaci, rozhlasové adaptaci Velkého Gatsbyho Francise Scotta Fitzgeralda. Ondřej Brousek jako Velký Gatsby se zde objevuje v příběhu Velké lásky, oslnivého společenského vzestupu i tragické deziluze. Francis Scott Fitzgerald, autor jazzového věku, ve svých románech a povídkách jedinečným způsobem zvětšnil atmosféru prvního poválečného desetiletí ve Spojených státech amerických. Oba díly dramatizace jeho nejznámějšího románu Velký Gatsby můžete poslouchat po dobu 8 týdnů, takže máte poměrně dost času ještě na vyslechnutí části první i druhé, ale samozřejmě doba expirace není nekonečná, tak hledejte na vltava.rozhlas.cz.

V náladě 7. nebe jsme už doputovali k 19. hodině. Ještě pozvánka na jazzový koncert. Pokud jste ji ještě neslyšeli, budeme vybírat z koncertu z velkého jazzového veletrhu konaného každoročně v německém městě Brémy mezi 21. a 23. To je čas našeho čtvrtečního koncertu jazz. No a ještě pozvánka k radiodokumentu, kdy se budeme zabývat tvorbou vizuálního umělce výtvarníka Jana Mančušky, držitele ceny Jindřicha Chalupeckého z roku 2004, který zemřel ve svých 39 letech. Vizuální umělec Jan Mančuška měl široký umělecký a žánrový záběr, vysokou prestiž a byl často zván na významné mezinárodní přehlídky současného umění. Tohoto předčasně zesnulého umělce vám připomeneme v dnešním radiodokumentu, který můžete poslouchat za hodinu.

U poslechu sedmého nebe vás zdraví Pavel Klusák. V polovině 90. let jsem byl jakožto hudební novinář v kontaktu s nadnárodní společností BMG, jako všichni tehdy, s její pražskou pobočkou. V té době mi jejich promotér klasické hudby a jazzu, pan Bělohlávek, nabídl recenzní CDčka, o která zjevně nebyl příliš zájem. Byly to nejen reedice jazzových alb Johna Coltrane'a, ale i několik titulů Alice Coltrane, vydaných tehdy poprvé na kompaktních discích a vracejících se tak po delší době na scénu. Hudbu Alice jsem si dokázal dost těžko zařadit. Avantgardní hudba nebyla obvykle tak harmonická jako její snímky, taky tam zjevně nebyla ambice hrát virtuózně, aspoň v obvyklém smyslu. Pomalu jsem rozeznával, že mám před sebou spirituální jazz a hlavně osobitý výraz, pro který neplatí žánrová měřítka. Pomalu jsem se tak seznamoval s příběhem, který mi připadl časem velký a podivuhodný. Dnes v 21. století je Alice Coltrane uznávanou, ba ctěnou kulturní osobností, vnímanou velmi jedinečně. Nebylo tomu tak vždycky. Napřes rok nás čeká dvojité výročí, 20 let od úmrtí, 90 let od narození. Vycházejí knižní publikace, nového vydání se dočkávají zapadlé snímky, vyšly dokonce i dávné televizní pořady Alice Coltrane. Pokusíme se udělat si v tom příběhu pořádek. Začíná první díl z dvoudílného portrétu skladatelky, klavíristky, hráčky na harfu a další nástroje duchovní vůdkyně Alice Coltrane.

My bychom měli začít na počátku 60. let, kdy se dost zajímavá, ale nikterak slavná klavíristka Alice McLeod seznámila s Johnem Coltraneem, tehdy už hvězdnou a přelomovou postavou moderního jazzu. Měli pocit, že k sobě patří až osudově a začali spolu žít. John Coltrane byl na scéně schopen velmi expresivních výkonů, plných energie, ale založením byl introvert. S Alice rozhodně netrávili večery v newyorských klubech. Bydleli společně v domě v Dix Hills na Long Islandu ve státě New York. Mimochodem dnes je z něj národní památka a muzeum. Alice a John Coltraneovi žili záměrně duchovním, tvořivým a disciplinovaným životním stylem, ve kterém se hudba prolínala s neustálým hledáním vyššího smyslu existence. Oni v krátkém čase, který jim byl vymezený, stihli zanechat stopu nejen v jazzu, ale i ve spirituální hudbě současnosti, v současném umění, které chce být vyjádřením duchovního přesahu. Otevírá se tak vlastně dvojí úhel pohledu a poslechu. Je na nás, zda budeme jejich hudbu vnímat především jako tvorbu, a to konkrétně s duchovním tématem, anebo jako spirituální komunikaci s lidským i nadzemským rozměrem, uplatňovanou v rámci umění. Vlastně tohle dilema, tohle rozcestí připomíná slavný citát, často přisuzovaný francouzskému filozofovi Pierre Teilhardovi de Chardin. Nejsme lidské bytosti, které zakoušejí duchovní zkušenost. Jsme duchovní bytosti, prožívající lidskou zkušenost. Ani jeden z obou Coltraneových nevnímal jazz jenom jako umělecký žánr, než kvůli zábavu. Hudba pro ně byla formou modlitby a nástrojem k dosažení vyššího stavu vědomí. Společně sdíleli názor, že zvuk může mít léčivou moc a dokáže povznést lidskou duši. John a Alice se intenzivně zajímali o indické náboženské texty, hinduismus, buddhismus, astrologii, jógu. V ekumenickém mixu, tak typickém pro 60. léta, k sobě pouštěli i spisy o starém Egyptě, muslimské nebo judaistické a teozofické, ale jaksi přednostně studovali spisy indických mudrců. Když se John Coltrane stal studentem indického sitáristy a vzdělance Raviho Shankara, byla pro něj celá ta zkušenost tak podstatná, že spolu s Alice pak dali svému synu jméno Ravi. Zdá se, že bez podpory Alice a bez vzájemného souznění by se John nemohl ponořit tak jasně do práce, kde hudba a osobní cesta splývaly. V roce 64 odešel John Coltrane doma na řadu dnů nahoru do podkroví, kde se postil, modlil a komponoval. Alice Coltrane pak řekla, a když pak se šel dolů po schodech, bylo to jako když Mojžíš se stoupil z hory a nesl desky s přikázáními. John řekl, mám to. Poprvé v životě jsem celou tu hudbu uslyšel. V prosinci pak s přáteli nahrál světu Vyšší láska, A Love Supreme, své ústřední hudební díků vzdání Bohu. Alice tu měla úlohu nejbližší bytosti, velmi posilující Johnovo přesvědčení. Polovina 60. let byla dobou, kdy takováhle hudba, A Love Supreme, mohla být LPčkem s širokým posluchačským ohlasem napříč světa díly.

Zbližování Johna a Alice pokračovalo. Rozhodně se nedá říct, že by Alice byla názorově dominantní. Na to byl John příliš dychtivý student duchovních tradic i věd. Mimochodem, nastudovával si i Einsteina. Ale Alice, která mu za 3 roky porodila 3 děti, pro něj vytvořila naprosto srozuměné prostředí. Byla s ním zajedno a ještě měla energii sedět s ním u klavíru a přehrávat Stravinského nebo Schoenberga. Coltrane nechával moderní složitost ovšem čím dál víc za zády a šel po kořenech černé hudby. Až do Afriky a zároveň k svému přesvědčení, že hudba má reprezentovat vesmírný chaos, frenetický tep života i krize a dramata společnosti. Když svůj styl čím dál víc otvíral divokosti, pudovosti a volné disonanci free jazzu, nevydrželi to ani bubeník Elvin Jones, ani klavírista McCoy Tyner. Slyšeli jsme akorát Rámus, říkali na odchodu. Ceněný kvartet se rozpadl. Na uprázdněné místo u klavíru ovšem zasedla Alice Coltrane. Ono se vlastně už předtím uvažovalo, že by přistoupila na palubu, ale co by vibrafonistka. Teď do bicích bušil atavistický Rashid Ali a energický klavír Alice dotvářel Coltraneovo přesvědčení, že hudba má sestupovat do hlubin vesmírného vědomí. Skutečně působila občas jako velký třesk, pád do extáze z duchovních příčin. Publikum odmítalo, zjišťovalo, co se děje. Někteří byli pro. John Coltrane nosil pořád stejné jméno, ale na koncertech i na albech už znělo něco jiného než dřív. Je to trochu jako když začneme žít s určitou osobou a časem zjistíme, že se zásadně proměnila ona nebo my nebo všichni a musíme se k tomu nějak postavit. Pustíme si takzvaně to samé, co jsme už jednou slyšeli. To zpěvné, písničkové téma My Favorite Things, teď už ale zmítající se v maelstrému free jazzového období Jonas Ellis po boku.

0: Možná si vybavujete velké americké televizní dějiny jazzu. Seriál Ken Burns Jazz vysílal se i u nás. Připomeňme, že tenhle sestup do oka uragánu, free jazzový rodokmen černého jazzu, jak jsme ho teď v ukázce slyšeli, byl z těchto televizních rozsáhlých dějin úplně vynechaný. Snad jako něco kulturně neuznaného a taky komerčně málo výdělečné. Dnes by se to, myslím, už stát nemohlo. Ta hudba byla úžasně, radikálně energická, ale poslední rok John Coltrane hrál a žil svědomím zhoubného nádoru. Zemřel v roce 1967 na rakovinu jater, bylo mu 41 let. Všechno velké stihl za posledních 10 let života, snad i proto byl nejoddanějšími kruhy vzývaný jako světec. Na tomhle místě připomeňme, že velmi specifickým projevem péče o saxofonistův odkaz je sanfranciská ortodoxní africká církev svatého Johna Coltranea. Jazzman v jejím znaku má kolem hlavy svatozář, jako na byzantské ikoně, a ze saxofonu mu šlehají plameny. Společné album podepsané jmény Johna i Alice vyšlo po smrti v roce 1968. Jsou tu společné snímky, ale taky náznaky, že Alice Coltrane chce pokračovat a že její duchovní jazz nejspíš ani nebude tak neproniknutelný a free jako finish jejího muže. Z alba Cosmic Music je tu track nazvaný The Sun, Slunce.
1: May there be peace and love and perfection throughout all creation, O God. May there be peace and love and perfection throughout all creation, O God. May there be peace and love and perfection throughout all creation.

První solová alba Ellis Coltrane, jako jsou Monastic Trio z roku 68, nebo Huntington Ashram Monastery z roku 69. Tedy tato první solová alba představují jeden z nejzásadnějších přerodů v historii jazzu. Autorka, klavíristka a hráčka na další nástroje se v nich odpoutala od odkazu zesnulého ultrapopulárního Johna Coltranea a po svém definovala žánr spirituálního jazzu. Můžeme to říct ještě jinak. Cítila, že chce pokračovat v myšlenkách a odkazu Johna, ale rozhodně ne jeho prostředky. To bylo velmi emancipované a zřejmě jediná poctivá tvůrčí cesta. První album je podle jejího komentáře spirituální očistou, katarzí po smrti Johna. Truchlení, rozloučení. Skladba IHS, pojmenovaná podle iniciál používaných pro svatou osobu Krista, ve skutečnosti znamená IHS I have suffered, trpěla jsem. Je to ohlédnutí za nejtěžším obdobím čerstvé vdovy. Zvuk se postupně proměňuje a pročišťuje od drásavého, emotivního avantgardního jazzu až po meditativní hluboký klid, inspirovaný indickou filozofií a hinduismem. Připomeňme, že Ellis v téhle době jako solistka byla novým debutujícím jménem. Manažeři Coltraneovského labelu Impulse zprvu vůbec nebyli nadšení jejím rozhodnutím vydávat desky. Její styl se jim nezdál, neznali ho z dřívějších úspěšných desek. Producent Ed Michel, který byl na straně Ellis Coltrane, vzpomíná, že jí vlastně nechali vydat nějakou hudbu hlavně proto, že měla autorská práva na veškerého Johna Coltranea a potřebovali s ní být za dobře. Bylo to pošetilé podceňování, které se až časem proměnilo ve velmi odlišný, víc fair pohled na Ellis Coltrane.

Nedlouho předtím, než John Coltrane zemřel, se rozhodl pořídit si harfu. Očekával od ní novou inspiraci. Jenomže postavit nástroj nějakou dobu trvá, a tak pošťáci zazvonili u domu s obrovskou zásilkou až v době, kdy v sídle žila už jen vdova Ellis se 4 dětmi. Přijala harfu jako signál, jako znamení a sama se na ní naučila. Bylo to v době radikálního vytržení. Po smrti nejbližší bytosti nedokázala spát ani přijímat potravu. Trpěla halucinacemi a v jednu dobu vážila málo přes 40 kilogramů. Uhrát všechno tohle do zdárné proměny jí prý pomohl indický guru Sachidananda. Duchovní učitel, který zahajoval legendární festival ve Woodstocku a se kterým meditovali Beatles. Díky němu zarámovala Ellis svou duchovnost do indické tradice. Posvátné je vše a všude, člověk je kapesní reprezentací věčnosti z masa a kostí. Ellis ovšem nehrála na harfu tradičně. Její hudba byla buď řízeně půvabná, nebo výbušně chaotická. Ona vystěhovala harfu z orchestřiště vážnohudebního orchestru a udělala z ní nástroj kosmického vyjádření.

Autorku a hráčku Ellis Coltrane mohli v prvních sólových letech někteří novináři prohlašovat hlavně za vdovu po slavném muži. Ale podporu jí bez okolků poskytovali výteční hudebníci. Na albech jí doprovázeli absolutní mistři tehdejší avantgardy. Kontrabasisté Jimmy Garrison a Cecil McBee, bubeník Rashid Ali nebo saxofonisté Pharoah Sanders a Joe Henderson. O aranžmá smyčcového kvartetu požádala Ellis Ornetta Colemana, což je tedy netradiční volba. A titulní skladba alba Universal Consciousness taky podle toho netradičně zní. Bez ohledu na kritické hlasy Ellis vystoupila v roce 1970 v Carnegie Hall a převedla tu Johnova témata do dlouhých extatických ploch za asistence saxofonistů Pharoaha Sandersa a Archieho Sheppa. Nahrávka dlouho kolovala jako bootleg, nedávno vyšla oficiálně u samotné značky Impulse. Ellis byla výjimkou, když začala smyčcovou sekci aranžovat sama a taky dirigovat. Ostatní se na to většinou najímali specialisty. Producent Ed Mitchell vzpomíná, že zvlášť šéfové Warner Music byli neradi, že Ellis chce smyčce, byly s tím výdaje, ale skladatelka se nikoho moc neptala. Když měla složitě sestříhat nahrávku, vyslovila slova, která od ní už ve studiu opakovaně slyšeli. Musím to jít promeditovat. Řekla a odešla domů, z čehož profesionálové u Warner Music rostly. Nebylo jasné, jak dlouho bude meditovat a jak racionální rozhodnutí nakonec bude. Když se vrátila, řekla Ellis producentu Edu Mitchellovi, že ve snu s ní mluvil Father, tedy táta jejich dětí, John Coltrane, a také pan Stravinský přišel do snu a poradil jí, kde udělat střihy, kde sestříhat magnetofonový pás. S producentem to div nepraštilo a o radě ze snu řekl, že tohle prostě nefunguje. No, sedělo to perfektně a dodnes lze tu návaznost poslouchat na LPčku a asi byste si toho střihu ani nevšimli.

Ellis Coltrane odcestovala na počátku 70. let do Indie za svým guru, jehož jméno uložila do názvu alba Journey in Sachidananda. Oddala se studiu, v té době už jí mnozí říkali nikoli Ellis, ale Turia. To bylo její duchovní běžně užívané jméno.

tak ekumenických vibrací vtáhla Going Home, tedy ten starý americký spirituál, který si vybral Antonín Dvořák a použil ho ve své novosvětské symfonii. Tady si melodii plasticky osahávají modulované varhany Alice Coltrane.

To bylo Going Home, dvořákovské téma podle Alice Coltrane. Teď si už po třetí poslechneme téma, které se nám vrací. My Favorite Things, jednu z ikonických melodií v podání Johna Coltrane, nahrála Alice podle všeho i jako komunikaci se zesnulým mužem. Alice v téhle verzi z roku 1971 nehraje jenom na klavír, ale využívá i své typické varhany, harfu, perkuse a indickou tamburu. Doprovází velký 18členný smyčcový orchestr, který aranžovala samotná Alice, je tu kontrabasista Reggie Workman a další. Jakmile se po divokém, free a psychedelickém úvodu sformuje hlavní chytlavý motiv, skladba získá meditativní, hypnotický charakter navozený indickou tamburou. Píseň transformuje z broadwayského hitu do podoby mystické modlitby a do nahrávky vstupuje recitace textu, kterou namluvil Swami Sachidananda, což ještě umocňuje její náboženský a filozofický rozměr. Jsou to nepochybně už zas jiné My Favorite Things.

Náš portrét Alice Coltrane je v polovině. Jeho druhou část můžete poslouchat v následujícím čtvrtečním Sedmém nebi. Opouštíme Alice v 70. letech, když pořád ještě vydává alba u Warner Music a tu a tam vystupuje veřejně. Blíží se ale doba, kdy převáží její přesvědčení, že hudba je pro ní opravdu jen prostředek a ne cíl. Už v druhé polovině 70. let Alice vedla ašram, tedy klášterní místo s védskými hinduistickými obřady v Kalifornii, nedaleko Malibu. V klášteře vydala Alice Coltrane řadu nahrávek s vlastní hudbou. Byly určené jen duchovní komunitě, takže se nedistribuovaly ven. Je to nesmírně zajímavá situace. Erudovaná autorka, která o pár let dřív dirigovala 25členný orchestr, se stáhla s tvorbou dovnitř společenství. Skončíme hudbou, která tenhle přerod signalizuje. Gána Nýla z alba Transcendence je jednou z prvních ukázek její interpretace indických duchovních písní, tedy bhajanů. V nich Alice hraje na varhany a elektrické piano Fender Rhodes a doprovází ji velký sbor zpěváků z jejího duchovního ašramu, kteří tady tleskají do rytmu a dotvářejí extatickou, trochu gospelovou atmosféru. Tak tedy trochu Indie, trochu gospel, rok 1977 a naschledanou při poslechu druhé části podivuhodného příběhu Alice Coltrane. Loučí se Pavel Klusák.

0: příběh skladatelky, klavíristky, hráčky na harfu Ellis Coltrane se rozhodl připomenout Pavel Klusák, ale jedno sedmé nebe mu na to stačit nebude, tak se s touto umělkyní setkáme zase za týden. Za jazzem do německých Brém nás vezme David Brada, bude to za hodinu. Toto severoněmecké město totiž rozeznívá nejmodernější evropský jazz každý duben a Jazz Ahead je nejvýznamnější veletrh mezinárodních hudebních setkání současného mladého jazzu. Letos v dubnu se účastnilo 38 projektů z celkem 20 zemí a David Brada vybral pro dnešní večer celkem 4 z těch 38. Uslyšíme tak estonskou klavíristku Britu Virves, německou saxofonistku Kristýnu Brodersen, švédského klavíristu Joela Listaridese a švédského trombonistu Kristiana Persona. Tak tato vystoupení si můžete poslechnout dnes mezi 21. a 23. hodinou.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: No a na úvod toho čtvrtečního večera, kterým vás provází Daniela Čermáková, je připraven jako obvykle rozhlasový dokument. Tentokrát to bude audioportrét Jána Mančušky, mezinárodně uznávaného vizuálního umělce a experimentátora. Dokument Stíny věcí o tvorbě tohoto držitele ceny Jindřicha Chalupeckého z roku 2004, který zemřel předčasně v pouhých 39 letech, natočil Miroslav Burjánek. Umělecký a žánrový záběr Jána Mančušky byl velmi široký. Instalace, videa, záznamy, performancí, výtvarná práce s texty, divadelní hry, tvorba ve specifických prostorách. Tím vším se zabýval Ján Mančuška a s tím ruku v ruce šla vysoká prestiž a časté pozvánky na významné mezinárodní přehlídky současného umění. Stíny věcí, to je nadpis tohoto radiodokumentu, který vám teď nabízíme v repríze.

0: Radiodokument.
1: Jan Mančuška, množství vody, kterou jsem dokázal udržet v ústech a dosud se nevypařila. Sítotisk na sklenici, voda, dřevěný stolek, 88,3 krát 34,8 krát 38 cm. 2006.
2: Archiv umělců Akademie výtvarných umění Praha. Vědecko-výzkumné pracoviště. Přede mnou na stole krabice, na ní štítek Jan Mančuška. Materiály o výtvarníkovi, umělci Janu Mančuškovi. Dám se do bádání. Budu se přehrabovat v té krabici. Nějaké katalogy zde jsou. Osud umělce Jana Mančušky. V této papírové krabici. Tak se mi ojel rukou. Velký detail. Jan Mančuška.
3: Jeho obvyklá věta byla, říkal, Ježíš, já bych tak měl víc číst, já prostě musím pořád číst a to on čest pořád, ale vlastně člověk se nejednou uvědomí, že ten čas prostě na to přečíst všechno, že ten čas tam prostě není. Takže myslím si, že třeba on byl přesně člověk, pro kterého tohle bylo frustrující, že nemůže přečíst všechno, co by chtěl.
2: Na Akademii výtvarných umění začínám natáčet dokument o Janu Mančuškovi. První kontakt mám s Janem Šerých. Vaše spojitost s Janem Mančuškou byla skupina Bezhlavý jezdec. Členové Bezhlavýho jezdce, kromě zesnulého Jana Mančušky, působí na Akademii výtvarných umění.
4: Ano.
2: Máte i mailovou adresu
4: Bezjezdec. No, ta mailová adresa vznikla ještě snad na konci 90. let, kdy mail byl celkem unikátní záležitost, tak jsem to považoval za platformu celé naší skupiny. Nebyl to jenom můj osobní mail, ale bylo to takový trochu sdílený komunikační kanál. Proto se to jmenovalo takhle. A protože se mi z nějakého důvodu líbila ta zkratka. My jsme se za ten celý název Bezhlavý jezdec velmi rychle začali stydět, takže jsme se zkracovali na BE, což bylo takový trochu hermetický, ale s těma zkratkama se běžně pracuje. No.
2: Proč Bezhlavý jezdec? Já v mládí četl knihu s názvem Bezhlavý jezdec. No. Má to nějakou souvislost?
4: Já myslím, že bezhlavých jezdců je asi dokonce víc, ale tohle konkrétně bylo, myslím, pojmenovaný podle nějakého ruského westernu. Já nevím, jestli byl ze 70. let. Asi svýho času možná i docela kultovní, ale já si přiznám, že pokud jsem ho viděl, tak jsem ho zapomněl zcela.
2: Klíč od ateliéru nahoru.
4: Ještě budu dejchavičný.
2: Pulzuje život.
4: No, tam zvolíme. Pulzuje možná infarkt trochu. Jsme tady opravdu zrovna v nějaký mezifázi mezi klauzurama a přijímacíma zkouškama.
1: Čin. Násilní oběť. Mužského pohlaví, ženského pohlaví. Ženského pohlaví, nedospělá, dospělá, hrnek, podoba, materiál, barva, tvar, ucho, dutý válec, funkce, poloha, obsah, obsah, prázdno, plnost, důvod plnosti, vyplňující látka, náhodná, netypická, častá. Ateliéru Josefa Bolfa. Josef Bolf, umělec, který byl členem skupiny Bezhlavý jezdec, přítel Jana Mančušky. Jak jste se setkali?
5: No, my jsme se potkali jakoby na akademii, že jsme se nějak sešli v ateliéru, jsme studovali u Vladimíra Kokoly, asi ve druháku nebo ve třetíku, já přesně nevím, ve druháku možná, ještě s Janem Šerýchem a s Tomášem Vaňkem. A jsme tenkrát jakoby se začali víc kamarádit a vymysleli jsme si, že budeme mít společnou výstavu v galerii AVU. Kolem toho jsme se nějak začali aktivně stýkat. My i s Janem měli ateliér spolu v nějakém fotbalovém stadionu, v nějakých šatnách, tak z toho potřeba se nějak definovat, tak asi to byl ten manifest a i to jakoby v úzovkách založení skupiny Bezhlavý jezdec. Ale vzniklo to jako primárně z nějakého přátelství, jako z nějakého společného žití. Jako no.
2: Přátelství je
1: vztah souznělý, ale jsou také odlišnosti. Byly mezi vámi nějaké rozdílnosti, spory?
5: Jo, my jsme byli každý úplně jiným jako naturelem. Jano byl hodně aktivní, cholerický, já jsem měl sklony tak melancholii. Byli jsme na stejné vlně, byli jsme přátelé, sdíleli jsme spolu obdiv umění. Jak jsme studovali tu školu už po té revoluci, že jsme měli pocit, že jsme součástí toho umění, jako myslím, i toho, co bylo venku. My jsme to brali jako, že jsme toho součástí automaticky, protože jsme v tom byli, že tam nebyl distanc té uzavřené společnosti, jako za těch komoušů.
1: V pracovně rektora AVU Tomáše Vaňka. Tomáš Vaněk, umělec, výtvarník, přítel Jana Mančušky. Jak jste se k sobě dostali?
0: Je toho moc, ale abych byl konkrétní, tak s Janem jsem se potkal v roce 92 na Akademii výtvarných umění. Já jsem studoval malbu u profesora Sobka, Jano Mančuška studoval kresbu u Jitky Svobodový v ateliéru. Setkali jsme se jako stážisti u hostujícího profesora modernisty Jana Kotíka. Velmi brzo jsme si tak jako padli do noty, protože jsme rádi řešili věci umění. Věci umění v tom smyslu, jak ho dělat a jak ho nedělat, vůči čemu se vymezit, jako co to znamená, jako vůbec se jim zabývat. Zajímaly nás velmi společné otázky. Rozdíl byl v tom, že Jano byl velmi vyhraněně, mám pocit, už tenkrát angažovaný, že nějakým způsobem součástí jeho myšlení bylo velká starost o svět. Jo, až taková syntetická, velká starost o svět, že něco je špatně a že se musí dělat něco dobře a líp, jak být angažovaný, neangažovaný. Mě to zajímalo, ale zároveň jsem zastával trochu cyničtější polohu v tom smyslu, že jsem věděl, že některé naivní názory nemůžu následovat, abych něco nepokazil, že musím být jakoby tvrdší. Takže jsme se dohadovali o principech, jak zachraňovat svět, jak dělat takzvaně dobré umění, který se vymezuje vůči tomu, co se nám líbí a co se nám nelíbí. Ale teprve až posléze, když jsme se potkali v ateliéru profesora Kokoli, Vladimíra Kokoli, na experimentální grafice tenkrát, kde jsme se potkali s Josefem Bolfem a vedle v ateliéru byl Honza Šerých. V té době, kolem roku 95-96, jsme začali řešit ambice, jak se vymezit vůči umění 80. 90. let, jak hledat nějaké nové cesty. A řešili jsme specifický druh ambice, jak něco způsobit v současném umění.
1: Stál proti stolu, smysly nastraženy, aby neminul nejmenší detail, který by ho mohl navést správným směrem. Nakonec si všiml lžičky na stole, která svojí polohou ukazovala na skleněnou láhev, na které zase zahlédl odraz hledaného předmětu. Jan Šerých.
4: To je ateliér, v němž teď působím jako asistent, je to ateliér Vladimíra Skrepla. A shodou okolností teda místo, kde jsme se s Janem potkávali, protože jsme byli jeden čas, my jsme tak střídali tady ty ateliéry během studia, ale pak jsme oba absolvovali zde. A škola má dvě prostory, tady ještě jedna je symetricky na druhé straně budovy, tak jsme ji tenkrát sdíleli. My jsme vlastně dřív, ještě než jsme vůbec spolu začali vystavovat nebo nějak fungovat jako jakási taková formace, tak jsme se tady potkávali ve škole a bylo to vlastně spíš založené na nějakých osobních sympatiích a sdílení možná referenčních rámců nebo něčeho takového, že jsme zřejmě jaksi měli nějaký podobný náhledy na různé tehdejší jevy v umění. Ty tendence byly prostě nějak něčem podobný, byť myslím, že jsme nikdy nebyli moc homogenní skupina, že jsme se vůbec jako neorganizovali, všechny naše akce společní byly takový ad hoc, nebyli jsme systematický vůbec, což jako může být samozřejmě problematický z hlediska nějaké produktivity nebo efektivity, ale na druhé straně to možná bylo dobrý, protože jsme pořád si udržovali nějakou vlastně volnost v tom sdružení nebo v té skupině, no.
1: Josef Bolf.
6: Já
2: měl představu, že Jan Mančuška byl introvertního založení.
5: On byl otevřený, velmi charismatický, když přišel, jako bylo plno v té místnosti a tam to člověk lezlo na nervy.
2: Popišme si ho.
5: Byl velmi jako výrazný, už jako vizuálně, černovlasej, fousatej, jako velmi intenzivní, co se týče verbálního projevu. Furt něco říkal, až toho člověk někdy měl díru v hlavě. Zároveň jako samozřejmě byl velmi empatický, dokázal ustoupit. Vůči přátelům byl, myslím, velmi vstřícný vždycky. Velký charisma, dokázal okouzlit lidi. Když už někde byl, tak to byl jako on. A
2: poutal pozornost.
5: Poutal pozornost.
2: Strhl na sebe pozornost. Strhl
5: na sebe pozornost, no.
1: Tomáš Vaněk.
2: A skupina B je Bezhlavý jezdec. Co nás spojovalo?
0: Byl to takový jakoby silný pocit, jako něco způsobit. My jsme samozřejmě byli specificky individualizovaní. Já, Pepa, Jano Mančuška i Honza Šerých. Zároveň, jelikož jsme spolu hodně kamarádili, tak tam byla nějaká společná vůle vlastně se posílit. Já už jsem naznačil, že to byla specifická ambice něco způsobit, specifická i syntetická. Začali jsme to řešit, že by bylo dobrý založit skupinu, ale zároveň jsme začali řešit to, na co jste se ptal, co máme společného, a zjistili jsme, že nemáme nic společného. My jsme hledali, co máme společného, protože my jsme měli společný pocit, ale v mnoha věcech jsme se rozlišovali, jo, a takový jakoby tah, jako jednotný tah za něčím společně. Podle mě to byla vůle. Vůle něco způsobit a vůle vymezit se, která obsahovala určitou naivitu, ale i vlastně určitou sílu. Tohle bylo jako ten původní impuls. My jsme vytvořili jakoby společný statement, manifest, kde jsme na tom dlouho pracovali. Museli jsme nějakým způsobem přetavit různý individuální přístupy do nějakého pocitu, který se dá společně definovat. Co se týče i toho sjednocení, no tak to byla speciální hra s tím, jak se budeme jmenovat. Dlouho jsme vybírali to, na čem se shodneme. Já už si nepamatuju, jaký jména padaly, návrhy padaly, ale to, že jsme nakonec vybrali, že naše skupina se bude jmenovat Bezhlavý jezdec, bylo podle toho, že jsme došli k takový mechanický rozpravě, že jsme si říkali, kdo co četl, viděl, co nás zaujalo, a jenom jsme testovali, jestli to zažili všichni ostatní tři členové potenciální skupiny. My jsme se kupodivu shodli na ruském westernu, který se jmenoval Bezhlavý jezdec. V tom ruském westernu jezdil po lese kůň s tělem bez hlavy. Ono to bylo trochu parodický a zároveň mysteriózní. My jsme se shodli, že vlastně buď ten western nebo tu knihu jako někdo čet, a zároveň přesně nám ten název nějakým způsobem připadal dostatečně expresivní. Například ve vztahu k americkému expresionismu a Modrým jezdci skupině, ale i zároveň vystihující jako Bezhlavý jezdec, že trochu děláme věci vůlí, a i když se snažíme dodat nějaký rozumový důvody, tak nám to nefunguje.
1: Jan Šerých.
2: Jak dlouho ta skupina
4: fungovala? No, to je docela obtížný definovat. My si to občas píšeme do těch svých kurikulích, víte. Je otázka, jestli se na tom shoduje. Ale já bych řekl, že to začalo někdy na konci 90. 98 bych si tipnul, 7 možná. A pak 2002, třeba 3. My jsme si nikdy tak oficiálně neřekli, že je konec. Nikdy jsme se úplně takhle jako dramaticky nebo i rigidně nerozešli, protože ona vlastně ta spolupráce si spíše tak jako rozvolňovala, každý začal mít svoji vlastní nějakou praxi autorskou, a vůbec tak, že jak ty spolupráce i předtím byly do značné míry improvizovaný nebo ad hoc, tak jako pak to tak jako šumělo. Těžko říct, jak dlouho trvala.
1: Josef Bolf.
2: Jan Mančuška nemůže hovořit o vás, ale vy můžete pohovořit o Janu Mančuškovi a udělat srovnání i skrze vaši tvorbu. Já tam vidím v tématech, nebo v tom mladění, jisté styčné body.
5: Asi je to i ta generační věc, jsme prostě reagovali na nějaké podobné věci. Je v tom určitě inspirace, jako třeba filmem, ten obraz nebo i ta instalace jsou věci, které nějakým způsobem konzervují čas, takže možná, že ten jiný způsob práce s časem nás vždycky fascinoval, ten film nebo tak u Jana Vísto divadlo. Záznam a to, jak to funguje, možná, že potenciálně skrytý příběh v tom, který nemusí být dořečený, který má nějakou osobní rovinu, která je velmi těžko uchopitelná. Tyhle ty věci v tom nějak společný jsou. Nebo byly. Taky si myslím, že umění není jenom jako vyrábění těch artefaktů, ale že to je nějaký způsob, jak rozumět sám sobě asi a přes sebe světu, nebo nějaký ten základ, možná, že je v tomhle tom, jak poznat sám sebe, jak se poznávat, když člověk něco vypráví, tak v té chvíli to vytváří.
2: V prostorách Archivu umělců Akademie výtvarných umění Praha, v těchto prostorách Archivu umělců Akademie výtvarných umění Praha. Číst Mančuškovy texty. Žena středního věku stojí nahá před oknem. Čas ukazuje 6:00 ráno. Žena právě vstala a nestačila se ještě obléct. Vedle ní stojí pes. Žena středního věku stála nahá před oknem. Čas ukazoval 6:00 ráno. Žena právě vstala a nestačila se ještě obléct. Vedle ní stál pes. Teď si dává vařit vodu na čaj, je stále nahá, pes sedí vedle ní a pozoruje ji. Žena středního věku stála nahá před oknem, čas ukazoval 6:00 ráno, žena právě vstala a nestačila se ještě obléct, vedle ní stál pes, dala si vařit vodu na čaj, byla stále nahá, pes seděl vedle ní a pozoroval ji. V tom ve vedlejším pokoji zvoní telefon, je 6:15. Žena středního věku stále nahá. Před oknem čas ukazoval 6:00 ráno. Žena právě vstala a nestačila se ještě obléct. Vedle ní stál pes. Dala si vařit vodu na čaj, byla stále nahá. Pes seděl vedle ní a pozoroval ji. V tom ve vedlejším pokoji zazvonil telefon. Bylo 6:15. Žena jde zvednout telefon. Cestou opět míjí okno. Pes je doprovází. Žena středního věku stála nahá před oknem, čas ukazoval 6:00 ráno. Žena právě vstala a nestačila se ještě obléct. Vedle ní stál pes, dala si vařit vodu na čaj, byla stále nahá. Pes seděl vedle ní a pozoroval ji. V tom ve vedlejším pokoji zazvonil telefon, bylo 6:15. Žena šla zvednout telefon, cestou opět minula okno, pes ji doprovázel. Zvedá telefon, pes je pozoruje. Žena středního věku stála nahá před oknem. Čas ukazoval 6:00 ráno. Žena právě vstala a nestačila se ještě obléct. Vedle ní stál pes, dala si vařit vodu na čaj, byla stále nahá, pes seděl vedle ní a pozoroval ji. V tom ve vedlejším pokoji zazvonil telefon, bylo 6:15. Žena šla zvednout telefon, cestou opět minula okno, pes ji doprovázel, zvedla telefon, pes ji pozoroval. Jestli zavěsíš, otrávím ti psa. Teď poslouchej. Tomáš Vaněk. V čem byl Jan Mančuška jiný než Tomáš Vaněk, Josef Wolf, Jan Šerých? V čem se odlišoval jeho styl, výrazové prostředky charakterizovat?
6: To je velmi citlivá otázka, nebezpečná. Jako nebezpečná, já samozřejmě něco risknu. V období, kdy jsme se potkali, tak každý byl ovlivněný jako svými vlivy. Svými vlivy od Bonára přes, teďka mi nenapadá, co bych tam přes Lovecrafta, různý autory, autorky. Mám pocit, že se něco v malbě objevovalo podobný. Hra s fragmentem, s absurditou, s tajemstvím. Mám pocit, že Pepa Wolf se překláněl víc právě do nějaký mysteriózní polohy. Honza Šerých do nějaký jako konstruktivisticky, konstruktivně, stroze věcní polohy, kde to tajemství bylo zakletý do povrchu. Jan Mančuška měl speciální druh existencialismu. Kresl náměty, které odkazovaly. Nedovedu teď takhle rychle pojmenovat. A já jsem pracoval s nějakou jako groteskou. My jsme se tak jako různě prolínali. Si teďka jenom pomáhám takhle to popsat, ale k tomu zásadnímu jako odlišení Jana mám pocit, že bylo přesně kolem toho 96. 97. roku, 98. kdy on jakýsi jako fragmentální přístup sestavování nějakého sdělení, ať už vizuálně, obrazově, Mám tím na mysli, že třeba nemaloval ve velkých plochách, že když pojednával plochu, tak vždycky to sestavoval z malých flíčků, čárek. Ta fragmentarizace, ta byla pro něj nějak typická. Ony tyhle ty fragmenty, které byly kreslený nebo malovaný, potom nahrazoval různými materiály, pomůckami. Sestavoval věci z brček, z čistítek, z nitek, z hřebíčku. Já si to takhle jako nahlas přehrávám, abych to pojmenoval. Janova práce je balíkem fragmentů. Něčím, co je rozpadlý na částečky. Mám pocit, že i přes tohleto období došel k tomu svýmu románově konceptuálnímu přístupu, kdy vlastně sestavoval instalace díla i obrazy až takovým románovým způsobem, že ta ambice, aby pojednal docela velký téma. Velkým téma mohlo být třeba moje kuchyň. Ale jak tam dostat to, že to není jenom banalita, ale že to je velký prostředí divadelní, performativní, vizuální, konceptuální. Přemýšlení o tom, co se tam má dělat, bylo opět sestavování určitého sledu myšlenek, názorů, postřehů, tvrzení, zpochybnění. Fragmentarizace jako úvodní vstup nebo impuls a potom celky sestavený z fragmentů. Mám pocit, že formální obsahová věc i politická věc bylo nějakým způsobem pro Jana typický. Pracovat až románově ve sféře konceptuální umění pod vlivem kategorie fikčních světů, tvorby fikčních světů. Jano byl ovlivněný novým románem, který byl typický pro svoji formu popisnosti. On popisoval a říct maximálně všechno věcným popisem. Nepouštět se do emocí, ale vytvořit ty emoce, nebo vytvořit atmosféru, nebo vytvořit názor velmi specifickým druhem popisu. Pro Jana jedna typická věc, že on vytvořil osobitý způsob, jak popisovat. Jak popisovat nikoli slovy, ale jak popisovat věcmi. Jak vytvářet situace, které popisujou děje a popisují důležitý postřehy. Jeho poslední instalace, to byly svérázný druhy novorovánovýho popisu, jako věcního popisu, instalačního popisu. Udělat okno z jiných materiálů je popsat to okno jinak. Použít jiné prostředky, vytvořit jiný popis, než jsme zvyklí. A tím jiným popisem přitáhnout pozornost na jiné významy.
7: Vytvořit koncept. Okna.
6: Koncept popisu, popisu okna.
7: Koncept popisu okna.
6: Koncept popisu podlahy. Koncept popisu situace doma v kuchyni. Koncept vytváření pomůcek televizního diváka.
1: Fragmenty, střípky, objekty, stíny věcí. Jan Šerých. Mančuškovu tvorbu.
4: Není jednoduchý asi tady fyzicky se s těma věcma setkat. Mimo výstavy retrospektiva, už posmrtná v městské knihovně, tak některé věci byly rekonstruované dokonce podle fotek, podle nějakých nákresů, že už fyzicky neexistovaly ty starší instalace z těch počátků 0. let. To bylo zajímavé, tak se z toho stane ještě větší mýtus, když vlastně ty věci fyzicky neexistují a musí se s nima pracovat jako s nějakou dematerializovanou předlohou, zkrátka jenom, dejme tomu. No.
1: Jan Mančuška už je legenda.
4: Tak to je samozřejmě souhra mnoha okolností, tak on opravdu pak po škole se docela relativně rychle včlenil do nějakého mezinárodního kontextu a fungoval v něm opravdu až do No vlastně v něm v podstatě funguje do dneška. Zároveň tyhle ty osudy jsou vždycky přitažlivé. To si budeme povídat, to je jasný. Aniž bych tím chtěl snižovat o jeho práci, protože s ní mám vztah a jsme si myslím rozuměli, co se týče umění. Ne vždycky, co dokázali zkousnout.
1: Jan Mančuška, prostor za stěnou. Popis. Prostor za stěnou má přibližně 3 metry do hloubky. Na levé straně stěny visí ve výšce asi 1,5 metru od podlahy obraz. Nalevo pod obrazem stojí židle a skříňka. Židle je stejně jako skříň dřevěná. Pravá strana stěny je prázdná a na zdi nic nevisí. Před stěnou stojí asi 2 metry vysoká skříň ze světlého dřeva. V horní části z dvířky a dole s 2 prázdnými policemi. paní Petrou Mančoškovou. Jsme v zahradní restauraci naproti rozhlasu. Paní Petro, zaměřme se na ten rodinný život s Janem Mančuškou.
3: Aha, musím říct, že to je pro mě těžký téma, pořád ještě nejsem zvyklá takhle mluvit o takových vlastně intimních věcech a vztazích. To období bylo krásný, bohužel to dopadlo tak, jak to dopadlo, tak to jsou věci pak, o kterých se jako špatně mluví. Ale jinak musím říct, že jako mám pocit, že to byl dár pro mě v životě, že jsem měla tu možnost s ním část toho života strávit.
1: Kde jste se seznámili?
3: Jo, my jsme se seznámili přes mýho bratra Denise, který s Janem studoval na střední umělecko-průmyslové škole. Byli spolu ve třídě. Brach vodil domů různý spolužáky a tak jsme měli ty aktivity propojený a tak jsem skrz Denise Jana poznala a pak jsme se zamilovali.
1: Vy jste, Petro, poznala celou partu. Bezhlavý jezd.
3: Vlastně tam přátelství bylo i s partnerkama, kdo teďka se kamarádím i jako s manželkama bezhlavých jezdců nebo s partnerkama. I jako teďkon tři kluci bývalí bezhlavý jezdci, ty vztahy mají mezi sobou hezký. No.
1: To mohu potvrdit, nebuď se všemi jsem hovořil. Jan, hovořil s vámi o své práci, o své výtvarné práci. Probírali jste to doma u kuchyňského stolu?
3: Jo, tak to tou prací žil. Já to bylo jako jeho hlavní prostě smysl života, ta práce, takže to by ani jinak nešlo, než o tom nemluvit. Takže když viděl, že už je to třeba na mě trošku moc, tak jsme probírali i jiné věci, ale jinak myslím si, že jsem byla často takový první posluchač těch věcí, že vždycky přišel s nějakým nápadem a něco a vlastně měl potřebu to nějakým způsobem sdílet, takže jsem u spousta těch věcí byla, bylo to hrozně jako zajímavý, vzrušující, jak ty věci vznikaly, ale pak samozřejmě zase bylo období, kdy jsem měla malé děti. Jano začal hodně jezdit do ciziny, hodně ta tvorba byla pak už zaměřená ven a já už jsem zase jako nestíhala, byla jsem pak často sama na ty věci tady, když odjížděl, takže pak už někdy to bylo takový, že když přijel a začal jako mluvit o všech těch věcech, tak já jsem měla pocit, že potřebujeme se bavit jako taky o něčem jiném, ale to téma tam bylo pořád.
1: Nevím vůbec nic o vašich dětech. Můžete otevřít toto téma? Zrovna ve druhém
3: tady
1: plánu
3: skáčou, děti řádí. Tak moje děti už jsou, naše děti už jsou trošku jako větší. No. Teďko Vojtovi je 18 roků a Agátce je 15 roků. Jsou to úplně skvělý děti. Hodně věcí jsou po tatínkovi, tak je hrozně zajímavý vidět, jak ten Janov tam je úplně otištěný. U každého trošku jako jinak. U Agáty bych řekla, že víc podobou a jakoby povahou. Vojta je teďko ještě ve věku, jak mu bude 18, tak je v tom věku, jak začíná hodně tátu hledat, hodně čte věci, které máme knihovnu, takže vždycky říká, co čet táta, co si mám tady vybrat skrz tu, i tu jeho tvorbu a skrz ty knížky, co měl táta rád, tak teďko má takový období, že ho hodně jako hledá. Agáta, to je holčička taková jako, ta myslím, že zatím to má takový jako usazený, no tatínka nejde dopustit, ten byl nejlepší, to musím říct, že on byl fakt jako dokonalej táta, no.
1: Takže si našel i čas na děti, nebyl jenom to, zapálen
3: jako,
1: tou
3: ne,
1: tvorbou.
3: Tohle musím říct, že bylo neuvěřitelný, jakože on opravdu měl strašně práce, ještě samozřejmě tam je to velký téma té nemoci, když byl hodně nemocný, byl mu často i hodně blbě, ale děti byly na prvním místě, takže on třeba přijel z nějaký akce a přišel domů a první, co vždycky říkal, jako tak děti a teďko každý máte třeba hodinu a budu se každému z vás věnovat a vymyslete, co chcete dělat. To jsem žasla a fakt byl schopný s Agátou si hrát hodinu s panenkama, s Vojtou, co chtěl, co vymyslel rytíř. A opravdu byl takhle schopný každý den, když přišel, ten čas jim věnovat. Pokud mu teda nebylo už extrémně špatně, což byly takový období, kdy ta ataka té nemoci byla silnější, ale jako myslím si, že byl naprosto dokonalý táta. On byl samozřejmě tou prací šíleně jako posedlej a bylo to fakt smysl jeho života, ale byly období, kdy říkal, že stejně nic pro něj není smysluplnějšího než ty děti.
1: Kolik bylo dětem let, když Jano odešel?
3: No, Vojtovi bylo 10 roků, Agátce bylo něco přes 7 let. To byla po první třídě akorát. Jenom doufám, že tam to bude fungovat tak, že nějaké ty vzpomínky tam budou. Jsou právě věci, něco jako třeba i váš pořád, který bude mít možnost toho tátu připomenout, přemýšlet o tom, jaký ten jeho život byl, jaký to mělo všechno smysl, že budou slyšet kamarády jeho a myslím, že pro ně bude skvělý.
1: Jan Mančuška, ten druhý. Poprosil jsem svoji ženu, aby mi začernila místa na těle, která si nevidím. Instalace 15 závěstných, černobílých, 35 mm filmových pásů. Světelný box, variabilní rozměry.
8: 2007.
2: V zákulisí divadla Hrdinů divadelní projekty Jána Mančušky. Hovořit budu s Michalem Pěchoučkem a s Janem Horákem. Vím, že byl festival v Ostravě, tam byla uvedena hra Mančušková, vy jste na tom participovali.
9: Spolupráce s Janem Mančuškou pro mě byla dlouhodobější. Jano se mnou konzultoval několik divadelních projektů. Jano svoji práce konzultoval vždycky s hodně lidma, já jsem byl jedním z nich. A vlastně naše spolupráce začala jeho projektem Hra pospátku, která se uvedla v Arše. Poté jsem mu máhal s performancí, která byla uvedena v Gasku, ale tu už si vlastně ani neuvědomuju, a byla to taková jedna velká mystifikace. Po smrti Jana Mančušky jsme s Michalem, byli jsme oslaveni Galerii hlavního města Prahy, jestli bychom nechtěli nějakým způsobem divadelně reagovat na tu výstavu. A my jsme vlastně vyšli z jeho posledního nerealizovaného projektu, který se jmenuje Tato linka sleduje pohyb mé ruky, a oslovili jsme lidi z okruhu Crew Collective, což je družení lidí, kteří se věnují pohybovému divadli, tanci. No a společně jsme vytvořili takovou velmi jemnou pohybovou věc, která se uvedla jak v Galerii hlavního města Prahy, tak jsem ji vlastně pak převezl do Ostravy, protože jsem v té době založil festival, který se jmenuje Norma, a tam jsme projekt převezli a inscenovali ho v industriálním prostoru Dolu Hlubina. To je asi k tomu projektu. Tato linka sleduje pohyb mé ruky. A mé nějaké spolupráci s Janem Mančuškou, ale on se vždycky vyslech, co mu k tomu říkám, ale většinou si pak udělal to, co chtěl sám.
2: Michale, kromě výtvarníka si režisér divadelní ve studiu Hrdinů. Vidím i blízkost mezi tebou a Mančuškou.
10: My s Janem jsme studovali v stejné době, stejnou školu, takže máme jakési společné kořeny. Co nás taky spojuje, je jakási mezioborovost a zároveň jakýsi přesun k tomu divadelnímu umění. Mě na divadle zajímá interpretace textů. Ten můj přechod měl úplně jiný motivace. Jano byl v tomhletom velmi analytický a sledoval úplně jiné zájmy v tom performativním umění. On byl vlastně první, který mě ještě na škole zprostředkoval nějaký živý setkání s konceptuálním uměním, ale on s tím přišel tak jako velmi pozvolná a zároveň to bylo hodně nablízko. Vidět, jak pracuje konceptuální umělec. Ono to mělo takový zajímavý vývoj, který měl podobu skoro až lidové tvořivosti, což mi bylo taky blízké, ale zase úplně z jiných důvodů a zajímaly mě jiné formy. Ale on vlastně vytvářel jakési prototypy, jež formálně můžou připomínat lidové umění, čímž myslím, že se třeba z naprosto dostupného neuměleckého materiálu vytváří nějaká nová realita, konkrétně třeba modely, miniatury nebo jestli odkazy zajímavé k iluzivnímu umění, ale s naprosto neuměleckými prostředky. Ale fascinovala mě určitá míra i jakési manuální nešikovnosti. Tam ten obsah těch věcí byl naprosto exaktní, ale ta formální stránka byla v něčem, teď mluvím teda o těch začátcích, jo, tak ta mě fascinovala i touto nedokonalostí.
2: Rozloha jeho bytnosti, ustrojení, jo.
10: To já úplně nedokážu posoudit. Měl v sobě takový přirozený respekt, který spíš souvisel s tím, jak intenzivně se zabýval prací a jo, velký respekt jsem k němu měl.
2: Tak byl autoritou.
10: No tak on je takovým tím dobrým příkladem toho, že je to intelektuální autor, intelektuální tvůrce, což se často nepředpokládá u umělců, že se tam hledají nějaké jiné zdroje, inspirace a takové ty věci, ale on byl člověk, který byl inspirován historií umění, v tom měl velký přehled, velká rozkročenost mezi různými obory a velmi exaktní práce, což šlo od těch upatlaných začátků, které se teďko rekonstruují, protože ty věci různě mizej. Teď se dělají podle fotografií znovu, ale už tam ta upatlanost není. Jo? To už je to přesně vyrobené, což asi nevadí, ale je to něco jiného. Smysl těch věcí zůstává ale stejný.
2: Teď tam nejsou jeho ruce, ne? Je to dokonalé, ale nejsou tam jeho ruce.
10: Co se ti vybaví, když se řekne dílo Jana Mančušky? Vyskočí ti něco nějaká?
2: Mančušková instalace, kdy na stole byla sklenice s vodou do poloviny naplněná. Sklenice naplněná do poloviny vodou. Prostor, ten stůl, sklenka. Nic víc.
10: Rozhodně v Janově práci byly zajímavé ozvěny autobiografické, se třeba u konceptuálního umění, jak si neočekává, to jo. Samozřejmě Jano pracoval hodně v zahraničí, pak jsme se tak jako občas někde viděli, jednou jsme byli na nějakém výjezdě v Londýně, to spíš souvisí s nějakýma veselýma historkama, to nevím, jestli je zapotřebí, ale jinak už jsem jako fakt sledoval hlavně jeho práci, která mě vždycky inspirovala, i když jsem se zabýval vlastně úplně ničím jiným. Že pokud bych měl hovořit o jeho díle, tak se trošku stydím, protože to, co se mi na něm líbilo, když jsem, já nevím, ho slyšel, jak mluví o své práci, nebo jsem ho viděl na nějaký přednášce, tak on velmi exaktně uměl své věci vykládat. Ne interpretovat, to je něco jiného, ale vlastně objasnit a pojmenovat to, čím se zabývá a proč. To je docela výjimečný u výtvarných umělců. Já mám takovou hezkou vzpomínku, když jsem se procházel po newyorských galeriích a byl jsem konfrontován s různou kvalitou a pak jsem v jedné galerii viděl jeho práci, tak se mi strašně ulevilo.
2: V New Yorku?
10: No, strašně se mi ulevilo, že vidím dobrou výstavu a ještě v takovémhle srovnání. To byly takové ty práce s tím textem, který vlastně vymezoval prostor té galerie a kde se střetávaly ve třech bodech tři vyprávěcí linky, lomeno tři subjektivní pohledy na jednu a tutéž věc. V podstatě šlo o jakýsi banální střípek, který se udál, ale já měl pocit, že jsem se tam dotkl nějakého absolutna. Pak ještě kapající kohoutek, to byly takové juvenálie konceptuální, kdy kapal jenom kohoutek. To jsem doteďka nepochopil, co je zatím. Je to nezapomenutelný.
2: To je něco píska.
10: Tady něco, myslím to já? To je.
2: Telefon.
10: Haló? No já žiju. No my tady totíme s Mírou Buriánkem rozhovor. Ne, dobrý. V pohodě. Promiň, že jsem se nevozval, ale... Jsem dobrý, neboj. Ploutvička funguje.

0: Akademie výtvarných umění v Praze, kanceláři prorektora Víta Havránka. Vy jste byl přítelem Jána Mančušky. Kontakt s Mančuškou, pojednat o něm z hlediska přítele, nejbližšího.
1: Tak je to pravda, že asi patřil k těm nejbližším jako přátelům mým osobním. Tam se mísí, jak to často bývá, asi přátelství jako profesionální spolupráce, protože my jsme zároveň profesionálně spolupracovali. Já jsem byl kurátor nebo historik umění a on byl umělec, ale zároveň jsme byli kamarádi, dobří, blízcí. Takže tyhle dvě věci v jeho případě se mísí. Není to tak vždycky. My jsme se znali od dob jeho studií tady na AVU. Seznámili jsme se ani ne přes výtvarné umění, jako spíš přes hudbu, poněvadž on byl taky činný tehdy ve skupině hudební rockové. Ta skupina se jmenovala Snake in the Circle. Její členové taky byl Ondřej Cízler, architekt dneska, Jakub Geisler, ještě další kolegové, který do dneška vídám. To byla taková komunita mladých lidí a tam jsme se viděli poprvé. Pak jsme spolu se skupinou BJ, s Tomášem Vaňkem, Josefem Wolfem, Janem Šerichem se vídali často a vlastně spolupracovali a dávali věci dohromady, katalogy, výstavy a tak dále.
0: BJ, bezhlavý jezdec.
1: BJ, což je zkrátka pro bezhlavého jezdce.
0: Vy jako teoretik charakterizujete jeho tvorbu. Zařaďme si do kontextu.
1: Tady by bylo asi důležité říct, že Mančuška a vůbec tahle ta generace zprostředkovaně navazuje na umění 60. let, na to, čemu se v 60. letech říkalo konceptuální umění. Tak základní moment historický konceptuálního umění bylo rozdělení artefaktů, to znamená obrazu, sochy nebo objektů a myšlenky, která vede k tomuhle tomu objektu. A konceptuální umění řeklo, že ta myšlenka, která vede k výrobě ať už objektu, sochy, malby nebo videa, ta myšlenka je kardinální důležitá a to je to umělecké dílo. Ne ta realizace samotná, materiál, ne ty hromady písku, ta myšlenka je primární a to provedení je samozřejmě důležité, to působí na diváka, ale za primár považuje tu myšlenku v konceptualitu v 60. letech a Mančuška na to navazuje jako spousta dalších umělců. Většinou se to pojmenovává jako postkonceptuální generace, to znamená ty lidi, kteří reagují na tenhle ten konceptualismus 60. let a nějakým způsobem dál rozvíjejí představu té myšlenky. To je primární základní výchozí pro toho umělce. Není, je primárně výchozí, to je důležité říct.
0: Já jsem bádal vedle v objektu archivu umělců, kde mi připravili krabici se štítkem Jan Mančuška. Tam jsem se začetl, roužil do jeho textů. Žena se psem nahážena v pokoji, je se psem, ten jí pozoruje a zvoní telefon a končí to tím, že zvedne telefon a musí ho zve hla, že zabije jejího psa. Pro mě jsou to texty velice sugestivní a existenciálně laděný. Souvislost výtvarné tvorby a textů, všestrannost Mančuškovy tvorby a jeho zaujetí pro realitu, zaujetí pro autentické jevy, autentické předměty, které pak tiskoval do svých i artefaktů.
1: Já myslím, že jste to dobře jako podchytil nebo pojmenoval ten moment, který byl pro něj hodně důležitý. To byl ten moment té existenciální tíhy, že to je velmi jako specifická věc i v rámci toho postkonceptuálního umění. Ta idea je to nejdůležitější na tom konceptuálním díle, ale v jeho případě to nebyla nějaká idea analytická, matematická nebo nějakým způsobem velmi racionální, ale daleko spíš jakoby nějaký tíživě existenciální. To konceptuální umění je považované za něco racionálního, matematického, něco, co zkrátka se dá snadno jako rozumem pochopit, tak on tam vnesl jako aspekt toho jakoby takových těžkých věcí, jako je právě znásilnění, smrt, deprese, životní tíha, všechny ty emoce vlastně spojované.
0: Ono je to vzrušivé.
1: S temnou stránkou života. To vlastně i nějakým způsobem asi tvoří je

0: příběhy.
1: Do kina vstupuje mladý pár, muž a žena. Je tma, přišli pozdě. Představení už probíhá, chvíli hledají svoje místo, když se posadí, začnou se dívat na film. Na plátně je vidět mladý pár, muže a ženu. Jsou v kině a sledují film. Sedadla za nimi jsou také obsazená. Je vidět, že kino je plné. Ve filmu se odehrává scéna v koupelně, při které je vidět mladá žena nahá ve sprše. Zajímalo by mě, říká žena, jestli je nutné pro děj filmu, aby byla ta žena nahá. To nevím, ale mám erekci, odpověděl muž.
2: Pane Wolfe, kdy vám bylo s Janem Mančuškou nejlépe?
3: To asi nejlíp nám bylo, že jsem byl nejmladší a nejdivočejší. To byla legrace, no. Nejvíc. Jako pak, jako my jsme se taky pak trošku ztratili. Já jsem měl taky hodně svých věcí, které jsem řešil. A pak jsme se začali po nějaké době víc vídat. A pak jsme i nějakou náhodou měli ateliér vedle sebe, nějak v Karlíně nebo kus od sebe. Jak jsme se párkrát potkali mimo děk a pak už to skončilo. No. Mám ho spojenýho prostě s nejvíc s tím, co bylo nějak na té škole a po škole. A s těma hezkýma věcma, těma jako zábavnýma. To nebyla vždycky legrace velká.
1: Petra Mančušková.
4: Ze začátku to vypadalo, že to je nemoc, která se může objevit jednou v životě, pak zmizí a pak se už někdy nevrátí. Byla to hemolytická anemie, taková jako krevní nemoc, ale ta nemoc jako primárně není smrtelná. To není tak, že by se na ní jako umíralo, to spíš souhra náhod, tak jak to Jano bohužel měl, tak to dopadlo takhle strašně. Ale jinak my jsme ze začátku s tou nemocí jako nějak fungovali a neměli jsme pocit, že to je něco úplně ohrožující. A když jsme se rozhodovali mít i děti, tak jsme to vyloženě i konzultovali. Samozřejmě, že jsme se báli, ale nikdy jsme myslím, že ani já, ani Jano. Až pak úplně v závěru asi tam ten strach přicházel, protože to zdraví opravdu se zhoršovalo. Tak Jano vždycky říkal, víš, já nebudu asi žít jako tak dlouho. Můj cíl je dovést ty děti aspoň do nějaký plnoletosti, což se bohužel jako nepodařilo. Ten závěr pak byl rychlejší, než jsme čekali. Myslím si, že on žil naplno i přes tu nemoc, tak si myslím, že ten organismus jako vyčerpal mnohem rychlejc, než by asi někdo přicházel z nemocnice a říkal, no oni mi říkají, že bych měl jít do invalidního důchodu. Takže jsem si říkala, aha, tak možná kdyby šel do invalidního důchodu, tak by žil díl, ale zase jako za tu cenu to on nebyl ochotný. On říkal, to mě za to jako nestojí, abych tady ležel doma, někdo mě ošetřoval a šetřil se, já musím pracovat. To si myslím, že byl taky důvod toho, že to šlo rychleji, ta choroba měla progresy rychlejší. A bylo tam spousta nešťastných náhod.
0: Chybělo štěstí.
4: Tam vlastně probíhalo něco jako transplantace a ten organismus na to špatně zareagoval. Tak tam vyloženě se šlo už do velkého rizika, to už i ty lékaři říkali, že chtějí udělat takovou prostě razantní metodu. Oni ho chtěli úplně tou jako kdyby transplantační prostě metodou té nemoci úplně zbavit. Ale bohužel to dopadlo
0: radikálně.
4: Tam se ty atak, to bylo častější, čím dál tím častější. Ta léčba samozřejmě byla hrozně náročná, silná, takže ten organismus byl pořád vyčerpanější a vyčerpanější, pak už i různé léky přestávaly zabírat, takže myslím si, že oni přišli s progresivní metodou, ale varovali nás, že to nemusí úplně dopadnout. Ale to byla Janova volba.
0: Takhle to řešit,
1: Praha, staroměstské náměstí, před vchodem do galerie hlavního města Prahy, galerie u kamenného zvonu. Mám zde schůzku s režisérem, dokumentaristou Štěpánem Pechem. Točí film o Janu Mančuškovi. Já dokument rozhlasový, Štěpán Pech dokument filmový. Bude natáčet zde v prostorách galerie hlavního města Prahy u kamenného zvonu, kde probíhá výstava s názvem Sonda 1, příběh slovenského postkonceptuálního umění. Vyhlížím režiséra Štěpána Pecha, ruch turistický zaplavuje město. Restaurační zahrádky, druhý jarní den, nebo už třetí, já ztratil pojem času. tady je pan

0: režisér, pak beru monology.
1: Dobrý den.
0: Miroslav Uriáne, Štětina Roman. Dal mě na vás tím, že točíte film o Janu Mančuškovi. Já točím rozhlasový dokument. Už jsme měli i společné respondenty. Rektor Tomáš Vaněk říkal, že už jste s ním točil. Já s ním točil v pondělí.
1: Já jsem si fakt říkal, že bychom to možná mohli někdy dělat dohromady.
0: Vy jste přišel se stativy. Vidím, že mezi námi podstatný rozdíl, co se týče technického vybavení. Vy nesete stativy, bude následovat za vámi štáb. Já mám pouze nagru a mikrofon.
1: Vám závidím.
0: Půjdeme dovnitř.
1: Pojďme. My jsme tady kvůli natáčení dokumentů, jsme domluvení. Hledáme dílo Jana Mančušky. Je tady nebo opatruješ? Já jsem myslel, že tady má být sklenička na stolku.
2: Tam je důležitější.
1: Tady má dokonce dvě díla, no tak to je skvělý. O tom jsem totiž nevěděl, tak to mám upřímnou radost, že je zrovna tady tohle.
0: Můj značný nedostatek, nevládnu anglickým jazykem. Jsem to současnou dobu ztracen, trošku němčiny, trošku francouzštiny. Vy jistě vládnete, můžete přeložit.
1: Zatímco jsem chodil ve svém studiu ISCP 39. ulice New York. While I walked in my studio in ISCP 303 West 39th Street 889 New York. Tohle dílo je jedno z těch ranějších. 2005, což je rok poté, co získal cenu Jindřicha Chalupeckého, kde byl na stáži v New Yorku, a to je pro něj zlomový moment. Tam se setkává s Andrew Krebsem, získává tu možnost tam vystavovat a domluvá první výstavu. I rozhodně s tím souvisí i tohle dílo, který někteří považují za radikální a třeba radikálnější než ty jeho pozdější, mnohem větší a pompéznější věci. Je to jednoduše guma napnutá v prostoru, která popisuje aktivitu, kterou vykonává ten, kdo tu gumu čte. Tady dochází k performativnímu překlopení textu jakožto návodu k tomu, jak se v tom prostoru pohybovat. Tohle je mimořádný, že se mění ten význam tím prostorem, jednoduše jak moc je ta guma napnutá, tak dlouho trvá ten pohyb, to ovlivňuje i rychlost čtení. Já bych si to přečetl s dovolením, já jsem to naposled četl před několika lety.
0: Vstoupíme do prostoru de facto.
1: No, začíná to tak, jak se jmenuje celé dílo, While I Walked Across the Room. A pokračuje to dál. From the wall, with the door, to the wall, with the window. Tady čteme nějakou gumu a vytváříte nějakou imaginární mentální situaci a zároveň nás to pohybuje až k místu, kde se guma kříží s další gumou, takže se musíme sehnout, aby jsme mohli číst dál. Podlézt. Čítání kroků, kolik jsem jich vykonal během cesty, nábytek, popis prostoru, to jsou všechno Janovy trademarky.
0: Můžeme pokračovat?
1: Popisuje nějaký vzor dlaždiček na podlaze a praskliny mezi nimi. Though I realize that I actually don't know how wide those squares are, maybe because I have no idea how much one inch is, the measure those squares were made in. A se dostáváme do rohu, kde už skoro to není čitelný. In at the moment, a se nás to vrací zpátky úplně na protilehlou stěnu. Moment I reached the wall with the window, I decided it would be probably better. Takže jsme opravdu dorazili k tomu oknu, kterému se na protější stěně vydal. První část mise byla splněná, došli jsme k oknu, během čehož jsme zažili nejistoty. Mnoho nejistoty o prostoru, ve kterém se pohybujeme. Příběh rozprostře do prostoru, nebo nejdřív ho převede do textu a pak ho nějakým způsobem distribuje do prostoru toho, že my při čtení toho textu se stáváme tím příběhem, nebo vcházíme do něj tím, že ho vlastně sami nějakým způsobem realizujeme, což je případ třeba nějakým způsobem i tohohle.
0: Budeme pokračovat textem anglickým, volný překlad.
1: Přicházím do dvou třetin zdi, která byla původně na mé levé straně. Pomalu se přibližuji a počítám kroky a snažím se vyhnout se prasklinám mezi čtverci. Už jsem si zvykl na rytmus svých kroků. To je takový hudební motiv. Další důležitá věc, že přestože je vnímán Mančuška jako konceptuální umělec, tak pro něj ten důležitý modus vnímání je opravdu jako prožívání těch věcí. Že on se nesnaží ty věci vybudovat jako nějaký rebus nebo nějakou pointu, ale jako něco, co nějakým způsobem diváka vtáhne. Nechá ho prožít nějaký zážitek s tou základní intencí opravdu jako proměnit to vnímání, nebo aspoň ukázat nějaký předpoklady toho vnímání, aby vlastně opravdu došlo k nějakému uvědomění něčeho, třeba toho, jak vnímáme nějak věci předpojatě, nebo jak jim vlastně nerozumíme. To znejistění je taky často důležitý, ale základem těch jeho věcí je vlastně prožitek.
3: A jsou tam emoce.
1: A jsou tam emoce.
3: A silné emoce.
1: A silné emoce. Činou ne úplně veselé emoce.
3: Ano, je tam chmura, on má to výrazný existenciální rozměr.
1: A to je taky další zajímavá věc, že vlastně ty věci jsou takový dost často velice chmurný a těžký, jak říkat, existenciální. Byl osobně velice veselý a bylo hodně legrace. A ten kontrast nebo to napětí mezi těmahle polohama byla jedna z těch věcí, co mě přitáhla k tomu filmu, protože je to pro mě stále záhadou. Končíme cestu.
3: Mančuškovým artefaktem.
1: My jsme skončili právě u toho, že si zvykl na rytmus svých kroků, tak bych se vrátil k tomu, že vždycky je tam důležitý i poetický rozměr často, což by on teda asi hodně protestoval, kdyby něco takového slyšel, ale on sám byl hudebník, v mládí hrál aktivně, myslím, že nějaká muzičnost je tam důležitá. So I could only think of the number of steps that I turned. Znova se otáčíme a se blížíme tam, kde jsme začali. Turned and continued in walking toward the wall right next to the right side of the door, which is placed perhaps one third of the wall closer to the left corner of the room, where across, musíme opět podejít teď, from the armchair there stands a high but very narrow tin cabinet with five shelves, where I have mostly only papers and some videotapes, and returned to the same place where I started and tried again. Tak ten konec byl takový vyloženě příjemný, ty už jenom popsal ten nábytek a co v něm je a to, že jsme se opravdu vrátili na místo, odkud jsme vyšli. A tím jsme mohli během několika málo čtverečních metrů prožít dobrodružství v New Yorku.
3: Oblouk se vyklenul a uzavřel. Začátek a konec. Díky vám, vašemu překladu jsem pochopil smysl, obsah, význam díla a zážitek z něho. A tady není český překlad. A vy jste byl jeho blízký přítel.
1: Právě že ne. Já jsem byl jeho asistent. Mě bylo 25 a Jan už právě tehdy to sázal všude a já jsem mu dělal asistenta. V začátku mi sliboval, že budu jezdit po Evropě a dělat věci, že budu třeba střílet do židle jako vzduchovku. Říkal, to je práce snů, to je skvělý. No a nakonec jsem nikam nejel, byl jsem jednou fustí nad Labem.
3: Petra Mančušková.
4: Co byl teda jako obrovský zájem, to byla jedna z věcí, co říkal, že ho drží taky jak v nějaký duševní rovnováze, bylo v zahradničení. On strašně rád měl kytky, co máme chalupu na Šumavě, tak tam jsme jezdili hrozně moc a tam on sázel si kosatce a tulipány a všechno a pracoval na zahradě a říkal, že to je místo, kde jako dokáže opravdu si trošku odpočinout. Protože myslím, že ta hlava mu jela pořád a že přitom, když se tam pak hrabal v zemi a sekal trávu, takže říkal, tohle je něco. A když měl velký krizi, tak říkal, já jsem se měl úplně vykašlat na celý umění a měl jsem být zahradník. A dokonce říkal, já bych asi nebyl nemocnej, kdybych byl ten zahradník, jakože by měl ten klid svý duši, ale já si myslím, že by ho tam neměl, protože to by musel ten mozek odstřihnout, pobyt v přírodě a nějaký chození, tak to byla jedna z terapií, která jako ho hodně držela nad vodou.
1: Důležitá pro Jana byla určitě jeho nemoc, porucha krvetvorby, kterou mu poprvé diagnostikovali ještě před 25. rokem a on vlastně od té doby žil s vědomím toho, že neví ani dne, ani hodiny. Že nemoc se může kdykoliv vyvinout špatně a jak říkali jeho blízcí, tak nečekal, že by se dožil vysokého věku. To je určitě věc, která jeho dílo ovlivnila zásadně, protože v momentě, kdy musel všechno realizovat hned, okamžitě, je to nepochybně důležité to vidět na celém díle, které on vytvořil za 14-15 let, když to počítáme, což je skoro nepochopitelný, když si vezmeme, jak rozsáhlé je to dílo a určitě to stále v každou chvíli pociťované vědomí jako limitace vlastní existence a nějakého konce je určitě ten důvod, nebo jeden z těch důvodů, který dodal celé té práci intenzitu, kterou má.
3: Jan Mančuška, narozen 7. dubna 1972 v Bratislavě. Zemřel 1. července 2011 v Praze.
5: Audioportrét předčasně zemřelého vizuálního umělce a experimentátora Jána Mančušky vznikl v roce 2019. Miroslav Buriánek připravil a natočil tento radiodokument s nadpisem Stíny věcí. Dramaturgii měla Gabriela Albrechtová, zvukovým mistrem Tomáš Xelhofer byl. Za týden vám nabídneme premiérový dokument, dokument Bronislavy Janečkové s nadpisem Příliš krátký život Jaroslava Ježka. Ten vznikl ke stému výročí narození tohoto populárního skladatele a jeho skladby, životní příběh a vzpomínky jeho současníků budou doplněny i klavírními improvizacemi nevidomého jazzmena Tomáše Pavlána. Tak máte-li rádi Ježka, poslouchejte za týden radiodokument Ježek, to je v podstatě jazz, no a k poslechu jazzu vás zveme právě teď.
6: Koncert jazz.
7: Dobrý večer, dámy a pánové. Německé Brémy se každé jaro na několik dní rozeznějí nejmodernějším evropským jazzem. Hudebníci sem přijíždějí s jediným cílem – být slyšet. A posluchači, kritici a jazzoví promotéři si během pár dní udělají obrázek, kam se současný jazz posouvá. Jazzový veletrh a festival Jazz Ahead je asi největší mezinárodní setkání současného mladého jazzu. Jednotlivé showcase koncerty trvají jen 30 až 45 minut. Tak málo stačí, aby se před nejlepšími kapelami otevřely nové cesty na evropská a někdy i světová pódia. Letos v dubnu se v Brémách představilo 38 vybraných projektů z více než 20 zemí. Dnes se zastavíme u 4 z nich – u estonské pianistky Brity Virves, německé saxofonistky Kristýny Brodersen, švédského klavíristy Joela Lissaridese a na závěr si pustíme energický projekt švédského trombonisty Christiana Persona. 4 různé sestavy, 4 různé jazzové světy a jedna společná myšlenka, že současný jazz je stále živou a otevřenou formou sebevyjádření, spolupráce mezi hudebníky a odvahy hledat nové nápady v hlubokých vodách současného jazzu. Začneme hudbou, která vyrůstá z prostoru mezi estonským ostrovem Sarema a Stockholmem. Pianistka a skladatelka Brita Virves patří k výrazným hlasům dnešní švédské jazzové scény, přestože se narodila v Estonsku. Její trio hraje hudbu, která má severskou čistotu a klid, ale není chladná. Je melodická, plná obrazů i originálních detailů. Brita Virves hraje s kontrabasistou Jonem Henrikssonem a bubeníkem Jonasem Beckmanem. Jejich hra stojí na rovnocenném dialogu všech tří hudebníků. Ve skladbách Brity Virves se objevují motivy přírody, konkrétních míst, vzpomínek i vztahů mezi lidmi. Nefungují ale jako doslovné ilustrace, nýbrž jako atmosféra, která prostupuje všemi skladbami. Její debut Juniper získal ve Švédsku nominaci na cenu Grammys a na desce hostoval kytarista Kurt Rosenwinkel. Novější album Simple Things pak ukazuje, že i v komorním formátu má její hudba filmovou šíři a výrazný dynamický puls.

Po klavírním triu Brity Virves teď uděláme výrazný krok jinam. Kristina Brodersen je alt saxofonistka a skladatelka z Kolína nad Rýnem a její nový projekt Kristina 4 je kvarteto bez klavíru a bez kytary. Kapela, ve které nikdo nemá za úkol určovat harmonii. Hudba téhle čtveřice se rodí ze vzájemného naslouchání, z reakcí, tady a teď. Vedle Kristýny Brodersen hrají trumpetista Bastian Stein, kontrabasista Christian Ramond a bubeník Silvio Morger. Skladby napsala Kristýna přímo pro tuhle konkrétní sestavu a jejich základní princip popisuje následovně. Melodie a rytmus vedou hudbu vpřed, zatímco harmonický prostor zůstává volný pro společnou fantazii a nápady celé kapely. Hra Kristýny Brodersen na saxofon navazuje na moderní jazz Ornetta Colemana, Steve'a Lacyho nebo Lee Kanice, který byl ostatně jejím mentorem. Kvartet Kristina 4 pracuje s touhle tradicí jako s živým jazykem a nebojí se během jednotlivých skladeb opravdu odvážně experimentovat. Německý kvartet porota vybrala do German Jazz Expo, tedy prestižní části showcaseu Jazz Ahead, zaměřené právě na německou scénu. A v konkurenci 175 přihlášek se Kristina dostala mezi nejlepších 8 kapel. Všimněte si dialogu alt saxofonu a trubky a toho, jak kontrabas a bicí nejsou jenom rytmickým základem, ale spolu vytvářejí samotný tvar celé hudby.

Tak to byl německý kvartet Christina Four. V další části pořadu Koncert Jazz na Vltavě, který dnes věnujeme jazzovému veletrhu a festivalu Jazz Ahead v německých Brémách, se teď vrátíme ke klavíru. Joel Lissarides patří k nejvýraznějším švédským pianistům své generace. Jazz je pro něj jazyk, kterým může vyprávět velmi osobní příběhy. Jeho hudba je technicky suverénní, ale o techniku mu prý vůbec nejde. Důležitější pro něj je melodie, nálada, rytmus a schopnost nechat hudbu dýchat, tedy držet mezi jednotlivými tóny dostatek vzduchu, jak říká. Lissaridesovy nahrávky v roli kapelníka zaznamenaly na internetu přes 100 milionů streamů, což je v instrumentálním jazzu opravdu mimořádné číslo. Jeho hudba přitom nestojí na efektech a nesnaží se být líbivá na první poslech. Má v sobě soustředěnost komorní hudby, obraznost filmové hudby a jazzový smysl pro groove. Jeho album Stay Now vznikalo v domě uprostřed lesů nedaleko Stockholmu. A to prostředí se dá v jeho skladbách takřka slyšet, v tom, jak pracuje s tichem, v temném charakteru některých témat i v tom, jak trio pracuje právě s prostorem. Na Jazz Ahead vystoupil s kontrabasistou Alonem Nearem a bubeníkem Rasmusem Blixtem. Joel Lissarides Trio v Brémách otevíralo první den showcase koncertů i švédský program letošní partnerské země festivalu. To jenom odráží důvěru pořadatelů v jeho trio, které svojí hudbou oslovuje nejenom jazzové publikum, ale také posluchače mimo hranice jazzu.

Na závěr dnešního koncert jazzu na Vltavě jsem z jazzového showcaseu Jazz Ahead v Brémách vybral projekt, který dnešní večer posune do trochu jiné polohy. Méně ticha a komorní atmosféry, víc energie, funku, soulu a taky radosti ze společného groovu. Nine Sparks Riots je kapela švédského trombonisty, skladatele a aranžéra Christiana Persona. Už samotný název je slovní hříčka. Je to anagram, tedy přesmyčka, jeho jména. A stejně hravá je také hudba téhle mladé švédské formace. Nine Spark Riots propojují jazz, funk a neo-soul. V jejich hudbě se potkávají hutné dechové linky, výrazné elektrické klávesy, rozjetá rytmika a chytlavé melodie. Organizátoři přehlídky Jazz Ahead přirovnávali energii kapely k duchu slavných Snarky Puppy. Nine Sparks Riots přitom mají vlastní styl, ve kterém slyšíme víc severského jazzu, čisté aranže, soulové cítění a výrazný autorský a aranžerský rukopis Christiana Persona. Sestavu v Brémách tvořili Christian Persson na trombón, Karl Olanderson na trubku, Johan Kristofferson na altsaxofon, Peter Olofsson na baskytaru, Sebastian Ogren na bicí a na klávesi Britta Virves, tedy pianistka, kterou jsme slyšeli na začátku dnešního vydání pořadu Koncert Jazz na Vltavě s jejím křehkým akustickým triem. Teď se ale objevuje v úplně jiné roli, za klávesami v rozjetém neosoulovém sextetu. Nine Sparks Riots uzavírali showcase koncertu Jazz Ahead 2026 v sobotu pozdě v noci, respektive v neděli hodně brzo ráno. Podle návštěvníků festivalu to bylo spektakulární finále celé třídenní akce. A já věřím, že i pro vás, dámy a pánové, bude jejich hudba příjemnou tečkou za dnešním večerem. Od mikrofonu se loučí a na setkání u dalšího jazzového koncertu se těší David Brada.

0: Tak to byla návštěva brémského jazzového veletrhu, konaného každoročně v tomto německém městě v dubnu. Jazz Ahead, nejvýznamnější veletrh mezinárodních hudebních setkání současného mladého jazzu. A 4 vystoupení nám připomněl a připravil pro dnešní jazzový koncert David Brada. Vybral vystoupení estonské klavíristky Brity Virves, německé saxofonistky Kristýny Brodersen, švédského klavíristy Joela Listaridese a švédského trombonisty Kristiana Persona. Zítřejší večer ten bude patřit klasické hudbě, duchovní hudbě západočeských skladatelů. Zpívat nám budou ensemble Silencium, hrát Societas Literatorum a na programu díla Jakobova, Brentnerova či Plánického. Bude to záznam koncertu z festivalu Baroko z 1. června a letošního roku z kostela Panny Marie Sněžné v Olomouci a tento koncert můžete poslouchat na Vltavě zítra po 20. hodině. Teď je 23.
1: Radioservis představuje
2: audioknihu Pavlíny Křivánkové Příbuzní.
3: Víš, proč tě nikdo nebere vážně? Proč do té vaší super rodinky nezapadáš?
2: Mia chce vědět, odkud pochází. Olina by raději zapomněla, odkud odešla.
3: Pozoruju žíly na svém zápěstí a dojde mi, že mám vadnou krev, že z celé poloviny jsem z růda.
2: Anna Kameníková a Anita Krauzová v příběhu ohledání kořenů. Příbuzní. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
4: Četba s hvězdičkou.
0: A román o hledání sebe sama na pozadí uměleckého a filozofického kvasu počátku moderního věku je na pořadu Vltavského večera. Je to kniha Jolanty Trojak-Svatava a Tereza Hofová nám dnes bude číst už 9. část z celkem 15.

Hned na druhý den svolal Bombardy mimořádnou schůzi. Teosofové se sešli v kostele navštívení Panny Marie při klášteře svatého Gabriela na Smíchově. Unesli Sonama. Vytrhl jej ze soustředěné kontemplace Bombardy a jeho hlas zněl nalomeně. Malíř na něj zmateně pohlédl. Tolik povyku pro jednoho sluhu, obořil se na něj v duchu a ve spáncích se mu přitom bolestivě připomněl včerejší flám. Sice dokázal pochopit baronovu slabost pro exotické doplňky, ale svolávat kvůli tomu urgentní schůzku? Já s vámi, barone, samozřejmě soucítím, pronesl nyní lhostejným hlasem a rukou si masíroval bolavé čelo. Sehnat v dnešní době kvalitní služebnictvo není žádná legrace. Ovšem mluvit o únosu mi v tomto případě přijde trošičku přitažené za vlasy. Patrně se ztratil v tom zmatku, který nastal po Mádlově nečekaném výstupu. Baron zvrátil hlavu ke klenbě, jako by tam skutečně dlel někdo, kdo mu může pomoct. Je pryč přesně 8:40 hodin, konstatoval bezmocně. Malíř jej ještě nikdy neviděl takto sklíčeného. Po chvilce váhání se na situaci rozhodl nahlédnout prakticky. Už jste kontaktoval policii? Zeptal se snaživě. Policii? Zhrozil se šlechtic. To nepřichází v úvahu. Baron, jenž vládl smyslem pro dramatické situace, mlčky vystoupal k oltáři a zaujal místo, které obvykle patří kněžím celebrujícím mši. Vážení, protnul nesnesitelné ticho hrobovým hlasem. Naše lóže čelí těžké zkoušce. Je tady něco, o čem jsem vám dosud neřekl. Poslední slova už adresoval zmatenému malíři. Sonam je někdo jiný, než si myslíte. Pronesl konečně. Nerozumím. Bombardy zdvihl ruku s kuřivem, jako by to byla ta nejsvětější svátost, poté důkladně vdechl nikotin a na několik dlouhých sekund se odmlčel. Sonam není Sonam, rozmluvil se konečně. A nepochází z Tibetu? Nýbrž z Indie. Jeho pravé jméno zní Jiddu Ananta. Co prosím? Nechápal malíř. Můj domnělý sluha je ve skutečnosti budoucí vykupitel lidstva Jiddu Ananta. Ten zamlklý chlapec, jenž vám pomáhal do kabátů, má pro lidstvo stejnou váhu jako Buddha nebo Krišna a my jsme jej, mojí vinou, nenávratně ztratili. Kál se zdrcený Bombardy a hlasem, který měl daleko k jeho obvyklé suverenitě, váhavě zahájil svou konfesi. Jak víte, mám tu čest považovat se za důvěrného přítele nové prezidentky teosofické společnosti, Eni Besantové. Známe se opravdu dlouho. Pamatuji ještě její buřičské počátky v Londýně. Tehdy byla militantní materialistkou, která stávkovala za práva dělnic a za kontrolu porodnosti. Už se chtěl o jejím mládí rozpovídat víc, ale zabrzdil jej Ecksteinův mrazivý pohled. Navzdory své přirozenosti se proto pokusil o stručnost. Za její duchovní obrodu mohl jediný výtisk odhalené Isis, který se jí náhodou dostal do ruky. Eni jej přečetla jedním dechem. I hned poté autorku kontaktovala a požádala ji o rozhovor. Nu, a od té doby k sobě s Blavatskou přirostly jako siamská dvojčata. Když zakladatelka hnutí zemřela, tiše a důstojně za psacím stolem. Nikdo z jejich společníků si prý dlouho nevšiml, že je mrtvá. Besantová nastoupila na její místo. Od začátku bylo jasné, že bude silnou vůdkyní. Nikdo však nečekal, jakou vizi svým spolustraníkům předestře. Na veřejném vystoupení v Madrasu spolu se svým nejbližším spolupracovníkem Charlesem W. Ledbetrem davu věrných sdělili, že ve shodě s hinduistickým učením o avatárech našli nové vtělení vykupitele, kterému postupně propůjčili svá těla Krišna, Buddha či Ježíš Kristus.
Jeho poslední inkarnace na sebe měla vzít podobu indického chlapce. Jehož jméno zní Jiddu Ananta. Novým úkolem teosofické společnosti bylo svět na tuto velkolepou událost připravit. Besantová zázračného chlapce adoptovala a odvezla jej do Evropy. Studoval v Londýně a později v Paříži. Nedělal však žádné pokroky. Naopak, teosofičtí bratři byli bezradní. Přitom kongres, na kterém měli nového vykupitele představit, se kvapem blížil. Tehdy mě Besantová kontaktovala a požádala o aktivní spolupráci. Krizový plán byl jednoduchý. Jiddu bude diskrétně uklizen do Prahy. Oficiálně byla jeho absence vysvětlena dlouhodobým pobytem ve švýcarském sanatoriu. Avatar se odmala potýkal s plicními obtížemi, takže to mezi spolubratry nevzbudilo žádné podezření. Ostatně o Kristu se také neví, co dělal do svého 12. roku života, kdy se objevil v jeruzalémském chrámu a byl schopen sofistikované disputace. Jiddu měl tento scénář de facto kopírovat. Avšak duchovní přípravu neměl podstoupit jako Kristus v indickém ašrámu, nýbrž zde, v duchovním tyglíku Evropy. Moment, přerušil jeho vyprávění Adámek. O čem to mluvíte? V Bibli se o ničem podobném nepíše. Ovšem, že se o tom nepíše, uzemnil ho Friedrich, sedící vedle něj. Jinak by se celá idea křesťanství založená na nutnosti lidské oběti zhroutila jako domeček z karet. Kristus, příteli, nezemřel na kříži. Naopak, dožil se vysokého věku a je spolu se svou matkou Marií pochován v Indii. Zeptejte se v Kašmíru na proroka Isaa. Každé malé děcko vám jeho hrob ochotně ukáže. Vždyť ho ukřižovali. Ano, to souhlasí. Tak o čem to sakra mluvíte? Mluvím o těch letech, o kterých Bible podezřele mlčí. No, řekněte, co dělal Ježíš celou tu dobu, než se zjevil v chrámu? Proč o tom nic nevíme? Dotazoval se Friedrich vzrušeně. Jednoduše proto, že trávil čas se zasvěcenci a připravoval se na svůj nelehký úkol. Cvičil jógu, bratře. Díky intenzivnímu výcviku, jehož se mu v indickém ašrámu dostalo, dokázal ve svých 33 letech dokonale sehrát roli v komedii, kterou mu lidstvo přichystalo. Jistě víte, že pokročilí jogíni dokážou temporálně zcela umrtvit svoje životní funkce. No a Kristus na kříži neudělal nic jiného. Schválně, jak mi chcete vysvětlit turínské plátno? Jak se do něj mohlo obtisknout Kristovo mrtvé tělo a vytvořit tak jednu z nejvzácnějších křesťanských relikvií? Co pak mrtvé tělo krvácí? No tak, přemýšlejte. Vlk se nažral a koza zůstala celá. Tak by se dala jednoduše shrnout celá ta křesťanská pohádka o kříži. Když jej teosofická vůdkyně ve věci Ananty oslovila, baron cítil nesmírný vděk za projevenou důvěru, zároveň si však uvědomoval tíhu své zodpovědnosti. Do jeho rukou byl svěřen takřka nadlidský úkol a on rozhodně nechtěl lidstvo, natož vedení mateřské společnosti, zklamat. Neuběhly ani 2 týdny, a na nástupišti dráhy císaře Františka Josefa se zjevil Mesiáš. V souladu s kánonem Revelácia vystoupil z hustého oblaku dýmu. Eckstein před novým vykupitelem automaticky padl na kolena. Zbláznil jste se? Sykl jeho směrem bombardy. Cestuje inkognito! Na rozdíl od Ecksteina, jenž začal zmateně předstírat, že na zemi něco usilovně hledá, zachoval dekorum a mladíkovi neutrálně stiskl ruku. Mladý Int v obleku, z bílého lnu, s krabatělem po dlouhé jízdě vlakem, působil dojmem špatně domestikovaného zvířete. Jeho obličej se nerozpínal do stran, nýbrž vzhůru. Jak symbolické, pomyslel si Bombardy. Úzká lebka, vysoké čelo, protáhlý nos, nad jehož kořenem se potkávalo husté obočí. Všechno na jeho těle bylo tak souměrné, vypadal jako dokonalý diamant.
Baron marně přemýšlel, oblíže je mladíka ze všech stran, které hrany by měl ještě obrousit. Welcome to Prague. Jakou jste měl cestu? I když se Bombardy snažil působit nenuceně, se zděšením zjistil, že mu přeskakuje hlas. S bohy přece jen nekonverzuje každý den. Mladíkovi oči mezi tím netečně zkoumaly ocelovou konstrukci příjezdové haly. Pleasant, odpověděl zdvořile. Počasí v Praze bývá touto dobou proměnlivé, obzvláště rána jsou nezvykle chladná, včera v Iglau dokonce sněžilo. Přidal k dobru pár zdvořilostních frází Eckstein a nervózně si odkašlal. Co to máte s rukou? Skočil mu do řeči Int, když si všiml jeho defektu. Eckstein si zmiňovanou končetinu rychle schoval za záda. V přítomnosti božího vtělení by si ji nejraději usekl. Tolik se styděl za svou nedokonalost. V mé zemi považujeme lidi vašeho ražení za boží oblíbence. Prosím, mohl byste mi požehnat? Nečekaně povýšil Int jeho vadu na přednost, jako kdysi Kristus vodu na víno. Je to Bůh, zrudl Eckstein, jako by byl skutečně svědkem zázraku a už si opět klekal. Pánové, pánové! Bombardy Ecksteina důrazně chytil za rameno a překazil tak počínající idolatrii. Cítil, že nad situací začíná ztrácet kontrolu. Copak vám musím neustále připomínat, že jste aktéry tajného komplotu? Na podobná gesta si budete muset nechat zajít chuť, aby bylo jasno. Otočil se k Indovi. Od této chvíle jste můj sluha, původem z Nepálu. Vaše krycí jméno zní Sonam. Úsečně jej spravil o nové identitě, špatně přitom skrývaje svou žárlivost. Sonam, opakoval po něm Int váhavě, zatímco jeho oči, dva kávové boby, melancholicky hleděly k obzoru. Jedno je jisté, pokud jeho nový sáhyb v něčem nevyniká, bude to zeměpis. Poté, co byl srozuměn se svou společenskou degradací, chopil se kufříku a stručným Shall we? Pobídl nerozhodný doprovod k odchodu. Čeští teosofové, ohromení jeho bohorovností, za ním spěšně klopítali.

Uplynulo několik měsíců a i když se baron snažil sebe víc, Džidu nejevil žádné známky pokroku. Vůči jakékoliv duchovní kultivaci se jevil naprosto imunní. Začínám podezřívat Ledbetera, že se jaksi jasnovidecky pomýlil. Sklesle hodnotil spasitelovi pokroky, zatímco zdroj jeho frustrace vedle v kuchyni škrábal brambory, aby je následně smíchal s hráškem a vzniklým pyré napěchoval palačinku, v Indii známou jako Masala Dosa. Jen se na něj podívejte, vyzval Ecksteina a vztekle ukázal k domácímu oltáři, který se vyjímal vedle Sonamovy postele. Na štokrleti, zahaleném kusem indického hedvábí a poprášeném okvětními lístky, se vedle obrázků Šivy a Krišny, sádrové sošky Ganéši a několika talismanů z Indie vyjímal snímek motocyklu značky Hildenbrand und Wolfmiller, jenž prozrazoval, jaké jsou náboženské preference jeho svěřence. Už jste snad viděl Bodhisattvu, který se zajímá o motorovou dvojkolku? Rozčiloval se, pokud možno tlumeným hlasem, a neustále přitom monitoroval dveře. Z kuchyně k ním doléhal Sonamův klidný hlas, zpívající mantru Om Namaha. Friedrich měl sto chutí odseknout, že se doposud s žádným božím vtělením nesetkal, natož aby znal jeho koníčky. Nevaroval jsem vás snad, že ten výlet do Pardubic nebyl dobrý nápad? Zavrčel přitom Neverle. Baron sklesle pokýval hlavou. Do Pardubic svého svěřence vyslal, aby se dovzdělal v astronomii. Bez obav jej přitom svěřil do rukou svého dobrého přítele barona Artura Krause, jenž byl přímým žákem světoznámého francouzského astronoma Camilla Flammariona. Krause si v podkroví věže pardubického zámku zřídil soukromou hvězdárnu. Každou noc pak hleděl skrz čočku svého refraktoru k nebesům, doufaje, že dohlédne až k okultisty protěžované planetě Mars. Jak se později ukázalo, přítomnost avatára zúročil zcela jiným způsobem, než bylo domluveno. Krause tou dobou podlehl módní vlně tenisu, novému sportu, který v Čechách dosud nikdo neovládal, a z avatára si místo studia vychovával zdatného sparring partnera. Navíc baron s hrůzou zjistil, že se budoucí spasitel s Krausem prohání na prvním motocyklu, který kdy brázdil silnice rakousko-uherské monarchie a děsí tím místní starousedlíky. Pekelný stroj německé provenience nyní tvořil středobod improvizovaného oltáře a žel bohu i Džiduova duchovního života. O odpařovacím karburátoru, dvouválcovém čtyřdobém motoru nebo chladícím zařízení mohl Džidu básnit hodiny. V oblasti okultistických věd byl ale mnohem stručnější. Motocykl, který Krause velmi brzy omrzel, nyní k velké nelibosti teozofů parkoval na Vinohradském dvorku a budil ve čtvrti větší pozdvižení než Indův exotický zjev. Avatar trávil veškerý volný čas zkoumáním jeho mechaniky a spanilými jízdami po městě, zatímco u jeho lůžka se vršily stůpy z duchovních knih nakladatelství Zmatlík a Palička, aniž se tisky obtěžoval rozřezat. Jednu nadpřirozenou vlastnost se však nezvedenému vtělení upřít nedalo. Cizím jazykům se učil stejně jednoduše, jako se Bém dostával do tranzu. Angličtina, francouzština a němčina byly pro Džidua samozřejmostí. Když se ale po půlročním pobytu v Praze začalo plynule vyjadřovat česky, nadto v košatých souvětích, bylo oběma okultistům jasné, že jim před očima roste budoucí lingvista. Jazykovědec nebo motocyklový závodník. Šance, že spasí lidstvo, však byla mizivá.

Sláva Chloe Vesper strmě stoupala, ale s každou novou materializací sílily kritické hlasy, které číslo označovaly za podvod a žádaly důkazy, jež jejich podezření vyvrátí. Emanuel si spokojeně mnul ruce. Věděl, že kontroverze je důležitou ingrediencí úspěchu a že správně zvolená dávka nejistoty dokáže přitáhnout ještě větší pozornost. Chvíli proto dělal drahoty, pak se ale blahoskloně uvolil a nechal svou klientku vědecky testovat. Do Pištěkovy arény dorazil mezinárodní tým badatelů, který měl Svatavu podrobit důkladnému vyšetření. Kromě odborníků se seance účastnili také vybraní čeští a zahraniční reportéři. Jejich zájem byl enormní. V den, kdy se měl konat veřejný test, hýřil Ostrý skvělou náladou. Od rána si držel strategické místo na baru, kde si neúnavně připíjel na budoucí úspěch s kolegy z Vaudevillu. To už do sálu dorazilo i očekávané vědecké koncílium a zasedlo na předem určená místa. Ostrý si dopřál další drink a pak se rozhodl ukázat, kdo je tady doma. Energicky se vyšvihl na barový pult, zuby odšpuntoval láhev brandy, popadl 4 skleničky a sebevědomým krokem hráče, který ani dnes nehodlá prohrát, zamířil k jejich stolu. Jestliže dobrou party dělá dobrý host, pak u spiritistické seance to platí dvojnásob. Prohodil nonšalantně a bez rozpaků jim nabídl alkohol. Doktore medicíny, profesore a... Snažil se přečíst třetí visačku. Docente l'aperitivo? Z jejich zmateného pohledu usoudil, že věda nemá příliš zkušeností s transvestity. Aby jim dodal kuráže, napil se první. Nepřišli jsme na večírek. Pane. Určil jeden z nich váhavě agentovo pohlaví a začal si nahodile přerovnávat papíry. Ale když už jste tady... Mám tu pár technických poznámek. Jen směle do toho. Jsem jedno velké ucho. Opáčil s přehnanou dychtivostí Ostrý a zachřestil u toho štrasovými klipsy. Za prvé, po dobu experimentu vyžadujeme řádně nasvícené pódium. Začal zhurta vědec, jenž komisi předsedal. Toto dráždivé přítmí se možná hodí ke kankánu, k vědecké expertize ovšem nikoli. Já bych vám zase rád připomněl smluvní podmínky Chloe Vesper. Skočil mu do řeči Ostrý. Zavázali jste se, že k seanci zajistíte tříchodovou večeři, v jejíž skladbě bude kladen důraz na garnáty a 2 karafy vychlazeného bílého vína. Musím však s politováním konstatovat, že se tak dosud nestalo. To je nemilé, odbil jej sledovým klidem vědec, aniž se informací nechal rozptýlit. Vaše hvězda bude zřejmě muset materializovat nalačno. Dále prosím žádné barevné filtry. Vrátil se ke svým poznámkám. Čiré světlo jako na operačním sále. Je to jasné? Vzhlédl od popsaného archu papíru, počkal, až Ostrý požadavek odkývne, poté u položky udělal fajfku. Papá Pepe rázně přistoupil k mikrofonu. 1, 2, 3... Chloe Vesper na scénu. Pár minut na to si do kuželu studeného světla postupně stoupla Svatava a lidé od tisku se okamžitě nahrnuli k pódiu. No tak, Chloe, usmíj se na mě, zvedni závoj, jeden pohled na mě, no tak, pokřikovali na ní vzrušeně. Hvězda Vaudevillu, jak už bylo jejím zvykem, nijak nereagovala. Lhostejně si vyslechla instrukce. Zasekla se hned u té první. Chápejte, vysvětloval jí beze špetky soucitu lékař. Musíme vás důkladně prohlédnout. Je to standardní postup. Domnělá média vašeho typu podrubáši často ukrývají mechanismy za účelem simulovat nadpřirozeno. Tím, že se svléknete, ušetříte nám i sobě spoustu drahocenného času. Významně si poklepal na hodinky. Kněžce mysticismu stvrdly rysy v obličeji. Trvalo jí celou věčnost, než se vysoukala z odpoledních tea gown. Stála tam vyzáblá a téměř průhledná v krepdešínové košilce a rukama si kryla neviditelné poprsí. Svatava po celou dobu tiše plakala.
Když na jejím neposkvrněném těle nenašli, co hledali, poručili jí obléknout si roucho z poloprůsvitné látky a připoutali ji k židli koženými řemínky. Zápěstí jí svázali a uzly zapečetili voskem. O její paranormálnosti měli rozhodnout tiše vrčící přístroje. Radiometry, elektroskopy, dynamometry a fotografické desky. Pódium je vaše, oznámil s notnou dávkou cynismu profesor. Jehož jméno znělo Moretti. Svázaná kořist pozitivistického myšlení nepůsobila navzdory apelu nijak činorodě. Po uplynutí akademické čtvrthodiny si členové konzília bez respektu vybalili svačiny. Polovina novinářů se nenápadně vytratila ven na cigaretu. Nepozorné publikum zburcovala až mohutná exploze jednoho z přístrojů. Aniž se Chloe Vesper jakkoliv pohnula, galvanometr stojící vedle ní se náhle rozlétl na malé kousky a poté začal hořet. Stejný osud postupně postihl všechny další přístroje v místnosti. Chvilku na to zlověstně křuply řemínky, jež kněžku poutali k židli, a z jejich bezvládných údů začaly jako Neptunovy blesky vystřelovat elektrické výboje. Zatímco novináři zuřivě cvakali fotoaparáty, po podlaze varieté se jako biblická potopa začala zlověstně rozlévat černá olejovitá kapalina. Odborné obecenstvo v šoku zvedalo nohy ve snaze nezničit si obutí, ředitel zmateně pobíhal mezi stolky a uklízel z cesty vše, co mu bylo drahé. A spokojený agent všechny uklidňoval. To je paranormální láva. Ta se zase vypaří. Měl pravdu. V okamžiku svatavy na zemdlení paranormální paseka zmizela. Když bylo po všem, dezorientovaná věštka všem na očích dlouze a vytrvale zvracela, jako by astrální potopa prorazila imaginární stavidla a posále se měly spolu s dechtem rozlít i její vnitřnosti. I dlouho poté, co věci odešly a vedení slavilo úspěch v přilehlém podniku, svatava stále nehybně seděla na židli uprostřed holého pódia. Ať se snažila uplynulý výjev vyložit jakkoliv, nespatřovala v něm ani krapet naděje. Konečně unaveně vstala, povolila si knoflíček u krku a protáhla se kolem kulisáků do šaten. Týden na to se Chloe Vesper objevila na titulní straně Magic Weekly.

kunsthistorička a spisovatelka Jolanta Trojak debutovala románem Svatava, který máme na Vltavě rozečtený. Je to četba, která byla připravena v roce 2023 v Českém rozhlase. Dramaturgii má Petra Hinčíková, účinkuje Tereza Hofová v režii Jakuba Doubravy a s novopatskou spiritistkou obdařenou mimořádnou mediumní schopností, která způsobí poprask v Praze plné tajných spolků, ezoteriků, okultistů a jogínů, se potkáme zase zítra.

0: osudy.
1: A setkání s malířem, grafikem, ilustrátorem a sběratelem Jiřím Andrlem je připraveno už na tento moment. Připravila a uvádí Bronislava Janečková a je to čtvrtá část těchto celkem desetidílných rozhlasových osudů.
2: Čtvrtý díl vzpomínek akademického malíře Jiřího Andrleho nás zavede především do Prahy, kde tento malíř a grafik studoval. Po maturitě na Vyšší škole uměleckého průmyslu se rozhodl pokračovat na Akademii výtvarných umění. Jsou temná 50. léta.

Když tenkrát se nám zdálo, že čas se zastavil, ale oni ty 4 roky utekly tak překotně rychle a najednou tu byla maturita. Mezitím už jsem udělal zkoušky na Akademii výtvarných umění, kde vlastně ty zkoušky byly jenom formální, protože moje desky, moje mapa s pracemi, který jsem dělal na průmyslovce, byla tak výmluvná, že já jsem byl vlastně přijat bez zkoušek. Ti kantoři byli tak výborní, že nás tak připravili, dali nám takový základy kresby. Kresba je základ všeho, říkali. Tak jsme kreslili v renesančním stylu. Ukazovali nám rytiny Dürerovi. Já do dneška vlastně jsem se v té kresbě téměř nic nepřiučil, protože už na tu akademii jako 19letý jsem přišel vyzbrojený jako kreslíř výborně. 6letý studium na akademii mě čekalo. Oni nás, ti kantoři na té střední grafické škole, tak báječně motivovali. My jsme měli za úkol pořád nosit po kapsách skicáky a kreslit všecko. Když jsme šli po stromovce, kreslili jsme. Když jsem jel ve vlaku, kreslil jsem to, co jsem viděl kolem sebe. V tramvaji kreslil jsem. V internátu jsem kreslil.

opět musím opakovat o těch kantorech, jak to pro ně muselo být strašně těžký, když nás v té potemnělé době 50. let učili to vědomí, v jaké době oni se zrodili. Mnozí z nich se zrodili v minulém století a potom prožili válku první, prožili válku druhou, byli vychováni v morálce republiky TGM a pak přišel ten hrozný zlom a oni si museli být vědomi toho, že se lepších nebo jiných zítřků nedožijí a přesto se té role těch kantorů, aby udrželi kontinuitu, kulturní kontinuitu v této zemi, zhostili tak.

Ten velký dotyk, to velký setkání s tím světem, který přišlo, když jsme potom přestoupili na Akademii výtvarných umění, předčilo všecko očekávání, protože už jenom potkávat starý pány profesory na chodbách, starý pan profesor Max Švabinský, tenkrát zrovna nakreslil Julia Fučíka z profilu. My jsme si ho vážili z poštovních známek všesokolských sletů a z jeho litografií a z jeho leptů třeba letní den, kde pod obrovskými stromy na louce krásná dáma oblečená do dlouhých šatů, který byly typický pro rok 1910, tenkrát ten lept v té době tak vzniknul, pod slunečníkem se prochází pod vzrostlými stromy a nad těmi stromy plujou bílí mraky jako hrady. Nebo jak kreslil na kamenu litografickým, když kreslil motýla, ta ruka se mu tak klepala, ale jak se ta ruka s tímto litografickou křídou dotkla litografického kamene, tak najednou se ta ruka zastavila a jemně kreslila tykadla a křídla motýlí. A my jsme na to koukali jako na zjevení, protože ten starý pán v sametovém baretu tvořil, náš idol tvořil. Pan profesor Max Švabinský maloval olejovými barvami obrovský plátno, pomaloval na téma žní a tam nesou krásné kypré české dívky v náručích snopy, těžký snopy pšenice. A zase druhá se vznáší a vítr jí nazdvihává sukně. No takovejhle přeludů na té olejomalbě bylo tolik a my jsme na to poulili oči. A pan profesor Švabinský, když nás viděl, tak řekl, vy se díváte na můj obraz žní, ale ty ženy, které jsem tam namaloval, to nejsou ženy, to jsou přeludy, to jsou démoni. A přiznám se vám, přátelé, že kdybych je osamocen potkal v polích, že bych se jich bál. No a to bylo něco pro nás. My jsme odcházeli a nejmín 14 dní nebo 3 neděle jsme si říkali tu větu kouzelnou, to zaklínadlo, to nejsou ženy, to jsou démoni. To bylo v roce 1956, když jsme byli u pana profesora Švabinského. To byl talent, takový už se dneska nerodí. Jak ten uměl kreslit portréty? Bedřich Smetana, F.X. Šalda. To nám vždycky zdůrazňoval pan profesor Vodrážka. Podívejte se, jak nakreslil pan profesor Švabinský portrét F.X. Šaldy, jak mu odstávají uši. To už je vidět, že ten F.X. Šalda, že už měl souchotě ve vyspělým stádiu, protože to jsou typicky odstávající souchotinářský uši. Takhle ty kantoři nás učili koukat se na portréty. Nebo co nás úplně bralo, byl TGM dřevoryt, půl figura TGM u stolu. To bylo takový řemeslo dřevorytecký. On byl taky pan profesor Švabinský žák Maxe Pirnera na akademii, ale hlavně byl žákem Julia Mařáka. Byl narozen v roce 1873, tedy o 8 let dřív než Pablo Picasso. A pan profesor Švabinský byl neobyčejně plodný umělec se širokým polem působnosti. Poštovní známky, jaký udělal Max Švabinský, ty byly nejkrásnější a dodneška patří k nejkrásnějším známkám. Nebo bankovky. 1000 koruna od Maxe Švabinského. No, to je klenot mezi bankovkami ve světovém měřítku dodneška. To byl svátek pro oči. No a nám zejména se líbily začátky jeho tvorby, které byly poznamenaný symbolismem a secesí. Na obraz splynutí duší, na tom jsme mohli oči nechat. To jsme se koukali v galerii dlouho, to jsme študovali každý záhyb oděvu, každý výraz tváře. Tam je tak něžně objímá dívka, která je skloněná v bílých šatech, nad mládencem. Ta dívka má zavřený oči, protože zřejmě si uvědomuje, že duše dívky a duše mládence zrovna teď v tom okamžiku splynula. Tak něžně
svírá v dlaních hlavu mládence, ale ten, jak ten se kouká. To někdy, až půjdete do Národní galerie, tak se podívejte na splynutí duší. Ten výraz očí toho mládence, jak si uvědomuje tu něhu té dívky a zároveň ty jeho vytřeštěný oči, který se koukají někam do strašné dálky, do nekonečná asi. Podobně se dívá do nekonečná sedící dívka na takovým rozkvetlým kopečku, kde kvete vřes, ale jsou tam krásně namalovaný i houby, mochomurka, červeno-bílá a ten fialový vřes. Chudej kraj se jmenuje ten obraz. A vrchol díla Maxe Švabinského jsou okna, neboli vitraje, neboli vitráže. Nevím, jak je to správně, někdo říká vitraj, někdo vitráž, ve Svatém Vítě. No a právě tomuto vyhlasnému portrétistovi, který portrétoval tak významné osobnosti, přišla toho jednoho dne ta paní Fučáková, že by chtěla podle fotočky, fotografie nakreslit portrét svého muže, a to nemůže ten váš manžel přijít sám. Mně by se to podle něj dělalo líp než podle fotky. A ten pán, který paní Fučíkovou, Gustu Fučíkovou doprovázel, se naklonil k Maxi Švabinskému a něco mu zašeptal. A pan profesor Švabinský pokýval hlavou a řekl, ach tak, no jistě. A kdy byste to potřebovali, tu kresbu? Přijďte se zeptat za měsíc, za dva. To ne, pane profesore, my bychom to dneska potřebovali večer dát do tiskárny Rudého práva, aby to zítra vyšlo, víte? K narozeninám, k výročí. Vzpomínky na mého muže Julia Fučíka, národního hrdiny. Dobře, tak večer přijďte. Ale profil Julia Fučíka, i když vznikal za těchto zvláštních, bizarních okolností, se nám, studentům grafické školy, stejně líbil, jako všechny portréty Maxe Švabinského. Vonilo to tam olejovými barvami a bylo tam šero. Byly tam sametový potažený křesla, sofa, koberce na podlaze a všecko to bylo takový tajemný, jako prostor, ve kterým se nejenom čas zastavil, ale cuknul sebou zpátky nejmíň o 50 až o 100 let.

ale daleko větší cuknutí času zpátky jsme poznali v ateliéru profesora Vratislava Nechleby, který maloval staromistrovskou technikou, jako dřív malovával Rembrandt van Rijn, nebo Franz Hals, nebo Peter Paul Rubens. Mistr staromistrovské malby, pan profesor Vratislav Nechleba, měl také svůj ateliér, taky tam bylo šero, dokonce tam lítali moly. A taky tam byly skříňky plný motýlů a skříně plný minerálů, mušlí, korálů mořských. A na podlaze byly koberce. A tam jsme mohli pozorovat, jak moly neúprosně vyžírají třeba všechny kytičky, které měly barvu lososový červeně. Zřejmě jim ta vlna obarvená tímto přírodním barvivem tak zachutnala, že ty moly mrchy, ty červy, šly po té barvě, takže všechny květy leknínů zmizely a nahradili je taková šedě šedá drť, která zbyla po tom řádění těch červů. No bylo to takový zároveň i smutný, jak se tam jednak zastavil čas a jednak ten nemilosrdný čas toho ničení těch všelijakých havětí drobných postupuje neúprosně dál a žere panu profesoru Nechlebovi jak koberce, tak ale i paví péra, který tam měl zastrčený v hliněných a cínových džbánech, měl tam i velký skleněný akvárium, kde byly namalovaný na skle, to byla taková veliká koule a tam byly velký plachetnice a spoustu hliněných holandských dýmek a spoustu rozmalovaných obrazů a na štaflích byla slavnostně instalovaná uhlokresba zasklená portrét našeho prezidenta, prvního dělnického prezidenta Klementa Gottwalda. Jo, tento pán, který maloval bankovní rady, prezidenty koncernů, tak taky musel malovat prvního dělnického prezidenta Klementa Gottwalda. A všude byly zatažený záclony, právě proto tam ty moly mohly tak řádit. Pan profesor Nechleba mistrovsky modeloval, když maloval zátiší, tak modeloval předměty nenapodobitelnými světelnými efekty. Třeba světlo na džbánu, který se kulatil a mizel ve stínu. To jsme chtěli umět každej. Byl taky žák Maxe Pirnera, jako pan profesor Švabinský. A byl to zkušený portrétista. Portrétoval třeba doktora Karla Kramáře nebo herce Eduarda Vojana a taky i prezidenta Klementa Gottwalda nebo Antonína Zápotockého, vidíte, to už si pletu. A mluvil tak tiše a tak se mu klepal hlas. Kdežto pan profesor Otokar Nejedlý, jak jsme mu říkali oťas, když mluvil, tak to mohlo být klidně slyšet až na Strossmayerově náměstí. Pana profesora Otakara Nejedlýho jsme přímo zbožňovali. Byl to člověk tak zcestovalej. A jeho knížku, Malířovi toulky po Evropě, Ceylonu a Indii, to byla lahoda pro nás. Z oken jsme viděli jeho staříčkej, auto americký armády, vojenský, ještě tam byly zbytky po Bílý hvězdě na dveřích, kterým vozil svý žáky do plenéru, protože pan profesor Nejedlý byl krajinář. A tam se učila krajinomalba a on naložil svý žáky a odvez je někam třeba do jižních Čech nebo na Šumavu, protože pan profesor Otakar Nejedlý se proslavil malbami bojišť první světové války. Třeba slavný obraz byl bojiště u Terónu. Ten teda měl barvy na těch obrazech, to byla taková ta expresivní barevná nadsázka. Tam ty barvy na jeho obrazech přímo hořely. Třeba obraz Korkové duby na Korzice. To byla nepředstavitelná nádhera. No a jak ty barvy na obrazech Otakara Nejedlého plály, tak taky plály a pálily kušny, jak říkal pan profesor Nejedlý.

třeba zrovna teďko sajou z mateřského prsu mlíko. No vidíte. Moc nám bylo dáno, když někdo chtěl, tak mohl brát plnými hrstmi, už od dětství. Všecko to, co nám bylo dáváno, od maminek, lásku, něhu, řeč, zpěv, od našich otců, odvahu, poctivost, čest, od ptáků letících po nebi jsme mohli brát touhu po vzletu, od oblaků putujících po nebi jsme mohli brát touhu po dálkách. Od stromů jsme mohli brát odanost a pokoru. Od starců a stařenek jsme se mohli učit smíření s neúprosným rychlým během času. Život uteče, holenku, než se naděješ. Do 50 se to vleče a pak je to úprk. Říkala babička, že se člověk nestačí divit. 40 je stářím mladých, 50 je mládím starých, 60 ještě dále, pak už jen tak, co ti Bůh nadělí. Věčnost a nekonečno, jak říkal Bohumil Hrabal, z hlediska věčnosti subspecie eternitatis, že to nekonečno a věčnost tady bude pořád, na věky věků, že to je krásný vlastně. V podstatě, že to je krásný, když ten náš život na zemi je konečný. A až skončí, tak tu to nekonečno a věčnost bude navěky, navždycky. Tak přeludně se mi hotají světla hvězd. Velký vůz, Kasiopeia, Jupiter, Saturn. Že je tam to, co se vymyká představě člověka. Nekonečno a věčnost tam je. Jak je to možný, že něco takového vůbec může existovat? Prostor, který nekončí. I až my tu nebudem. To je to, co nás nepřímo nutí, abychom si vážili každé vteřiny našeho bytí.

My jsme neřekli všechno. Třeba pan profesor Vlastimil Rada. Z jeho ateliéru pořád zněla krásná klasická hudba. Ten už tenkrát měl gramorádio s dlouhohrajícíma deskama. A když měl Beethovenovu třeba 5. nebo 6. symfonii, tak jí měl třeba na 10 deskách. Těch velkých, těžkých, černých. Pořád žil v závoji krásné klasické hudby. Mendelsona, Bartoldiho, Johanna Sebastiana Bacha, Wolfganga Amadea Mozarta. A pan profesor Rada se pořád usmíval a tak šipalsky mluvil. A jednou, když jsme jeli na školní výlet, tak si vyprávěl s kolegama profesorama vtipy a pan profesor Vladimír Sichra se na něj vrhnul, když jsme vystoupili v autobuse ve Znojmě. A takovej širák, elegantní, klobouk, šedivej. Jako kdybych to dneska viděl, napařil panu profesorovi Radovi až na uši s poznámkou. Takovej staromódní brďák, taková hučka. A pan profesor Rada se smál a říkal, vždyť to přece každej o mě ví, že já mám rád starý staromódní věci, ne? Smysl pro humor v těchto končinách je malej. Je tu sice taková pokora, ale my, jako kdybychom nedokázali se radovat a být šťastný, jako jsou třeba jiný národy. Když se babičky někdo zeptal, jak se vám daří, paní Zajíčková, babička se smála a řekla, nestojí to ani za hovor. A neřekla, že se jí daří špatně, to se jaksi nehodilo. To jenom u nás, v naší generaci, teď v této zemi, se naříká.

klukama jsme vyráželi kreslit do míst, kam nás posílali naši kantoři. Malá strana, Nerudovka. My jsme tenkrát měli za úkol kreslit všecko. A tu sochu toho Karla.

dalšího, když jsme se postavili ke křižovnickému kostelu a nahlíželi jsme tu sochu Karla přes jeho levý rameno, tak to bylo. To teda bylo něco, jo. To nemohli se na nás kantoři zlobit. Ono to vypadalo, jako že císař Karel vykonává malou potřebu, no. Protože bylo vidět jenom levý rameno s levou rukou a ta pravá ruka, která svírala nějakou roli pergamenu a z ní visela pečeť, vypadala přesně tak, jako kdyby ten veliký náš císař čůral, no. My jsme to kreslívávali a páni profesoři se tak jako usmívali a neříkali radši nic. Pak ta galerie soch na Karlově mostě. Úžasná. A do letiše šumící řeka. A tenkrát byl Karlův most lidu prázdnej. Tam jsem třeba byl sám. Dokonce z jedné zahrady, která byla u domu pod Petřínskou strání, se ozývalo kokrhání kohoutů. No a takový město, to dá rozum, si mysl a cit podmaní.

Samozřejmě, zvláštní kapitolu hrála menza v právnické fakultě. Tam jsme se scházívávali, kluci z filozofické fakulty, z UMPRUM, my z akademie jsme tam jezdili na obědy. I kluci, který studovali herectví na DAMU a FAMU, Honza Tříska, Honza Kačer, to jsme byli generace. Kluci z filozofie psali básničky, Jarda Jirza, já jsem ilustroval první báseň Proti slunci, myslím, se jmenovala ta jeho báseň, Jirka Grůša, Jindra Bořecký, a já jsem s nima jednou šel na pivo, to bylo hrozný, na Betlémský náměstí do Rybár, nebo já nevím, jak se to tam jmenovalo. Tak a teď teda do dneška to vidím, jak jsem do sebe lil jedno pivo za druhým a vypil jsem jich 6 a v životě už jsem se o nic podobného nepokusil. Já jsem myslel, že se mě rozskočí hlava. 6 piv.

My jsme se učili a mysl nám prostupovala krása antického umění, umění barokního, renesančního, ale na každou neděli jsem jezdil domů do Pavlíkova. Vystoupil jsem v sobotu odpoledne z autobusu ve 3 hodiny a ani jsem nešel domů. Hned jsem šel našim pomáhat, aby nedělali až do noci. Jednou jsem tam zažil něco tak, co se mě tak hluboce vrylo do paměti. Já jsem mydlil starýho pana Vidru. Bydlel za kostelem. Hodně přes 90 mu bylo. Měl tvář zrytou vrázkama. Tam měl jako, když velká voda vymele rýhy do vyprahlý země. Ten portrét pana Vidry, to bych mohl nakreslit ještě dnes. On tak trpělivě seděl a když jsem tou štětkou mydlil, se snažil promydlit mu ty fousy, to byla pěkná dřina. Dostat se štětkou úplně až na pokožku, protože ty chlapy celý týden se neholili, aby v sobotu odpoledne byli na neděli pěkný, tak v sobotu odpoledne si zašli k nám do krámu a myslím, že holení stálo korunu. No co to bylo za peníze? Táta se nadřel jako kůň, já taky nakonec. No a kecalo se o všem možným. Zrovna vyprávěli, jak krávy ve společný stáji pořád točí hlavu k vratům a každá čeká na to, až se v těch vratech objevím a až jí z kapsy něco vyndám dobrýho. Stačí jabko a je šťastná ta naše stračena, protože ví, že jsem na ní nezapomněl. To víš, holka, vždyť na tebe pořád vzpomínáme s mámou a říkáme, jak se tady asi máš, jestli na tebe netáhne. To víš, u nás jsi se měla jako v peřince. A táta už si bral do ruky břitvu, sklání se nad namydlenýho pana Vidru a už přikládá břitvu k tváři. Najednou ruka s břitvou tátovi klesá, protože tvář pana Vidry se celá chvěje. Pláčem, toho jsem se na starý kolena dožil. Proč nám to udělali? Teďko se jede všecko podle sovětského vzoru, ale já tam byl jako legionář ve válce. Tam jsou tak obrovský lány země a úrodný země, ale oni nikdy neviděli pluh. Oni to neznají. To je všecko tak zastaralý. Vždyť ten národ kam to dotáhne? Vždyť je to národ, který od rána do večera jenom pije vodku. A to tady máme teďko mít a hospodařit podle jejich vzoru. Víte, jak jsme tomu říkali? Říkal pan Vidra. Rudý temno. Lidský život tam nemá cenu. Mezitím panu Vidrovi mejdlo na tváři voschlo. Jiříku, trošičku pana Vidru přejeď. Tak musíme, pane Vidro, to doholit, ne? Jo, jo, musíme, musíme. No a s takovejma zážitkama já jsem vždycky sedal večer na autobus ve 17:45 a odjížděl do Prahy, abych se za týden zase vrátil.

0: Pořad Osudy poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava vždy v 11.30 a pak v repríze půl hodiny před půlnocí. Kdykoliv pak na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas D-dur na vlnách Vltavy.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení a milí posluchači, u poslechu stanice D-dur vás vítá Robert Škarda. Zvu vás na procházku evropskou hudbou 17. až 20. století. Nejprve navštívíme německý Mannheim 18. století, kde žil a tvořil Jan Václav Antonín Stamitz, jeden z hlavních představitelů tzv. České hudební emigrace. Stamitz, podobně jako další čeští skladatelé, měl podíl na formování hudebního klasicismu, což se projevilo v novém pojetí melodie, harmonie, dynamiky i celkové stavby hudební věty. Takto tvořil Stamitz především své symfonie pro Mannheimský orchestr, kde působil také jako houslista. Poslechneme si Stamitzovu čtyřvětou symfonii S-dur, a to v podobě, jak ji hrála na jednom ze svých koncertů Česká filharmonie v roce 1982 pod taktovkou svého šéfdirigenta Václava Neumanna.

Milí posluchači, v tuto chvíli se podíváme na počátek 19. století, do doby, která přinesla další nový hudební styl romantismus. Jako jeden z prvních romantiků je označován německý skladatel, klavírista a dirigent Karl Maria von Weber. Také on objevoval nové možnosti v oblasti harmonie nebo barevnosti nástrojů. Jedním z příkladů je i kvartet B-dur pro klavír, housle, violu a violončelo, který Weber dokončil v září roku 1809. Při poslechu si můžeme všimnout, že Weber dává velký prostor své oblíbené viole. Ve čtvrté části virtuózně pojednal zejména klavírní part. Klavírní kvartet B-dur opus 18 Karla Marie von Webera hrají Isabelle Faust housle, Boris Faust viola, Wolfgang Emanuel Schmidt violončelo a Alexandr Mělnikov klavír.

Slyšeli jsme kvartet B-dur pro klavír, housle, violu a violončelo opus 18 Karla Marie von Webera. Hráli houslistka Isabelle Faust, violista Boris Faust, čelista Wolfgang Emanuel Schmidt a klavírista Alexander Mělnikov. Vážení a milí posluchači, u hudby německého autora ještě zůstaneme. Posuneme se ovšem o jedno století více do minulosti a zaměříme pozornost na tvorbu skladatele, trombonisty, varhaníka a učitele Johanna Rosenmillera, rodáka z Olešnice nad Halštrovem. Přestože většinu svého tvůrčího života strávil Rosenmiller v Itálii, jeho hudba se v Německu těšila velké úctě. Stal se osobností, která přispěla k šíření italského barokního stylu na sever od italských hranic. Poslechneme si Rosenmillerovo zhudebnění žalmu číslo 6 Domine ne in furore tuo argua sme, nekárej mě, hospodine, v hněvu svém pro solový bas, smyčce a basso continuo. Zpívá basista Wolf Matthias Friedrich za doprovodu souboru Abendmusiken z Basileje. Řídí Jörg Andreas Böttcher.

0: že mě dvoučí.
1: Slyšeli jsme zhudebnění žalmu Domine ne in furore tuo argua sme německého barokního skladatele Johanna Rosenmüllera. Za doprovodu souboru Abendmusiken Basel zpíval basista Wolf Matthias Friedrich. Vážení a milí posluchači, v následujících více než 16 minutách bude mít na stanici D-dur prostor orchestrální hudba skladatele Zdeňka Šestáka, všestranného a plodného autora a jednoho z nejvýraznějších symfoniků české hudby druhé poloviny 20. století. Poslechneme si Šestákovy symfonické variace s názvem Zpřítomnění okamžiku. Českou filharmonii na snímku z roku 1982 řídí Zdeněk Košler.

V provedení České filharmonie pod taktovkou Zdeňka Košlera jsme slyšeli skladbu Zpřítomnění okamžiku, symfonické variace od Zdeňka Šestáka. Milí posluchači, na stanici D-dur teď vyměníme orchestr za sólový strunný nástroj. Zazní nahrávka svity pro loutnu E-dur Johanna Sebastiana Bacha. Jde o autorskou úpravu, neboť původní verzi skladby psal Bach v roce 1720 jako partitu číslo 3 pro solové housle. Předpokládá se, že verzi, kterou budeme poslouchat, Bach určil právě loutně. Mohlo jít ale také o jiný dobový strunný nástroj. Na loutnu nám Bachovu svitu E-dur BWV 1006A zahraje Jakob Lindberg.

Loutnista Jakob Lindberg dohrál svitu pro loutnu E-dur BWV 1006A Johanna Sebastiana Bacha. Vážení posluchači, na stanici D-dur vás výběrem hudby provází Robert Škarda. Antonín Dvořák se v roce 1872 rozhodl zhudebnit vlasteneckou báseň Vítězslava Hálka Dědicové Bílé hory, čímž reagoval na atmosféru po uzavření tzv. Rakousko-uherského vyrovnání v roce 1867. Práva Čechů se dostaly na okraj zájmu soustátí Habsburské monarchie. Vznikl tak hymnus pro sbor a orchestr, jehož premiéra v roce 1873 znamenala pro Dvořáka první velký skladatelský úspěch. Je to pravý hymnový styl, lapidární, velkolepý, myšlenky mužné, rekovné, kresba mistra nové doby důstojná, zkrátka, vstříc nám tuvane duch, jenž snoubí se v krásný celek s Hálkovým, psal ve své recenzi hudební kritik Ludevít Procházka. Hymnus Dědicové Bílé hory opus 30 Antonína Dvořáka nám na live nahrávce z roku 2017 zaspívá Collegium Floreum, na dobové nástroje zahraje muzika Florea pod vedením Marka Štrincla.

Hymnus Dědicové Bílé hory opus 30 Antonína Dvořáka na slova Vítězslava Hálka jsme slyšeli v podání souboru Collegium Floreum a Musica Florea pod taktovkou Marka Štrincla. Jednalo se o provedení na dobové nástroje. Milí posluchači, na stanici D-dur nyní nabízím k poslechu jedno ze čtyř kapričí pro komorní orchestr od českého barokního skladatele Jana Dismase Zelenky. Zelenka napsal čtyři orchestrální kapriča v letech 1717 až 18 pro společenské potřeby Fridricha Augusta II., svého nadřízeného na Drážďanském dvoře. Kapriča zněla na událostech nebo zábavách u příležitosti oznámení Fridrichova sňatku s habsburskou princeznou Marií Josefou. Kapričo číslo 4 pro komorní orchestr o 7 částech Jana Dismase Zelenky zahraje kamaráta Bern s dirigentem Alexandrem von Venkopem.